0: To byl klavírní kvartet číslo 1 c-moll opus 15 Gabriela Faurého. Hráli Emmanuel Ax, piano, Isaac Stern, housle, Jean Laredo, viola a Yo-Yo Ma, violončelo. My jsme mluvili před hudbou o úžasné pedagogické osobnosti, kterou byla Nora Grumlíková. Chtěl jste k tomu ještě něco dopovědět?
1: Nora Grumlíková, ona obětovala opravdu žákům strašně moc času a energie a byla to opravdu velká pedagožka. Myslím si, že je možná nedoceněná, nebo spíš takhle. Je tady na ní vidět na tomhle příkladu, jak vlastně v zádobí její života, samozřejmě měla obrovské jméno a dneska o ní generace vůbec neví.
0: Její osobnost občas připomínáme ve vysílání našich rozhlasových hudebních stanic. Máme v naší fonotéce řadu jejich nahrávek. Především houslového koncertu Benjamina Britna, dvojkoncertu Bohuslava Martinů s pianistou Jaroslavem Kolářem, jejím uměleckým partnerem. Dále Nénie Štěpána Luckého, houslový koncert Jaroslava Křičky, první sonátu pro solové housle Eugena Izaje a další. Každý velký hudebník je také velký cestovatel a jejich život je vlastně řetězec jednotlivých turné. Vy jste byl v počátcích své kariéry angažován v Japonsku, což není u českých houslistů tak vzácné, jak by se zdálo. Působil tam třeba Bohuslav Matoušek.
1: Ano, Bohuš Matoušek, já taky vím ještě o Janu Pelantovi, který byl koncertní mistr v Nagoya Phil. Kdo tam ještě, myslím, byl, jestli...
2: Pavel a Věra Erika.
1: Ano, aha, no, vidíte, no. A pan Pospíšil, ten působil v Yomiuri Shimbun Orchestra.
2: Tatínek Markéty.
1: Ano, ano.
0: Pravý život na koncertních turné jste zažil v angažmá u Talichova kvarteta. Tam jste působil od roku 1993 až do roku 2018, tedy 25 let. Ale než začnete, zařadil bych do vysílání unikátní nahrávku, ve které hrajete. Je to koncert pro klavír a smyčcové nástroje číslo 1 e-moll opus 11 Frederika Chopina v úpravě pro komorní seskupení. Hrají Jean-Marc Lissada, klavír, Benjamin Berlioz, kontrabas a Talichovo kvarteto. Jan Talich mladší, Vladimír Bukač housle, Jan Talich starší, viola a Petr Prauze, violončelo.

0: To byl koncert pro klavír a smyčcové nástroje číslo 1 e-moll opus 11 Frédérica Chopina v úpravě pro komorní seskupení. Hráli Jean-Marc Luisada, klavír, Benjamin Berlioz, kontrabas a Talichovo kvarteto ve složení Jan Talich mladší a Vladimír Bukač, housle, Jan Talich starší, viola a Petr Prause, violončelo.
1: Já teda jsem do toho kvarteta nastoupil v září roku 1993 a vím, že to kvarteto mělo velké vazby na Francii po vítězství, myslím, že to byla soutěž v Evianu. No tak samozřejmě v té zemi bylo Talichovo kvarteto velmi, jak se říká, vařené, pečené všude a sjezdil jsem s nimi vlastně Francii napříč. Že znám Francii kompletně, všechny regiony, všechny kultury, které tam jsou a bylo to velmi zajímavý období, tak 25 let s tím kvartetem. Cestování bylo bohaté, myslím, kolik jsem to počítal, 30krát jsme byli ve Spojených státech amerických, vždycky na skoro měsíčním nebo třínedělním turné, takže Ameriku jsme sjezdili taky křížem krážem, několikrát Japonsko, Evropu, Jižní Ameriku taky jsme navštívili několikrát, takže toho cestování bylo více než dost, no, to je pravda.
0: V jednom z rozhovorů s paní Dášou Novákovou, dcerou primária Smetanova kvarteta Jiřího Nováka, s úsměvem poznamenala, že se diví, že se vůbec narodila, protože její otec se vracel domů až o Vánocích.
1: Já říkám něco podobného, protože mám jenom jednu dceru, jedno dítě a vždycky říkám, že jsem byl doma buď moc brzo nebo moc pozdě.
0: Jakou nahrávku Talichova kvarteta byste vybral?
1: Možná, že by se hodila nahrávka z pařížského sálu Bouffe du Nord. To je nádherný sál, který nebyl úplně opraven jako esteticky, ale měl fantastickou akustiku a takovou, řekněme, tu patinu. A ten sál pro mě vyzařoval něco neobvyklého, neuvěřitelného. Takže tam jsme oslavili 40. výročí založení kvarteta. A myslím, na tom koncertě zazněl kvartet Schuberta Smrt a dívka. A pak jsme tam ještě přizvali, to už pan Talich senior nebyl kvartetu členem, ale pozvali jsme ho jako na hostujícího violistu na Dvořákův kvintet. Ano, tyhle dvě skladby tam zazněly. To jsou live snímky a já jsem to neposlouchal, ale pomínám si, že tenkrát to byl velmi zdařilý koncert.
0: Uslyšíte smyčcový kvartet číslo 14 d-moll France Schuberta, zvaný Smrt a dívka. V Deutschově katalogu číslo 810. Hraje Talichovo kvarteto s Vladimírem Bukačem u violy.

To byl smyčcový kvartet číslo 14 D-moll France Schuberta zvaný Smrt a dívka v Deutschově katalogu číslo 810. Hrálo Kalichovo kvarteto s Vladimírem Bukačem u violy. A publikum si vyžádalo přídavek. Byly to dvě části ze smyčcového kvintetu opus 97 Antonína Dvořáka. Závěr Largeta a finále.

0: To byly dvě části ze smyčcového kvintetu opus 97 Antonína Dvořáka. Hrálo Talichovo kvarteto s Vladimírem Bukačem u violy a hostem Janem Talichem starším také u violy.
1: Já se ještě vrátím k tomu odchodu z toho kvarteta, protože jsem vlastně od roku 2017, tedy rok před odchodem z kvarteta, ještě začal učit na té Královské konzervatoři Bruselu a musím se přiznat, že už toho cestování a ty energie, kterou jsem musel vynaložit, abych zvládal všechny úkoly jako dobře, už bylo tolik, že vlastně to vyústilo odchod z toho kvarteta, protože se nedá úplně všechno stihnout a myslím, že k tomu ta situace i zrála z jiných důvodů. Takže do jisté míry to bylo ovlivněno i tou možností jako všechno zvládnout. No a samozřejmě na druhou stranu, jak jsme s kvartetem měli hrozně moc aktivit a pozvání na různé festivaly, tak jak člověk odejde z takového souboru, ať se mu to líbí nebo ne, tak do jisté míry to začne pak slábnout, ta koncertní aktivita. Jezdím stále na menší festivaly, jsem zván tam či onam, ale ta intenzita už není taková, jako byla dřív, což mě do jisté míry ani nevadí, protože opravdu té práce mám víc než dost, protože se sám ještě udržuju. Je tady ještě možnost další nahrávky, kterou budu asi dělat někdy příští rok, takže se udržuju v kondici a chci dělat věci pořádně. Ono i ta pedagogika, ať se to nezdá, ale vyžaduje to mnoho energie. Ano, není to jenom ani o té výuce jako takový, ale je to i o té, řekněme, i byrokratické části, je to i o tom, že studenti potřebují napsat různá dobrozdání, různé doporučení, věnovat se jim člověk musí po stránce i toho plánu studijního a tak dále. Do toho jsem měl ještě 4 roky funkci, že jsem byl vedoucím smyčcové katedry v Drážďanech, což je taky velmi náročný časově. Takže si myslím, že jsem teď dospěl do takového, řekněme, ideálního stavu, kdy mám dostatek práce, ale už to není tak strašně hektické, jak to bývalo. No.
0: Pořád návštěva u Vladimíra Bukače se chýlí ke konci. Na závěr uslyšíte ještě sonátu pro violu a klavír S-dur opus 120 číslo 2 Johannesa Brahmse. Hrají Vladimír Bukač a Arkady Zenziper.

0: Tak to byla sonáta pro violu a klavír Es-dur opus 120 číslo 2 od Johannesa Brahmse. Hráli Vladimír Bukač a Arkady Zenziper. Pořad návštěva u Vladimíra Bukače se pro dnešek uzavírá. Druhý díl je na programu stanice Český rozhlas D-dur zítra od 8 hodin.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a na ní dnes vysílací projekt, který nazýváme Od Klaudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, čili zhruba od roku 1600 do roku 1830, řekněme. A je to projekt, který je věnovaný historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Co nás dnes čeká? Čekají nás skladatelé jako Marcello, Rameau, Dussek, Bach, Händel, nebo skladatelé méně známí, jako třeba Ernst Gottlieb Baron. A teď na začátek kratičce Ludwig van Beethoven a jeho klavírní bagatela A-moll, kterou na kladívkový klavír zahraje Ronald Brautigam.

To byl kladivkový klavír, tedy historický nástroj předcházející moderním klavírům. Hrál na něj Ronald Brautigam a poslouchali jsme Beethovenovu bagatelu A-moll rekonstrukci, revidované verze skladby pro Elišku. A teď nám přichází zahrát soubor historických nástrojů Europa Galante, který řídí a hraje s ním i na housle Fabio Biondi. Uslyšíme koncert pro housle a smyčce D-moll, dílo z raných let zázračného dítěte a komponujícího mladíka Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Na stanici D-dur dozněl koncert D-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Koncert pro housle a smyčce, rané dílo skladatele. Fabio Biondi hrál na housle a zároveň řídil soubor Europa Galante.

Na řadu přichází francouzské baroko, a sice pastorale Jeana Baptisty Lillyho Le Man Magnifique. Uslyšíme soubor Le Musicien de Louvre, který řídí Marc Minkowski.

uplynulých 20 minutách nám hrál soubor historických nástrojů Le Musicien du Louvre s Markem Minkovským a solisty byli Agnes Melon, Michel Verschef, Gilles Ragon, Michel Lapleny a Isabel Poulnard. Byla to pastorální skladba Le Amant Magnifique od Jeana Baptisty Lullyho. Další skladba v našem vysílání je dílem autora méně hraného, méně známého Ernsta Gottlieba Barona. Byl to německý loutnista a skladatel působící ve dvorní kapele v Berlíně, jehož život se uzavřel v roce 1760. Uslyšíme od něj sonátu pro zobcovou flétnu a loutnu. Hrají Dorothe Oberling a Axel Wolff.

Adagio, Allegro, Siciliana a Žig. To byly čtyři věty sonáty, ve které jsme se zaposlouchali do zvuku historické loutny, hrál na ní Axel Wolf, a historické zobcové flétny, na kterou hrála Dorothée Oberlinger. I autor skladby byl loutnista, byl to Ernst Gottlieb Baron. Interpretem následující nahrávky, a sice Mozartova koncertu D-dur, koncertu číslo 5 pro klavír a orchestr, bude americký muzikolog a pianista Robert Levin. Byl to umělec a vědec, který zrekonstruoval řadu děl z 18. století a bude hrát samozřejmě na historický nástroj, a to spolu se souborem Academy of Ancient Music, který řídí Christopher Hogwood.

Dozněl koncert číslo 5 pro klavír a orchestr, koncert D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Interprety byl slavný soubor Academy of Ancient Music, řízený jeho zakladatelem Christopherem Hagwoodem, a solistou byl americký klavírista a muzikolog Robert Levin, ročník 1947.

Následuje kantáta Ich habe genug, církevní kantáta nebo duchovní kantáta z pera Johanna Sebastiana Bacha. Je určena pro soprán, flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo a v církevním kalendáři byla určena pro svátek očišťování Panny Marie, v současnosti slavený spíše jako svátek uvedení Páně do chrámu, svátek připadající na 2. února. Uslyšíme Martinu Jankovou, flétnistku Julii Branou a soubor Collegium 1704 s Václavem Luxem.

Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu a která dnes v tomto vysílacím segmentu nabízí historicky poučenou interpretaci staré hudby v zahraničních i tuzemských nahrávkách. Tou nahrávkou, která dozněla, byl snímek Collegia 1704 a Václava Luxe s Martinou Jankovou, sopranistkou, solistkou, a sice v kantátě Ich habe genug Johanna Sebastiana Bacha.

sonáta barokního mistra, která teď zazní, je z pera Benedetta Marcella a je určena pro loutnu, varhany a psalterium. To je jednoduchý drnkací nástroj se strunami na ozvučné desce, na který se hraje drsátkem. Na psalterium nám bude hrát Margit Üblackl, na varhany Jürgen Banhölzl a na loutnu Michael Freimuth. A s nimi hraje soubor La Gioia Armonica, který řídí Jürgen Banhölzl.

Teď nám, vážení a milí, hrál soubor La Gioia Armonica, který řídil, a sice od varhan, Jürgen Bannhelzer. A s nimi byly dalšími dvěma solisty Margit Übelacker, hrající na psalterium, a Michael Freimuth, hrající na loutno. Poslouchali jsme sonátu opus 2 číslo 3 od Benedetta Marcella. Na stanici D-dur vám nadále nabízíme vysílací projekt věnovaný nahrávkám historicky poučené interpretace staré hudby. V titulu další skladby, která teď následuje, jsou dvě jména, Nele a Myrtis. Jde o stejnojmenný zpívaný balet Jeana Philippa Rameaua. Uslyšíme nahrávku francouzského souboru Les Arts Florissants, který řídí William Christie a s kterým jako solisté zpívají Jérôme Correa, Agnès Mellon, Donatien Michel Danza a François Semeillas.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Pěkné ráno od vltavských partitur vám z Českých Budějovic přeje Petr Hanzlík. Dnešní pořad se ponese čistě v jazzovém duchu a začneme v Praze na renomovaném hudebním festivalu Prague Sounds, dříve známém jako Struny podzimu. Tato kulturní událost patří už téměř 30 let k nejvýznamnějším hudebním přehlídkám v Praze. Od svého počátku staví na kvalitní dramaturgii, která překračuje hranice jednotlivých žánrů a do Prahy zve jak velké osobnosti světové hudby, tak výrazné představitele nastupující generace. 29. ročník v listopadu roku 2025 tuto tradici jen potvrdil. Během necelých 3 týdnů nabídl 10 koncertů a závěrečný večer pak 19. listopadu náležel ve velkém sále pražské Lucerny zpěvačce Cecile McLaurin-Salvan. Tato mimořádně zajímavá dáma patří k nejvýraznějším osobnostem současné vokální hudby. Jakkoliv její jméno bývá spojováno především s jazzovou tradicí, samotné označení jazzová zpěvačka je pro její tvorbu poněkud těsné až nedostačující. Salvan ve své hudbě propojuje jazz a blues s americkou písňovou tradicí, francouzským šanzonem a kabaretem, ale i folkem, barokní hudbou nebo divadelními postupy. Nejde přitom pouze o žánrovou otevřenost. Podstatná je její schopnost nacházet v písních příběhy, které dokáže podat s mimořádnou výrazovou přesvědčivostí a zároveň s osobitým smyslem pro ironii, dramatičnost i humor. Cecile McLaurin-Salvan se narodila v roce 1989 v Miami francouzské matce a haitskému otci a velkou část svého uměleckého výrazu čerpá právě z tohoto pestrého kulturního zázemí. Už ve svých 21 letech zvítězila v prestižní soutěži Thelonious Monk International Jazz Competition. Zásadním kariérním průlomem se stalo její druhé studiové album Woman Child z roku 2013. Za třetí album For Want Love v roce 2015 získala svoji první cenu Grammy a celkem se dnes může pochlubit 3 těmito oceněními. Na albu Ghost Song z roku 2022 obrátila pozornost výrazněji k autorské tvorbě a na nahrávce Melusin v roce 2023 se v jazyce svých předků z matčiny strany vydala rovnou do hájemství francouzské mytologie. Celou šíři své tvorby představila Cecile McLaurin-Salvan také v Praze, kde ji doprovodilo trio hudebníků v sestavě vskutku internacionální. Klavírista Matis Picard, kontrabasista Yasushi Nakamura a bubeník Kyle Poole. Pražský koncert zároveň velmi dobře ukázal, proč je Salvan obtížné zařadit do jediné hudební kategorie. V jedné chvíli působí jako jazzová improvizátorka, v zápětí jako šanzonierka, herečka nebo eklektická interpretka starého amerického muzikálu. A tato výrazová pestrost je navíc umocněna schopností mile bezprostřední komunikace s publikem.

0: Thank you. Thank you.
1: Kyle Poole at the drums.

Merci. Merci. Thank you.

Ve velkém sále pražské Lucerny dospívala americko-francouzská zpěvačka Cecil McLaurin Salvan. Koncert se uskutečnil v rámci 29. ročníku festivalu Prague Sounds v listopadu roku 2025. O 10 let dříve, v létě roku 2015, se Český Krumlov na jeden večer proměnil v Malou Kubu. V rámci tehdejšího Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se 25. července uskutečnil kubánský večer, který nabídl spojení hudby, tance, ale i gastronomie. Na pódiu v Pivovarské zahradě se setkala v Praze působící skupina Son Caliente, kubánská zpěvačka Elza Valé a rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče. Speciálním hostem programu rozhlasového big bandu byl mezinárodně renomovaný trumpetista a skladatel Jorge Vistel. Rodák ze Santiago de Cuba přišel na svět v roce 1982 do významné kubánské hudební rodiny a v současnosti žije a tvoří v Evropě, převážně v Madridu a Paříži. Vistelová

A hudební cesta v sobě spojuje tradiční afrokubánské kořeny s moderním jazzem a avantgardou. Zásadním pilířem jeho tvorby pak je formace Whistle Brothers, kterou založil v roce 2011 se svým bratrem saxofonistou Michaelem Whistlem. Jejich hudba úspěšně boří zažité konvence, staví na divokých improvizacích a moderním pojetí latinskoamerického jazzu. V českokrumlovském programu velmi zdařile zastoupil Michaela Whistla náš neméně renomovaný a v podobném hudebním duchu velice dobře disponovaný solista rozhlasového big bandu Gustava Broma, tenor saxofonista Ondřej Štveráček. Právě dialog trubky a saxofonu velmi pěkně vystihuje příjemnou a energickou atmosféru českokrumlovského večera, k jehož poslechu vás za chvíli s potěšením pozvu. Z Českých Budějovic se loučí a pěkné dny plné jen dobré hudby přeje Petr Hanzlík.

Na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov zahrál rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vladimíra Valoviče v červenci roku 2015 také skladbu Čereký Reje Noubla. A to byl závěr dnešních jazzových partitur Petra Hanzlíka. Je 8 hodin a 1 minuta, Jana Kozubková vám přeje dobré nedělní ráno od mikrofonu stanice Vltava z technického pracoviště, také zdraví Nataša Vodvářková. Mýty o katedrále Notre Dame si povíme za půl hodiny v krédu a předtím nás provedou duchovní Evropou profesor Martin C. Putna a Nina Rutová.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: Tak, dnes budeme pokračovat v reportáži. Minulý týden jsme si tady vyprávěli o tom, co jsem zažil na válečné Vánoce v Jeruzalémě na přelomu let 2024 a 2025. No a dnes budeme vyprávět o chanukovém válečném Jeruzalémě, protože právě tohoto roku Vánoce a Chanuka připadly na stejný čas, což není běžné. Ta Chanuka se vlastně pohybuje v rozsahu téměř celého jednoho měsíce a tentokrát to vyšlo na stejný čas, takže to bylo mimořádně pozoruhodné. A Nino, my už jsme tady pořád o Chanuce měli, tak schválně, co si z toho pamatuješ?
2: Martine, já nevím, jestli z toho, ale zkusím dát dohromady, co si pamatuju i z více zdrojů. Takže Chanuka původně nepatří mezi ty hlavní židovské svátky, ale čím dál víc je akcentovaný právě proto, že se slaví kolem těch Vánoc a že svátky patří taky dětem a že ty dárečky spjaté s Chanukou se přece jenom alespoň trochu podobají těm vánočním dárkům. Je to po Pesahu, ale druhý nejslavenější svátek a vznikl na základě skutečně historické události. A sice Židé byli v 2. století před naším letopočtem, před Kristem tedy, okupovaní Řeky a jaksi byla ohrožena jejich kultura, náboženství, byly odstraněny všechny rituální předměty a byla v chrámu vystavena socha Dia. A jak už to tak bývá, někteří Židé se přidali k těm Řekům, řekli si, tak proč, teď je to velká kultura, tak proč bychom se nepřidali, a byli jiní, kteří tedy chtěli uchránit to, co je židovské. A patřila mezi ně taky malá makabejská rodina, která se zasloužila o to, že ten chrám byl znovu zasvěcen a to se událo pomocí zázraku. Oni hledali olej, aby zapálili první svíčku z těch 7, které se zapalují na památku stvoření světa v 7 dnech, že jo. Ale našli jen olej na jednu svíci. Tak si říkali, máme, nemáme, a pak ji zapálili. A ten olej jim vystačil na celý ten týden. A to je jaksi ten zázrak, který se udál. A ten pravý zázrak asi byl, že tahle malá rodina skutečně způsobila, že to židovství se udrželo, že proti těm Řekům, vyspělým, vyzbrojeným, v početní převaze, nakonec ti Židé zkrátka zůstali se svým náboženstvím.
1: Tak, čili Chanuka je svátek, který připomíná, když to strašně jednodušíme, to, že Židé byli ohroženi a zase to zvládli, jako tolikrát v dějinách. No a ty jsi tady vlastně začala od konce, to znamená od toho, jak se to slaví dnes v těch rodinách. No a přesně tuhletu zkušenost jsem měl. A to v rodině česko-židovského kamaráda Filipa, který už tam žije vlastně dlouhá léta a má 6 dětí. A v tradici aškenázské je to tak, že každý člen rodiny, a tedy každé dítě, i když malinké, má svoji vlastní chanukyji. Čili ten svícen chanukový speciální. To znamená, že v tom bytě jsou na různých místech různé ty chanukie a jedno to dítě po druhém vždycky prostě přijde, zapálí tu dotyčnou svíci, respektive ono úplně přesně to má být s olejem, řekne to druhý požehnání, takže to se děje prostě 6krát. Potom se zpívá společně to Maos Cur, čili ta zásadní vlastně chanuková píseň. Potom je večeře, která už většinou nemá žádné zvláštní typické rysy, ale je jedno chanukové jídlo. Je to úžasné, ale musím říct, že po těch 8 dnech už jsem, už mi trošku lezli krkem.
2: Koblihy?
1: Koblihy, ano. Koblihy neboli suvgany od hebrejsky.
2: A to jsem nevěděla, že se jí celých 8 dní.
1: Ano.
2: Ale mohl si to zaměňovat nebo střídat s bramborákem, ten je taky na oleji.
1: Ano, ano, přesně tak. Druhá věc jsou ty latke s ty bramboráky a ty chanukové koblihy se prodávají úplně všude. A prosím tě, ty základní, to jsou úplně stejné koblihy jako ty naše tradiční koblihy s džemem.
2: Jo, ale mě na tom překvapuje to, že každé dítě mělo svůj svícen. Představa, že každé z mých vnoučat bude mít svůj adventní věnec, je taková nepatřičná. Měla jsem pocit, že vlastně ten předmět, ten svícen je něco, kolem čeho se schází ta rodina. Stejně jako u adventního věnce. A tady najednou, že každý si zapálí tu svoji svíčku na
1: ano,
2: svém svícnu.
1: Ano, ale potom se vlastně sejdou a všichni společně zpívají to Mao Sur a mají tu večeři. No, ale takhle to mají Aškenázové, když to Sefardi, to mají obráceně, že je vlastně jedna Chanukie pro celou rodinu nebo pro celý dům, takže jaksi zvyky jsou různé. Víš, kde jsou dva Židi, tak tam jsou tři výklady toho, jak se má který rituál správně provádět, aby to bylo úplně přesně to ono. A prosím mě, písničky. Já jsem zmiňoval tu nejslavnější, tu Maos Cur, ale těch písní je celá řada a ty děti to milují. Takže tam se vyžádali několikrát opakování písně Havana Rima. V konce jsme na to tančili s těmi dětmi a to je píseň, která je na nápěv Handlův. A teď to zvláštní schoda. To je jeden a tentýž Handlův nápěv z oratoria Juda Makabejský. To znamená na to téma vlastně, které souvisí s Chanukou. A to je píseň, která se zpívá u protestantských křesťanů na text Raduj se, dcero Sionská, nahlas jásej Jeruzaléme. A v židovských rodinách se zpívá na Chanukový text, který je ovšem novodobý z roku 1936 od Leona Kipnise a začíná to Zvedněme prapor. Jo, 1936, někteří Židé už vlastně odcházejí do Palestiny a v Německu už je vlastně pronásledování a nacisté mají tu svoji erbovní píseň Die Fahne hoch, jo, vzhůru prapor. A tohle je píseň, která začíná úplně stejně, vzhůru prapor, jo, a zase a my se nedáme, a my jsme bojovali z Řeky a těm Řekům jsme to natřeli a my jsme ti novodobí Makabejští. A jenom to má vlastně tuhleto jako obranou dimenzi v sobě, prostě my se nedáme.

0: Je někde v Bibli zmínka o tom, zda Ježíš slavil Chanuku?
1: Je, to je velmi explicitně řečeno, je to v Janově evangeliu, v 10. kapitole, od 22. verše dál se mluví o tom, kterak Ježíš slavil Chanuku. Tam se říká, přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek zasvěcení chrámu. A to je ono, to zasvěcení, to je to Chanuka. Ono potom, to slovo Chanuka má ještě řadu dalších symbolických výkladů, ale zjednodušeně znamená toto zasvěcení a říká se, že se procházel v chrámě v Šalomounově sloupoví. Tam ovšem z toho vzejde teologická disputace mezi ním, čili mezi Ježíšem a Židy, mezi Židem Ježíšem a jinými Židy, o to, jestli on je Mesiáš a Boží syn, a samozřejmě na tom se nedohodnou. Tam pochopitelně dojde k nesouhlasu velmi ostře vyjádřenému a tahle ta disputace zrcadlí spor té rané církve s hlavním proudem židovství. A to jsou věci, na kterých se do dneška vlastně křesťané a Židé nedohodnou. Jo? Tam prostě je mnoho věcí, které nás spojují. A tohle je jedna věc, prostě, na kterou máme jiný názor. Tečka. A prostě s tím se nic nenadělá.
0: A jaké jsou vztahy mezi Židy a křesťany dneska? Byl jsi tam vlastně před pár týdny.
1: Ano, ano, přesně. A byl jsem jak v těch křesťanských komunitách, tak v těch židovských. A i jsem vlastně mluvil s těmi mesiářskými Židy v Jeruzalémě a potom v Tel Avivu, kde vlastně taky mají svůj kostel. Prosím tě, je to opět velké spektrum různých situací. Jsou situace a kontexty, ve kterých ta spolupráce je skvělá. A přesně, a to, co nás dělí, tak jak si dáváme do závorky, protože víme, že tam bychom se neshodli. Budu mluvit ze své vlastní zkušenosti. Měl jsem tam vlastně přednášku na univerzitě Bar Ilan, což je univerzita, která není v Jeruzalémě ani v Tel Avivu. Ona je ve městě Ramat Gan, čili jakoby řekněme na předměstí Tel Avivu velmi volně. A ta vznikla původně jako konzervativní náboženská univerzita jako alternativa k té tradiční, k té velké hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, protože ta byla vnímána jako příliš sekulární, v úzovkách levicová, takže vlastně tam vznikla univerzita, ve které jakoby jádrem studia jsou ta studia prostě židovská, talmudická a tak dále. Ale oni tam zároveň vedle toho pěstují jaksi úplně civilní disciplíny a také vlastně obecné dějiny a zajímá je, aspoň prostě část těch lidí, dějiny křesťanského myšlení. Takže já jsem měl přednášku o českých věcech, přednášku na téma Masaryk a Havel a česká křesťanská nebo postkřesťanská spiritualita, o tom, jak vlastně Masaryk a Havel a celá tato tradice vlastně chápe, co vlastně je jádrem křesťanství, to, že jádrem je ta etika a zároveň, co je vlastně vedlo k těm sympatiím pro židovství, které u Masaryka a Havla byly jinak motivované. Ale to je jiné vyprávění. No a po té přednášce byla dost zajímavá diskuse právě o různých podobách podobnosti a nepodobnosti mezi tím křesťanským a židovským a o fenoménu konverzí, protože profesor Stučinsky, který tam vede to oddělení, tak se zabývá vlastně dějinami dobrovolných a nedobrovolných konverzí, což je věc, která už dneska jaksi žádná židovská misie už se prostě nekoná, to církve odmítly, že to je prostě špatně, nebo způsobilo to v dějinách tak mnoho zlého, že prostě na to už nelze navazovat. Takže to byly velmi plodné debaty a doufám, že v nich budeme pokračovat. A zároveň, když tak člověk tou univerzitou prochází a je připraven na to, říká se, ano, to je ta konzervativní náboženská univerzita, no jo, ale oni už na ní dneska studují taky muslimští studenti, takže říkali mi tam ti místní, že je tam nějakých skoro 20% muslimských studentů a zrovna, když jsem šel na tu moji přednášku, tak tam v nějakém mezaninu zrovna byl nějaký kurz arabštiny a že pokud jsou tam konflikty, tak jsou paradoxně spíš proto, že někteří muslimští studenti chodí do bufetu pít alkohol a jiní muslimští studenti na ně chodí dohlížet, protože jakožto muslimové by neměli pít alkohol. Jo? Tam, kde člověk čeká nějaký náboženský monolitismus, tak tam ho nenajde, zjistí, že ty věci vypadají úplně na té univerzitní půdě jinak. No, ale někde jinde naopak najde nejenom monolitismus, ale vlastně vztahy, které vůbec pěkné nejsou. A teď se vlastně vracíme zpátky do toho Jeruzaléma, kde probíhaly Vánoce, probíhala Chanuka a různí lidé mi vyprávěli. A ti lidé z té německé luteránské komunity vyprávěli velmi smutně o svých stazích, a to ne s těmi muslimy, ale vlastně s židovskými radikály. Protože uvědomme si, že tak jako v křesťanství a jako v islámu, to spektrum náboženských postojů je obrovsky široké. Od nějaké otevřenosti, ale až po takovou jako úplnou bezbřehost, že vlastně skoro všechno je jedno, přes různé podoby ortodoxie. Mimo jiné jsme tam vedli s jedním dánským studentem rozhovor o tom, co to je takzvaná laskavá ortodoxie, ale o tom někdy jinde, to je jak jeden z impulzů, který jsem získal. Až po prostě podoby fundamentalistické. A současný judaismus bohužel má taky fundamentalistickou nebo politicko-fundamentalistickou podobu. A to jsou lidé, kteří, no řekněme to natvrdo, vlastně chtějí dostat křesťany pryč z Jeruzaléma a obecně ze svaté země. Že prostě tam nemají co dělat a různými způsoby jim zvláště v tom starém městě znepříjemňují život. Ne, že ty skupiny jsou kdo ví jak velké, ale prostě jsou a jsou velmi agilní.
0: Jsou to ti, kteří se na první pohled už poznají tím, že říká se jim tučňáci, mají ty klobouky, pejzy, černý kabát?
1: Vůbec ne. To jsou ti jaksi ultraortodoxní neboli charedim, kteří si žijí většinou svůj život a ti pochopitelně mají řadu konfliktů nebo přemýšlím odlišných postojů vůči jiným skupinám izraelské společnosti. Úplně konkrétně, teď se jedná o to téma odvodů do armády, jo? Izrael je ve válce, tam prostě umírají izraelští vojáci a umírají izraelští civilisté samozřejmě. No a když člověk kráčí po té ultraortodoxní čtvrti Mea Shearim, tam je vylepená spousta takových těch jako plakátů, jo, těm se říká paškevilim, protože tam vlastně se jenom částečně používá internet a ta komunikace mezi členy komunity probíhá hodně přes tyhle ty, prostě ty jako plakáty. Když říká paškevilim, no a měl jsem sebou tedy mluvčí, kteří hovoří ivritem, já než bych to vyluštil, se ani bych nepochopil všechny kontexty, a říkali, no a tady je spousta letáků proti tomu, aby se lidé nechávali odvést do armády. Říkají, tam ztratíte vaše náboženství, radši vězení než armáda. A naopak v Tel Avivu, což je centrum toho sekulárního Izraele, zase byly letáky, kteří říkali, ano, je to naše občanská povinnost, když jsme v válce, jsme napadeni, tak všichni, kdo jsou přiměřeného věku a zdraví, tak by měli, a ti, kdo tam nechtějí, ti nám dělají hambu. To je hamba Izraele. Tihle ti tam v Mea Shearim, to je hamba Izraele.
0: Čili ti, kterými si začal tuhletu kapitolku, kteří jsou proti tomu, aby tam byli křesťané, tak to je úplně
1: jiné
0: stranou.
1: To je něco jiného. Tam se jakoby koná, řekněme třeba vnitřní misie v rámci židovství, jo? Že pak jsou vlastně ultraortodoxní skupiny, které konají misii, ale mezi samotnými židy snaží se je přivést k té správné, čili k té ultraortodoxii. O tom tady vlastně jednou vyprávila Ruth Weininger, to jsou takzvaní lubaviči ští neboli chabadich. A ti jsou tam taky všude. Ale tohle je ještě jiný případ. Tohle jsou skupiny, říkám, ne, kdo ví jak velké, ale velmi aktivní, které znepříjemňují život těm křesťanským komunitám.
0: Co to si je mám slovo představit pod tím znepříjemňují život? Ano. To zní dost nebezpečně.
1: Ano, ano. To znamená, že jim třeba přijdou na bohoslužbu hlákat nějaké nevlídné popěvky, nebo že jim tam házejí nějaké odpadky, takže některé ty komunity vlastně slaví za zavřenými dveřmi. To jsou speciálně ti mniši na Sionu. Jo, znovu hora Sion, čili vlastně jakoby ta nejposvátnější část Jeruzaléma ze židovského hlediska. A tam uprostřed je ten katolický hrad, to novorománské opatství s těmi posledními čtyřmi mnichy. No a ti tedy opravdu, jak jsem teda slyšel od místních, mají velké problémy, protože tam se kolem nich vlastně usadili skupiny těch radikálů. Takže když tam procházíš, tak tam jsou takový jako mladíci, co se tak jako potloukají. Někteří nosí kahany trička. To je tričko, na kterém je židovská hvězda a pěst. A kahanisté, to je podle rabína Meir Kahaneho, což byl vlastně americký rabín, který tvrdil, že zapotřebí skutečně vyhnat Araby, ale i všechny jiné násilím, jako židovská síla. A sám vlastně potom byl obžalován z toho, že sám vlastně připravuje nějaký terorismus a nakonec jeho v New Yorku potom zase někdo jiný zavraždil. No, takže to jsou kahanisté, znovu ne, že všichni tam jsou kahanisté, oni říkají tomu, že to jsou ješivy, to, co tam mají, čili jakoby ty náboženské střední školy, ale zase od jiných lidí vím, že to nejsou skutečně ješivy, kde se studuje, ale spíš takové jakoby nátlakové aktivistické spolky, než úplně místa, kde se skutečně reálně zabývají tím jaksi studiem, což je prostě jádro rabínského judaismu, je prostě studujeme. A co ještě horšího? A mě vlastně možná šokovalo nejvíc ze všeho. Pod horou Sion na tom úbočí, už vlastně jakoby dolů do toho údolí pod Jeruzalémem, a my několik hřbitovů. Jsou tam židovské hřbitovy a jsou taky křesťanské hřbitovy. Je tam katolický hřbitov, na kterém je mimo jiné pohřben slavný Oskar Schindler, zachránce několika set židů s Osvětimi. A vedle toho kousek je protestantský hřbitov. No a ten někdo nedávno zhanobil, to znamená, tam někdo posekal kříže. Takže hřbitov je zavřený, tam jsme se nedostali, tam jsem si to jenom vyfotil tak blízko, jak jsem se k tomu mohl dostat. A nevyšetřilo se to úplně, šlo to jaksi dostracena. A podobných případů je tam řada, že znovu, než to jsou velké skupiny, ale oni, a to známe opět ze všech náboženství a ze všech politických kontextů, ty extrémní skupiny dokážou být prostě strašně hlučné a otrávit té většině život. Nebo podobně mi vyprávěl varhaník toho luteránského kostela, který už tam žije dlouho a má faru, ze které z jednoho okna slyší vždycky zvony chrámu Božího hrobu a z druhého okna naopak slyší adhány, čili zpěvy muezína pětkrát denně, tak říkal, no, tak se tam nějak tak jako žilo pospolu, ale že v poslední době je tam velký tlak některých skupin těch ultraortodoxních politických, které mají peníze z Ameriky, vlastně vykupovat jednotlivé domy a krámky, hlavně, že ti prodejci, kteří tam jsou, co jsou většinou Arabové, nemají výdělek, protože nejsou žádní turisti ani poutníci, takže jsou poměrně zoufalí. No a že prý tam prostě chodí agenti, kteří říkají, my to od vás koupíme za docela slušné peníze a nic se musíte vystěhovat hned, ale prostě už vám to nebude patřit a prostě za nějaký čas tady budeme my. A zvlášť to vlastně platí v té arménské čtvrti, protože těch Arménů už je tam velmi málo a nepřibývají další Arméni, takže tam zase už mnoho vlastně pozemků patří těm jako politickým židovským skupinám a že prý se mluví o tom, že už vlastně to není arménská čtvrť, ale nová židovská čtvrť. Že to čtyřdílné členění starého města jeruzalemského, že už vlastně neplatí. A tady musí být zmíněn jeden hebrejský pojem a to jsou mitnachlím. Mitnachlím neboli osadníci neboli setleři, jak se jim taky říká. To si člověk obvykle spojuje se západním břehem, s těmi nelegálními osadami, vůči kterým ta vláda má tak jako, řekněme, dvojznačný vztah. Ale ti setleři, to znamená ti, kdo chtějí zvyšovat židovskou přítomnost v rámci celého komplexu Izraele, působí taky uvnitř. A tohle to vlastně pozvolné jako ukusování toho křesťanského prostoru uvnitř starého města jeruzalemského je taky vlastně součástí činností těch mitnachlím. Nebo jiná věc, přátelé, kteří umějí hebrejsky pořádně, upozornili na to, že na některých křesťanských místech, kde jsou popisky, které jsou tam anglicky, arabsky, hebrejsky, takže v těch popiskách někdy je vyškrábané jméno Ježíš. Prostě někomu to jméno Ježíš vadilo a v té hebrejské verzi to prostě by nějak jako vyškrábal. A nebo, že to jméno Ježíš se tam vyskytuje v té podobě, která bývala užívána ve protikřesťanských polemikách, kdy tam není to čtyřpísmené Jehošua, to znamená Jod, Šin, Vav a Jin, ale jenom trojpísmené Ješu, což ovšem bývá taky chápáno jako akronym, jako zkratka. To hebrejština dělá, jak známo, že je nějaké slovo skládající ze tří nebo čtyř písmen a teď si to řekneš, to jsou vlastně ale první písmena jiných slov. Jo, takhle potom pracuje kabala, hledá různé skryté mystické významy, ale politika taky tak pracuje. No a to Ješu trojpísmené, to Jod, Šin, Vav, může být taky chápáno jako zkratka té nejstrašnější židovské urážky. To znamená Timach, Šmo v Zikro, ať je zapomenuto jeho jméno a jeho památka. Což se užívá u skutečně jako nejstrašnějších nepřátel židovského národa, který skutečně způsobili prostě strašné věci, to znamená císař Hadrián, který potlačil židovské povstání ve 2. století, Bohdan Chmelnický, pod kterým se děly ty strašné pogromy, Hitler, Stalin, jo, u těch se uvádí Imach Šmov Zikro, kde to člověk zcela chápe. No a někdy to může být v některých kontextech uvedeno také u Ježíše. A Nino, ty víš a posluchači to vědí, jak obrovské sympatie mám pro judaismus, jak to mám rád. Jo? To nejsou jenom racionální sympatie, to je opravdu nějaká jako vášeň pro judaismus a pro všechno židovské. A tím víc mě potom tyhle ty věci strašně bolí. A nenapadá mě jiné řešení, nepraktické řešení, žádné nevím samozřejmě, ale teologické řešení. A to je to, které se nachází v listě Jakubově, v Novém zákoně, ale zároveň někteří židovští intelektuálové o tom říkají, to je nejžidovštější část Nového zákona, právě Jakubův list. A to je tam, kde se říká, že víra se projevuje skutky. Hele, Nino, kdo má pravdu ve smyslu té vysoké teologie, to se ukáže až na druhé straně. Ale tady platí jedna věc, jak se víra jednoho každého člověka projevuje jeho konkrétními skutky tady a teď, jestli vedou k míru a porozumění, anebo ne.
2: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Duchovními dějinami Evropy nás provázejí každou neděli v 8 hodin ráno na stanici Vltava Martince Putna a Nina Rutová. Dnes svou kapitolu ve spirituále nadepsali reportáž z Chanukového Jeruzaléma. Hudební historií se budeme zabývat dnes v koncertu duchovní hudby. Zahájíme pětidílné setkání s chrámovou hudbou, která zněla při slavnostních císařských a královských korunovacích rakouských Habsburků v letech 1658 až 1867. V první části se zaměříme na mši Antonia Bertaliho, která zněla při korunovačním ceremoniálu ve Frankfurtě v létě roku 1658 při bohoslužbě, kdy byl korunován Leopold I. Habsburský na císaře svaté říše římské. Novodobou nahrávku hudby, která tehdy zněla ve frankfurtském chrámu svatého Bartoloměje, sestavil podle dobových pramenů německý muzikolog, dirigent a specialista na historicky poučenou interpretaci Arno Paduch a se svým souborem Johann Rosemiller Ensemble ji realizoval v roce 2006. Tento koncert duchovní hudby zahájíme na Vltavě dnes v 10 hodin dopoledne. Předtím v 9 slovo převezme farářka Ester Čašková, která povede bohoslužbu ve Vinohradské modlitebně. A teď v 8.30 vstupujeme do katedrály Notre Dame, jednoho ze symbolů Francie. O jejím významu, dějinách i roli v současném světě promluví Matěj Senft s historikem umění.

0: radost. O té ostatně během ceremonie mluví i francouzský prezident Emmanuel Macron. Jsou zde však i tací, kteří upozorňují na to, že rekonstrukce i samotná slavnostní ceremonie jen stvrzují a rozšiřují mýty, které se kolem Notre Dame po staletí utvářely. Jedním z těch lidí je i historik umění a spoluautor knihy Mýty o Notre Dame Ivan Folety. A toho už na dálku zdravím do brněnského studia. Dobrý den, Ivane.
1: Dobrý den.
0: Jaké příběhy v sobě nese chrám Matky Boží v Paříži? Proč se zrovna tato katedrála stala symbolem města i středobodem francouzských dějin? A co nám může napovědět o současnosti? Nejen o tom budeme dnes mluvit. Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
2: Krédo.
0: Ivane, proč lidé prožívali požár katedrály Notre Dame natolik intenzivně a emotivně, jak jsme to mohli vidět v dubnových dnech roku 2019? Nebyli to navíc pouze Pařížané nebo Francouzi, ale lidé z mnoha částí minimálně kontinentální Evropy.
1: No já bych to rozdělil na dvě části, protože na jednu stranu opravdu, co se Francouzů týče, tak pro ně se v posledních 150-200 letech stala Notre Dame součástí jejich národní identity. Takže je to, jako kdyby hořelo Národní divadlo v Praze třeba, nebo katedrála svatého Víta. Takže tam to bylo vnímáno strašně emočně silně, protože v tom příběhu moderní Francie je Notre Dame neoddělitelnou součástí toho příběhu. No a u těch ostatních je to zajímavé, protože na jednu stranu bychom mohli říct, co je nám ostatním v úzovkách po Notre Dame, tedy pak, když se nebavíme o nějaké elitě, která se zajímá o kulturu a umění, které mohlo zasáhnout to, že tak důležitá památka je poškozená. A myslím si, že tady je vysvětlení v ikoně, která se z Notre Dame během posledních desetiletí stala. Minimálně od toho kresleného disneyovského zvoníka od Matky Boží, ale vlastně jim hloubí do historie. Právě od 19. století se Notre Dame stala jako panevropským a možná i světovým fenoménem, který je známý, kdokoliv do Francie nebo do Paříže přijede, podívá se na Notre Dame a mám pocit, že to může vysvětlovat ty silné emoce, protože prostě Notre Dame je součástí sdíleného příběhu lidstva.
0: Je to tedy i nějaký pevný bod ve světě i v souvislosti s tím, jak jsem říkal v úvodu, že na rozdíl od mnoha jiných chrámů Notre Dame přečkala, dalo by se říci, všechno a teď najednou hrozilo, že schoří. Tak tím se možná otřásla i nějaká jistota a neměnnost nějaké dané zákonitosti ve světě.
1: Je pravda, že už nejsme moc zvyklí na to, aby hořely středověké památky, že jo. Dřív katedrály hořely pořád. Každá pořádná katedrála zhořela aspoň jednou nebo dvakrát. A my jsme ztratili vlastně zvyk hořících chrámů, protože prostě máme mnohem lépe vytvořenou protipožární ochranu a tak podobně. Takže máte pravdu, že to otřásá nějakým způsobem naším viděním světa. A taky je pravda, že vzhledem k té ikoničnosti Notre Dame, vzhledem k tomu, jak moc je přítomná v popkultuře a obecně v kultuře, tak to samozřejmě byl šok nečekaný, protože my tak trochu někdy zapomínáme na to, že my jsme smrtelní a že naše památky jsou taky smrtelné. A mimochodem, víte, že je jisté, že stejně jako my zemřeme, tak někdy i Notre Dame spadne. Je to otázka času.
0: Což je možná těžké si přiznat.
1: No to víte, že jo, protože my vlastně do té nesmrtelné katedrály zdánlivě projektujeme touhy po naší nesmrtelnosti. Dříve to dělali křesťané vírou v Boha. Ta dnešní sekularizovaná společnost to má trochu jinak, ale my taky vlastně neustále nějakým způsobem hledáme nesmrtelnost, byť v ní nevěříme.
0: A zároveň je to místo, které nejen nás vztahuje k budoucnosti, k nějaké vidině nesmrtelnosti, ale také k minulosti nese sebou velkou paměť. Možná podobně, jako nás tolik netrápí, když se kácí stromy běžné v lese, ale když vidíme usychat nebo někoho pokácet památný strom, který toho zažil spoustu a pamatuje si mnohé války, strasti i radosti, tak se nás to najednou dotkne nějak víc?
1: Já vlastně bych si strašně přál, abyste měl pravdu, jo. Protože by to znamenalo, že nějak se cítíme hluboce zpěti s naší minulostí, což podle mě bychom měli. Protože naše minulost osobní, ale právě i ta kolektivní, je úplně zásadní pro tu naší současnost a budoucnost. Tedy nějaký ideální scénář by byl přesně, který popisujete. Notre Dame s náma stojí od 60. let 12. století a je součástí našeho příběhu. Prožila toho tolik toho pamatuje. je svědkem, němým svědkem, ale přece zásadních událostí pro evropské dějiny. A proto bychom jí měli mít radši. Já

0: se trošku obávám, a v tom možná budu za skeptika, že ve skutečnosti ta naše postmoderní a hlavně TikToková společnost funguje už úplně jinak a že nás minulost zajímá spíše okrajově, ale máme rádi celebrity. Jo, a že Notre Dame je prostě ta architektonická celebrita. Že je to taková jakoby verze toho, co nás přitahuje na známých osobách, na známých místech, na trendujících místech, a Notre Dame je takovou stálicí, trendující stálicí.
1: Zároveň tu stálici, trendující z ní, udělali ty dějiny, během kterých zde byly korunováni králové, moci se ujímali císaři a například i po osvobození Paříže v roce 1944 lidé vítali spojenecká vojska právě před tímto chrámem. Kromě toho se do jejich zdí pochopitelně také vepsaly kulturní a architektonické proměny v Evropě.
0: To máte úplnou pravdu, já pardon, že jenom vám do toho skáču, ale mně přijde, že jedna věc je jako ten mýtus, který je podložený historií. A asi se budeme bavit i o tom, kdy se ten mýtus vlastně pořádně vytváří. Ale pak je druhá věc. Já nemyslím, kdy byl v Notre Dame před rokem 2019. Ten kostel vlastně zel prázdnotou, nikoho moc nezajímal. Fasáda byla zajímavá pro turisty, kteří tam dělali selfiečka a právě házeli na ty sociální sítě. Ale reálně ten kostel zevnitř chátral, a ne proto, že by do něj Paříž neinvestoval, což teda taky, ale hlavně proto, že mám pocit, že reální zájem o obsah pomalu mizel z té společnosti, jak francouzské, tak vlastně z té globální turistické.
1: Je tohle tedy jeden z mýtů, který se kolem Notre Dame točí, protože vy jich ve své knize Mýty o Notre Dame jmenujete celou řadu, tak ta domnělá sláva, která před tím rokem 2019 tedy upadala a stala se spíše jenom tou fasádou pro selfiečka, tak to je ten mýtus, že vlastně už to není ta velká katedrála, jak se o ní mluvilo?
0: Víte co, asi jo, no ono je to vlastně mýtus, ta katedrála je velká a je známá, všichni se na ní dívají, ale ztratila obsah. A to je samozřejmě součástí té dechristianizace Evropy a Francie. A to, že masový turismus, zvláště v Paříži, nemá čas hledat hloubku a chápat dějiny. Prostě selfiečko před Notre Dame a jdu dál.
1: Když jste zmínil tu fasádu, před kterou se právě dělají ta selfiečka, tak jeden z těch mýtů je i mýtus o gotice.
0: Ano.
1: V čem spočívá?
0: No tak já tomu mýtu o gotice říkám, protože když se podíváte na takové jako tradiční dějiny umění, tak gotika je styl, který se řekněme od poloviny 12. století šíří po Evropě a zároveň se o něm říká, že je to styl, který je zakořeněný právě v Île-de-France, v tom vlastně prostředí Paříže, Chartres, svatý Diviš Saint-Denis a Notre Dame je vlastně jedna z těch prvních úplně staveb, které tady vznikají. No a zároveň tenhle ten příběh implikuje to, že kolem roku 1140 v případě svatého Diviše, trochu později v Notre Dame, je Île-de-France takovým kulturním, technologickým epicentrem, které dominuje zbytek světa. A já si myslím, že to je mýtus v tom, že samozřejmě se v Île-de-France děje něco výjimečného po roce 1140. Opravdu se tam staví relativně nový typ architektury. Ale zároveň, když se podíváte šíř, tak si uvědomíte, že za prvé spousta z těch technologických řešení je známa už v regionu a pak třeba v jižní Francii o století dřív. A zároveň, že velké množství těch hlavních invencí, jako je lomený oblouk, ty různé přípony, klenáky a tak dále, tak to jsou všechno věci, které vlastně známe z východního Středomoří a dokonce z západní Asie, a to o mnoho desetiletí nebo dokonce století dříve. A třeba lomený oblouk jako fenomén je dokumentovaný už v 7. století na Kypru a je používaný velmi podobně jako potom třeba v Notre Dame. Ale taky vlastně je máme napříč islámským světem v Káhiře a v Bagdádu a tak dále. No a teď najednou vlastně ta pohádka o gotice jako o něčem, co ukazuje na evropskou nadřazenost, se začne rozpadat. Pakliže se podíváme přesněji na to, co to vlastně za architekturu je. Je to architektura, která je určitě syntézou, je to katalyzátorem, ale je to něco, co vychází z příběhu, který se naopak odehrává ve východním Středomoří a západní Asii.
1: Kde v tomhle mýtu má pak roli vyloženě pocit nějaké francouzské výjimečnosti, případně té nadřazenosti, protože mluvíte o nějakém evropském pocitu, ale kde z toho ta Francie ještě vybočuje?
0: Víte co, to je hrozně zajímavý, protože ono to nejde od sebe oddělit. Řekněme, pohádka o evropské nadřazenosti, něco, co se stává čím dál tím intenzivnější od 16. století dál a souvisí s fenoménem kolonialismu. Evropa středověká je Evropa, která si je podle mě samozřejmě vědomá své výlučné role v dějinách, ale zároveň je to Evropa, která si uvědomuje, že prostě, já nevím, Mongolové ve 13. století jsou mnohem silnější a větší než Evropa. Nebo si uvědomují, odkud pochází luxus, ať už je to Byzantská říše, nebo Bagdád právě, nebo dokonce Čína, z které přichází spoustu luxusního zboží po hedvábné stezce. Evropa si tohle ve středověku uvědomuje. Ale během raného novověku v rámci koloniálního běsnění nejdříve v Amerikách a v Africe a potom vlastně napříč planetou, si Evropa začíná vypadat příběh o tom, že je nadřazená na mnoha úrovních. A to za prvé na úrovni náboženské, katolická identita, za druhé na úrovni etnobiologické, opravdu se rodí na úplně konci 15. století myšlenka toho, že existuje nějaká bílá nadřazená krev, což je úplná absurdita geneticky a biologicky, ale v té době se tomu začíná věřit. No a tenhle pocit se vlastně jakoby rozrůstá a v 19. století zažívá jeden z svých absolutních vrcholů. A tyhle ty dva pocity, té kulturní, náboženské a taky etnobiologické nadřazenosti, se propojují v druhý příběh a to je příběh národních států. Národní státy, které si začnou navzájem říkat, že vlastně i uvnitř té Evropy jsou velikánské rozdíly, protože my Germáni nebo my Galové nebo my Bůh ví kdo, jsme nadřazení těm ostatním. A tady se vrací do hry zase kultura a probíhá opravdu velká debata, jestli gotická architektura je francouzská nebo německá invence, takže kdo vlastně je nadřazený tomu druhému kulturně, kdo přišel první. A v jistém momentu je evidentní, že lomený oblouk je něco, co opravdu je takhle používáno systematicky nejdříve v Ile-de-France až potom v té německé říši. Tím pádem se přestává usilovat o to, kdo byl první, protože že to asi zašlo ve Francii, se spochybnit nedá, nebo ve francouzském království. A pak přichází ten příběh druhý, co je to naše gotika, ta naše národní dar versus identita těch druhých. A tady se opravdu vlastně architektura stane jedním z prvků, které vytváří nejdříve národní hrdost, potom národní nesnášenlivost a jeden z pomyslných tragických vrcholů tohoto toho uvažování bude první světová válka. Jejíž součástí bude i bombardování katedrál těch druhých. To znamená, že německá vojska zapálí například Remešskou katedrálu.
1: Takže ty symboly byly poškozeny, Notre Dame to přežila a začala ztrácet tedy tu svou sílu s příchodem 21. století. A mohlo by se zdát, že se ztratily i mýty, které jsou s ní spojené, že to jsou zkrátka jen dějiny. Vy to ale vidíte jinak, protože v návaznosti na to, co zde padlo o nějaké výjimečnosti těch národních států, tak mluvíte o mýtu o Macronově Velké Francii, který je podle vás právě z Notre Dame spojený.
0: Je to tak, my vlastně uvažujeme s Adrienem Paladinem nad tím, jak je možné, aby dnes mohl prezident Francouzské republiky se chovat a říkat to, co říká. Jenom pro naše posluchače důležité si připomenout, že Francie se v posledních 15 letech radikálně posouvá doprava. A samozřejmě velkou roli v tom hraje národní Le Front National a Le Pen otce, teď vlastně dědictví jeho dcery, která se bude ucházet už po třetí o prezidentské křeslo. A to jsou opravdu strany, které jsou xenofobní, rasistické, antimigrantské, takové jako obdoba vlastně SPD v České republice. Ale to, co se ve Francii stalo, vlastně podobně jako v České republice, je, že centrista Macron se pomalu začal posouvat napravo také a je čím dál tím netolerantnější ve své retorice. No a najednou opravovat Notre Dame se pro něj stala příležitost, jak začít zdůrazňovat domnělou francouzskou exkluzivitu nebo dokonce možná nadřazenost. U Macrona je to komplikované, protože on je zároveň i součástí Evropské unie, takže hraje si s těmi dvěmi aspekty, jsem velký Evropan a velký Francouz. Ale třeba to, že se rozhodli katedrálu zrestaurovat především přizváním francouzských řemeslníků, tak je něco, co je za prvé trochu úsměvné a za druhé naprosto anachronické, protože, jak jsem říkal předtím, Notre Dame je výsledkem jednoznačného mezikulturního setkávání, kdy dovednosti a znalosti z východní Evropy, ze Středomoří a ze západní Asie přicházely do Ile-de-France, kde se to katalyzovalo. A určitě na obrovské huti pařížské Notre Dame spolupracovali lidi z mnoha koutů Evropy. No a teď najednou vlastně se z ní snaží francouzský prezident udělat národní příběh. A tohle vlastně zvládá jenom díky 19. století.
1: A zároveň ta rekonstrukce proběhla nejen pouze za přispění tedy francouzských dělníků, ale také přivedla tento chrám do původní podoby, nebo alespoň tak se to tvrdí. Ale vy opět říkáte, že s tou původní katedrálou sdílí jen zdi.
0: Je to tak.
1: Kam se podělá ta tradice?
0: No, ona totiž prošla tím 19. stoletím. Ta úplně klíčová etapa je to uvědomění si v uvozovkách toho, co je evropský národ, evropská nadřazenost a tak dále, je 19. století. A je to i moment, v kterém se Evropa vlastně dívá na svou minulost. A byť tvrdí, že se vrací s zájmem ke středověku, tak v realitě tu minulost přepisuje a řekl bych dokonce doslova přestavuje. My si musíme uvědomit, že v každé etapě dějin je přirozené, aby se památky přestavovaly. A tím pádem Notre Dame třeba během novověku byla opakovaně přepracována, takže na konci 18. století, tedy v době, kdy běsnila francouzská revoluce, interiér chrámu barokizován způsobem, že vypadá skoro jako novověký kostel, když tedy se nebudeme dívat na klenby. No a během 19. století, především za francouzské monarchie, té červencové monarchie, a potom při druhé císařství, to znamená za vlády Napoleona III., Eugène Emmanuel Villeduc, velký teoretik, restaurátor, architektor, přestavuje Notre Dame tak, jak on si představuje, že vypadal středověk. A Villeduc opravdu je osoba, která píše teoreticky a prakticky dělá to, že vrací minulost tam, kam se mu hodí, to znamená do hrdinného příběhu francouzského středověku. A teďka ta jakoby vlastně zajímavá věc na tom taková, že ta jeho vize středověku je to, co si mysleli vědci, řekněme v polovině 19. století, že byl středověk, ale oni se v mnoha věcech radikálně mýlili. Takže například pocit šedé, čisté, kamenné stavby je něco, čemu se dá věřit, ale co naprosto neodpovídá skutečnosti. A my víme, že středověká katedrála byla pak celá divoce vymalovaná. Takže ta výmalba je samozřejmě velikánská změna, ale to, co především vlastně mizí a je nahrazeno nějakou jakoby jinou úrovní příběhu, je všechen život, který té katedrále byl, všechny mobilní nebo provizorní nebo i krátce žijící artefakty, ať už to byly obrovské textíly, které visely v lodi, nebo liturgické přepážky, oltář, sole a různé zítky, tohle všechno zmizelo a taky samozřejmě oblečení kléru, který celebruje liturgii, kadidelnice, kadidla, prostě celý ten život, který vevnitř byl a který byl úplně epicentrem toho, proč ta stavba vznikla, tak najednou jakoby uklizen. A ta čistá, krásná stavba už jsou jenom zdi, které ztratily do nějaké víry performativní, dekorativní a možná i opravdu vizuální obsah.
1: No a proč se k tomuhle přikročilo? Protože po tom požáru vznikla řada i dosti odvážných architektonických řešení, které by tu katedrálu oživily. Tak proč se přistoupilo vlastně k tomuhle takovému umrtvení té živoucí katedrály?
0: No, protože to už se stalo v 19. století a v tom 21. století vlastně panovala úplná bezradnost, co s tím, respektive. Ve 21. století se francouzskému státu, Macronovi, ale vlastně i historickou umělecké obci hodilo vyprávět tu pohádku 19. století. To znamená říct, že ta katedrála Villeduc, včetně gloriolky a všeho ostatního, je ta opravdová. A tím pádem si řekl, my ten kostel uděláme takový, jaký opravdu byl. Macron dokonce říká krásnější, než byl, ale reálně ho vrací k těm mýtům 19. století o tom, jak si 19. století představuje, že má vypadat středověk.
1: No a není tohle taky tak trochu důvod, proč se to stalo místem převážně pro selfiečka a ztratilo ten kultický obsah, který předtím po staletí katedrála měla?
0: Jako asi ano, v tom smyslu, že Notre Dame se postupně stala čím dál tím víc tím národním symbolem. A čím víc ten národní symbol, tím víc máte tu původní opravdu funkci, která je samozřejmě sakrální. Že jo? To nic nemění na tom, že ještě v 19. století se v Notre Dame liturgie sloužily běžně jako i teď. Ale podle mě se tady potkávají dvě věci vlastně. Jedna úroveň je ten příběh o tom, že tohle je ten státotvorný mýtus stavby, která reprezentuje Francii. A na druhé je sekularizace. To znamená fenomén, kdy vlastně se vyprazují chrámy od věřících. No a najednou Notre Dame, když ztratíte věřící a tu liturgickou živou energii, no tak vám toho moc nezbyde jiného než ten mýtus o národním státu.
1: Zároveň se však může zdát, že způsob, jakým byla ta katedrála udržována na začátku 21. století i jak byla zrekonstruovaná po tom požáru, tak vlastně trochu navazuje na současný stav římskokatolické církve, tedy je tu příběh o tradiční církvi, který vznikl v 19. století.
0: Ano.
1: A ten tvrdí, že je tu nějaká neměnná církev, dogmata, přestože řada historiků a teologů mluví o přesném opaku, tedy o tom, že podobně jako Notre Dame se církev neustále vyvíjela, šla s dobou, snažila se reagovat na potřeby lidí. Tak není to trochu takový lakmusový papírek toho dění v aktuálním světě?
0: Určitě máte pravdu v tom, že Notre Dame je obrazem katolické církve. V 19. století se vrací k nějaké mytické minulosti, to je ten první vatikánský koncil, který je akce na ztrátu světské moci papežského státu a papeži reagují tím, že říkají, my jsme tady byli od začátku, v historii jsou naše kořeny a proto máme právo rozhodovat a vlastně je to způsob, jak obhajovat svoji údajnou nadřazenost. No a pak je tady ten druhý příběh, který je samozřejmě paradoxní, protože já bych řekl, že to, co se děje z Notre Dame, má s církevním příběhem společnou právě tu ztrátu věřících, která je součástí desekularizace. Ale to, co by možná ty dvě věci mohlo pojít, je, že ta tvrdá katolická ultrapravicová identita 19. století, která vlastně žije do našich dnů, je reakcí na modernitu. Je to výraz strachu ze světa, který církev najednou neovládá. A v rámci toho strachu se snaží hledat absolutní pravdy, ne v Bohu, ale v nějakých jako pohádkách nebo mýtech. A v tom je to zajímavé, protože Notre Dame se podle mě mýtem stala jako v důsledku desekularizaci a katolická církev se podobný způsob proměnila v důsledku strachu z modernity.
1: A jak se z toho vymanit? Minimálně na bázi katedrály Notre Dame, jaký opět vrátit ten její původní kultický obsah a zbavit jí toho, že by byla jen zajímavým zastavením pro turisty.
0: No já myslím, že jí totiž nemůžeme vracet ten původní význam. To je právě ta chyba. My si musíme přiznat, že minulost byla, je nádherná. Vycházíme z ní, že jsme děti té minulosti, ale že dneska žijeme v jiném světě. A proto vlastně bychom se měli dívat kupředu a říct si, co chceme, aby na Île-de-France nezbylo. K čemu ta budova má sloužit? Když do ní nechodí věřící nebo jenom minimum, je nutné, aby celá byla kultovním prostorem, nebo by stačilo, aby kultovní prostor byla třeba jedna postranní kaple a zbytek by se třeba mohl stát místem, kde se lidé seznamují s křesťanskými dějinami Francie? Třeba něco mezi muzeem a nějakou i, já nevím, kulturní budovou, která prostě bude mít širší funkci než pouze tu liturgickou, na kterou možná stačí jedna kaple.
1: A vizuálně, protože teď jste mluvil o tom obsahu, tom vnitřku té budovy, ale jak by měla vypadat ta její fasáda? Měla by opět hrát barvami, měly by tam být nějaké zdobné prvky, koberce, cokoliv, co jste zmiňoval dříve?
0: Asi nevím, no. Je to strašně zajímavý, protože já vždycky říkám, že 19. století byla poslední doba, která měla odvahu něco měnit, tak to teda změnila a my se toho od té doby držíme. I když polovina 20. století taky velmi zásadně zasáhla obecně do toho, jak vypadají středověké památky. A zároveň, kdybych já měl rozhodnout, že se mají domalovat portály nebo sochy na fasádě, bych samozřejmě řekl, že ne, protože jsem v tomhle vychovaný v nějaké tradici památkové péče, která říká zachovávat a neměnit, že jo. Ale co by možná šlo udělat? To se dneska dělá poměrně dost a mně to přijde vlastně strašně zajímavé. Třeba v Conques, v tom francouzském městečku ve střední Francii, nebo v Poitiers, chrámu Notre Dame, se v noci projektují ty barvy. Jo. To znamená, že to není vlastně jako fyzická změna, ale vizuálně ano. Tak to si myslím, že bylo třeba strašně zajímavé, kdyby se na Notre Dame promítly barvy, tak aby se nemusela přestavovat, ale člověk si mohl udělat aspoň trochu obrázek, jak původně mohly vypadat pigmenty, a to též v tom interiéru. Co kdybychom si řekli, že na ty stěny promítneme barvy a klidně to nemusí být jenom ty středověké, mohly by být i moderní, ale aby se tam vrátil život barev, to by mi přišlo strašně fascinující a asi by to nebylo ani tak složité udělat.
1: Ptal jsem se na to i proto, že ne každý zajde na nějakou výstavu do muzea, ale právě to, jak prostřednictvím takto monumentální stavby komunikovat myšlenky, které ve své knize i vy sám zmiňujete a které v průběhu našeho rozhovoru ostatně také zazněly. A to, že Notre Dame je plodem setkání evropské a středomořské kultury a, jak píšete, postrádá jakoukoliv spojitost s myšlenkou moderních tradic a národních států. A také, že je zasvěcená Matce Boží a přitom na slavnostních ceremoniích vídáme často spíše muže.
0: To je úplná pravda. A je to do nějaké míry také obraz naší doby. Že jediná žena, která tam je, to je ta tichá, mlčící v pozadí. A to je jedna možná také z věcí, které by se měly změnit. Ale udělat z Notre Dame místo, kde se žije kultura, kde se žijou vlastně krásné věci, to by mi přišlo tak strašně plné naděje. Spíš než ní dělat paměť na minulost, která vlastně nikdy nebyla.
1: Takové francouzské kulturní centrum.
0: Ano.
1: Myslíte, že to povede?
0: No, obávám se, že nikoliv. Tedy alespoň ne, dokud já nebudu francouzským prezidentem, což je výsastně nepravděpodobné, protože nemám francouzské občanství například.
1: Tak uvidíme, kam se katedrála Notre Dame a události, které se v ní budou odehrávat, vyvine nadále a jestli třeba vzniknou nějaké nové moderní mýty, které ji budou i za 100 let stále obklopovat. Právě o nich jsme mluvili v dnešním krédu společně s historikem umění Ivanem Foletym. Ivane, děkuji, že jste si na nás udělal čas.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
2: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Vážení a milí, za 2 minuty bude 9 hodin ráno, máte naladěnu stanici Vltava, kde už pomalu doznívá filmové léto, projekt, v rámci kterého dnes v radioseriálu uzavřeme dramatizaci amerického románu Velký Gatsby. Příběh, ve kterém se odráží atmosféra prvního poválečného desetiletí ve Spojených státech amerických, později označená jako jazzový věk, se dočkal několika filmových stvárnění. Nejznámější jsou snímky režiséra Francise Forda Coppoly s Robertem Redfordem jako Gatsbym a Miou Farrow jako Daisy z roku 1974 a také vizuálně opulentní verze, kterou v roce 2013 natočil režisér Baz Luhrmann s Leonardem DiCapriem a Carey Mulligan. Naší Daisy bude dnes v 11 dopoledne Magdalena Borová, jejím mužem Tomem Buchananem, Petr Lněnička, jeho spolužákem a vypravěčem příběhu Nikem, Ondřej Rychlý a kamarádkou Daisy Jordan, Veronika Lazorčáková.
4: Vy prý bydlíte ve West Eggu?
5: Ano.
4: Mám tam známého.
5: Já z místních neznám živou duši.
4: Gatsbyho určitě znáte. Koho?
5: Gatsbyho.
6: Jak se jmenuje křestním?
5: Nevím. Každý říká jenom Gatsby. Nebo vy to víte, Jordan?
4: Netuším.
6: Aha. A kdo to je?
5: Ten zbohatlík, co bydlí v tom zámečku vedle mě.
7: Pane Buchanane, můžeme servírovat na terase večer.
8: No, skvěle.
7: Při svíčkách, jak jste si přál.
6: K čemu svíčky? Za 2 dny tady máme nejdelší den roku. Taky vždycky čekáte na nejdelší den v roce. Já na něj vždycky čekám a pak to propásnu. Říkala jsem to už kolika lidem a všichni to měli stejně.
8: Prosím tě, co to zasplácáš?
6: Nech mě.
8: Jde se ke stolu.
6: Au, to mě to bolelo.
3: Druhou už závěrečnou část dramatizace románu Velký Gatsby Francise Scotta Fitzgeralda nabídne dnešní radioseriál na Vltavě. A to přesně za 2 hodiny, tedy v 11.
9: Bohoslužba.
3: září 27. roku 2009 jsme v modlitebně v Praze na Vinohradech zaznamenali bohoslužbu Českobratrské církve evangelické, kázala farářka Ester Čašková.

Ztišme se k modlitbě. Náš nebeský Otče, neděle je úžasný dar. Můžeme jednou za týden nechat práce, přestat myslet na svoje starosti a bolesti a obrátit tvář k Tobě, který dáváš světu řád i smysl. Mnohdy jsme překvapeni, že v tomhle světě ještě vůbec jsi, že si nad ním nezlomil hůl a nenechal ho být. My sami vnímáme, kolik bezpráví, sobectví, násilí a všemožného zla kolem nás je. Vidíme i to, jak jsme my lidé nepoučitelní a děláme pořád stejné chyby. Zraňujeme své nejbližší, nedokážeme se moudře rozhodovat, marníme čas života. Víme, že to všecko souvisí s naší touhou žít si po svém, bez ohledu na druhé a bez ohledu na tebe. A že právě to je hřích. Prosíme, odpusť nám. Věříme, že nás máš tolikrát, že nám dáváš ještě novou šanci. Otvíráš nám budoucnost, která nezávisí na nás a na tom, co dokážeme. A proto je dosažitelná pro všechny. Ukázal si, Pane, svou lásku v osobě Pána Ježíše Krista, v jeho službě lidem a v jeho oběti za nás všecky. A tak víme, že ti na nás záleží a že pro nás chceš to nejlepší. Ve spojení s tebou, Pane Bože, poznáváme nový rozměr života. Na sebe i svoje selhání, i na běh světa kolem nás se můžeme dívat z odstupu, z nadhledu, z tvého úhlu věčnosti. Děkujeme ti za tuhle svobodu. Za svobodu, ke které nás jenom zveš, ale nikoho nenutíš. A také děkujeme za naději. Každá neděle nám připomíná vzkříšení Pána Ježíše Krista. Věříme, že tvoje moc přemáhá všechno zlo i smrt. A proto máme důvod se radovat. Dej, ať to i dnes poznáme a zakusíme. Prosíme tě za ty, kteří tu s námi nemohou být přítomni, ale poslouchají u svých rozhlasových přijímačů. A děkujeme za službu všech, kteří to umožňují. Tobě, Bože Otče, Synu i Duchu Svatý, patří všechna moc i sláva. Amen. Budeme zpívat píseň 67 z evangelického zpěvníku.

Dnešní první čtení je zapsáno v Evangeliu Markově, 12. kapitola, verše 28 až 34. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé pak je toto. Miluj bližního svého jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník. Správně, mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu a z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. To jsou slova dnešního evangelia. Budeme zpívat píseň 632 z dodatku k evangelickému zpěvníku. Píseň 632.

Základem pro dnešní kázání, bratři a sestry, je text z epištoly Římanům. Ve 14. kapitole čteme od 17. do 21. verše tato slova. Království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Nenič kvůli pokrmu Boží dílo. Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Posaďte se. Milí bratři a sestry, nejednota křesťanů je bolavá věc. Vzájemné osočování a vylučování z církve a v minulosti i boje na život a na smrt způsobily mnoho šrámů na pověsti církve a možná i někoho od víry v Boha odradili. Ekumenické, tedy zbližovací snahy křesťanů narážejí někde i dnes na nepochopení, netoleranci a pyšné sebevědomí. S těmihle problémy se však křesťané potýkali od samého začátku. Ježíš sám totiž nestanovil, jak má vypadat jeho církev. Ani neřekl, jaké uniformy mají nosit jeho učedníci. A tak už v nejstarších dopisech apoštola Pavla čteme, že se křesťané hádali o to, co je závazné a co nikoliv. Co všichni musí dělat a co je dobrovolné. Ani apoštol Pavel to neřeší přísným zákazem nebo výslovným povolením, ale ukazuje ke svobodě a zodpovědnosti, kterou křesťané dostali. A svoboda a zodpovědnost, to je, myslím, žhavé téma i pro nás, tady a dnes. Víra v Ježíše Krista je až nápadná tím, jak ve srovnání s jinými vírami a náboženstvími dává člověku velikou svobodu. Miluj Boha a miluj bližního jako sebe samého. To je šíře. Ale co když ten bližní je jiný? A já jsem přesvědčen, že ten můj způsob jednání a života je ten jediný správný. Já mu přece pomůžu ke spasení, když ho donutím, aby jednal jako já. A když ho nemůžu donutit, tak mu aspoň zabráním, aby to špatné dělal. S tímhle záměrem, milí přátelé, byly kdysi upalovány čarodějnice a páleny knihy. Tahle myšlenka stála ve službě komunistické ideologii a znamenala pro nás zavřené hranice a zakázaný rozhlas ještě před 30 lety. Je to ujeté, vidíte. Ale takhle ujíždíme všichni. Protože dopřát druhému, aby byl jiný, než jsem já, a společně hledat, co nás spojuje, to je vysoká škola tolerance a ohleduplnosti. V římském sboru se kdysi dávno křesťané dostávali do sporů, když ti pravověrní zakazovali těm podle nich méně věřícím jíst určitá jídla. Nemysleli to ovšem tak, že by určitý druh stravování mohl vylepšit náš vztah k Pánu Bohu. Prostě, že by bylo ke spasení nutné odřeknout se masa. To určitě ne. Ale jedna skupina věřících pokládala za nutné, aby se víra projevovala určitou zdrženlivostí a vyžadovali to i od těch druhých. Zdrženlivost je pěkná myšlenka. A jistě, že se víra má projevovat i ve všedním životě. Na Pána Boha máme myslet i v těch svých obyčejných záležitostech. A možná si sami vzpomenete na nějakou situaci, kdy jste se jako křesťané zachovali jinak, než kdybyste křesťany nebyli. Ale docela jistě nás žádné jídlo před Boží soud nepřivede. Ale platí to také obráceně.
I kdybychom se zřekli svého sebe oblíbenějšího řízku, spasení nám to nezajistí. Co jíme a pijeme, to nemá význam pro náš vztah s Bohem. A kdo z jídla a pití, nebo naopak půstu, dělá otázku víry a svědomí, ten nepochopil, oč v Božím království jde. Pán Bůh se pro nás přece nerozhoduje proto, jestli jsme dost dobří, dost ukáznění, abychom odolali pokušení, a jestli si tedy zasloužíme dostat se do jeho království. Bůh nám neklade vůbec žádné podmínky. V Kristu nás přijal takové, jací jsme. Hříšníci, nevěrní, nespolehliví, slabí a podléhající pokušení, sobečtí a malomyslní. Z takového materiálu, bratři a sestry, udělal Bůh dědice svého království. Říkáme tomu ospravedlnění z víry. Spasení bez vlastní zásluhy, darem, z Boží milosti. Jako ti, kdo věří v Ježíše Krista jako svého spasitele, jsme prostě přijati za členy Božího království. A totéž vyjadřuje výraz, že máme pokoj s Bohem. Kdo z vás někdy zkoušel smířit dva rozhněvané, ten ví, jak je to těžké. Protože si oba dávají podmínky, žádají záruky a lhůtu k osvědčení. Bůh ukončuje nepřátelství s námi naprosto jednostranně a bez podmínek. Přišel v Ježíši Kristu do našeho světa jako do tábora vzbouřenců a vydržel to naše nepřátelství až na smrt. Jeho touha po smíření s námi je prostě neotřesitelná. A i když my o tom mnohdy nestojíme a necháváme jeho nabídku smíření ležet ladem, on svůj postoj nemění a čeká, až my budeme chtít. A radost? Radost přece provází otevření dveří tam, kde žádné východisko už nebylo. To je naděje v bezvýchodnosti. Svoboda, smíření a život. To je, milí přátelé, naše místo pod otevřeným nebem. Vždycky po válce přichází radost z nově nabité svobody. Skončilo ohrožení a strach. Stejně tak vypadá Boží království. Není v tom, co jíte a pijete, ani v půstu nebo v nepůstu. Nespočívá vůbec v žádných lidských nebo církevních praktikách, ale v tom, co s námi udělal Bůh sám. Jsme různí. V různých církvích klademe důraz na jiné věci a máme sklon posuzovat a někdy i odsuzovat druhé, kteří to nedělají tak jako my. A tady slyšíme, že na tom vlastně vůbec nezáleží. To podstatné, to důležité je to, co udělal Bůh sám. Ty naše sborové programy, směry a pracovní metody jsou tím zbaveny té zásadní důležitosti. Ale my z toho Božího království vypadáváme, když máme pořád ještě strach, že nejsme pro Pána Boha dost dobří a chceme sami sebe i druhé sešněrovávat podle vlastních představ o zbožnosti. Možná, že nás k nepochopení svádí i následující věta toho textu, který jsme četli. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. Ono to slovo sloužit v nás vyvolává představu, že musíme být aktivní. Představu dobrých skutků nebo odříkání. Jistě, že záleží na nás, jestli se Bohu líbíme nebo ne. A nebo je to jinak? Je to jinak, milí přátelé. Platí to, co bylo řečeno na začátku. Bohu se nelíbíme proto, že jsme něco udělali, že jsme si něco odřekli, že jsme o jeho lásku usilovali. Sloužit Bohu, líbit se Kristu a být milí lidem můžeme jen tím, že si necháme odpustit.
že se dáme s Bohem smířit. Že prostě Pána Boha necháme, aby nás postavil do toho prostoru radosti a svobody mezi omilostněné hříšníky. Vím, že nám ta pasivita nejde pod nos, ale je to tak. Bohu se líbíme ne kvůli sobě, ale proto, co on sám s námi už udělal. No dobře, řeknou někteří, ale když nás tedy Pán Bůh získal pro sebe, musí tomu náš život také odpovídat. A na radost z toho darovaného spasení zase padá stín slova musí. Co křesťan musí a co už nemusí? Milí přátelé, je mnohem jednodušší mít přesně stanovená pravidla. Tohle nesmíš a tohle musíš. Jenomže to jsou pravidla pro otroky nebo pro nedospělé děti. My už jsme přece dál. Jako synové a dcery Boží jsme dostali jedinou směrnici. A tou je láska k Bohu a láska k bližnímu, stejně jako láska k sobě samému. A uskutečňování téhle lásky má nejrůznější podobu. Vůbec to neznamená vždycky totéž. Z lásky přece člověk jednou povolí a jindy zase zakáže, jako rodič. A stále znovu se ptá, co je dobré pro toho druhého. Jak mu dám najevo, že ho mám rád, že mi na něm záleží. Pravidlo lásky nám nechává otevřené pole působnosti pro naši svobodu a pro naši zodpovědnost, pro naše hledání. Všechny systémy a náboženství, která říkají tohle smíš a tohle nesmíš, jsou podezřelá pro věřícího křesťana, který ví, že skrze Ducha Svatého dostal velikou svobodu. Náš jediný závazek, milí přátelé, je v tom, abychom žili z Boží milosti, abychom se spoléhali na Kristovy zásluhy, abychom vděčně přijímali všechno, co nám Otec dává. A z té naší víry, vděčnosti a radosti pak roste ovoce ducha, které má také mnoho podob. Spasení z milosti znamená, že jsme na tom před Pánem Bohem všichni stejně. Nutno říci stejně dobře. A proto nemají křesťané žádnou uniformu ani prýmky, aby odlišovali, kdo je v Božích očích cennější, kdo je k jeho trůnu blíž a kdo je dál. My se nemusíme snažit druhé lidi ve zbožnosti předhonit. Ani není naším úkolem druhé lidi spasit nebo je do Božího království dotlačit. My máme vydávat počet ze své víry a naděje. A máme to dělat ve vědomí, že ten druhý může svou víru formulovat jinak. I když je pozoruhodné, že nás většinou nedráždí to, co ti jiní věří, ale jak žijí a jednají. Ten, kdo žije pod zákonem, vyžaduje, aby všichni byli stejní. Svoboda, kterou jsme dostali v Kristu, nám však dává možnost, abychom řekli ano i k tomu, kdo je jiný než jsem já. Zásadní věc je ta, jestli to, co dělám, dělám skutečně ve spojení s Bohem, jako jeho dítě, jako ten, komu byla otevřena brána království a jako ten, kdo v druhých lidech vidí bratry a sestry, kterým Pán Bůh dává stejnou šanci jako mě. Taková víra, milí přátelé, vede k tomu, že usilujeme o pokoj a společný růst. V tom je naše aktivita. Poznávat toho druhého, vědět, z čeho pramení jeho radost i jeho strach a sdílet je. Společně se modlit, i jeden za druhého se modlit. A vzájemně si dávat prostor, aby ten druhý mohl být sám sebou. Vždyť takového už ho má Kristus rád, stejně jako mě a stejně jako každého z vás.

Na tomto místě míváme, milí přátelé, zborové ohlášky. Členové našeho zboru si je vyslechnou po ukončení přenosu. Ale vám, rozhlasoví posluchači, chci říci, kde jste s námi byli. Vinohradský evangelický zbor byl založen před 100 lety jako druhý reformovaný zbor v Praze. Měšťtí radní tehdy nepovolili stavbu samostatného kostela, ale poskytli pouze dvě stavební parcely v Korunní ulici. Vinohradští evangelíci na nich tedy vybudovali čtyřpatrový obytný dům v novogotickém slohu s bohatě zdobenou fasádou a nenápadný kostel vestavěli do dvora. Kostel nabízí prostor pro víc než 300 posluchačů a díky skvělé akustice je využíván i pro nejrůznější koncerty a nahrávky. Díky poloze v centru Prahy se snadnou dostupností od metra míváme ve sboru často hosty. Sbor sám má kolem 400 členů, na bohoslužbách nás bývá většinou 50 až 80 a v týdnu se schází všechny věkové skupiny, od předškolních dětí až k seniorům. Bohoslužby míváme každou neděli

o 9:30. Před přímluvnými modlitbami zaspívejme ještě z mládežnického zpěvníku Svítá píseň 135 K svobodě je dlouhé putování.

0: pojďte společně se pomodlíme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že se k tobě smíme obracet i s tím, s čím si sami nevíme rady. Prosíme za tvoji církev, rozptýlenou po celém světě a rozdrobenou do mnoha společenství. Kéž se snažíme druhým porozumět a hledáme možnosti, jak budovat pokoj a tvořit společenství.
1: Prosíme za ty, kdo hledají oporu a orientaci v různých sektách a partách a nechávají sebou manipulovat.
0: Prosíme, ať nepodléháme strachu, ať si nedáme namluvit, že všechno spěje k horšímu konci. Věříme, že budoucnost je ve tvých rukou.
1: Prosíme, veď nás k poznání, že bohatství života není v tom, co máme, čím se obklopíme, ale v tom, s čím se umíme dělit.
0: Prosíme za lidi zotročené touhou po věcech, po vysokém životním standardu a za ty, kdo se stále s někým srovnávají a pořád nejsou spokojeni.
1: Prosíme, dej, ať jsme vnímaví vůči potřebám druhých a umíme zanechat všeho, čím zraňujeme své blízké i tebe.
0: Přimlouváme se za všechny trpící, za lidi smutné a za ty, kteří ztratili někoho ze svých blízkých.
1: Prosíme za všechny pacienty v nemocnicích, za ty, kteří jsou osamělí, ať už dlouho doma, nebo v domovech důchodců.
0: Prosíme tě za ty, kteří jsou izolováni od ostatního světa kvůli svému postižení. Prosíme za nevidomé a za ty, kdo špatně slyší.
1: Prosíme za všechny, kdo jsou nevyléčitelně nemocní a mají strach ze smrti. Buď jim na blízku.
0: Přimlouváme se za mladé lidi, kteří hledají svou cestu životem i naplnění v lásce.
1: Prosíme za ty, jejichž láska se vytratila, manželství nefunguje a jeden druhému se stali přítěží.
0: Přimlouváme se za děti, kterým se nedostává lásky, nebo jsou dokonce zneužívané a týrané.
1: Prosíme tě za ty, kdo upadli do nějaké závislosti, na alkoholu, na drogách, na hracích automatech, i za ty, kdo nedovedou být bez své práce.
0: Prosíme tě za lidi, kteří jsou ve vězení.
1: Přimlouváme se, Pane Ježíši Kriste, také za všechny, kdo druhým pomáhají, za lékaře a zdravotní sestry, za ty, kdo jsou v humanitárních misích.
0: Prosíme, postav se za ty, kteří se léta marně snaží dovolat spravedlnosti.
1: Prosíme za ty, kdo mají v rukou moc, vlož do jejich srdcí touhu po pravdě. Prosíme za naši vládu a prezidenta.
2: Nakonec pak prosíme za celé tvoje stvoření, Pane, a spolu s ním očekáváme tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste. Společně voláme k Otci, tak jak jsi nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes
3: a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
2: Vyslechněte poslání, jak je zapsáno v epištole Efeským ve 2. kapitole a v epištole Římanům v 15. kapitole. Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Všecko, co je psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. A v této víře, milí přátelé, bratři a sestry, přijměte požehnání. Boží pravda, kterou žádná temnota nezahalí, ta ať vám svítí na cestu, kdybyste bloudili. Ať vás provází, kamkoliv půjdete. Boží naděje, ať je vám budoucností. Tam, kde jiní nevidí nic než tmu, beznaděj a konec. Ať vás chrání před strachem z lidí i z příštích dnů a let. A Boží láska, bez které se životní zahrada mění v poušť, Boží láska, ať oživuje vše dobré, co skomírá. Ať vám dopřává chuť do života, radost z toho, že tu můžeme být. A ať vás naplňuje pokojem. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 697 z dodatku k evangelickému zpěvníku. 697.

0: Na stanici Vltava právě skončila bohoslužba Českobratrské církve evangelické. V modlitebně v Praze na Vinohradech sloužila farářka Ester Čašková 27. září roku 2009. Nyní se můžete připojit k veřejné sbírce nadace Divoké husy a podpořit domov svatého Josefa v Červeném Kostelci, který potřebuje pořídit závěsné jednotky a ramena, aby lidem s roztroušenou sklerózou usnadní bezpečný přesun a každodenní péči. Nemoc postupně omezuje jejich pohyblivost a soběstačnost. Zachovat pohodlí a důstojnost jim můžete pomoci příspěvkem na číslo účtu 27 60 0/100. Variabilním symbolem je 727. Dá se také odeslat dárcovská SMS zpráva v hodnotě 30 korun, 60, 90, 290 nebo 490. Pište ji ve tvaru DMS, husy a výši částky na telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. Pokud chcete přispívat pravidelně, napište zprávu ve tvaru DMS TRV husy a výši částky na stejné číslo 87 a 3 sedmičky a každý měsíc se vám zvolená částka odečte. Děkujeme. Organizaci Stud Brno jste přispěli 19 290 korun na sdílený laptop pro vzdělávání. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vltava.
4: Umění slyšet.
0: Přejeme pěkné nedělní dopoledne, vážení a milí, za minutu bude 10. V 11 začne na Vltavě druhá část radioseriálu Velký Gatsby režiséra Lukáše Hlavici z roku 2020. A odpolední povídkou dnes budou čtyři andělé z pera Jiřího Daníčka.
5: Jednou večer, když rolety ve výloze a na dveřích byly už napůl stažené na znamení, že se zavírá, si zapálil cigaretu a chystal se vypnout počítač. Místo toho se ale posadil ke klávesnici a napsal Salamon Gursky, Arba Malachim, čtyři andělé. Překvapeně si to po sobě přečetl, ale ani jméno autora, ani název knihy mu nic neříkali. Už mi z toho všeho rabe, pomyslel si, ale počítač přesto nevypnul. Místo toho psal dál. Autor, který patřil ke třetí generaci přívrženců chasidů Pinchese z Korice, napsal několik kabalistických textů, které se nedochovaly. Výjimkou je spis Arba Malachim, vytištěný ve Slavutě okolo roku 1830. Pojednává o skryté stránce věcí a bytostí, označované autorem souhrně jako Nistar.
0: Ano, hebrejské slovo nistar znamená skrytý, tajný či utajený. V židovské tradici může označovat až mystickou stránku věcí. Celou povídku Jiřího Daníčka Čtyři andělé uslyšíte na Vltavě dnes odpoledne ve 13 hodin a 30 minut. Teď je 10 a Libor Dřevikovský nás zve ke korunovaci Leopolda I. císařem svaté říše římské.

Korunovat se císaře svaté říše římské byl slavnostní obřad, při kterém panovník získával císařský titul a císařské klenoty tradičně z rukou papeže. Šlo o církevní křesťanský obřad zdůrazňující hierarchický řád ve společnosti, který potvrzoval panovníkovu autoritu získanou od Boha. Historie tohoto obřadu sahá do doby karolínské k roku 800, kdy byl takto korunován Karel Veliký. Za skutečného zakladatele kontinuální tradice císařů svaté říše římské je však považován východofranský král Ota Veliký, korunovaný roku 962. Císař byl volen říšským sněmem, což znamenalo, že dynastie ucházející se o moc musela získat podporu kurfiřtů. Říše však nebyla jednotným státem, ale konfederací různých knížectví, království, měst a biskupství, což znamenalo, že moc císaře byla často omezená a závislá na schopnosti vyjednávat s jednotlivými kurfiřty. Silní a schopní císaři dokázali po svém nástupu na trůn upevnit svou autoritu, zatímco slabší byli často pouhými loutkami různých politických, hospodářských i vojenských zájmů jednotlivých říšských států tehdejší středozápadní Evropy. Titul císaře byl často doplněn o další královské tituly, což odráželo celkovou složitou strukturu říše. Po předchozích vládnoucích německých dynastiích od Otty I. Saské, Sálské, Štaufovské a Velfovské nastoupila v 15. století do čela říše významná panovnická dynastie rakouských Habsburků, která opakovaně vládla svaté říši římské a až do jejího zániku v roce 1806 ovládala rozsáhlá národnostně pestrá území střední a částečně západní Evropy. V našem malém cyklu se postupně zastavíme u hudby pěti mší svatých, které v letech 1658 až 1867 provázely tyto císařské a královské korunovace Habsburků a zvýrazňovaly výjimečnost celého slavnostního ceremoniálu, celé této výjimečné společensko-politické události. Prvním korunovaným Habsburkem, u něhož se dnes zastavíme, bude Leopold I., vládnoucí v letech 1657 až 1705. Byl druhorozeným synem císaře Ferdinanda III. A po smrti svého staršího bratra se stal nástupcem svého otce. Měl hluboký vztah k vědám, umění, divadlu a sám byl též zručným skladatelem. Svým velkým zájmem o hudbu, včetně komponování, byl zajímavým rakouským protějškem francouzského krále tanečníka Ludvíka XIV. Inicioval založení vídeňské dvorní knihovny a obrazárny a ve svých dědičných zemích nechal vybudovat nové univerzity v Innsbrucku, ve Vroclavi a v Olomouci. V letech 1655 až 58 prošel trojími korunovacemi uherskou, českou a následně říšskou, jimiž byla stvrzena legitimita jeho nástupnictví na trůny zmíněných dědičných korunních zemí a také říše. Poslední zmíněná korunovace, ta nejvýznamnější, se udála v červenci 1658 ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl Leopold I. zvolen říšskými kurfiřty římským králem a 1. srpna tam byl také v domu svatého Bartoloměje korunován císařem svaté říše římské. V roce 2006, 348 let po této události, nahrál německý muzikolog, dirigent a specialista na historicky poučenou interpretaci Arno Paduch se svým souborem Johann Rosenmüller Ensemble hudbu, která v roce 1658 doprovázela frankfurtský korunovační obřad Leopolda I. Na základě historických pramenů z vídeňského císařského archívu a frankfurtských záznamů se mu podařilo určit skladatele a s velkou pravděpodobností i jejich díla, která v průběhu ceremoniálu zazněla. Hlavní hudební část zhudebnění ordinária tvořila Missa Sancti Spiritus od dvorního kapelníka Antonia Bertáliho, véronského rodáka, který se ve Vídni etabloval jako úspěšný skladatel chrámové i operní hudby a v císařských službách byl od roku 1649.
Mešní vložky, úvodní a závěrečná ceremoniální intráda, graduále a ofertorium byly pravděpodobně instrumentální, jak se podle zjištění Arne Paducha ukázalo i u jiných frankfurtských korunovací, a pocházely z pera dvou významných hudebních osobností vídeňského císařského dvora. Johana Heinricha Schmelzera, pocházejícího z dolnorakouského Scheibsu, který v Hofmusikkapelle působil od roku 1649 jako houslista a roku 1671 byl jmenován vicekapelníkem. Mimochodem, Schmelzerův život se uzavřel roku 1680 v Praze, při velké morové epidemii již podlehl. Druhým autorem instrumentálních mešních vložek byl slavný vídeňský dvorní varhaník Wolfgang Ebner, augsburský rodák v císařských službách od roku 1637. V této dramaturgické podobě v září 2006 vznikla v evangelickém kostele svatého Ozdaga v dolnosaské vesničce v Mandelslohu nahrávka mše ke korunovaci Leopolda I. císařem svaté říše římské, za jejíž realizací stál dirigent Arne Paduch se svým souborem Johann Rosenmüller Ensemble. A doplňme ještě, že kromě zpívaných a instrumentálních částí korunovační mše byl její součástí také jednohlasý gregoriánský chorál, který však s ohledem na časový prostor našeho pořadu z nahrávky vypouštíme.

Na stanici Vltava dozněla mše Sancti Spiritus od Antonia Bertaliho s mešními vložkami od Johanna Heinricha Schmelzera a Wolfganga Ebnera. Hrál soubor Johann Rosemiller Ensemble, řídil Arno Paduch. Koncert duchovní hudby se slavnostní chrámovou hudbou ke korunovacím Habsburků připravil a uváděl Libor Dřevikovský. Věneček písní Antonína Dvořáka, Hektora Berlioze či Petra Iljiče Čajkovského spleteme s Lukášem Hurníkem dnes v poledním koncertu ve 12 hodin a 20 minut. A teď ze svých písní Trůn ti udělám skladbu Bedřicha Smetany přednese tenorista Vilém Přibyl.

0: Legendární tenorista Vilém Přibyl proslul u nás i za hranicemi jako skvělý Dalibor, Florestan nebo Lukáš. Vzešel sice z kulturně založené rodiny, ale prvních 25 let svého života se hudbě věnoval pouze amatérsky. Až pak se pustil do soustředěného studia zpěvu a získal postupně angažmá v Ústí nad Labem a v Brně, kterému byl pak coby solista věrný po celý život. Stal se vyhledávaným pěvcem v zahraničí a mezi jeho nejvýraznější úspěchy vynikl Beethovenův Florestan, kterého zpíval v polovině 60. let na prknech královské opery Covent Garden v Londýně, a to hned v několika různých inscenacích. A my dnes odpoledne projdeme na Vltavě jeho fascinující životní cestu a její milníky doložíme hudebními ukázkami, ale uslyšíme také záběry z vyprávění, které pěvec natočil v rozhlasovém studiu. Krásný hlas tenoristy Viléma Přibyla dostane hodinový prostor na Vltavě dnes ve 14 hodin. Teď je 11.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Radioseriál.
0: Na začátku 20. let se odehrává Fitzgeraldův román Velký Gatsby, který vyšel v roce 1925. Jeho vypravěč, mladý poválečný navrátilec Nick Carraway, přijíždí ze středozápadu do New Yorku, aby zkusil štěstí jako burzovní makléř a finanční poradce. Náhoda ho přivede do podnájmu na West Eggu, do sousedství pohádkového sídla tajemného boháče Jaye Gatsbyho. A toto je druhá a už závěrečná část rozhlasové dramatizace z roku 2020.
3: Ze schůzky s Jordan jsem se vrátil až po půlnoci. Před vchodem na mě čekal Gatsby. Díval se na mě, jako bych měl moc rozhodnout o jeho osudu. Když jsem slíbil, že pozvu Daisy k sobě na čaj, byl štěstím bez sebe. Navrhnul jsem, ať se sejdeme hned pozítří, jestli se mu to hodí, a on, že samozřejmě hodí, že to záleží na mě a že by mi nerad působil starosti. Shodli jsme se, že nejlepší bude malé, neformální setkání.
4: Tak jsem tady na ten trávník.
5: To bude asi omyl.
4: Pan Gatsby mě poslal, ať vám ho posekám.
6: Dobře, a kolik?
5: Ve 4. Mohla bys prosím přijet bez Toma?
7: Pan Gatsby nevěděl, jestli máte gramofon. Tady ho posílá, jako dárek za komplikace. Ještě nějaké desky. Máte zkusit, jestli hrají?
8: Kamaráde, jen mě napadlo, nemohla by vaše paní Bitná místo čaje udělat třeba sorbet? Můžu poslat někoho z domu a on to u vás připraví.
4: A gotovo! Zítra dopoledne mám sem, donesu nějaký vázy s květinama. Budete doma?
8: Omlouvám se, kamaráde, že volám tak pozdě, ale v rádiu hlásili, že má zítra pršet. Tak mě napadlo, neodložíme to.
5: Gatsby, klid. Daisy si jistě umí vzít deštník.
8: No ale
5: uvidíme se zítra.
9: Už jsou 4.
5: Já vím.
10: Já vám přece jen to okno otevřu. Ať se tu těma liliema neudusíte.
5: Děkujeme.
10: Pak na mě jenom klepněte. Nachystám ty sorbety. Vydrží to pěkný jen chvíli.
9: Měl jsem takový nápad. Můžu? Jde v kráse, jako chodívá tma nocí hvězdnou oblohou. A světla krása zářivá i krása tmy v ní jedno jsou. Přísvitu něžná přediva, jež pestré dny znát nemohou. Snad každý stín, snad každý třpit navíc by půvab umenčil, jenž v havraním je vlasu skryt. Co myslíte?
11: To jí chcete zarecitovat?
9: No, nevím, jestli celé, ale chtěl bych jí říct, že když jsem přečetl první verš, tak jsem věděl, že je to o ní.
11: Nevím, mohlo by se jí to líbit, ale...
9: Ne, ne, máte pravdu, je to hloupost. Možná bychom to měli celé zrušit, stejně nikdo nepřijde.
11: Neblázněte, má zpoždění ani ne 5 minut. No, slyšíte? Je tady.
9: Tak běžte jí přivítat. Já zatím pustím hudbu.
12: Tak tohle je to tvoje doupě, Zlato. No, pojď ke mně pod deštník, ať nezmokneš. Proč jsem měla přijet bez Toma?
11: Uvidíš, je to obří konspirace.
12: Jestli mě miluješ, zlomí to Jordan srdce.
11: Řekni šoférovi, ať někam zmizí a vrátí se za hodinku.
12: Přijeď za hodinu, Freddy. Nejko, záhni, jak mi buší srdce.
11: A jak teprve bude? Pojďme dovnitř.
12: No? A co mám vidět?
11: Tak to je vtipné.
12: Co je vtipné?
13: Haló? Kde jste? Hrajeme na schovávanou?
12: Teda ty umíš napínat.
11: No, můžeš říct dále.
12: Dále?
9: Ahoj, Daisy.
12: Pane bože, Jay.
9: Rád tě vidím, Daisy.
12: Je to tak dávno.
9: V listopadu to bude 5 let.
12: Ano.
11: Tak já vás nechám. Určitě si máte o čem povídat. Co se děje?
9: Tohle je hrozný omyl. Hrozný, hrozitánský omyl.
11: Jste jenom nervózní. Daisy má taky trému.
9: Myslíte, že má taky trému?
11: Určitě. Stejně jako vy.
9: Mluvte tišeji.
11: Chováte se jak malý kluk. A navíc je to neslušné. Daisy tam teď sedí úplně sama. No tak. Vraťte se tam.
9: A půjdete s námi, až přestane pršet? Chci Daisy ukázat dům. Prosím, kamaráde.
11: Dobře. Hlavně už jděte.
3: Když jsem po hodině vkročil dovnitř, seděli vedle sebe u 2 rozteklých sorbetů a byli do sebe tak zahledění, že si mě nevšimli ani tehdy, když jsem k ním došel na 2 kroky.
11: Už přestalo pršet. Půjdeme?
9: Bazén je vyhřívaný. Jedna z mála věcí, které jsem si nechal přistavět. Přitom jsem v něm letos ještě ani nebyl.
12: A to je takové horko, co já bych dala za bazén. Jenže Tom je proti. Představte si, že ani neumí plavat.
9: Můžeš sem kdykoliv zajet. Zahradu nechávám otevřenou. Kamaráde, víte, k čemu je tohle tlačítko?
11: Netuším. Snad vodotrysk? No.
9: Tak pojďte dál.
12: Můj bože.
9: Kvůli téhle hale jsem to koupil.
12: To chápu.
11: Nedivil bych se, kdyby to byla ozvěna.
9: Přeháníte. Daisy! Daisy! Má to tu skvělou akustiku. Říkal mi to přítel, vynikající klavírista. Jmenuje se Clip Springer. Počkejte, já ho zavolám, ať nám něco zahraje.
12: Ano.
9: Kamaráde, pojďte sem.
14: Cože?
9: Mám hosty. Chtěl bych, abyste nám něco zahrál.
14: Teď? A zrovna jsem chtěl jít ven.
9: Dost řečí, kamaráde. Za chvilku, ať jste dole. Ještě vás vezmu do západního křídla. Tak, tudy. Počkejte, vytáhnu rolety. Je tady nejhezčí výhled.
13: Ale to je přeci náš dům.
9: Večer se na něj dívám. U okraje mola svítí takové zelené světlo. Říkal jsem si, že se na něj třeba díváš taky.
13: Já ho asi ještě neviděla.
9: Neviděla? Je přímo na konci vašeho mola?
13: Asi je tam nějaká lucerna.
9: To musí být něco silnějšího. Pulzuje to...
13: Nevím, to mě nikdy...
9: Pardon. Ano, teď nemůžu mluvit. Teď nemůžu mluvit, kamaráde. Říkal jsem nějaké malé město. Chápe přece, co je to malé město. No, jestli si myslíš, že Detroit je malé město, tak se má ještě hodně co učit. Zaučuji si na známého. Je to náročné.
13: Aha.
9: Kdo je tohle? Tohle? To je můj otec, kamaráde. Už je bohužel po smrti.
13: A co to má na sobě? Rybařil?
9: Ano, asi ano. A pak tady mám už jenom Daisy. Samou Daisy. Podívej, kolik o tobě mám výstřižku. A dopisy, co jsi mi posílala.
13: Pane bože, tenhle pramen jsem si tehdy ustřihla úplně bez rozmyslu. Musela jsem pak půl roku nosit klobouky.
11: Nemám už radši jít?
9: Ne, kde pak? Ještě vám ukážu oblékárnu. Pojďte. Mám člověka v Anglii, který mi vždycky na začátku jarní a podzimní sezony pošle celou kolekci. Podívejte.
13: To jsou překrásné košile.
9: Klidně to házej na postel. A tady jsem ti koupil šaty. Nevěděl jsem, jakou máš přesně velikost, tak jsem vzal 5 různých. A boty. A taky v různých velikostech.
13: Jane, to je nádhera.
9: Jsou podobné těm, co jsi měla, když jsme se seznámili. Pamatuješ?
11: Co je ti?
13: Promiňte, mě to všechno tak dojímá.
9: Daisy, nepůjdeme si dolů zatančit?
13: Ráda.
9: A vezmeš si ty šaty?
3: Konečně se mi podařilo se vytratit. Když jsem odcházel, tančili spolu uprostřed té velké haly. Nedalo se to popsat jinak než pateticky. Byli dokonalí. Jako by k sobě odjakživa patřili. Hned večer mi Daisy volala a děkovala.
15: Představ si, ten blázen chce uspořádat večírek na mou počest. Mám pozvat lidi, co mám ráda. Ale mě si napadly jen ty a Jordan. Přijdeš?
11: Určitě. Ale co Tom?
15: No jo, Tom.
16: To je teda barák. Co je vlastně ten Gatsby zač? Kšeftuje s chlastem?
13: Tom.
11: Kde jsi to slyšel?
16: Napadlo mě to. Spousta těchhle nových zbohatlíků jsou kšeftaři s chlastem.
11: Gatsby ne.
13: Tome, Jay má lepší vzdělání než my. Tamhle stojí s Jordan. Jordan!
17: A Daisy!
18: Vítám vás.
11: Dobrý večer.
16: Dobrý večer.
13: Miku, to Jordan ani nepolíbíš na přivítanou.
18: No.
13: Já z vás mám takovou radost. Jsou krásný pár, nemyslíte? Mm. Na svatbě vám budu svědčit.
17: Oh, klid, tohle je teprve naše druhá schůzka.
18: Díky, Jordan. Někdy stačí i jedna schůzka. Tak půjdeme? Provedu vás. A tamhle je zástupce starosty John Carter. A ten vedle něj je senátor Gulick. Tamhle ten šedovlasý s bílou vestou, to je Clyde Cowan, divadelní producent. A tamhle je Peter Sarsky, mistr v těžké váze.
16: Jak říkala Daisy, my chodíme spíš do uzavřené společnosti. Proto tady asi nikoho neznáme.
17: Ale samozřejmě jsme o nich slyšeli.
18: Pane, Chicago,
11: vyřeším to pak.
18: Mohli byste znát tamhle tu dámu, hrála v pár filmech MGM.
13: Není to Gloria Davisová?
18: No jistě, ten, co jí líbá. Je režisér jejího posledního filmu.
13: Je nádherná.
18: Jestli chcete, seznámím vás.
13: Ano.
16: Ne. A chtěl jsem vás poprosit, abyste mě přestal představovat jako hráče póla.
18: Dobře, budu říkat jenom Tom Buchanan.
16: Klidně zůstanu inkognito.
17: Tamhle je Ann Steinbergová. Loni mě dvakrát porazila. Vypadá jako tak strašně. Eny! Ahoj!
16: Skočím si dát něco k jídlu. Chcete taky?
10: Když tak si zajdeme sami, díky.
16: Jordan?
10: Ne, díky.
16: Piku?
18: Ne, děkuju. Omluvíte nás s Daisy na chvilku? Chtěl bych ti ukázat to zelené světlo.
13: Jerry, neblázni. Jordan, kdyby přišel Tom, řekněte mu, že jsem hned zpátky.
17: Tak co jim říkáš? Sluší jim to spolu, co?
18: Já nevím. Napadlo mě, jestli z ní nakonec nebude nějak zklamaný.
17: Proč? Miluje ji už 5 let? Čím by ho asi tak mohla zklamat?
18: No právě. Podle mě si za ta léta vysnil Daisy, která je lepší než Daisy, co vidí teď. Nikdo se nedokáže vyrovnat s ní.
17: Je to jenom chlap. Teď ji bude chtít hlavně ulovit, aby ukojil svoje ego.
18: Nikdo nemluví o mužích tak krásně jako ty, Jordan.
13: Jay musel odejít. Měl hovor z Chicaga. Co tam? Nehledal mě?
17: Ten se nehnul od stolu s jídlem.
13: Proč mě to nepřekvapuje? No, to je jedno. Máme na Jaye počkat u bazénu.
19: Věc by si musel dát záležet, než zhoufoval dohromady tenhle zvěřinec.
13: Pořád jsou to zajímavější lidé, než známe my.
19: To určitě.
13: Jsou tu spousty lidí, které nikdo nepozval. Prostě se sem vecpou a on je moc slušný na to, aby jim něco řekl.
19: Rád bych věděl, co vlastně dělá. Ale říkám vám, nic dobrýho to nebude.
13: Já ale vím, co dělá. Má obchody. Drugstory. Spoustu drugstorů. Pronajímá je a provozuje.
19: No, konečně. Auto je tady.
13: Jordan, svezeš se s námi?
17: Jo, díky. Dobrou, Niku.
13: Dobrou noc, Niku.
18: Dobrou noc. Kde jsou ostatní? Už museli jet.
3: Nelíbilo se jí to. Samozřejmě, že se jí to líbilo. Připadá mi nějak vzdálená. Když jsme se dávali celé hodiny.
18: Má manžela, Gatsby.
3: Řekla mi, že ho nikdy nemilovala.
18: I tak už to nemůže být jako kdysi. Minulost se nedá opakovat.
3: Že nedá? Ale samozřejmě, že dá. Když jsme se dnes políbili, bylo to takové. Cítila to i ona, tím jsem si jistý. Víte, člověk tohle běžně v životě nezažívá.
18: To si myslí každý, že prožívá něco výjimečného.
3: V tom s vámi nemůžu souhlasit. Vy si to snad myslíte o sobě a slečně Bakerové?
18: Vidíte, zrovna my dva si to o sobě nemyslíme. Ale třeba právě proto nám to vyjde.
3: To bych vám přál. Kamaráde.
18: Náš vztah s Jordan tak začal vlastně ve stejnou dobu jako ten Gatsbyho s Daisy. Zatímco my jsme se mohli potkat oficiálně, vždy ve středu a v sobotu, aby to Jordan nenarušilo tréninkový plán, oni se scházeli tajně, kdykoliv to bylo možné.
17: Vydají se několikrát týdně.
18: A co Tom?
17: Ten má svých záletů dost.
18: Gatsby asi úplně zrušil večírky. O víkendech tam nikdo nejezdí.
17: To určitě kvůli ní. Naznačila mi, že se jí to nejlíbí.
18: A propustil prý všecko služebnictvo. Aby neroznášelo drby. A vlastně jsem si uvědomil, že se většinu času bavíme o nich.
20: Víš, co vymysleli? Že se všichni potkáme u Daisy a Toma.
21: I s Gatsbym?
20: Jo, v sobotu. Záminka je, že se slaví tvoje narozeniny.
21: Aha. A pravý důvod je jaký?
20: Daisy už to takhle nechce vést dál. Chce to nějak rozhodnout.
22: Jak vám žádné závazky nemá?
18: Jordan! Daisy!
3: Dobrý den. Vy tady ležíte úplně jako posledně.
13: Nemůžeme se ani pohnout. To horko je dnes opravdu k nepřežití.
0: No, a Tom se tam zas vybavuje s Milenkou, tak nechceme překážet.
18: Ne, ne, tentokrát je to obchodní. Shodou okolností vím, o co jde.
12: Prosím tě, mě je to jedno. Jay. Víš, že tě miluju.
9: A já tebe, Daisy.
0: Nezapomínáte, že je tady dáma.
12: Aha, tak dej pusu Nikovi.
0: A to je teda úpadek mravů. Všechno nejlepší, Niku.
18: Díky.
1: Mami, mami!
12: Kdo to sem běží? To je holčička. Holčku, no pojď k mamince, co tě má tak rád. No pojď. Kočičko, neotřela ti maminka na ty tvoje zlaté vlásky pudr? Tak pojď, postav se pěkně a řekni. Dobrý den.
18: Ahoj, Pemi.
9: Ahoj. Moc mě těší.
1: Mám šaty.
12: Co říkala?
0: Že má šaty.
12: No má šaty, ano. To protože tě maminka chtěla pěkně předvést. Ty moje princezno. No a jak se ti líbí maminčini kamarádi? Jsou hezcí? No řekni.
18: Asi se nelíbíme, Gatsby.
1: Tati, tati.
12: Papa, zlato.
2: Pemi, no pojď ke mně. Utíkej.
12: Pemi, s Toma nemá počkej. Vůbec nic. Je celá po mně. Vlasy i tvar obličeje.
9: Je ti neuvěřitelně podobná, Daisy.
2: Vážně? Lidi říkají, že je celá já. Ale to se asi tak otcům říká. Gatsby.
9: Dobrý den.
2: Těší mě, že jste přišel. Máte hlad? Nechal jsem prostřít na terase, přece jen tam fouká od moře.
0: Já jsem neměla nic jíst. Je mi akorát hůř.
12: Co si se sebou celé odpoledne počneme? A pak zítra? A dalších 30 let?
0: Prosím tě, nebuď morbidní. Na podzim se zase ochladí a celý život začne od začátku.
12: Kéž by.
18: Možná bych si taky zapálil.
0: Tak chytej.
2: Můžeme si udělat výjížďku na koni. Gatsby? O stájích přestavěných na garáže jste už asi slyšel. Ale já jsem jediný, kdo to udělal naopak. Máte koně?
9: Ve válce jsem se najezdil tolik, že už ani nemám pomyšlení, kamaráde.
18: Byl jste taky ve válce?
2: Já? Ne.
12: A co kdybychom si zajeli do města? Pojedeme autem a cestou můžeme vymyslet, co tam.
0: No, mně je moc horko.
23: Já pojedu rád.
12: Výborně, Jay, to už jsme dva. Tom bude samozřejmě proti, protože jsem to navrhla já.
2: Co?
12: Takže je to na tobě, Niku.
0: Správně, tak. Rozhodně oslovenec. Niku?
18: No, vlastně, proč ne?
2: Tak.
12: Výborně, díky zlato. Jay, vyhráli jsme to.
2: Dobře, jestli chcete jet do města, tak musíme vyrazit hned.
12: Vezmeme sebou něco k pití?
2: Dojdu pro whisky.
12: Jay, vypadáš tak elegantně. Vždycky vypadáš tak elegantně. Připomínáš toho chlápka z reklamy. Znáš tu reklamu s tím chlápkem?
2: Co to plácáš, Daisy? Prosím tě, mluvíš jak Pemi.
23: Nechcete jet mým vozem? Vejdeme se.
2: Má běžné řazení?
18: Ano.
2: Tak vyjeďte mým a já se projedu tím vaším.
18: Tomu nerozumím. A proč?
2: Tak, bude legrace. Daisy, pojď. Svezu tě v maringotce pana Gatsbyho.
12: Vezmi Nika Jordan. My pojedeme s Jayem v našem autě za vámi.
2: Fajn. Tady máte klíčky. Kdybychom se ztratili, potkáme se na rohu 6. a 5. Prý pojedeme za vámi. Schválně se coura. Co to jako celé mělo být?
18: Co myslíš?
2: Máte mě za blbce. Oni pase jak slepice po flusu. Já věděl, proč jsem si ho nechal proklepnout.
0: A zjistil si co? Že je potomek králu a studoval na Oxfordu?
2: O to teda zrovna. Ha. Člověk z Oxfordu by si nekoupil takovýhle auto.
18: Proč si ho teda chtěl řídit?
0: Přesně. Nicméně on tam vážně studoval.
2: Teda tak v nějaký stejnojmenný díře v Novém Mexiku. Myslete si, že jsem staromódní. ale asi jsem moc nechával Daisy samotnou trajdat po New Yorku. A takhle to dopadlo.
0: Spíš jenom moc samotnou.
2: Ty v tom stejně určitě jedeš s ní. Možná i ty, Niku, co? Takže nemá smysl se s váma o tom dál bavit.
0: Nezastavíme někde. Umírám žízní.
2: Fajn. Zajedu k pumpě. Aspoň dořeším tu věc s Luznem. Mě taky dneska pěkně vytočil. Vylzne!
4: Ano?
6: Dobrý den.
2: Potřebuju benzín. Proč myslíte, že tu stojíme? Kvůli krásné vyhlídce?
4: Je mi strašně. Celý den je mi strašně.
2: Po telefonu jste mi připadal v pořádku.
4: Já jsem vás opravdu nechtěl rušit u oběda. Ale potřebuju peníze. A chtěl jsem vědět, co s tím vaším starým autem.
2: Jak se vám zamlouvá tohle?
4: Pěkné. Ale žluté.
2: Nechcete ho koupit? Co?
6: Nezlobte se, ale nemáte nějakou vodu? Limonádu?
4: Jo, tamhle vevnitř něco je za 5 centů.
6: Díky.
4: Nechci, pane Buchanane, ne. To by těžko našlo kupce. Ale na tom druhém bych si mohl něco vydělat.
2: Na co tak najednou potřebujete peníze?
4: Já už tady tvrdnu moc dlouho, chci pryč. Chceme s manželkou na západ.
2: Vaše manželka chce pryč?
4: Mluví o tom už 10 let. Tak teď pojede, ať chce nebo ne.
2: Děje se něco?
4: Já mám takové podezření. No tak chci radši pryč. A proto jsem vás otravoval kvůli tomu autu. Do konce měsíce chci vypadnout.
6: Pane Vilzne, tak tady máte peníze za tu limonádu.
4: Díky. Tak a je to.
2: Kolik to bude?
4: $1.20.
2: Mám jenom 5-dolarovku.
4: No tak pojďte se mnou. Já vám to rozměním.
2: To auto vám nechám, Vilzne.
4: Vážně?
2: Zítra odpoledne mám ho přivezu.
4: Děkuju. Moc vám děkuju.
6: Tady. Nic jiného neměl.
0: Díky. Nenápadně se podívej. Celou dobu na mě zírala nějaká ženská tamhle ze zhora. Nenápadně, pro boha.
6: No to je ta Tomova milenka. Musíš si myslet, že jsi Daisy.
0: Ty víš, kdo to je, a neřekl jsi mi to.
6: Měl jsem pocit, že je to jedno.
0: Víš, Niku, budeš si muset vybrat stranu. Nemůžeš být za dobře s každým.
2: To horko lidem vážně leze na mozek. A my se kvůli tobě, Niku, táhneme až do New Yorku.
0: A hele, tamhle jsou.
2: No konečně.
7: Už jsme to s Jim vymysleli. Pronajmeme si celé patro v hotelu Plaza. Každý bude mít svou koupelnu a pokojík. Ano. A scházet se budeme jenom na drink. Co říkáte?
2: Samozřejmě vás zvu.
7: Tak jedem.
0: Pane, jo? Apartma eňuňuňo. No.
7: Otevřete ještě okno.
6: Jsou všechno do kozán.
7: No tak to budeme muset zavolat pro sekeru.
2: Člověk na to vedro musí přestat myslet. Tím větším žvaněním to jenom zhoršuješ.
8: Myslím, že jste zbytečně hrubý, kamaráde.
2: Ten výraz máte opravdu v oblibě, co?
8: Jaký?
2: To oslovování, kamaráde. Kde jste k tomu přišel?
7: Tome, jestli hodláš mít osobní poznámky, tak já jedu okamžitě pryč. Buď užitečný a zavolej na recepci a objednej nám pití.
2: Fajn. Pětkrát má to být julep. Hodně ledu. Apartma 7. Díky.
0: Proboha, jak se lidi můžou v tomhle vedru brát?
13: Já se taky vdávala v polovině června.
7: Louisville v červnu.
13: No někdo tenkrát omdlel.
7: Kdo to omdlel, Tomé?
2: Biloxi. Bulldog Biloxi, co vyráběl plechboxy. Opravdu, jako epitomně to zní. A pocházel z Biloxi v Tennessee.
0: No, odnesli ho k nám. Zůstal tam 3 týdny, dokud mu otec neřekl, ať vypadne.
7: Stárneme.
5: Kdybychom byli mladší, hned bychom si šli skočit.
11: A dopadli bychom jak Biloxi. Odkud si ho znal, Tome?
14: Biloxi ho? Já ho neznal, to byl Daisy známý.
5: No to ne, viděla jsem ho tam poprvé v životě.
14: No mě tvrdil, že tě zná. Tvrdil, že vyrůstal v Louisville.
11: Mě vykládal, že byl na Yale předsedou vašeho ročníku.
14: Cože?
15: My jsme žádného předsedu ročníku neměli. Ale
14: mimochodem, pane Gatsby, vy jste prý absolvent Oxfordu.
23: Ne tak docela.
14: Ale ano, všichni říkají, že jste tam studoval v Oxfordu.
23: To ano, studoval jsem tam.
14: No tak to jste tam musel studovat ve stejné době jako Biloxi na Yale.
24: Tady ten mátový čulep, pětkrát. Led a tady trochu ovoce. Pozornost podniku, kdyby cokoliv, zazvoňte.
14: Díky. No prosím, já poslouchám.
23: Říkal jsem, že jsem tam studoval.
14: Já vás slyšel, ale rád bych věděl, kdy to bylo.
23: V 19. roce. Byl jsem tam 5 měsíců, proto o sobě nemůžu tvrdit, že jsem doopravdy absolvent.
14: Aha.
23: Po skončení války dali některým důstojníkům tuhle příležitost. Mohli jsme se zapsat na kteroukoliv anglickou či francouzskou univerzitu.
14: Vážně? No páni.
11: Otevři tu flašku, Tome, a pořádně si tam přilej. Pak si nebudeš připadat tak hloupě.
14: Momentíček. Chci se pana Gatsbyho zeptat ještě na jednu věc.
23: Jen račte.
14: Co se to v mé rodině snažíte vyvolat za skandál?
11: Nevyvolává žádný skandál. Skandál vyvoláváš ty.
14: Aha, takže mám nechat Mímanda přivandrovalýho, kdo ví odkud, aby mi sváděl manželku?
11: Tome.
14: Já vím, že mě lidi nemají moc rádi. Asi, že nepořádám mejdany a nedělám si z domova chlíč.
23: Já budu muset něco říct vám, kamaráde.
11: Ne, prosím, pojďme všichni domů. Nemůžeme jet domů.
21: Skvělý nápad. Tome, pojď. Pít už nikdo nechce.
14: Ne, abych se rád dozvěděl. Co mi to pan Gatsby chce říct?
23: Vaše žena vás nemiluje. Nikdy vás nemilovala. Miluje mě.
14: Vy jste se zbláznil.
23: Vzala si vás jenom proto, že já byl tehdy chudý a ona už na mě nechtěla dál čekat. Byla to hrozná chyba. Ale ve skrytu srdce milovala celý život. Jenom mě.
11: Jane.
14: Takže sedni si. Co se to tady k sakru děje? Chci všechno vědět.
23: Já vám řekl, co se děje. A děje se to už 5 let. Bez vašeho vědění.
14: Ty už se 5 let scházíš s tímhle Mímandem.
23: Neschází, nebyli jsme v kontaktu. Ale celou tu dobu jsme se milovali, kamaráde. Jen vy jste nic netušil.
14: Je to tak. Vy jste cvok. Daisy mě milovala, když si mě brala a miluje mě i teď.
23: Ne.
14: Ale ano. Jen mi teď chce ukázat. Chce slyšet, že ji taky miluju a přitom ví, že to tak je. Jen se občas utrhnu ze řetězu a trochu vyvádím.
11: Jsi odporný, Tome. Niku, víš, proč jsme odjeli z Chicaga? Ne. Divím se, že se k tobě historie toho drobného vyvádění ještě nedostala.
23: Daisy, to všechno je pryč. Prostě mu jen řekni pravdu, že jsi ho nikdy nemilovala a je to navěky smazané.
11: Ale vždyť jak bych ho kdy mohla milovat?
23: Nikdy si ho nemilovala.
11: Nikdy jsem ho nemilovala.
14: Nikdy? Ani v Kapiolani?
11: Ne.
14: Ne? Ani tehdy, jak jsem tě celou cestu z baru nesl v náručí, aby sis nezamáčela střevíce? Daisy.
11: Už nic neříkej. Prosím tě, zapal mi cigaretu. Nebo ne, nechci.

0: Daisy, pojď domů. Zapé mi. Budu se o vás obě mnohem líp starat. Miláčku.
1: Ale vy to nechápete. Vy už se o ní starat nebudete.
0: Že ne.
1: Daisy vás opouští.
0: To je pitomost, Daisy.
2: Já opravdu odcházím.
0: Ne, neodcházíš. A už vůbec ne kvůli podvodníkovi, jako jste vy.
2: Tohle já nevydržím. Pojďme někam ven.
0: Kdo vůbec jste? Patříte k té bandě, co se vláčí s Mérem a Wolfsheimem, ale nikdo neví, odkud jste se vzal. Už jsem si vás proklep. A zítra v tom budu pokračovat.
1: Jen si poslušte, kamaráde.
0: Vím, co jsou ty vaše drugstory.
3: Tome.
0: S tím Wolfsheimem nakoupili tady v New Yorku a v Chicagu spoustu zastrčených krámů a prodávají chlast. Typoval jsem, že v něm jedete, jakmile jsem vás uviděl. A typoval jsem dobře.
1: A co je na tom? Od koho máte tu whisky? Počítám, že od Voltra Chase. Vašemu příteli hrdost nebránila se zapojit.
0: A vy jste ho nechal ve štychu, co? Nechal jste ho měsíc strdnout v base v New Jersey. Pane bože, poslechnout si Voltra, jak o vás mluví, to opravdu stojí za to.
1: Když za námi přišel, neměl ani vindru. Byl rád, že si může vydělat, kamaráde.
0: Přestaňte mi říkat, kamaráde. Ten kšeft z drugstory, to byl jen drobný, co? Teď jste rozjel něco, o čem se Walter bojí slovem zmínit.
1: Neposlouchej ho, Daisy, neposlouchej ho.
0: Řekl mi, že z toho vyšel ještě lacino. Ne jako ten, co jste ho s Wolfsheimem oddělali.
3: Tome!
1: Daisy, poslouchej mě.
2: Ne, promiň, že já už to nevydržím. Tome, já chci domů.
0: Tak jeď, Daisy, jeď. A klidně v autě pana Gatsbyho. No jen jeďte. On tě obtěžovat nebude. Já myslím, že pochopil, že celá tahle věc pro něho skončila fiaskem.
1: Pojďme, Daisy. Prosím.
0: Tak co, vy dva? Dáte si se mnou aspoň pití, ne? A jahody. Ta šlehačka je výborná. Pan Gatsby nás zve. Tak Niku, všechno nejlepší k narozeninám.
4: Zpomal, Tome. Nesnáším lidi, co řídí hůř než já. Niku, budeš mlčet celou cestu?
5: Promiň. Není mi nějak...
4: Se ani nezeptáš, jestli pro tebe něco mám?
5: Tak máš pro mě něco?
4: Vidím, že je ti to jedno, tak to nechme být.
5: Jak chceš.
0: Hele, uvlezná je nějaká bouračka. To se mu konečně trochu pohnou kšefty.
6: Nepleťte se tady! Ustupte! Nemáte někdo plachtu nebo prostěradlo?
4: Prosím vás, co se tady stalo?
6: Slečno, teď nemám čas na vybavování. Kde je ten, co ji viděl skočit pod to auto?
7: Já tady. Najednou vyběhla z domu. Běžela přímo k tomu autu a křičela, počkej. Řidič se jí snažil vyhnout, ale nabral jí. Pak to málem nabořil tady do toho stromu.
6: Takže auto bude poškozené?
7: No, asi jo. Levý nárazník, to je hrůza.
6: Nemáte někdo tu deku?
5: Pojďme. Nejsme tu nic platní.
0: Chci vědět, co se stalo.
5: Tome...
0: S dovolením. Promiňte. Pane bože.
4: Niku, to je přeci ta ženská, co na nás zírala z okna.
0: Jordan. V autě mám deku. Dojdi pro něj.
4: Dobře, hned.
8: On, Georgi, seš mě, to on jí srazil.
0: Cože?
8: Jo, to byl on.
6: Co se tady děje?
8: Viděli tady to vaše žlutý auto.
6: Jakou barvu mělo to auto, co jí srazilo?
7: To bylo žlutý, jelo tak 90 a ani nepřibrzdilo.
8: Jste jí zabil.
6: Co máte za auto?
0: Modré, strážníku, tamhle stojí. Vidíte, Vils, ne? To je přece to auto, co chcete koupit.
9: Je to pravda. Přijeli jsme před chvilkou tamhle tím autem.
8: Dejte to,
0: poslouchejte ale... mě, Vils, ne? To žluté auto

0: kterým se měl odpoledne, vůbec nebylo moje. Slyšíte? Už několik hodin jsem ho neviděl.
1: A čí teda bylo?
2: Moment! No. Pojďte, sepíšeme to vevnitř.
1: Georgi, pojď. Georgi! Pojď!
3: Nech mě bejt!
2: Jdeme!
4: Já hned přijdu.
2: Dobře.
0: Viděl jsi ji, Niku? Nebýt těch vlasů, nešlo by ji ani poznat.
5: Musela si myslet, že v tom autě jedeš ty. Proto k němu běžela.
0: Prděle!
5: Nemám nic s tebou?
0: Ne. Ne. Hned jsem zpátky. Ten... Heizl Gatsby ani nezastavil!

0: Niku, měl jsem tě vyhodit ve Vestegu. Promiň, úplně jsem zapomněl. Zavolám ti taxíka, aby tě odvezl domů. Než přijede, zajděte si s Jordan do kuchyně a nechte si připravit večeři. Sendviče, nebo... já nevím.
1: Daisy je doma? No to asi se svítí.
0: A kde by asi tak měla být? S tím vrahem? No tak, pojďte dál.
2: Už ne, děkuju. Ale když mi zavoláš taxíka, budu vděčný. Aha. Počkám venku.
0: Tak zatím.
1: Opravdu nechceš jít dál, Niku?
2: Děkuju, ale je pozdě.
1: Je teprve 9:30. 30 je ti jen jednou.
2: Vůbec nemám náladu. Prosím tě, ať tam řekne, že budu stát u hlavní brány.
1: Takže dobrou noc?
2: Dobrou noc.
1: Fajn. Dárek ti nechám tady.
2: Jordan.
3: Niku! Tady, za stromy. Co tu děláte?
4: Je odsud dobře vidět na terasu. Chci se ujistit, že ji nebude trápit kvůli té odpolední nepříjemnosti.
2: Ani se jí nedotkne. Řeší jiné věci.
4: Já mu nevěřím, kamaráde. Neprojížděli jste kolem nějaké nehody?
2: Ano.
4: Je mrtvá?
2: Ano.
4: Já si to myslel a řekl jsem to i Daisy. Je lepší, když všechen šok přijde hned. Víte, kdo to byl?
2: Jmenovala se Velznová. Jejmu muži patří ta pumpa. Jak se to sakra stalo?
4: No, chtěl jsem strhnout volant, ale už jsem jenom ucítil ten náraz.
2: Řídila Daisy.
4: Ano. Ale samozřejmě řeknu, že jsem řídil já. Když jsme vyšli z hotelu, byla strašně nervózní. Myslela, že jí to uklidní, když bude řídit. Byl to mžik, vběhla nám do cesty. Sáhl jsem po volantu, ale už jsem jen ucítil ten náraz. Daisy byla v šoku, nutil jsem ji zastavit, ale dupla na plyn a jela pořád dál. Nebyla to její chyba. Slibte mi, že nikomu neřeknete, že řídila.
2: Měl byste odjet. Vaše auto určitě vystopuje.
4: Slibte to.
2: Dobře, slibuji, ale vy odjeďte. Třeba na týden do Atlantic City nebo do Montrealu.
4: Nemůžu tady přece Daisy nechat. Zítra se mi má ozvat a dohodneme, co bude dál. Ona ho vážně nikdy nemilovala.
2: Je tu auto. Pojďte se mnou, Gatsby. Tady už vás nic nečeká.
4: Určitě neodjedu, dokud všichni neusnou.
2: No, jak myslíte? Podle mě stojíte za víc než oni dva dohromady.
4: Díky. Víte, šel jsem se podívat k molu, abych viděl, odkud šlo to světlo.
2: Povíte mi to zítra, stavím se po práci. Zatím, kamaráde. Bylo mi jasné, že tímhle to nekončí. Že se ještě něco musí stát. Druhý den v práci jsem se nemohl soustředit. Zavolal jsem Gatsbymu, ale sluha mi řekl, že si šel letos poprvé zaplavat do bazénu a hovory nepřijímá, protože nechce blokovat linku. Čeká prý důležitý telefon. Vzkázal jsem, že se stavím hned po obědě.
5: Pane, pane! Dobrý den. Nevíte náhodou, kdo tady bydlí?
2: Ano, pan Gatsby. Zrovna jdu za ním.
5: Musím se dostat dovnitř a mluvit s ním.
2: No, tak pojďte se mnou. Vy děláte na pumpě George Velzna?
5: Ano.
2: Jak je na tom?
5: Byl jsem celý večer u něj. Je úplně posedlý tím, že Myrtle měla milence. A že to byl ten řidič v tom žlutém autě. Rozumíte, že ji schválně srazil, protože už ho nebavila.
2: Jak ho to napadlo?
5: No, ona na to auto křičela, počkej, jako kdyby toho řidiče znala.
2: A Velzen si myslí, že to byl Gatsby.
5: No, nejspíš jo.
2: Ale jak mohl tak rychle přijít na Gatsbyho jméno?
5: To nevím.
2: Proboha.
5: Snad nejdem pozdě.
6: Ano, kamaráde?
7: To žluté auto v garáži je vaše?
6: Ano, je.
7: A něco s nárazníkem?
6: Měl jsem nehodu, kamaráde. Srazil jsem srnku. Kdo vlastně?
2: Takhle nějak se to možná stalo. Když jsme přišli k bazénu, bylo už pozdě. Voda se pomalunku skoro nevnímatelně čeřila. Na hladině se zvolna otáčelo Gatsbyho tělo. Kolem sebe kreslilo tenký červený kruh, jako by ho narýsoval kružítkem. Vytáhli jsme ho ven. Když jsme ho pokládali do trávy, všimli jsme si Wilsonova těla kousek opodál.
8: Pro boha, George! Co jsi to udělal?
2: Skoro okamžitě se objevili novináři.
9: Ryan Jurgens, New York Post. Zahradník nám řekl, že jste byl nejlepší přítel Jay Gatsbyho. Myslíte si, že byl Gatsby Gatsby?
10: Popíšete nám ty nestoudnosti, co se děli na večírcích?
9: Moment.
10: Vy tam byly orgie.
9: Jak plánujete jeho pohřeb? Na jaké známé tváře se můžeme těšit?
2: Odhodlal jsem se, že Daisy oznámím tu hroznou zprávu já, aby se to nedozvěděla od nich.
11: Pan a paní Buchananovi bohužel nejsou doma.
12: Tak kdy se vrátí?
11: Je mi líto, ale víc vám nemohu říct.
12: Počkejte. Vyřiďte paní Buchananové, že ji scháněl Nick Carraway, ať mi hned zavolá.
2: Tak jsem se ze dne na den stal Gatsbyho nejlepším přítelem. A rozumělo se samo sebou, že zařídím i pohřeb. Jenže nikdo nevěděl, jak obeslat ty, kdo chodili na Gatsbyho večírky. Žádné seznamy neexistovaly. Sedl jsem si do jeho pracovny, že zavolám aspoň těm, které znám.
13: Haló?
12: Pane Wolfsheime? Mohl byste zajistit, aby lidé, se kterými Gatsby pracoval, přišli na jeho pohřeb?
13: Je to příšerná tragédie. Ale nezlobte se, nejde to. Když někoho zabijou, držíme se stranou.
12: Ano, Daisy.
14: Přepojuji, hovor z Chicaga.
13: Sakra zpráva, co? Dostal jste telegram?
12: Ne, žádný telegram nepřišel.
13: Mladý Park je v rytě. Sebrali ho, když ty papíry předával přes půl. Z New Yorku dostali hlášku s číslama jen 5 minut před ním.
12: Halo, poslouchejte, já nejsem Gatsby.
13: Co?
12: Gatsby je mrtvý.
15: Pane, přišel telegram od muže, co tvrdí, že je Gatsbyho otec.
2: Ten je přece dávno po smrti.
15: No, každopádně tenhle Gats od někud z Minnesota prosí, aby se s pohřbem počkalo na něj.
2: A za 2 dny stál přede mnou muž, kterého jsem viděl v rybářském na fotce v Gatsbyho pracovně. Jen mnohem starší.
16: Viděl jsem to v chicagských novinách. Psali tam všechno. Tak jsem se hned vydal na cestu.
2: Nevěděl jsem, jak vás kontaktovat.
16: Byl to šílenec. No, musel to být šílenec. Vy jste s mým synem byli přátelé? Pane...
2: Carraway. Ano, byli jsme přátelé.
16: Víte, on měl před sebou velkou budoucnost. Kdyby žil, byla by z něho velká osobnost, jako John Rockefeller. Zasadil by se o rozvoj země.
2: Určitě.
16: A kde leží?
2: Pojďte za mnou.
16: Já jsem moc rád, že se ten pohřeb mohl posunout jen kvůli mně. Spoustě lidí to muselo nabourat program.
2: To je samozřejmost. Počkám za dveřmi.
16: Jo, děkuju.
17: Jimmy, synáčku. Bože. Tak si to dokázal. Takový krásný dům.
15: Pane?
2: Ano.
15: Telefon, Greenwich.
2: Daisy, díky bohu.
13: Tady Clip Springer. Hrával jsem u Gatsbyho na klavír.
2: Já vím. Dobrý den. Gatsby má zítra pohřeb. Doufám, že se uvidíme.
13: No, každopádně se pokusím.
2: Cože?
13: Volám kvůli tomu, že...
2: Moment. Co takhle říct, že přijdete?
13: Věc se má takhle. Já jsem totiž na návštěvě v Greenwichi a oni předpokládají, že budu
18: zítra s nimi. Ne, já totiž volám kvůli botám, kdyby mi je komorník mohl poslat. Víte, jsou to boty na tenis a já jsem bez nich úplně ztracený.
16: Pane Kerevej! Pane Kerevej!
4: Tady jsem.
16: Byla by tu nějaká postel, kde bych mohl do pohřbu zůstat. Mám i na hotel, ale...
4: Pane Keci, postel tu určitě najdeme.
16: Jo.
4: Tak třeba tady?
16: Pane Bože, to je zlato?
4: Nevím, ale je to možné. Viděli jste se v poslední době?
16: Přijel za mnou před 2 lety a koupil mi dům. Když od nás utekl, tak jsme o něm moc dobře nemluvili, ale už chápu, že to mělo důvod. Věděl, že ho čeká velká budoucnost. Mohl bych vás o něco poprosit? Nemohl byste o něm něco říct na pohřbu?
4: Já?
16: Tohle byste tam mohl zmínit. Našel jsem to úplnou náhodou. Měl tuhle knížku jako chlapec.
4: Hbitý Cassidy?
16: Jo. Podívejte, co si tam poznamenal. Denní rozvrh. 6:00 budíček. 6:15 až 6:30 cvičení s činkami. 7:15 až 8:15 studium elektřiny a tak dále. Výcvik v řečnictví. No, člověk z toho hned vidí. Nemám pravdu?
4: Ano, je to tak.
16: On prostě musel prorazit. I to jméno si vybral tak, aby znělo velkolepě. Já nemůžu být Getz, tato, říkal mi. To na lidi dojem neudělá. Já ho za toho Getz mi ho tenkrát seřezal.
4: Pojďte, léněte si.
16: Děkuju. Tohle v té knižce je všeobecná rozhodnutí. Nemarnit čas. Nekouřit. Nežvíkat. Koupat se obden.
4: Usnul uprostřed věty. Nesundal si ani kabát. Díval jsem se na něj a bylo mi jasné, proč se Gatsby před Daisy za svůj původ styděl. Dokázal kvůli ní téměř dokonale zamaskovat, kým byl. Ale stejně to nestačilo. Zasloužil si aspoň to, aby mu přišla na pohřeb.
19: U tohohle pozor, je na dietě. Je potřeba ho vyvést aspoň 2x denně.
20: Ano, pane.
19: Uvidíme, jak to bude s přivozem.
20: Tome!
19: Niku? Jsou ty tady?
20: Chci, abys mi něco vysvětlil.
19: Kvůli tomu se sem ženeš jako cvok?
20: Tome, co jsi řekl byl znovu? Po té nehodě.
19: Omluvíte nás?
20: Ano, pane.
19: Můžete zatím vyvést Desmonda, pak to dořešíme.
20: Tak pojď.
19: Řekl jsem mu pravdu. Vyhrožoval mi, že si mě najde, pokud mu neřeknu, čí to auto bylo. Tak jsem mu to řekl. No a co? Ten hajzl přejel Myrtle.
20: Tome!
19: Ani nezastavil. Rozumíš? Musel jsem to řešit s její sestrou. Byl to hrozný. A u něj to stejně byla jenom otázka času. Byl to gauner.
20: Nech aspoň Daisy přijít na pohřeb. Je v sobotu.
19: Daisy? Ta už je dávno pryč.
20: Cože?
19: Chtěla, abychom odjeli oba dva, ale nakonec jsme se dohodli, že vezme jenom Pemi.
0: Jo, mimochodem, ptala se po tobě Jordan, máš jí zavolat. Niku? Tam jdeš?
21: Haló?
20: Paní Nieminen, je tady Nick Carraway.
21: Ano?
20: Nešla byste se mnou zítra na pohřeb?
22: Bože, s důvěrou svěřuje...
20: Nepřišel nikdo. Byl tam jen jeho otec, moje bytná, já, zahradník a ten divný muž, co mu rozřezával knihy.
22: Vysvobodíš ode všeho zlého.
23: Mladý člověk.
15: Četl jsem oznámení v novinách. Nechápu, kde všichni jsou.
20: To já taky ne.
15: Pro Boha, vždyť tam k němu chodili stovky. Ten parchant nebohej.
22: Skrze Krista, našeho pána.
20: Stál jsem tam a nedokázal jsem najít jediný důvod, proč v New Yorku zůstávat. A paní Nieminen jsem sice slíbil rok, ale ačkoliv to oplakala, ani se moc nedivila, když jsem jí oznámil, že do měsíce odjedu.
1: Niku.
20: Jordan, jsem rád, že jsi přišla.
1: Jsem zasnoubená.
20: No, tak o to bude snadnější loučení.
1: Neozval ses mi.
20: Ty mě taky ne.
1: Teď už je to jedno. Ale chvíli mi trvalo, než jsem se přes tebe přenesla. Pamatuješ si, jak jsme se bavili o řízení?
20: Už ani moc ne.
1: Říkal jsi, že špatná řidička se nemusí bát, dokud nenatrefí na špatného řidiče. Tak právě to se mi stalo s tebou. Moje hloupost, že jsem tě neodhadla. Myslela jsem, že od tebe žádná zrada nepřijde.
20: Zrada? Já bych řekl, že jsem si jenom vybral, na čí straně jsem. Jak jsi mi radil? Víc už jsme si neřekli. Nasadl jsem na vlak zpět domů a měl jsem dojem, jako bych se vracel v čase. O Gatsbym jsem na pohřbu vykládal, jaké měl úspěchy, jak se vypracoval. Ale proto jsem ho neobdivoval. Záviděl jsem mu to naději, že i po letech věřil v Daisy. V to svoje zelené světlo. Vlastně mě mrzí, že se pletl. Že už to všechno bylo za ním navždy ztracené, kdesi v minulosti. I já se upínal k jistotě domova, k době před Gatsbym, Daisy, Tomem, Jordan, New Yorkem. Možná jsme všichni bez ustání stahování k minulosti. Jen se marně snažíme plout vpřed, jako loďky proti proudu.

0: Na stanici Český rozhlas Vltava se právě uzavřel dvoudílný radioseriál natočený podle románu Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby. Za použití překladu Martina Pokorného s přihlédnutím k překladu Lubomíra Dorůžky pro rozhlas napsala Kristýna Májová, přeložil Martin Pokorný, dramaturgie Renata Venclová, režie v roce 2020 Lukáš Hlavica. Účinkovali Ondřej Rychlý, Ondřej Brousek, Magdalena Borová, Petr Lněnička, Veronika Lazorčáková, Zdeněk Velen, Jaroslava Pokorná, Jiří Suchý z Tábora, Jiří Knot, Hanuš Bor, Vojtěch Vondráček, Otakar Brousek mladší, Lubor Šplíchal, Jan Vlasák, Otmar Brančuský, Svatopluk Schiller, Klára Suchá, Libor Vacek, Tomáš Turek, Krištof Rýmský, Ondřej Bauer či Kajetán Písařovic. Do rozsáhlého cyklu Honoré de Balzaca Lidská komedie patří Otec Goriot, slavný francouzský román o lásce, penězích a pravidlech společenské hry. Jsme také rozdělili do dvou částí a dramatizaci té první uslyšíte na Vltavě za týden v 11 hodin. Dopoledne v radioseriálu. Teď je poledne a my už stoupáme do věže kostela s Radkem Rejškem.
1: Dnes vás, milí posluchači stanice Český rozhlas Vltava, pozdravím od pozoruhodného kostela svaté Markéty Antiochijské v Podlažicích. Jehož monumentální dvouvěžové průčelí upoutá každého, kdo navštíví město Chrast u Chrudimi a vydá se odtud jihovýchodním směrem. Tento kostel je vlastně bazilikou stojící na místě zaniklého kláštera a kromě mnoha pamětihodností a legend, jimiž je tento kostel opředen, jsou zajímavé jeho dva zvony. Nedávno totiž ke starému památnému zvonu z roku 1548 přibyl zvon druhý. Nahrávku hlasu památného zvonu jsme pořídili již v roce 2008, ale dnes si jej připomeneme. Byl odlit králové hradeckým zvonařem Václavem Konvářem v roce 1548 a hlavním tónem jeho hlasu je dvoučárkované E.

0: Z věže kostela svaté Markéty Antiochijské v Podlažicích zněl dnešní polední zvon na stanici Vltava. Klidné nedělní odpoledne přejí od mikrofonu Jana Kozubková a z technického pracoviště Nataša Vodvářková. Daniela Kolářová za roli Ireny a František Němec za Soumse Forsyta zvítězili v rozhlasové anketě Neviditelný herec za výkony v dramatizaci ságy rodu Forsytů, která je na programu Vltavy dnes v 15 hodin. A hry od Václava Havla tu pro vás budou v následujících několika týdnech v rámci dvojitého výročí našeho prvního českého prezidenta. 26. září Vyrozumění, 27. Asanace či 3. října Pižďuchové a audience.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Svět poezie.
0: V roce 2017 vyšla v nakladatelství Trigon sbírka Začátek eposu. Jejím autorem je Michal Jareš, básník, literární historik a editor. A před námi je rozhovor s ním a také ukázky z této jeho sbírky.
6: V chodbě byla tma. V ní strmé schodiště dolů a venku nekonečný bílý déšť. Za dveřmi tušíš psa, ale už pozdě. Led místo nechtů, kouř ve vlasech, klapající dlaždička, zelí s ozvěnou. Odvaha na půdě v podobě starých novin, rok tvého narození, zprávy srozumitelné, poznáváš se v rozvěšeném prádle i s celou rodinou.

Kde všude ještě je pronikavý zápach starých lidí? Poschodí za poschodím, botníky a rohožky, skrýše a zimní spánek a vzdálený svět venku. Budoucnost na prstech. Minulost ostříhané nehty. Do zahrad blízkých městů zvětě vůně mdlá, kopřivy plné plastů, drobná práce všech, asfalt na střížkách teplem tvoří povidla, závoru nahrazuje nastřižený plech. Pak míjíš chodce, do novin se dívá a maně odkašlává, aby ukryl hlas. Veverka hubená a mírně jurodivá postava skáče znovu a pak zas. Ten pohyb hypnoticky podtrhává nohy a barvy řežou, co by plameny. A tak tam stojíš zahladěn do oblohy, jak kámen ve světě, který je kamenný. V jižním Glamorganu. Šel jsem dlouho neoznačenými ulicemi a najednou útes a poprvé v životě moře. Nikde nikdo. V BBC Bristol zazněla otázka, které jsem rozuměl a na kterou jsem znal i odpověď. Ale nebylo jak ani komu. Tak až nyní. 1964. Zbytečně prázdné město, v řece kočárek a smetí, smrad z teplovodu. Prázdniny si nestříhaj nechty. Kopeme do prázdného štěněte, kolem mlékárny s kratkou. Mluvíš o snech, smějeme se. Je nám 16 a něco, revoluce byla loni. A je to dokonale jedno.

0: Básnická sbírka Začátek eposu není začátek vaší básnické tvorby, ale kdybych měl tuto knížku srovnat s texty, které jste vydal dříve, tak se mi zdá, že je mnohem osobnější. Přes ty návraty do dětství, přes ty vzpomínky.
1: Tam ty vzpomínky na dětství jsou vlastně jenom nějaký základ pro těch 5-6 básní, které tam jsou. Některé trošku evokují část toho, co vlastně vznikalo jako původně jiný základ jiné sbírky. Vzpomínkový text na dobu přelomu let 89-90. Je to nějaká snaha něco si v sobě uzavřít, ujasnit, pojmenovat, podívat se na to očima po skoro 30 letech, co se vlastně dělo tehdy, co se vlastně z té doby pamatuje, protože ta sbírka celá je víceméně hlavně o tom, co s námi dělá paměť a co my s pamětí děláme. Takže tyhle ty návraty do, řekněme, dětství nebo spíše nějakého dospívání jsou jenom nějakým odrazištěm k tomu, co tam by mělo být víc, ale zároveň je tam ta snaha prostě zachytit trošku atmosféru třeba roku 90, který byl možná daleko důležitější než rok 1989 pro všechno.
0: My se teď bavíme hlavně o oddílu sbírky, který má název Picí miska. Právě z této části jsme vybírali prakticky většinu ukázek z této knížky. Mohl byste představit ty jednotlivé části Začátku eposu?
1: Začátek eposu je rozdělen do tří částí. První část se jmenuje pěkně dantovsky peklo, druhá část, kterou bychom mohli považovat za nějaký očistec, tak to je právě Picí miska. A třetí část, ten pomyslný ráj, je právě začátek eposu, který to snad nějakým způsobem zase nakopává trochu jiným směrem, než to bylo na začátku, ale zároveň se to nějak cyklí zase do určitého epického vyprávění. První skladba, nebo první část, to peklo, je zase další fragment nějakého fragmentu. Původně to měla být velká skladba poučená na mezopotamské literatuře s tím, že tohle měla být určitě klíčová část celého toho nějakého eposu, který neměl název ani, z kterého bylo naplánováno zhruba 8 zpěvů, vznikly z toho 2. Přičemž myslím, že jenom to peklo dneska obstojí. No a poslední část, která dala vlastně název celé sbírce, je určitý začátek eposu, který mohl být možná začátkem právě toho eposu, který nevznikl, jako určitý vstup do nějakého děje.
0: Tato knížka vlastně vychází po 11 letech publikačního klidu, ale svým způsobem i to je dobrá zpráva, že vlastně vy jako účastník, řekněme, toho literárního provozu jako literární historik, publicista, editor, nakladatelský redaktor, že vlastně tato zkušenost, to denní zaobírání se literaturou není pro vaši vlastní literární tvorbu smrtící.
1: Nevím, jestli se to dá říct takhle honosně. Já sám bych třeba tuhle sbírku asi nedal dohromady nebo nevydal. Tam je velký podíl nakladatelství Trigona, Zuzany Zadrobílkové a redaktorky Boženy Správcové, které mě oslovily, jestli bych nedal dohromady nějakou sbírku. Tak jsem to zkusil a s pomocí právě jejich dvou se to povedlo, snad, doufejme. Kdyby bylo jenom na mě, tak si tak nějak píšu pořád někam, ani ne do šuplíku, ale spíš na cáry papíru, které pak různě ztrácím. A vidělo by se, jako někdy by z toho vylezla jiná sbírka třeba. Zase jako další fragment fragmentu. Jako takových věcí má člověk stovky. A nejenom básnických, ale i prozaických, dramatických, edičních nápadů a podobně. Takže vždycky se člověk něčím začne zaobírat a pak ho to přestane bavit, anebo si řekne, že si to tak nějak vyřešil tím, že to udělal, že to má nějaký začátek a konec a už se k tomu nemusí vracet. A je jedno, jestli to vyjde nebo nevyjde. Myslím, že je důležitý si to tak jako ujasnit sám pro sebe.
2: Na ruce pyhy pod nechty stín, malý je svět před stěhováním. Půlnoční balkón, snad noční déšť, a postel, co říká, neusneš. Louny. A pozdravujte sever, loučí se. A já bych rád, ale jsem už v pasti jihu, v pasti práce a povinností, v pasti nějakých plánů a nějakých leností vrůstám do toho a stávám se tím, čím budu.

Trikolóra tehdy ještě nebyla trapná. V našem okolí ještě ne. Fronta ale stála zbytečně. Nepřišli. Zdrželi se možná. Jiné a závažnější úkoly. Povinnosti. Překáželi jsme dost dlouho, aby se trapnost dostala do myšlení a do vzpomínek. Štefanu Stražajovi. Zánětří říjnových dnů okupují padlé břízy. Před nejfádnější krajinkou nejsi schopen rozhodnout se, jestli žiješ ještě líc, nebo už rub sebe sama. Čechy. Pluh stínu oře stromořadí a mraky přepřahají. V alejích jableční jsou hadi a sestry už uštkají 7 košilek kopřivových, 7 týdenních rán. Svět možná pořád stojí, čelem či zády k nám.

Svět poezie, nazvaný Michal Jareš, začátek eposu, připravil v roce 2017 Dominik Mačas. Básně četl Jonáš Špaček, mistrem zvuku byl Ondřej Franěk, režisérem Jakub Doubrava. O poezii se často opírá hudba. Romantičtí skladatelé vybírali z díla Goethe, Schillera či Heineho a několik podob této exkluzivní komorní formy nám za okamžik představí v poledním koncertu Lukáš Horník. A pak to bude próza Jiřího Daníčka o andělích ve 13 hodin a 30 minut. Teď je tu Anděl strážný v písni Jiřího Pavlici, zhudebněná poezie Michala Stránského.

0: polední koncert.
1: Králem písní byl samozřejmě Schubert, ale těch králů bylo na začátku 19. století víc, nebo alespoň králeviců. Třeba Karl Löwe napsal 400 písní a byl mistrem balad. To jsou také vesměs strofické písně, ale dějové, s většinou tajemným romantickým příběhem. Bernd Weichel zpívá Löweho píseň Zvony ze Špajeru.

Písně nejsou žánr primárně určený pro velká koncertní pódia. Písně patří do bytů kultivovaných měšťanů, do salonů, je to jemná až intimní materie. Do písní nepatří efekty ani brutální dynamika. Existují písně, které skladatelé psali vyloženě pro sebe a úzký kruh blízkých. Antonín Dvořák byl věřící, citlivý člověk. V jistých etapách života kolem něho umírali přátelé, kteří pro něho hodně znamenali. V roce 1893 například Čajkovský, a to za podivných okolností. A bylo to před Velikonocemi. Dvořák za 3 týdny napsal cyklus biblických písní. Jejich melodie jsou velmi přímočaré, sloužící žalmovým textům. S klavírem jsou někdy až moc průzračné. Ale když se k nim přidá barevná složka varhan, nebo dokonce v autorské instrumentaci doprovod orchestrální, písně rozkvetou do plné krásy. Zpívá Ivan Kusnier.

Ivan Kusněr a Pražský komorní orchestr provedli biblické písně Antonína Dvořáka. Berlioz neuměl na klavír a ke svému umění potřeboval orchestrální barvy, s nimiž to uměl jako nikdo jiný. A tak také jeho zásadní písňový cyklus Písně letní noci, původně s klavírem, převedl sám autor do orchestrální verze. Orchestr ale solistu nepřekrývá, je velmi decentní a podporuje ho hlavně harmonicky. Výběr písní zpívá Anne-Sophie Otter, berlínskou filharmonii řídí James Levine.

To byly Berliozovy písně Letní noci. Tak nějak bych čekal víc písní od Čajkovského. Byl to melodik par excellence, opery plné nádherných árií. Možná mu v písňovém oboru chyběly ty tryskající emoce. Některé jeho písně, ale není jich mnoho, opravdu hraničí s operní nebo kantátovou árií. Ovšem, hranou s prominutím z klavírního výtahu. Zpívá Ana Netrebko.

Když si uvědomíme, že písně patří typicky do salonního prostředí, myšlenky nás rychle zavedou k Francisi Poulenkovi. Jako syn majitele farmaceutického koncernu měl jistě přístup do těch nejlepších salonů, kde se scházeli kultury milovní milionáři a zněla tam ta nejvybranější hudba. Sám Poulenc k ní přispěl několika cykly, z nichž vybíráme ten se skromným názvem Banality. Zpívá altistka Natalie Stutzman, hraje Inger Södergren.

To byl cyklus Francise Poulenca Le Banalité. A naše písňové koncerty polední uzavřeme skladbou, která má v názvu slovo píseň, ale ve skutečnosti je to spíš symfonie. Když Mahler uvažoval o kompozici své v pořadí 9. symfonie, uvědomil si, že docela dost skladatelů po dokončení 9. symfonií umřelo. A to Mahler nechtěl. A tak symfonické dílo nazval Píseň o zemi. Propojování písní se symfoniemi je pro Mahlera typické. Své písňové cykly v podstatě používal jako zásobárnu témat a motivů pro své symfonie. V Písni o zemi už se hodně přiblížil kantátě na básně staré čínské poezie. Struktura se vzdaluje od strofické jednoduchosti. Je to docela originální forma. A hra se smrtí Mahlerovi docela vyšla. Zemřel, až když napsal následující skladbu, symfonii 9.

Symfonii Píseň o zemi Gustava Mahlera zpívala mezzosopranistka Karen Cargill a tenorista Johan Burta. Skotský symfonický orchestr BBC řídil Donald Runicles. Dvoudílný věneček písní se uzavřel, připravil ho pro víkendový polední koncert na Vltavě letos Lukáš Hurník a toto je z kdysi dávno.

0: Kdysi dávno, tak zní český název filmu Somewhere in Time, pro nějž hudbu složil John Barry. Jeho skladby k historickému dramatu Marie Stuartovna, královna Skotská, z Bondovky ve službách jejího veličenstva či z posledních dvou Oscarových snímků Tanec z vlky a Vzpomínky na Afriku pro vás budeme mít dnes odpoledne v Klapce v 16 hodin a 30 minut. Teď je 13.30.
1: Povídka.

Anděl a rukavice. Kníže Josef Antonius Leopold Vévoda, pomalu a obtížně slabikovala stařenka nápis na velikém balvanu, spola se už propadajícím do země. Stála v posekaných kopřivách, které rychle vadly v poledním slunci, malá, drobná, stará ženská ve vybledlém pracovním obleku. Když přestala oškrabávat mech pokrývající kámen a slova na něm vyrytá, otřela ostří srpu cípem modré kazajky a dala se opět do práce. Levou rukou, chráněnou koženou rukavicí, uchopila vždy několik vysokých kopřiv najednou a pak se je snažila srpem podetnout. Stonky byly u země silné a dřevnaté, srp od nich odskakoval a některé jen nalomil. Ty pak bylo třeba oběma rukama odtrhnout, šlo to stěžka. A nechráněná pravička se často setkala se žahavými listy. Stařenka se namáhala, až kolem kamene vznikl široký kruh, zbavený toho neřádu, jak kopřivy nazývala. Potom se podívala na hodinky, zahrozila srpem plevelu, který lhostejně pohyboval lodyhami všude kolem, a šla si odpočinout. Posadila se u kamene, opřela se zády a jazykem si slinila hřbet ruky, pokrytý bílými, červeně ohraničenými puchýřky. Choulila se na sluníčku, teplý kámen pěkně hřál dozad. Ústa se jí otevřela a oči zavřely. Kámen se vynořil ze země. Bílý jelen vyběhl z houštiny, pádil a přece pomalu se vzdaloval. Dlouhými skoky se vznášel nad živými ploty, které dělily zahradu do pravidelných obdelníků. Bílý, byl úplně bílý. A potom se náhle zastavil, vysoko nad zemí, obrátil hlavu ke kamenu a zůstal tak. Z druhé strany se blížil jezdec. Vytasil šavli a ukázal jejím zakřiveným koncem na nápis. Stařenka slabikovala: kníže Josef Antonius Leopold. A dal to není? Otázal se přísně jezdec. Pobídl koně a ten vyskočil nahoru na kámen. Vzepjatý na zadních, přední kopita nad hlavou ubohé stařenky, stál jezdec v třmenech, šavli nad hlavou. Zapomněla jsem si brejle, šeptá stařenka. Máňo. Kámen se ponořil. Stařenka si olizovala popálenou ruku a polekaně mrkala v ostrém světle. Pořád bys spala, viď, řeklo to ostré světlo. Nezlob se, Rózo, já jsem pracovala. Ukázala kolem dokola na místa zbavená plevele a ukázala Róze také očištěný kousek nápisu. Nezlob se. Ach ty, mávla Róza rukou nad ní i nad nápisem, ale doopravdy se nezlobila. Stejně se pořád trochu usmívá. Má už takovou tvář, širokou, starou, usměvavou. Přinesla svačinu. Babičky okusovaly rohlíky s máslem, namáčeli je do plecháčků s bílou kávou z modré smaltované bandasky a povídali si. Velké červené květy namalovaly

Obě zvedly oči a podívali se na obrovskou šedomodrou skálu zavěšenou vysoko nad plachtícími ptáky, vyzařující do údolí ticho, zřetelně oddělené od klidu letního poledne, mlčenlivě, jiné ticho. Jen ty se koukej do zrcadla, usmála se Róza, pořád se usmívá. Radši se taky jednou podívej do okna tamhle u altánu, uvidíš. Uvidíš před sebou zahradníka, jak pije bezinkové víno. Pije hned ze dvou skleniček a jak dolívá. Jednou sobě, druhou andělce. Napij se, andělko, usměj se. Usmála se hodná Róza a odplivla si. Bílá slina se houpala na zeleném listu a pomalu, pomaličku se přibližovala k zemi. Je léto, Rózo, smutně řekla stařenka a přitiskla si svědící ruku kertům. Jak myslíš? Róza poskládala konvičku a plecháčky do igelitové tašky, zavázala si na zádech stuhy zástěry a pomalu odcházela. Po několika krocích se ještě obrátila. Na jaře jí bude sukně krátká, tý tvojí andělce. Už se neusmívala. Zvedla ze země hrábě, stěžka se o ně opírala a mumlala si pro sebe. Dopadne stejně jako my. Hloupá. Nebyla to zlá ženská, ta Róza. Stařenka zůstala sama u kamene. Prohlížela si upřeně bělavé otisky zubů, hluboko vytlačené mezi modrými žílami. Potom si přečetla nápis a nakonec se pomalu proti své vůli obrátila k altánu. Dívala se tam dlouho. Dobře viděla skrz dřevěnou stěnu. Viděla vnučku, jak se vesele směje. Zahradník jí rozepíná blůzičku a ona se trochu brání, ale pane zahradníku, opravdu jen trošičku. Sklenička s bezinkovým vínem se převrhla. Husté žluté kapky stékaly na dřevěnou podlahu. Taková krásná vůně, krásný den a teplý letní. Není to dobré na oči dívat se do slunce? Zčervenají a pálí jako kopřivy. Kníže Josef Antonius Leopold, přečetla si Máňa znovu. Trochu se jí točila hlava, když se poprvé rozmáchla srpem, ale brzy to přešlo. Kopřivy pomalu a odevzdaně padaly, kruh kolem kamene se zvětšoval a vzadu nad horou se ukázal první bílý oblak. Stařenka se tam nepodívala, ale věděla o něm. Věděla také, kdo stojí u kamene a na co se jí zeptá. Chceš usnout nebo se probudit, Máňo? Mám takovou chuť na trochu vína z bezinek, odpověděla. Stiskla u země stonek vysoké kopřivy a jedním rychlým pohybem ruky ho zbavila listí. Anděl se usmál, zvedl rukavici položenou na nápisu a odletěl. Arba Malachim, čtyři andělé. Josi Wolf otevřel svůj obchod se starými knihami a obrazy krátce poté, co se ke komunismu spějící socialismus sesypal a předpisy zabraňující obchodní činnosti neboli vykořisťování člověka člověkem přestali platit. Antikvariáty pochopitelně existovaly i dříve a i když byly státní, fungovaly do jisté míry i za těchto okolností tak, jak je to v obchodě normální. Mimo jiné se řídily nabídkou a poptávkou.

dodávkou. To bylo možné vzhledem k tomu, že knihy i obrazy se nakupovaly přímo od lidí, kteří je nabízeli. A také proto, že část klientely, a to ta důležitější, představovala poměrně kompaktní skupinu sběratelů knih, grafiky a obrazů. Ačkoliv se skládala z originálů a podivínů všeho druhu a uvnitř probíhal, ne-li zuřil, ostrý konkurenční boj, představovala současně jakési bratrstvo schopné v zájmu věci a zejména jejího provozu, soudnosti, solidarity i mlčenlivosti. Navíc se všichni navzájem dobře znali. Josi Wolf se za těch 20 let, během kterých se vyučil a pak ve státních antikvariátech pracoval, naučil hodně. Nejen o starých tiscích, obrazech a grafikách a jejich hodnotě a ceně, ale i o lidech, kteří je kupovali a prodávali, sbírali a schromažďovali, rozuměli jim a milovali je, nebo je chorobně hromadili do souborů, odkud se během času přelévali zase do jiných rukou a jiných sbírek. Pokud někdo ze sběratelů zemřel, nebo ho, což se také nezřídka stávalo, zavřeli, pak se to brzy pozitivně projevilo na tržbách antikvariátů. To byla jedna stránka věci. Druhou představovala skutečnost, že si během těch let vybudoval skvělou knihovnu a kolekci grafických listů a také několika desítek obrazů. Skutečný sběratel ale Josi Wolf nebyl. Obrazy i knihy, které shromáždil, měl rád. A to, že je mohl kdykoliv vzít do ruky, číst nebo prohlížet, mu přinášelo radost i uspokojení. Současně ale necítil potřebu získávat stále nové a další exempláře, které by to, co měl, doplnili a rozšířili. Dokonce byl ochoten se některých věcí i vzdát. A tak rozstřídil knihovnu, grafiku i obrazy do dvou skupin. Tu menší si ponechal. A s druhou, mnohem rozsáhlejší, začal svůj obchod se starými knihami a obrazy. Časem se jeho antikvariát stal známým a jen málo kdo ze sběratelů ho čas od času nenavštívil. Stavovali se tu i cizinci. A také antikváři z Evropy i z Ameriky, pokud se do Prahy vypravili, ho měli na seznamu míst, která je zapotřebí navštívit. S Wolfem se počítalo na aukcích ve Frankfurtu i v Paříži a zvali ho i na občasná mezinárodní setkání, kterých se účastnili pouze antikváři a kde obchodovali jen mezi sebou. Malým krámkem v zapadlé ulici nedaleko Vltavy procházela během let spousta zajímavých i podivných lidí a občas se tu objevily skutečné skvosty. Inkunábule, stará pražská a východoevropská judaika, renesanční tisky, dopisy a rukopisy pražských židovských spisovatelů Werfla, Broda, Kafky a mnoho jiných vzácností. Josi se nezměnil. Obdivoval krásné tisky a rukopisy, které často sám objevil mezi hromadami makulatury, nechával je opravit a restaurovat, těšil se tím, že je může ukázat přátelům. Ale když se objevil zájemce, který si je podle jeho mínění zasloužil, dokázal se s nimi rozloučit. A výška nabídky nebylo často to hlavní, co o prodeji nakonec rozhodovalo. Někdy to vypadalo, že víc než obchod sám ho zajímá udržovat v pohybu ten proud dokonalých tisků z minulých časů a lidí, kteří se o ně zajímají a záleží jim na nich, nechat protékat lidi i věci tmavou místností svého obchodu a těšit se z jejich zájmu, radosti, chytračení i snahy ho občas ošidit. Vedl svůj obchod po staru. Nejraději měl zákazníky, kteří se dostavovali osobně. Na to, co je zajímalo a po čem pátrali, si udělali dostatek času a hlavně věděli, o co jde. Jinak řečeno, že nejde pouze o peníze. Ale i on si musel, aby obstál v konkurenci, jednoho dne zřídit internetový obchod
a nabízet knihy a tisky, tak jako všichni ostatní, touto cestou. Časem se ukázalo, že pomalu, ale setrvale se prodej přesouvá právě na internet. Stále více knih se posílalo poštou a do krámku přicházelo stále méně zákazníků. Byly dny, kdy sice často zvonil telefon a počítač oznamoval, co chvíli došlou poštu, ale nikdo nepřišel, aby se probíral regály a mapami tisků a hlavně, aby zapředl rozhovor o tom, co ho sem ke knihám vůbec přivádí a přitahuje. Došlo to tak daleko, že i zoufalci, kteří přicházeli a nabízeli k prodeji věci, které jim už jinde a možná i tady několikrát odmítli koupit, byli nakonec vítáni. A těch pár slov, která předcházela nevyhnutelnému závěrečnému odmítnutí, bylo jedinou zajímavější událostí, která se ten den v krámku odehrála. Aby debatu prodloužil, Josi občas i něco z těch nabízených knížek koupil. A pak, když jejich bývalý majitel odešel, je rovnou dával do krabice s odpadem. Kupoval teď celé knihovny. Děti zemřelých o ně obvykle nestály. A s odůvodněním, že knihy není kam dát, se jich hromadně zbavovali. Stále se ještě občas mezi knihami dali najít jedinečné věci. Ale celý ten proces Josimu nepříjemně připomínal selekci, o kterému vyprávěl otec, který byl v Osvětimi a měl to zázračné štěstí, že se odtud vrátil. Vlastně stále přibývalo knih, které nikdo nepotřeboval a nechtěl. Ani zadarmo. Když nebyl na nákupech nebo obhlídce knihoven, seděl Josi Wolf před obrazovkou a doplňoval nabídku. Autor, titul, popis, stav výtisku, obálka, cena. Tak to šlo celý den. A pak další a do toho vyřizování objednávek. Ostatně poslední dobou jich už také moc nechodilo. Začínal mít dojem, že celý svět je přeplněný knihami, grafikou a obrazy. Někdy se mu zdálo, že mezi nimi není celkem žádný rozdíl. Jen samý papír, písmo a vazby. Jednou večer, když rolety ve výloze a na dveřích byly už napůl stažené na znamení, že se zavírá, si zapálil cigaretu a chystal se vypnout počítač. Místo toho se ale posadil ke klávesnici a napsal Salamon Gursky, Arba Malachim, čtyři andělé. Překvapeně si to po sobě přečetl, ale ani jméno autora, ani název knihy mu nic neříkali. Už mi z toho všeho rabe, pomyslel si, ale počítač přesto nevypnul. Místo toho psal dál. Autor, který patřil ke třetí generaci přívrženců chasidů Pinchese z Korice, napsal několik kabalistických textů, které se nedochovaly. Výjimkou je spis Arba Malachim, vytištěný ve Slavutě okolo roku 1830. Pojednává o skryté stránce věcí a bytostí, označované autorem souhrně jako Nistar. Formát 110x163 mm, obálka později kartónová, s vytlačenými lvy, kteří drží korunu na přední straně. Několik listů chybí, hebrejské a jidiš vpisky v textu i na přídeští. Celkový stav knihy čitelná. Cena 260 tisíc korun. Josi Wolf se zbláznil, měl chuť připsat ještě na závěr. Ale pak ho ten výsledek rutiny a přepracování docela pobavil. Podíval se do indexu hebrejských a jidiš autorů, aby si potvrdil, čím si byl stejně jistý. Žádný Salamon Gursky tam nefiguroval. Ani velké bibliografické soupisy kabalistické literatury o žádných čtyřech andělech nic nevěděli. Josimu se dokonce podařilo najít soupis knih tištěných ve Slavutské tiskárně. Také nic. Do nabídky to dám, rozhodl se nakonec
a také to udělal. Vzpomněl si, že měl nedávno v ruce přibližně stejně velkou obálku s lvy a korunou. Našel ji, naskenoval a nabídku jí doplnil. Teprve potom vypnul počítač, stáhl rolety a uzamkl je velikými visacími zámky. Po dlouhé době měl zase docela dobrou náladu. Vykračoval si po nábřeží a svět mu připadal zajímavý a zábavný. Uvidíme, kolik znalců se nechá nachytat, pomyslel si spokojeně, když nastupoval do tramvaje. Bylo jich poměrně hodně. Už ráno ho vzbudil telefon z New Yorku. Co to blbnou, jaký Arba Malachim, přemýšlel rozespale a raději zavěsil s tím, ať dotyčný zavolá za 3 hodiny. Cestou domů se totiž zastavil na skleničku a potřeboval spát. Jenomže než usnul, zazvonil telefon znovu. Tentokrát to bylo z Židovského muzea ze sbírky starých tisků. Pane Wolfe, rezervujeme závazně inzerovanou knihu Salamona Gurského. Objednávka už e-mailem odešla. Volám jen pro jistotu, abyste s námi počítal, ozvalo se ze sluchátka. Zavolejte za hodinu, bylo jediné, na co se Josi zmohl. Pomalu se dostával do obrazu. Pustil počítač, přečetl si anonci, kterou včera večer umístil na web, a pak se podíval do pošty. Bylo tam 6 dalších zájemců, 4 naznačovali, že jsou v případě potřeby ochotni akceptovat i vyšší cenu. A další e-mail z Tiberiady a hned na to z Bar Ilanovy univerzity. Malér, pomyslel si Josi. Vypadalo to, že se všichni zbláznili. Vždyť přece mají k dispozici katalogy a databáze stejně jako já. Tak jak můžou skočit na takovou průhlednou a nevinnou legrácku, říkal si. A také si říkal, že se z toho bude muset rychle nějak dostat. Jinak přijde o kredit i o zákazníky. Dalo to poměrně hodně práce. Musel si vymyslet polského zprostředkovatele, který mu měl knihu na druhý den poté, co uveřejnil anonci, přivést a předat. A který to nakonec neudělal. Asi ho někdo přeplatil, uvedl Josi v dopise, který rozeslal všem zájemcům. Bylo jich celkem 29. Většinou samé kapacity a pochopitelně mu nikdo z nich nevěřil. Někteří ho žádali o adresu sběratele, kterému knihu prodal, a nabízeli za ni i docela slušné peníze, aby se mohli na výtisk podívat a případně si pořídit fotokopii. Ale Josi Wolf obchodní tajemství neporušil. Po této podivné, ale svým způsobem osvěžující události se všechno vrátilo do starých kolejí. Josi seděl u počítače, doplňoval nabídku, autor, titul, popis, stav výtisku, obálka, cena, a čím dál víc se mu to zajídalo. Tím víc, že po historii se 4 anděly velice zřídly už tak dost nepočetné objednávky. Obchod se pomalu, ale jistě zastavoval. Jak je možné? Přemýšlel jednou k večeru, kdy rolety byly už opět staženy na půl žerdi a on se chystal vypnout počítač. Jak je možné, že se tolik lidí, kteří jsou nesporně odborníky a znalci, ucházelo o knihu, o které měli vědět, že ve skutečnosti neexistuje? Nebo se o tom alespoň mohli snadno přesvědčit? Pak si ale vzpomněl, kolikrát už se setkal s tím, že badatelé na slovo vzatí naletěli podvodníkům. Jak problematické jsou znalecké posudky, o které se opírá pravost originálu, a jak často je pod falzem podpis hned několika kapacit v příslušném oboru, a to pochopitelně v dobré víře. V tom mu někdo položil ruku na rameno. Josi se lekl tak, že málem převrátil počítač. Nebojte se, řekl muž, který se bůh ví, jak dostal dovnitř. Trochu jsem se opozdil, ale už jsem tady. Co
Co si přejete, vykoktal Josi. Nějakým zvláštním způsobem si uvědomoval, že toho člověka zná, i když neví, kdo to je. Jste Josi Wolf, Josi přikývl. Nesu vám tu knihu, vysvětlil svoji přítomnost příchozí. Mluvil jidiš. Josi, který v tomto jazyce uměl s potížemi jen trochu slabikovat, mu rozuměl. Muž položil na stůl před počítač malý balíček zabalený do starých novin a převázaný provázkem. Josi ho pomalu rozbalil. Nejdříve se objevila obálka se dvěma lvy, kteří obráceni proti sobě drželi v předních tlapách korunu. Na titulním listě bylo napsáno Salamon Gursky, Šloša Malachim. Tři andělé, četl muž tichým hlasem a Josi přikývl a svěsil hlavu. Nemusí si to tak brát, řekl mu posel. Knihu zase do novin zabalil a usmál se na něj. Ten čtvrtý, to jsem já. Josi vypnul počítač, stáhl rolety k zemi a uzamkl je na visací zámky. Za chvíli už oba kráčeli po nábřeží. Až po vás, řekl antikvář svému společníkovi, když nastupovali do tramvaje. Od té doby Josiho Wolfa už nikdo neviděl.

0: 78. narozeniny oslaví 22. října Jiří Daníček, autor povídek Anděl a rukavice a Čtyři andělé, které načetl Hanuš Bor v režii Lukáše Hlavici v roce 2023. Připravil Petr Gojda, hudební spolupráce Ondřej Gášek.
1: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Vážení a milí, za minutku bude 14 hodin, to se rozezní, na Vltavě krásný hlas tenoristy Viléma Přibyla. Dramatizace ságy rodu Forsythů Johna Galsworthyho začne pak v 15, klapka s hudbou Johna Berryho v 16.30 a v 17 hodin si budeme povídat s Jiřím Sádlem, přírodovědcem, botanikem a spisovatelem, který rád se pohybuje na pomezí vědy a literatury. Vedle vědeckých textů píše i beletrii. A ve vizitce nám mimo jiné řekl, že je potřeba smířovat. A to smíření musí spočívat v tom, že se do přírodovědy přijme zdravá míra subjektivity. Jaké žabomyší války se snaží na poli botaniky a ekologie uhasit, anebo aspoň zmírnit, v čem tkví sociologický rozměr rostlin? Padl už předsudek vůči rostlinné říši, že hrách je nedokonalý pes? Čím ho fascinuje takzvaná sídelní kaše městských periférií a kdy při pohledu na krajinu prožívá podobné pocity jako Karel Hynek Mácha? To uslyšíme ve vizitce Jiřího Sádla dnes na Vltavě v 5 hodin odpoledne.

0: krásné hlasy.
1: Jeho hlas je silný, svěží a schopný velké sladkosti tónu. Je působivý už svou barvou. Je široký, jakostně lyrický, ideální jak co do výšky, tak co do dynamiky. Napsala v roce 1964 londýnská kritika poté, co se tenorista Willem Přibyl představil jako Florestan v jediné opeře Ludwiga van Beethovena Fidelio na jevišti královské opery Covent Garden. Jak sám Willem Přibyl říkal, pro technika z Královéhradeckého stavoprojektu to byla obrovská meta a dalo mnoho práce jí dosáhnout. Vydejme se v dnešních krásných hlasech na životní pouť legendárního československého pěvce a zastavme se u některých jejich milníků i u osobností, které ji spolu vytvářely, samozřejmě v čele s Přibylovými rodiči. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobré odpoledne.

0: Krásné hlasy na Vltavě patří dnes Vilému Přibylovi, solistovi opery někdejšího Státního divadla v Brně, stálému hostu opery Národního divadla v Praze, ale také stálému hostu londýnské královské opery Covent Garden a řady dalších světových operních scén a koncertních síní. Jak si ještě připomeneme, Přibylova cesta na umělecký vrchol nebyla nijak přímočará. Už od raných let se s rodiči zapojoval do kulturního dění, ale pak do jeho života neblaze zasáhla druhá světová válka. Jako synovi odbojáře mu nejprve bylo znemožněno studium a vyučil se v několika technických oborech. Odborné vzdělání si doplnil později a dlouhou dobu si získával obživu v průmyslu. Do soustředěného studia zpěvu se Vilém Přibyl pouští až ve svých 25 letech. My se teď na vzácných archivních záběrech vrátíme osobně s Vilémem Přibylem do jeho rodiště, do Náchoda, města textilu, kde přišel na svět 10. dubna 1925. Do města, které se mu ve vzpomínkách uložilo velmi hluboko.
1: Pamatuju 30. léta velmi dobře. To se tedy probouzela moje taková ta senzitivnost nebo citovost. A ta 30. léta byla v Náchodě poznamenána velkou textiláckou krizí. Moje matka byla textilní dělnice a otec byl kovodělník. A v takovémto napjatém prostředí bojů politických i odborářských se probouzel můj cit. To nadšení, které jako u nás v rodině panovalo, to bylo něco nezapomenutelného. Moji rodiče tehdy vedli v Náchodě mládež sociálně demokratickou a já si do dneška pamatuju na ty protiválečné básně a recitace, které vždycky končily již nikdy válku, ní výdr krík, jamais la guerre. A pak tam byl jeden Ukrajinec a ten uměl krásně říkat lek nikdá vojna. To si pamatuju ještě dodnes. No, ten talent zpěvu, ten jsem asi zdědil z matčiny strany, neboť babička, maminčina matka velmi pěkně zpívala. Moje maminka zpívala taky dobře, ale já se pamatuju na svého dědu, na dědu Kováře, ten zpíval bas, to byl basista, a rád vyprávěl, jak před první světovou válkou zpíval v pražské Typografii, to byl pěvecký spolek, dělnický pěvecký spolek. A ten děda mě říkal, Viliku, nikdy nespívej z leže, aspoň si sedni. No já jsem taky odmala zpíval, ale chtěl jsem být myslivcem a tak jsem si zpíval jenom pro vlastní potěchu, že? Zpíval jsem všecko a zjistil jsem, že na každou lidskou náladu, touhu, myšlenku, na radost i na žal existuje písnička. Já jsem v podstatě optimista, ale i ty táhle a teskne jsem zpívával s maminkou. To jsme vždycky, když ona žehlila, tak já jsem seděl pod stolem a zpíval jsem druhý hlas. To jsou chvíle, na které se pamatuju. No. Zkrátka víte, příjmenu Náchod mě tak nějak ovane. Ještě dnes něco zvláštního. Jsou to prostě taková bohatýrská léta, hlavně tedy mých rodičů. Léta plná ideálu a takové činorodé práce.

0: Posloucháme tenoristu Viléma Přibyla a toto byla slavná písnička z mládí z někdejšího pražského kabaretu Červená sedma, autorů Jiřího Červeného a Eduarda Basse. Z Náchoda se Vilém Přibyl dostal do Hradce Králové. Při práci začíná studovat zpěv a záhy se také podílí na programech Královéhradecké lidové opery, tehdy amatérského ochotnického ansámblu. Do Hradce Králové se Vilém Přibyl s rodiči přestěhoval ještě ve 30. letech a životní podmínky celé rodiny se tu postupně zlepšovaly. Otec získal zaměstnání ve Škodovce a dokonce nějakou dobu jako montér pobýval v Iránu. Jenže pak přichází protektorát Čechy a Morava.
1: Už v roce 39 byl otec zatčen při Logistapa Orvidlohu. Neboli z tohoto začátku se najednou všecko prudce zlomilo a my jsme s matkou zůstali přes celý protektorát sami. Chtěl jsem jít lesníkem, že tím pádem všecko skončilo a já jsem se šel učit elektrotechnikem. A člověk, mladý člověk je vždycky vzdorovitý a cítí se silný, tak jsem taky vyhledával společnost a prostředí, které by člověka uspokojovalo právě v tom odporu. A to prostředí jsem našel u švagerku. To byla zase společnost lidí, kteří vytvořili divadlo. To divadlo stále pracovalo, hrálo a v tom době protektorátu já jsem se tam do toho divadla také dostal a dodnes se scházíme, poněvadž jsme se tam skutečně tak nějak soustředili lidé, kteří měli stejný zájem. No já já jsem dělal oponáře, kulisáře, osvětlovače a taky jsem jednou režíroval, jen jsem se styděl jít na jeviště. To byl prostě celý divadelní můj přínos, že? Ale na všech možných takových těch malých sedánkách jsem hrál na kytaru a zpíval. Prostě byl jsem taky svým způsobem platným členem jako divadla. No a pak jsem měl velikou, jak bych tak řekl, přátelství s Érou Švagerkou, to je vlastně ten zakládající člen. Že byl Eduard členem ilegální organizace, jsme tak dalece všichni nevěděli, ale právě tím, že jsme se zblížili, když on potřeboval něco, včetně letáku a podobně, no tak jsem zase pomáhal já a on nás pomáhalo víc. Prostě to divadlo bylo svým způsobem naše vyjádření vzdoru, že?

0: Kdo v Zlaté struny zahrát zná, první část Smetanova cyklu Večerní písně zpíval nám Vilém Přibyl. V roce 1947 skládá Vilém Přibyl maturitní zkoušku a nastupuje do zaměstnání v Královéhradeckých stavomontážích. Nejdříve pracuje jako projektant, doplňuje si profesní zázemí, stává se provozním technikem a úspěšně tu působí více než 10 let. Náhodou se setkává, jak už jsme řekli, s lidovou operou v Hradci Králové, tehdy stálým městským amatérským divadlem a skutečnou chloubou krajského města. V jejich řadách působili profesoři, technici, ženy v domácnosti, lékaři, studenti. Celkem měla lidová opera kolem 150 členů. Svůj spiritus agens měla lidová opera v osobě hlasové kantorky Marie Jakoubkové a právě k ní začíná Vilém Přibyl docházet na hodiny zpěvu.
1: No ale, že bych měl zpívat zrovna operu, to se mě tak zrovna nepáčilo. A také, když začali jsme tedy s cvičením, tak já škálí. To bylo to poslední, co ode mě mohl někdo čekat. No, tak to chudák paní profesorka se mnou odtrpěla. Tak já jsem se vlastně začal učit na tom, že oni chtěli dělat Hubičku, jakožto druhou operu, začali v Studni. V 51. byla premiéra. Za rok na to ve 52. roce se měla dělat Hubička, na kterou už tu Hubičku přijížděl vždycky Jaroslav Ulrich z Brna. A taky chtěli mít někoho svého, že pač to je jednak obtíž, ono to vždycky nevyhovuje těm pěvcům. Ta data, která vyhovují třeba těm divadelním sálům, přírodním divadlům, že? Tak potřeboval mi někoho svého. No tak já se vlastně připravoval na Lukáše žádnýma etidama, nýbrž nacvičováním rovnou prostě partie.
0: Své první představení tak Vilém Přibyl absolvuje po boku své kantorky Marie Jakoubkové, která zpívala roli Vendulky, v tělocvičně v Novém městě nad Metují.

0: To byl výstup Lukáše z opery Hubička Bedřicha Smetany. Vilém Přibyl zpíval za doprovodu orchestru opery Státního divadla v Brně, který řídil dirigent Jan Štych. Několik let dělil Vilém Přibyl svou energii mezi Královéhradecké zaměstnání a tamní lidovou operu, což sám při vzpomínání u rozhlasového mikrofonu označil za období nemalých nároků, důrazu na výdrž, sebekázeň, odhodlání i víry ve své schopnosti.
1: Zpívat amatérsky je trošičku jinačí záležitost, nežli zpívat profesionálně. V něčem to má profesionál těžší a v něčem to má zase svým způsobem lehčí. Já jsem jako amatér měl přidělený třeba motocykl, abych jezdil po stavbách. Zimně v létě. A když už jsem měl i některou roli nastudovanou, tak ten motocykl zapříčinil, že třeba jsem se nachladil, někdy mírně, někdy víc, ale nemohl jsem říct v závodě, já mám pozítří představení, já nepojedu. Neboli dopoledne se to odehrávalo, nebo přes den se to odehrávalo v závodě se vším všudy a večer jsem tedy musel se vynasnažit najít tolik hlasu, aby lidé pokud možná nepoznali, že jsem dopoledne dělal zrovna něco, co zpěvu škodí. A to tak jsme dělali všichni. Ti, co měli zaměstnání snad v kanceláři nebo podobně, se klimaticky lépe udrží, než ti, co byli zaměstnáni venku, ale nakonec jsme se všichni sešli, dali jsme si kafe a šli jsme zpívat, šli jsme bavit ty druhé. Profesionál tohle to nemá. Jeho povinností je udržovat svůj zdravotní stav a udržovat svůj nástroj v takové dokonalosti, aby mohl kdykoliv, pokud možná, nastoupit.
0: Mezitím ale náročné období v lidové opeře dalo Vilému Přibylovi pocit nemalého profesního růstu. Nastudoval zde Lukáše, Jeníka, Dvořákova Prince, Kánia. A s tímto portfoliem už se mohl přihlásit ke konkurzu na profesionální scénu. Vilém Přibyl absolvuje předzpívání v opeře v Ústí nad Labem a dostává pozvání, aby se jako host zúčastnil představení Dvořákovy Rusalky. Brzy na to vstupuje v Ústí nad Labem do angažmá.
1: Pro mladého člověka je to taky veliký krok odejít z něčeho, co bezpečně zná a pohybuje se v tom úplně poslepu, najednou vkročit do divadla. To je veliký krok, načež ještě člověk neví, jestli vydrží nebo nevydrží. Neboli z tohoto představení vzniklo to, že jsem byl v Ústecké opeře jako stálý host a to bylo asi dvě sezóny skoro. Takže pak už jsem dojížděl po premiéře jen na jednotlivá představení a to už šlo. No taky jsem u toho měl málem jednou velikou autonehodu, ať jsem usnul za volantem. V Jaškově. To je na litoměřické silnici mezi Veltrusama. No, spíš k Litoměřicům, že? A skončil jsem u hřbitovní zdi. Tam jsem se probudil. Takže jsem večer zpíval Kálie a nenalíčili, ještě jsem byl v ledech prostě.

0: Canio, jeden z velkých úspěchů tenoristy Viléma Přibyla v čase jeho angažmá v Ústí nad Labem. My jsme ovšem slyšeli už nahrávku z Brna. Orchestr opery Státního divadla v Brně řídil tentokrát dirigent František Jílek. Do jihomoravské metropole, které jako solista v angažmá zůstal Vilém Přibyl věrný už po celou svou aktivní kariéru, se dostává ve 36 letech, vstupuje na Janáčkovu akademii muzických umění a stává se tu studentem respektované profesorky Jarmily Vavrdové.
1: V Brně jsem teprve poznal, že profesionalita je to první, co si musí každý interpret prosvojit. Bez profesionálního přístupu k věci, to znamená i bez životní kázně, bez soustavné a správné přípravy na každý výkon, se velmi pohybuje průměr výkonů. A to je největší nebezpečí profesionála. Profesionál se vlastně má vycvičit natolik, aby vždycky nějakým způsobem obstál ve svém průměru. Maxima se dosahuje v našem oboru málo kdy v roce, ale průměr má být vysoký. To je hodnota pěvce.
0: Říká Vilém Přibyl, který na sebe jakožto solista brněnské opery brzy upoutal i pozornost zahraničních odborníků. Polovina 60. let se tak stává odrazovým můstkem Viléma Přibyla k uměleckým cestám do ciziny. První z nich byla nová produkce Janáčkovy její pastorkyně v Turecku. Brzy se Vilém Přibyl představil v Nizozemsku a také na proslulém festivalu ve skotském Edinburghu. Tam zpíval s Pražským národním divadlem titulní roli ve Smetanově opeře Dalibor.

0: Jaroslav Kromholc řídil orchestr opery Národního divadla v Praze a scénu Dalibora z prvního dějství stejnojmenné opery Bedřicha Smetany zpíval Vilém Přibyl. Smetanova Dalibora zpíval Vilém Přibyl na Edinburghském festivalu v roce 1964, ale už na podzim téhož roku měl pozvání do londýnské královské opery Covent Garden v partii Florestana v Beethovenově opeře Fidelio.
1: Neboli odjížděl jsem s Národním divadlem do Edinburghu zaspívat svého Dalibora a za 14 dní jsem se vracel do Londýna. To je pro technika ze stavomontáží, pro malého dětského herce od Terču z Náchoda až příliš velká kariéra, aby člověk tak nějak nebyl rozechvěn, víte? No prostě přistupoval jsem k tomu velmi odpovědně a s velkým respektem. Londýn byl pro mě samozřejmě velikou branou do světa, poněvadž je to jedno z divadel, které má svou tradici, má svoji úroveň, uznávanou úroveň. A pěvci zpívající na této scéně jsou i hned všude známi, jsou také samozřejmě podrobovány všude kritice.
0: V Londýně pak tenorista Vilém Přibyl vystupoval 13 sezon. V 6 produkcích to byl Florestan v Beethovenově opeře Fidelio. Přibyl se představil jako Erik ve Wagnerově Bludném Holanďanovi i jako Turidu v opeře Sedlák Kavalír Pietra Maskányho.
1: Neboli Londýn je skutečně takovým vyvrcholením mého pěveckého snažení. A odtamtud samozřejmě vedly cesty i jinám. No, práce v zahraničí jsem nadělal dost, jenomže mi u toho taky uteklo něco doma. Myslím takového toho vnitřního. Mně se třeba dneska nedostává uspokojení nad tím, že jsem třeba zažil anebo prožil mládí svých dětí, že jsem byl u toho, když oni se ptali, když dospívali, když... Prostě to je to, ty okamžiky, které zanechávají v člověku ty dlouhotrvající pocity štěstí. Tak tohle mě ušlo. Mám u postele zvětšeninu, jak vypadali moji kluci, když byli takoví v těch letech, kdy je to roztomilý a kdy člověk skutečně má radost, že se z toho klube kluk a že to zlobí. A když

0: to zlobí, že to je zdravý. To je vlastně ten pocit toho štěstí. No, to je zase ten rub té profesionální činnosti.
1: Která Viléma přibyla zavedla nejen do Ústí nad Labem, Brna či Prahy, ale také do Moskvy, do Vídně, do Bonu, Neapole, Madridu, do Benátek, Montrealu, Athén, do Tokia či Hirošimy.
2: Já si myslím, že nejenom pro mě, ale i pro všechny lidi snad, je domov místo, které je člověku milé a potřebné hlavně tím, že mu dává pocit klidu, jistoty, odpočinku a toho prostého lidského štěstí. Já si domov dělím do dvou poloh. Jednak je to ten soukromý domov, rodina, zázemí, místo, kde se odpoutávám od pracovních a společenských povinností. Domov je mi místem, kde mohu dát průchod svým zálibám. Já v sobě například nezapsu své původní povolání technika, takže ve volných chvílích zvelebuju doma, kde se co dá. Volných chvíl mám bohužel velmi málo a do skutečné přírody se dostanu jen zřídka, tož si kousek taky pěstuju doma. Ale víte, domov je pro mě i širší pojem. Vlast, lidé, jejich citům rozumím a oni rozumějí mě, jejich práci si vážím a oni uznávají mou. Vlast je pro mě prostě všecko, co na tomto maličkém kousku země mám tak rád. A teprve, když je člověk delší dobu mimo něj a já jsem si toho užil až nad hlavu, pak pozná, jak má ten svůj domov rád, jak mu chybí a jak jej vlastně potřebuje. V takových chvílích se venku stáváte citlivějšími a za kousek našeho chleba byste dali já nevím co. Ani Kvítkova nevoní tak jako doma. To všecko dělá stesk po domově. A čím je člověk starší, tím se mu pojem domova stotožňuje se vším, co v mládí prožil, co miloval. Čím žije a dýchá dnes, prostě poznává, kde jedině může být šťastný.
1: A tady je alespoň stručný výčet operních postav, kterými se Vilém přibyl, představil opernímu publiku u nás i v zahraničí, na jevišti i v nahrávacím studiu. Jeník, Lukáš, Dalibor, Laca, Princ, Dimitrij, Boris, Ctirad, Heřman, Otello, Don José, Radames, Semyon Kotko či Canio. A ovšem Beethovenův Florestan, strhující úspěch jeho debutu v londýnské královské opeře Covent Garden. Britská kritika tehdy napsala: hlas Viléma Přibyla je silný, svěží a schopný velké sladkosti tónu. Je působivý už svou barvou, je široký, jakostně lirický, pro Florestana ideální, jak co do výšky, tak co do dynamiky. Druhou předností, a člověk by měl tendenci vidět v ní vrozené muzikantství tolika českých umělců, je přirozený cit pro Beethovenovu hudbu, který vede Přibyla ke správnému výrazu. Dosud jsme neslyšeli žádného Florestana, který by pěl na svou ženu chválu tak radostnou a vděčnou. Pro dnešek se, vážení posluchači, loučíme s Vilémem Přibylem prostřednictvím jeho Florestana z Beethovenovy opery Fidelio. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí i nadále krásný den s Vltavou.

Tohle byl slavný florestan tenoristy Viléma Přibyla, se kterým sklízel úspěchy na prknech londýnské opery Covent Garden. Stále ještě sledujete krásné hlasy věnované Vilému Přibylovi a protože máme pár minut k dobru, definitivní tečku za dnešním setkáním s tímto legendárním tenoristou učiní teď jedna slavná píseň Zdeňka Fibicha.

0: Na Vltavě dozněl krásný hlas tenoristy Viléma Přibyla. Připomněl ho Vojtěch Babka naposledy v písni Má dívenka jak růže je z pera Zdeňka Fibicha. Bohuslav Sedláček vedl rozhlasový orchestr Studio Brno.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, pomaličku už se nám blíží 15. hodina. Za chviličku nabídneme 9. a 10. část celkem 12-dílné dramatizace knihy Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Hra pro pamětníky.
0: Sága rodu Forsythů je částečně zakořeněná ve vlastním životě autora této knihy Johna Galsworthyho. Pocházel ze zámožné vyšší střední vrstvy, kterou v díle pozoruje a kritizuje, a jeho vztah s budoucí manželkou byl dlouho společensky problematický, byla původně ženou Galsworthyho bratrance. A toto její nešťastné manželství a vztah s Galsworthym se staly jedním z podnětů pro vztah literárních postav Soamese a Ireny.
5: John Galsworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha 2. V pasti, díl 9. Královnu Viktorii odváželi na místo jejího posledního odpočinku s velkolepou pompou. Za její rakví pochodovali vojáci, důstojně kráčeli státníci, vláli prapory, vyzváněli zvony a především se kolem valily nekonečné davy. Po královském pohřbu se však všechno náhle změnilo. Objevili se odboráři, místa v parlamentu zaujali lejbourističtí poslanci a všude ti mnohomluvní socialisté bez špetky citu k anglické tradici. Starý James Forsythe prožíval královnin odchod s velkým citovým zaujetím. Odnášela totiž jeho vlastní mládí.
6: Když ji korunovali, vypadala jako holčička. Stál jsem tenkrát s jedním bratrem před Westminsterským opatstvím. Druhý bratr najal balkon na Piccadilly a nejstarší Jolyon. Všichni jsou mrtví. A mně bude v srpnu 90. Nechci vědět, kde bude můj hrob.
7: Prosím tě, Jamesy, nemohl bys mluvit o něčem jiném než o pohřbu.
6: Já vím. Ty bys radši poslouchala o svatbách. Hlavně od té doby, co se Soames oženil s tou francouzskou slečnou. Já si nikdy na Francouze nepotrpěl.
7: Francouzky jsou prý vzorné matky.
6: To se uvidí, až Soamesovi porodí syna. Jen abych se toho dožil. Že se to všechno takhle zamotalo. Soames pro svou první ženu postaví dům, pak se rozejdou a ona si tam teď žije s mladým Jolionem. A co tomu asi říká starý Jolion?
7: Ale Jamesy, vždyť ten už leží 9 roků na hřbitově.
6: Nejdřív mladého Joliona vyhnal, když se spustil s vychovatelkou vlastní dcery, ale pak ho vzal až moc okázali na milost. Asi v tom byla Irena. Bratr si na ní potrpěl. Byla moc hezká.
7: Jenže Soamesovi hrozně ublížila.
6: Nehodili se k sobě. Všimni si, Emily, že moje generace neměla se svými ženami žádné problémy.
7: Protože jsme byli jinak vedené. Teď je všechno vzhůru nohama.
6: To je pravda. Nic už není jako za královny Viktorie.
7: Musíme se modlit, aby náš syn co nejdřív dostal dědice. Třeba už je ta jeho Anet v požehnaném stavu.
6: Jestli pak nám ji konečně přivede ukázat.
7: Přijdou dnes na svačinu. Dala jsem ti připravit nejlepší frak. Ten tmavozelený. Učešu tě sama. Musíš vypadat co nejlíp.
6: A jak asi může vypadat 90? Není mi 75, jako tobě.
7: Ještě před pár lety ti to nevadilo.
6: A koho jsi pozvala?
7: Tvoji sestru Ester.
6: To zas bude trapných řečí.
7: Winifrid jsem dovolila, aby vzala sebou Imogenu. Děvče se musí trochu otrkat, než ji Viny uvede do společnosti.
6: Roger jistě přijde taky.
7: Neboštík Roger sotva, ale jeho syn George.
6: Pořád je starý mládenec.
7: Když se neoženil do 50.
6: Žel bych si na chvíli zdřímnout.
7: To je rozumné, abys nám tu pak neklimbal. Sám se by se to mohlo dotknout.
2: Ano. Musím tě upozornit na několik věcí. Moje rodina patří do jiné společenské vrstvy, než si zvyklá. Ledacos se ti nemusí líbit, ale nesmíš to dát najevo. Můj otec ti možná bude připadat poněkud dětinský, ale toho si nevšímej. V létě mu bude 90.
8: Modě, tvoje matka je taky tak stará?
2: Maminka je o 15 roků mladší.
8: To si s ním tedy užije.
2: Aspoň víš, co tě čeká. Ty jsi mladší dokonce o 25 roků.
8: Mončer, neber to tak doslovně.
2: Neměla bys být zbytečně hovorná. A v žádném případě se nezmiňuji o vaší restauraci.
8: Proč? Tobě se tady vždycky líbilo?
2: Líbila ses mi tu především ty. Ale teď jde o něco jiného. Sňatek se mnou tě zařadil do jiné společnosti. V naší rodině by nepůsobilo dobře, kdyby vyšlo najevo, že moje tchyně má restauraci v Soho. Nezapomínej, že jsi teď ve vysokém postavení.
8: Takže ty jsi k nám chodil tajně?
2: Pouze jako tvůj právní zástupce. Je to docela prosté. Patřím k vrstvě lidí se svobodným povoláním. Na volné noze. Dalo by se říct, že nepracujem, protože nejsme nikde zaměstnáni. Takoví lidé se vidí o něco výš než třeba obchodníci nebo drobní podnikatelé.
8: Nezdá se ti to staromodní?
2: Někdy je to dokonce hloupé, ale nedá se s tím nic dělat. Moje žena nemůže o sobě prozradit, že vedla restauraci nebo obchod nebo nějaký podnik. V očích boháčů tě to snižuje. Nepřijali by tě mezi sebe. Ve Francii to není o moc jiné.
8: Možná. V kruzích, které pro mne byly nedostupné.
2: Hlavní je dostat se do co nejvyšší společenské vrstvy a udržet se v ní.
8: Mon cher, jsem vám za to nesmírně vděčná.
2: Proč mi vykáš?
8: V závrati z té výšky. Slibuji ti, že se nedopustím žádné chyby, která by poškodila tvé renomé.
6: Už přišli.
7: Esther první, jako vždycky. Winifred přivedla Imogenu. To děvče je čím dál tím hezčí.
6: A George?
7: Ten si přijde, když se mu zachce. Jako vždycky. Tak pojď už.
9: Pane, přišel pan Soames z Chotí.
6: Děkuji, Wormsne. Kdy je přivítaté, milí? Já zatím sejdu do jídelny.
7: Vítám vás, moji drazí. Pojďte dál, už na vás všichni čekají.
10: Maminko, dovol, abych ti představil Anet.
8: Velice mě těší.
7: Až v jídelně, drahouškové, a všem najednou. Bude to s větším leskem. Moji milí, moji milí, přivádím vám velmi vzácnou návštěvu.
6: A já jménem vás všech ji srdečně vítám. Soumsi, hochu.
10: Dovolte mi, abych vám představil svou ženu.
8: Anet, za Svobodná Lamotová.
7: Labot? To jméno znám, slavný francouzský rod.
10: S maminkou ses už pozdravila, drahoušku, můj otec.
6: Nejstarší z rodu Forsythů.
8: Tomu nevěřím.
10: Moje sestra Winifred a její dcera.
11: Imogena.
8: Enchanté.
12: Soum se potkalo velké štěstí.
8: Jste velice milá, Viny.
6: Měli jste dobrou cestu?
10: Naštěstí nebyla dlouhá.
13: Všem ve spolek dobré odpoledne.
10: Můj bratranec pan George Forsythe.
13: Gratuluju ti, brachu. Váš odaný služebník, madam.
10: Anet, musíme se pozdravit ještě s tetou Esther. Tamhle. Špatně vidí, ale slyší znamenitě.
12: Tak co, Georgie? Ty jsi přece znalec.
13: Winifred, já nechápu, co ty ženské na Soumsovi vidí. Nejdřív Irena a teď tenhle francouzský květ. I když mezi námi, já bych za ní Irenu nedal.
12: Jsi cynik.
13: Jsem Forsythe. A k tomu mládenec.
12: Imogen, neposlouchej.
14: Strýček George má pravdu. Až na to, že u toho mládence zapomněl dát přídavné jméno.
12: Tiše, Imogeno.
7: Má drahá, děkuji Bohu, že vás seslal do cesty mému synovci.
8: Jsem šťastná, že vás poznávám, slečno Esther.
7: Říkejte mi teto, Esther Charming. Vždyť jsme už jedna rodina. Jste nesmírně hezká a možná hodně mladá pro milého Soumse, ale jinak je to vzorný manžel, pozorný, spolehlivý a především velký znalec krásy. Jeho první žena Irena.
8: Proboha, Esther.
7: Chci jen říct, že Irena byla taky úžasně krásná a k tomu noblesní a nenápadně svůdná. Vy jste ovšem o hodně mladší a máte francouzský šarm.
8: Winifred, odveď okamžitě Anet někam jinam. Já musím Esther umlčet sklenicí likéru.
10: Anet, otec by se tě rád na něco zeptal. Buď tak laskavá.
6: Jak dlouho žijete v Anglii, Anet?
8: 2 roky, pane.
6: 2 roky ovšem nestačí ani na Londýn.
8: Byla jsem tu několikrát už předtím. Dost se v Londýně vyznám.
6: Opravdu? Ve které čtvrti?
14: V Soho.
7: V Soho? Soumsi, Anece jistě spletla.
6: Soho je totiž hodně vykřičená čtvrť. Georgi, tvůj otec tam kdysi koupil několik domů. Ale pořád měl potíže s nájemníky.
10: Ba, ne, je to docela zajímavá čtvrť. Má francouzský švih, stává se z ní středisko bohémů a kumštířů. Chodím tam docela rád.
6: Ovšem, Soumsi má přece krásný dům v Maple Darmu.
14: Já vím, jezdívali jsme tam v neděli s maminkou.
6: Před svatbou?
7: Maple Darm je ideální místo pro spousky, pro líbánky, ale i pro budoucí maminku.
11: Esther, prosím tě, řekni v kuchyni, ať servírují čaj.
7: S největší radostí, Emily, ale nesmím zapomenout, co chci říct naší milé Anet. A připrav mi, prosím tě, plet.
11: Ach, bože, ta naše Esther.
10: Milá Anet, na Forsythy musíte mít ocelové nervy.
14: Já jsem zvyklá i na horší věci, George.
10: Anet, jestli jsi unavená, můžeme se rozloučit. Jak se ti daří, Georgi?
13: No, podle toho, jak mi vycházejí dostihové sázky. Jde to z kopce. Královna Viktorie měla umřít o 20 roků dřív.
10: A nebo později. V tom případě by se ani nemuselo vyzvánět umíráčkem.
13: To mi se to žertuje. Máš slavnou galérii a nemusíš své obrazy krmit ani honit na dostihy.
10: Ale taky na ně nemůžu sázet. A spekulovat ve velkém hochu. Anet, pojď se rozloučit.
5: Válka z bury se vlekla dál. Daň z příjmů hrozila povážlivým zvýšením. Jistota, že Jižní Afrika jednou provždy připadne Anglii, byla však neotřesitelná. Stejně tak bylo jisté, že na tomto světě se nedosáhne ničeho, co se draze nezaplatí. Lidé si zvykli a tvářili se, jako by nebyla žádná válka ani žádné koncentrační tábory. Postoj národa byl jako Jamesova mapa z praporky. Nikdo jimi nehýbal, nikdo si jich nevšímal, jako by ani nebyli. Avšak na Forsythovské burze zavládla nejistota, co bude dál.
10: Winifred, četla jsi svatební stránku v Timesech?
12: Mám teď jiné starosti, Georgi. Je tam něco zajímavého?
10: Jolyon Forsythe uzavřel sňatek s Irenou, dcerou zesnulého profesora Herona.
12: Oni se vzali až teď?
10: Dali přednost Soumsovi. Ber to jako kavalírské gesto. Včetně svatebního oznámení. Mohli taky napsat, že si Jolyon vzal rozvedenou choť svého bratrance Soumse Forsythe.
12: Georgi, před našimi se o tom nezmiňuj, tatínka by to rozrušila. Musíme udělat všechno, aby se dožil 90. Neumí si představit, jak mu na tom záleží.
10: To je zvláštní, na čem člověku záleží ve 20, ve 40, v 60. Co, Val, máš o něm nějaké zprávy?
12: Že byl raněn do nohy, to víš.
10: Už ho propustili z armády?
12: Nedávno. Ale stejně prý bude trochu kulhat. Ještě, že má holit a se o něj postará.
10: Když se vrátí?
12: Chtěli by si tam dole koupit farmu a pěstovat koně. Jestli na to dědeček dá Valovi nějaké peníze.
10: Holly jistě dostala pěkné věno. Jolyon je na tom skvěle.
12: Dává jí 800 liber ročně. A Val dostane od dědečka 500.
10: To jim v Africe postačí na komfortní život.
12: Jenže otci se ta farma nezamlouvá. Podle něho je to rozhazování peněz. Val je naopak do koní blázen, bylo by to pro něj ideální.
10: Možná někde v Anglii. Afrika je horká půda.
12: Pořád lepší, než aby v Londýně sázel na koně, potloukal se po barech a čekal na dědictví po některém z Forsythu. Kdo ví, kam by vedlo takové čekání?
5: Čekání a čekání poznamenalo všechny Forsythy. Čekání, kdy doktor vyléčí tetu Ester z nespavosti. Čekání na zprávu z Afriky. Čekání na pohyb úrokové míry. Čekání na to, kdy bude mít Soames dědice. A především čekání na Jamesovi 90. narozeniny. Soamesův otec dosáhne tohoto požehnaného věku jako první z Forsythů. On ho rána 5. srpna zavládlo v celé rodině neobyčejné vzrušení. Podle oficiálního sdělení jubilant strávil noc výborně, všem posílá pozdravy a těší se na návštěvu gratulantů. Ve 4 odpoledne je Jamesova rezidence plná hostů. Čeká se už jenom na Soamese. A jako poslední se má objevit na scéně čerstvý devadesátník.
14: Dámy, tohle je bomba.
7: Imogeno, co je to za výrazy? Bomba. Všimli jste si, jak se mezi mládeží rozmohla válečnická hantýrka? To všechno ti bůrové.
14: Četli jste Timesy?
7: Já nevím, kam dřív, co pak mám čas na noviny.
14: Takže vy o té senzaci nevíte?
7: O jaké senzaci, holčičko?
14: Že Ireně a strýce Julianovi se na Robin Hillu narodil syn.
7: Ale vždyť přece měli svatbu. Je to ani ne 5 měsíců.
15: To je pravda.
14: Babičko, na datu svatby dnes už přece vůbec nezáleží.
12: Imogeno, kontroluj se, prosím. Nejsi tu mezi nevychovanými spolužačkami.
7: Já bych to Julianovi přála. Musela to být pro něj hrozná rána, když mu v Africe zahynul syn.
15: A Soamesovi to nepřeješ?
7: Neskákej mi do řeči, Emily. Počítám do 9 měsíců jako všichni slušní lidé. Julian byl vždycky trochu nemorální. O Ireně radši ani nemluvím. Za to Soames je pro mne vzor všech forsythovských cností. Měl svatbu v lednu, takže uvidíme, co bude v říjnu.
14: Třeba něco uvidíme už dnes.
15: Dejš to Bůh.
12: Imogeno, já si s tebe zoufám.
7: Tentokrát jí nemusíš kárat viny. Promluvila mi ze srdce.
15: Může to být taky až v listopadu.
7: To by bylo ještě lepší. Listopad je šťastný měsíc.
15: Ale víš, jaké to bude pro Jamese hrozné čekání.
9: Paní, přišel pan...
7: Soames, no konečně.
9: Pan George Forsyth.
10: Této Emily, kytička je pro tebe a dárek pro dneska nejslavnějšího Forsytha. Stalo se něco?
15: Čekáme na Soamese.
7: Je opravdu divné, že tu ještě není. Tolik si potrpí na přesnost.
12: Určitě je zdržela nějaká komplikace.
7: Georgie, četl jsi v Timesech tu zprávu o narození dědice na Robin Hillu?
10: Samozřejmě.
7: Tak mě napadá, nebude kvůli tomu chudák Soames trochu netrpělivý?
10: Tato Ester Soames je netrpělivý od malička. Vždycky chtěl všechno hned. A nikdy mu nestačilo to, co měl.
12: To není hezké, co o něm říkáš.
10: Nemyslím to ve zlém, Winifred. Chtěl jsem jen říct, že byl velmi náročný a nespokojil se s tím, co měl na dosah ruky. Mě to svým způsobem imponuje, protože jsem, bohužel, pravý opak.
14: Strýčku George, já si neumím představit, co by ještě mohl chtít. Je bohatý, zdravý, má krásnou mladou ženu. A když si spočítáš, že Anet je jenom o 2 roky starší než já... To přece pro ní musí být strašné žít s takovým starým pánem.
12: Imogeno, už ani slovo.
15: Neví, co říká. Soames přece není starý pán. Je to muž v nejlepším věku. A k tomu skvělá partie.
7: Ano. Holčičko, podívej se na něj trochu objektivně. Je chytrý, docela hezký, vzdělaný, laskavý, bohatý, obětavý. Co bys ještě chtěla?
14: Je starý.
7: To je věc názoru.
15: Já bych ti, Imogeno, přála, abys jednou dostala za manžela tak hodného člověka.
14: Já bych o hodného nestála. Jsou nudní.
12: Imogeno, nejradši bych tě poslala domů. Jenže nevím, jak bych to vysvětlila tvému dědečkovi.
15: Možná se, děvče, ani nevdáš s takovými názory.
7: Ano, ano. Mne mrzí jenom jedna věc, že to Soames nestihl dřív než Julian. S tím porodem.
10: Teto Ester, nezapomínejte, že Julian je bohatší o jednu zkušenost. On se totiž oženil po třetí. A taky má 3patrovou domácnost.
7: Co to povídáš, Georgie? Jakou 3patrovou domácnost?
10: Z první má June,
13: z druhé Jollyho a Holly a ze třetí toho Kloučka. Ani nevím, jak mu říkají.
14: Strýčku Georgie, vy jste fenomenální. Smím vám dát pusu?
15: Ne, tak nahlas, Imogeno. Kdyby tyhle strašné řeči slyšel dědeček, mohla by to být jeho smrt.
9: Milostivá paní, přišel pan Soames.
15: No konečně, uveďte ho. A připravte slavnostní přípitek. Jdu pro jubilanta.
16: Ať žije James Forsyth!
14: Ať žije!
16: Výborně, Strýčku!
14: Sláva!
6: Ticho! Ticho. Kde je Soames?
17: Drahý tatínku, přicházím ti popřát štěstí, zdraví, život plný lásky a jasu.
6: Aha. Kde je Anet?
17: Přidává se k mému blahopřání, objímá tě a posílá políbení.
6: Chci slyšet pravdu. Proč nepřišla s tebou?
17: Podrobila se rozhodnutí lékaře, který s ohledem na její stav vyslovil námitky proti cestě drožkou v tomto nečase.
6: Anet je nemocná.
17: Drahý tatínku, moje manželka je v jiném stavu. Přijmi to jako náš dárek k tvým 90. narozeninám.
5: James a Emily do pozdní noci leží vedle sebe beze slov, ale myšlenkami se upínají k témuž světlému bodu. Jejich milovanému synovi se splní největší přání, bude mít všechno, po čem touží. Rodinu, děti, oddanou ženu. Jeho trápení končí, zapomene na Irenu, na nešťastné manželství, na rozvod. A co staří? Dožít se doby, kdy bude možné přicházet za vnukem s prvními hračkami a naslouchat jeho prvním slovům.
17: Co máte na srdci, pane doktore?
13: Pane Forsythe, vaše paní má jen dvě možnosti. Buď provedu operaci, vaše žena ji s velkou pravděpodobností přežije, ale dítě se narodí mrtvé.
17: A druhá možnost?
13: Když k operaci nedojde, dítě pravděpodobně zůstane živé, ale život matky bude velice ohrožen. V obojím případě už vaše paní nebude mít další dítě.
17: Ona to ví?
13: Ano. Nemůže ovšem o ničem rozhodnout v tomhle stavu. A její matka nepřijede z Francie dřív než zítra večer nebo pozítří ráno, takže rozhodnutí je na vás.
17: To přece nemůžete po mně chtít. Takovou odpovědnost.
13: Nemám jinou možnost. Zařídím, co bude třeba. Vrátím se asi za 2 hodiny.
17: Svolejte koncilium odborníků.
13: Na to není čas.
8: Hrozná situace.
17: Její matka tu měla být už před 14 dny. Je možné zachránit dítě nebo matku. Na další potomky není naděje. Ale proč to mám rozhodnout já, Vinnie?
8: Soamesi, umím si představit, jak ti je.
17: Anet by chtěla mít dítě. Ale když se narodí mrtvé a na další nebude naděje, Jolion má syna. A po mně se chce, abych zabil své dítě, anebo Anet. Vinnie, proč právě já jsem postaven před takové rozhodnutí? Když odmítnu operaci a ona zemře, když k ní dám souhlas, odsoudím ji i sebe k bezdětnosti. A přitom jsem se s ní oženil především proto, aby mi dala dědice. Můj otec čeká na tu zprávu na prahu smrti. Odpusť, odpusť, Vinnie.
8: Ne, Soamesi. Odpustit musíš ty mě. Že ti nedovedu ulevit.
13: Jak jste se rozhodl, pane Forsythe?
17: Neoperovat.
13: Uvědomujete si míru rizika?
17: Neslyšel jsem od vás,
18: že to je beznadějná situace.
19: To ne, ale velká naděje není.
18: V obou případech není naděje na další dítě.
19: Pravděpodobnost je nepatrná.
18: Moje žena je mladá. Zdravá, silná.
19: Kdyby šlo o moji ženu, asi bych to neriskoval.
18: Vaše privátní pocity mě nezajímají.
5: Je to kruté rozhodnutí. Oželet dítě či jeho matku. Kdyby šlo o vlastní život, možná by člověk uvažoval jinak. Ale když jde o budoucnost, nemyslitelnou bez dětí, bez potomků a dědiců, kde hledat pevný bod? Člověk ho tuší, ale nemá odvahu přiznat se sám sobě.
18: Tak co, doktore?
19: Žijí oba. Všechno v pořádku. Blahopřeju vám.
18: Bylo nebezpečí opravdu tak velké?
19: Jednu chvíli její život visel na vlásku.
18: Jsem vám velice vděčný, doktore. Co to je?
19: Naštěstí dcera. Syn by jí byl zabil, chlapci bývají větší. Je to krásné děvčátko.
18: Děkuji vám. Ano. Ano, dcera.
19: Kdy přijede její matka?
18: Dnes mezi 9:00 a 10:00 večer.
19: Zůstanu tu. Chcete se na ně podívat?
18: Ne, ne, teď ne, ne. Až potom.
20: Pane Forzajte?
18: Ano?
20: Přišel pro vás telegram.
21: Okamžitě přijeď. Otec umírá.
18: Doktore, musím do Londýna. Odvoz Anetiny matky z nádraží zařídím. Postarejte se tu o ně. Tady je moje adresa.
19: Kdy se vrátíte?
18: Zítra. Dobrou noc.
21: Pořád se ptá jen po tobě. Na nic jiného nereaguje.
22: Já tě slyším, Emilie. Kde pak je Soms?
18: Tady, tatínku.
22: Těžko se mi nýchá.
18: Kde je lékař?
21: Poslala jsem pro něj.
22: Chlapče, sedni si ke mně. Poslouchej. Musíš o všechny pečovat. Starat se o rodinu. Není tu nikdo jiný, jenom ty. Soumsi, prosím tě, slib mi to.
18: Ano, tatínku, postarám se o všechny.
22: A co vy dva? Co Anet? Mně nikdo nic neřekne.
18: Uslyšíš to ze všech pravní.
22: Opravdu?
18: Ano, tatínku. Anet má syna.
22: Bože. Syna. To je štěstí.
5: Nejstarší Forsyth odchází na věčný odpočinek. 90letý. Na jeho zvrásněné tváři je důstojnost jemná jako povrch starých mincí. Soames se vrátil domů až druhý den. Ze všeho nejdřív napsal v pracovně 2 listy.
18: Dne 20. tohoto měsíce zemřel ve svém domě v Park Lane pan James Forsyth v 91. roce svého života. Dne 20. tohoto měsíce se v Mapledarmu narodila Choti pana Soamese Forsytha dcera.
5: Teprve potom vešel Soames z pracovny do salonu. Okny bylo vidět křoviny vyvstávající za řekou z lehké mlhy. Modrý kouř stoupal k obloze, holuby si v slunečním světle hladili peří. Soames chvíli chodil sem tam po saloně, než si dodal odvahy zaklepat na dveře Anety na pokoje. Otevřela mu její matka.
1: Ach, konečně jste přišel. Elle vous attend.
14: Soames?
17: Ano, má drahá. Jak se cítíš?
14: Teď už je to lepší. Ale vytrpěla jsem si, bylo to hrozné. Jsem ráda, že už nemůžu mít děti. Ale naše holčička, podívej se na ní, jak si krásně spí.
17: Ano, krásně.
14: Flair, ma petite Flair. Chci, aby se tak jmenovala. Květinka.
17: Ano, miláčku, Flair. Hezké jméno. Bože, konečně jsi mi dal dědice. Dal jsi mi dítě.

Soames v tu chvíli pocítil skrutou jistotou, že Anet nikdy nebude jeho skutečnou životní družkou, ani on jejím druhem. Znovu začarovaný kruh. Ale ve chvíli, kdy se zadíval na spící děvčátko, zdálo se mu, že v jeho rysech nalézá svou vlastní podobu. Potom děcko náhle otevřelo oči. Chvíli v nich dozníval hluboký spánek, a když pak vzhlédlo, znenadání se Soum se zmocnil vroucí, nikdy předtím nepoznaný, nevýslovný cit. Tohle dítě, tahle bytost, tohle stvoření je moje.

0: Mars. V právě skončené kapitole jste slyšeli Blanku Bohdanovou jako Emily, Janu Drbohlavovou v roli dcery Winifred, dále účinkovali Jitka Ješková, Bořivoj Navrátil, Stella Zázvorková, Simona Postlerová, Marie Drahokoupilová, Karel Pospíšil a nebo František Němec, se kterým se v roli Soumse potkáme už za malou chvíli. Ságou rodu Forsythů nás v roli vypravěče provází herec Viktor Price. A teď tedy čas pokročil, příběh rodu Forsythů na vltavských vlnách pokračuje a my jsme tedy vraťme znovu do světa, kde rodinné jméno znamená víc než osobní štěstí. Sága rodu Forsythů, další pokračování naší rozhlasové dramatizace, právě začíná.
1: John Gasworthy, Saga rodu Forsythů. Kniha třetí k pronajmutí. Díl desátý. Píše se rok 1920 a je měsíc květen. Od našeho posledního setkání s Forsythy uplynulo 19 let. Na jaře prvního roku 19. století se Jolyonovi a Ireně narodil syn John. O 6 měsíců později se Soames stal otcem Anetiny dcery Flair. Bezmála 2 roky minuli od války, která na dobu 4 let proměnila velkou část Evropy v bojiště. Forsythové se začali setkávat s řadou změn, které vyvolávaly neklid. Stará vznešená Anglie zmizela. A ta nová demokratická byla uspěchaná a hlučná. Bohatství vzrostlo rozmnoženo válkami, ale někdejší kultivované ovzduší zmizelo v obrovském davu páchnoucím po benzínu. A do této novodobé vřavy byla vržena 19-letá Flair. Její otec, nejstarší a nejúspěšnější z proslavené rodiny, bezmezně zamilovaný do své jediné dcery, žije jako renomovaný sběratel ve spořádaném manželství. Jedinečná sbírka obrazů je jeho pýchou a pro Flair znamená ohromné jmění. Soames právě přichází do výstavní síně, kde si s ním dcera dala schůzku. Bez zájmu, téměř s nechutí, kráčí podél vystavených futuristických mazanic a mimo děk naslouchá tlumeným hlasům návštěvníků, které míjí.
2: Je napsáno Jupiter.
3: Vypadá to spíš jako sloup Lucerny po srážce s autobusem.
4: Promiňte, že se míchám do vašeho rozhovoru. Vy patrně nevíte, kdo je autorem těchto děl. Neříká vám něco jméno Vospovič?
3: Vůbec nic.
4: Úžasně odvážný novátor. Vnesl do sochařství satiru.
3: Já mu ani nestojím.
5: Počkej na mě. Promiňte, pane, vy jste se zmínil o satyře.
4: To je Vospovičův charakteristický rys.
5: Mohl byste mi specifikovat jeho smysl v sochařství?
4: Ve skutečnosti nejde jenom o sochařství. Veškeré umění se začíná orientovat na satyru.
5: Proč myslíte?
4: Historická nutnost, pane. Sentimentalita je mrtvá.
5: Neutrpí přitom krása?
4: Pane, krása je libůstka estétů.
5: Jen abyste s vaničkou nevylil i dítě. Krása je v umění alfa i omega.
4: Budoucnost patří satyře, deformaci, expresionismu.
5: Promiňte, pane.
6: Co si přejete?
5: Upadl vám kapesník.
6: To bude omyl.
5: Je tu monogram. SF.
6: Opravdu? Děkuji vám.
5: Smím se zeptat, jak se vám líbí tahle výstava?
6: Stal jsem se bez vlastního přičinění svědkem několika rozhovorů. Je to tristní. O to víc mě potěšilo, co jste řekl o kráse.
5: Co jsem se vrátil z války, je pro mě ještě vzácnější než dřív.
6: U vaší generace to není obvyklé.
5: Asi patřím k té starší. Ne věkem, spíš cítěním.
6: V tom případě přijměte mé pozvání, mám docela slušnou sbírku. Můžete si ji prohlédnout kteroukoliv neděli. Moje navštívenka.
5: Jste hrozně hodný, pane. Určitě přijdu. Jmenuji se Mont. Michael Mont.
6: Soames Forsythe.
5: Vy jste...
6: Přijeďte. Rád vás uvidím.
1: Soames už v příštím okamžiku zalitoval svého pozvání. Dát jen tak navštívenku neznámému mladíkovi. Rozmrzelý na sebe i na Flair, která se opozdila už nejmíň o půl hodiny, se šel posadit do prázdného výklenku. V zápětí se však zastavil jako ochromený.

0: kousek dál, obrácena k němu zády, stála s jakýmsi mladíkem postava, v níž okamžitě poznal svou první ženu Irenu. Jinoch vedle ní byl nepochybně její syn a syn toho zatraceného Joliona, John. Mladík o 6 měsíců starší než jeho dcera. Z profilu se Irena zdála Soamesovi mladá a krásná jako před 20 lety. Chlapec sice si temperamentně vykládal a ona se na něj usmívala, ale pak zahledla Soamese a její tvář jakoby skamenila. Vzala syna za ruku a okamžitě ho vedla na opačnou stranu. Soames si s rozmrzelostí uvědomil, že za tohle setkání může nedochvilná Flair. Ale než mohl nenápadně zamířit k východu ze síně, zamířila k němu temperamentní útlá postava s bohemsky rozevlátými rudozlatými vlasy. Další rána, June Forsythová, Jolionova dcera z prvního manželství. Neviděl jí dobrých 20 roků, měla tedy blízko k 50, ale vypadala sotva na 35.
1: Strýčku Soamesi? Strýčku?
2: Proboha, není to June? Opravdu, jste to vy.
1: Proč mi vykáte?
2: Neviděl jsem vás nejmíň 20 roků.
1: Co vás sem přivedlo?
2: Sběratelský zájem. V téhle výstavní síni jsem nikdy nebyl.
1: No a co tomu říkáte?
2: Nic. Nic dobrého.
1: Chápu vás. Tyhle věci ještě nejsou v módě.
2: A nikdy nebudou. Na tomhle se dá jen prodělat.
1: Možná, pokud jde jen o peníze.
2: No, tak vidíte.
1: Tohle je totiž moje výstavní síně.
2: Promiňte, kdybych to byl věděl. Jak jste se zmohla na takovou výstavní síň?
1: Otec mi pomohl.
2: Ale proč pro boha vystavujete zrovna tyhle věci? Samé exhibice, naschvály, exprese.
1: Někteří lidé se nedovedou vžít do umělcovy představy. To podobné výhrady mi sdělil i můj nevlastní bratr John. Byl tu se svou matkou Irenou před chvílí, ale asi jste je neviděl.
2: Viděl. Pokud jde o ty výhrady, svědčí o dobrém vkusu vašeho nejmladšího bratra.
1: No, já mám naštěstí jinou krevní skupinu, ale nebudu vás zdržovat. Tamhle na vás mává jakási mladičká krasavice.
2: Moje první a poslední dítě, Flair.
1: Krásná. Opravdu.
2: Jsem rád, že jsem vás viděl.
1: Těší mě, pokud to myslíte vážně. Nebudu vás zdržovat.
2: No, konečně. Necháš mě tu přes půl hodiny.
3: To je dobře, že jsi tady.
2: Říkáš to, jako bys tu ty čekala na mne.
4: Pane Forsythe, bylo mi ctí. Naschledanou.
3: Kdo to byl?
2: Neznám, zajímá se o obrazy. Zvedl mi kapesník.
3: Já myslela, že kapesník opouštějí na zem jen dámy, kvůli seznámení. Ale jinak ten mladý muž vypadá docela zajímavě.
2: Na rozdíl od téhle výstavy. Mimochodem, proč ses tak opozdila?
3: Byla jsem u tety Winifred.
2: S kým?
3: Byla tam Imogena a ten pan Profon.
2: Proč ho pro boha všude zvou?
3: Tato Winifred úplně okouzlil a mamince se taky líbí. Je dvorný světák, umí ženám lichotit. Ale počkej, zapomněla jsem ti říct, že tam byl taky bratranec Val se ženou. Docela milá ta paní Holly.
2: Ti dva přece mají farmu v Jižní Africe.
3: Prodali to tam. Koupili si tady starý šlechtický dům v Sussexu. Val bude cvičit závodní koně. Pozvali mě k sobě na pár dní.
2: S tím není třeba spěchat. Jak vypadá ta Valova žena?
3: Milá, tichá, inteligentní. Moc se mi líbí.
2: Za to ten tvůj bratranec Val bývával vykutálený floutek.
3: Ten a floutek? S někým si ho pleteš. Docela obyčejný farmář. Mají se hrozně rádi. Val se ve své ženě zhlíží. Pojedu k něm příští sobotu a zdržím se do středy.
2: Co tam budeš dělat? Cvičit závodní koně?
3: Naučím se trochu jezdit, ale nemusíš se bát. Val je opatrný, má nohu poraněnou z burské války. Tatínku?
2: Co pak?
3: Tamhle ti dva se po mně už po druhé ohlédli.
2: A kdo ví, po kom se ohlížejí?
3: Ta paní je úžasně krásná.
2: Pojďme radši do cukrárny.
3: Oni tam jdou taky.
2: Zajdeme někam jinam.
3: Já chci do cukrárny.
2: Nemám rád, když někdo rozhoduje za mne. A kromě toho nemám chuť na sladkosti.
3: Tatínku, prosím tě, pojď. A ta rusovláska, co se k ním přidala? Ta tě určitě taky zná. Zřejmě mluví o nás.
2: Flair, vím o mnohem lepší cukrárně.
3: Jenže mě zajímá tahleta. Objednám si šlehačku. A ty?
2: Čaj.
3: Já si dám navíc dva nugátové řezy.
2: S nikým se nedávej do řeči.
3: Madam, prosím, šlehačku.
5: Slečno, ztratila jste kapesník.
3: To bude omyl.
5: Je tu vyšitý monogram. FF?
3: Že by... Dovolte? Opravdu, FF. Flair Forsythová.
5: Vy se jmenujete Forsythová? To je ale náhoda.
3: Ještě řekněte, že jste taky Forsyth.
5: Ano, slečno. Jolyon Forsyth. Ale říkají mi John.
3: Abychom tak nakonec byli příbuzní. Já bydlím v Maple Darmu. A vy?
5: Na Robin Hillu.
6: Johne, odcházíme.
5: Ano, maminko. Zbohem, slečno Flair.
3: Naschledanou. Hodně brzy.
2: Flair, žádal jsem tě, aby ses nedávala do řeči.
3: Tatínku, představ si, že jsem se právě čirou náhodou seznámila s panem Forsythem.
2: Pomocí upuštěného kapesníka.
3: Jmenuje se John Forsyth. Nejsme náhodou příbuzní?
2: Vzdálené příbuzenstvo mě nikdy moc nezajímalo.
3: Tatínku, ty je znáš? Ale nemáš je rád.
2: Jak tě to napadlo?
3: Oni se na tebe dívali a ty si dělal, jako kdyby si je neviděl.
2: Já jsem toho chlapce opravdu předtím, jak živ, neviděl.
3: Ale ty dvě ženy určitě dobře znáš.
2: Holčičko, v každé rodině existují komplikované vztahy a spory. Tvůj dědeček James měl podle všeho nějaký spor se starším bratrem Jolyonem a jejich rodiny se přestaly stýkat. Šlo o nějaký dům.
3: A kde jsou ostatní staří Forsythové?
2: Mrtví.
3: Tatínku, a kde je Robin Hill?
2: Kdo ti o něm řekl?
3: A kvůli tomu byl mezi vámi spor? Matka toho chlapce je určitě nejkrásnější žena, kterou jsem kdy viděla.
2: Nevšímám si cizích žen.
3: Ale na tohle se zdíval jako fascinovaný.
2: Ty si vždycky umíš vsugerovat, co se ti hodí.
3: Kdo je její manžel? Jestli vaši otcové byli bratři, tak je to tvůj bratranec. Co dělá?
2: Nevím. Nevím, jestli vůbec ještě žije. Před pár lety prý div neumřel na srdeční vadu.
3: Co dělal?
2: Maloval obrazy, akvarely.
3: To je zajímavé, ne?
2: Kdysi mě velice urazil. A vůbec jsem s těmi lidmi jednou provždy skončil. Vrátíme se do hotelu.
7: Kdo je?
2: To jsem já.
7: Prosím.
2: Velice ti to sluší, Anet. Co jsi dělala celý den?
7: Bavila jsem se.
2: Chceš říct, že jsi chodila po obchodech?
7: Když se mi neumíš postarat o jinou zábavu? Taky jsem byla s Flair u tvé sestry. Pozvala jsem jí na příští týden k nám, dost o to stála.
2: Přijede sama nebo s dcerou?
7: Ne, doprovodí Prosper Profond.
2: Co ten chlap vůbec dělá v Anglii? Proč si ho vůbec zvala?
7: Winifred o to stála. Zřejmě se s ním dobře baví.
2: Byl bych radši, kdybys někoho sehnala pro Flair. Chce jet v sobotu k Valu Dartimu. A jeho žena se mi nelíbí. Nerad bych, aby se tam přetřásaly staré rodinné sváry.
7: Co se ti na Valově ženě nelíbí?
2: Je to dcera bratrance Jolyona.
7: Mládež vaše staré konflikty nezajímají.
2: Flair začíná být moc panovačná.
7: Ta je především mazaná.
2: Jak to mluvíš? Nesedíš v restauraci v Soho. Flair je velice inteligentní a uznávám, dovede z toho těžit.
7: Jenže ty si netroufáš jí pokárat. Všechno jí trpíš a ona toho využívá.
2: Přeháníš.
7: Ani zamák. Když se ti nelíbí, že chce jet za Valem a jeho ženou, proč jí to nezakážeš?
2: Rozmyslím si to.
7: Tak ty si to rozmyslíš.
2: Nikam nepojede.
7: Já ti to připomenu.
5: Tatínku, jaký jsi byl, když ti bylo 19?
8: Hlavně zdravý. Srdce jako zvon a ne tuhle trosku.
5: Tak proč nejdeš na operaci?
8: Milý Johne, Srdeční vada se nedá operovat.
5: Ty jsi věděl, že se staneš malířem, když ti bylo tolik, co mě?
8: Já s tím začal jako s nevinným koníčkem, když jsem dělal pojišťovacího agenta u Lloydu.
5: A kdy ses vlastně rozhodl, čím budeš?
8: Nevím. Chápu, proč se na to ptáš. Připadáš si jako na rozcestí. Víš, co nechceš, ale není ti jasné, co bys chtěl.
5: Nechci být knězem, vojákem, právníkem ani obchodníkem.
8: Ale to ti pak nezbývá velký výběr.
5: Chtěl bych farmařit, kdyby tě to nestálo moc peněz.
8: Nic jiného tě nezajímá?
5: Umění. Ale vím určitě, že k tomu nemám talent. Radši bych tu farmu.
8: Návrat k prvnímu Jolyonu Forsythovi z roku 1760.
5: Tobě se to nelíbí?
8: Naopak. Když to vezmeš za správný konec, uděláš víc užitečného než tucet umělců.
5: Mluvil jsem o tom s Holly a Valem, jestli bych se v jejich okolí nemohl zaučit. Znají skvělého mladého farmáře a bydlet bych mohl u nich.
8: Předběhl si mě, John.
5: Je to moje starost. A tobě doktoři poručili, abys byl na sebe opatrný. Musíš se šetřit.
8: Kam pak máš namířeno?
5: Projet se na Šedákovi.
8: Neopozdi se na večeři.
5: Přijedu včas, tatínku.
8: Ireno.
7: Čekáš tu na mě, Julione?
8: Na koho jiného? Pod starým dubem našeho rodu. Tady usnul můj otec, když ti šel naproti. Když budu mít štěstí...
7: Miláčku, na tohle téma už nechci slyšet ani slovo. A žádné další koncepty závěti.
8: Chci mít své věci v pořádku, Ireno.
7: Mysli na budoucnost.
8: Představ si, s čím na mě přišel John. Chtěl by se stát farmářem.
7: Přede mnou se o tom nikdy nezmínil.
8: Považuje to za mužskou záležitost.
7: Zažili jsme dnes nečekané setkání. Myslím John a já.
8: S kým?
7: Se Solmesem.
8: Pro boha kde?
7: U June v její výstavní síni. A potom vedle v cukrárně. Solmes tam byl se svou dcerou.
8: Jak vypadá?
7: Hezká. Podle Johnova dojmu úžasně hezká.
8: Oni spolu mluvili?
7: Upustila před ním kapesník. John ho zvedl a ona se mu představila.
8: Byla tam June?
7: Nemohla nic dělat. Bylo to všechno tak náhlé, nečekané, napjaté. A John to vycítil.
8: Možná jsme udělali chybu, když jsme mu zamlčeli svou minulost.
7: Určitě ne, Julione. Mladí lidé snadno a nemilosrdně soudí své rodiče. Kdyby ti bylo 19 a tvoje matka prožila to, co já, co by sis o ní pomyslel?
8: Jednou se to stejně doví.
7: Čím později, tím líp.
8: Co jsi mu řekla po tom setkání?
7: Že to jsou příbuzní, s kterými se nestýkáme a nikdy jsme se o ně nezajímali.
8: Měl bych mu to vysvětlit dřív, než se to doví odjinud.
7: Prosím tě, ještě ne.
8: Musím okamžitě napsat Holly, že John vůbec nic neví o té staré rodinné záležitosti. Holly a Val se nesmí před ním o tom ani zmínit.
7: Pokud vím, John se k ním chystá zítra. Může vzít dopis pro Holly sebou.
0: Julianovi té noci nedal usnout úzkostný nepokoj. Jeho 19letému synovi se spánek rovněž vyhýbal, ovšem z jiného důvodu. John se stal obětí lásky na první pohled. Flair. Už to jméno bylo okouzlující. John byl proti svým vrstevníkům trochu staromódní. První okouzlení jej přivedlo do horečnatého stavu, nezamhouřil oko a ještě před úsvitem se vyplížil do zahrady. Flair. Jaké to bylo štěstí, že upustila kapesník a představila se mu. Po půl hodině blaženého vytržení se stejnou cestou tajně vrátil domů. Jeho pocity byly tak mocné, že je neprozradil ani matce. Poprvé v životě.

0: Následující den nesliboval nic mimořádného. Baldarty se vydal na dostihy do Newmarketu. Na zítří se při zpáteční cestě měl sejít s Flair, přijíždějící na slíbenou návštěvu. Tento den však nenabízel žádná vzrušení. Pár hodin po Valově odjezdu přiharcoval John, budoucí praktikant, na sousední farmě. Hned po srdečném přivítání odevzdal sestře Holly otcův dopis.
1: Drahá Holly, nezapomeňte prosím, ty ani Val, že John neví vůbec nic o naší staré rodinné historii. Spoléháme v tom na vás. Myslíme si, že John je příliš mladý. Musím jej na to připravit. A především ti připomínám, že je pro svou matku vším. Tvůj milující otec.
2: Nějaká nedobrá zpráva, Holly?
3: Ne, proč myslíš?
2: Vypadáš tak zamyšleně. Kde je tvůj manžel?
3: Jel na dostih do Newmarketu. Pojď, ukážu ti tvůj pokoj. Zařídíš se v něm jako doma.
2: Děkuju ti.
3: Škoda, že tu nebudeme sami.
2: Čekáte někoho?
3: Nějaká vzdálená příbuzná, už se to nedá odříct.
2: U vás je nádherně, Holly. Nad hlavou Rackové na lukách je slyšet zvonky ovcí. Cestou z nádraží jsem si lehl do trávy. Na stéblech se třpitila rosa. Nikdy předtím jsem si nevšiml té nádhery.
3: Mluvíš jako básník.
2: Já básník? Kde pak?
3: Ve tvém věku jsem zkoušela psát básně.
2: Čím to je, Holly, že když se člověk zamiluje, vidí najednou některé věci docela jinak?
3: A ty jsi zamilovaný?
2: To ne, mě napadlo.
3: Pojď si uložit věci a potom zajdeme za farmářem, který si tě vezme do učení.
0: Promiňte, neradšte být pan Baldarty?
4: Proč se ptáte?
0: Vy se na mě asi nepamatujete. Viděli jsme se na obědě u vaší paní matky.
4: Už vím, pan Prosper Profum. Netušil jsem, že bych vás mohl potkat právě tady. Myslel jsem, že holdujete jachtingu.
0: Holduju tomu, co mě zrovna baví. Jak se daří vaší paní?
4: Výborně.
0: To mě těší. Můj přítel by se s vámi rád seznámil.
4: Bude mi ctí.
0: Pan George Forsyth.
5: Vlastně váš strýc, bratranec vaší matky. Chodili jsme na dostihy s vaším neboštíkem otcem.
4: Strýc George, už vím.
5: Prý jste se vrátil z Afriky a zakládáte vlastní stáj?
4: To je zatím jen zbožné přání. Ze začátku se musím uchytit jako trenér.
5: Kdybyste chtěl koupit nějakou moji herku, já totiž pomýšlím na odchod z branže.
0: To je ale jedinečná příležitost, pane Darty.
4: Tvrdil jste, že vás dostihy nezajímají, pane Profonde.
0: Beru to jako příležitost k seznámení se zajímavými lidmi. Pane Forsythe, co říkáte tamhle té mayfliské klisně?
5: Aha, zajímavá, kdybych nakupoval, nedám si ji ujít. Nebude levná. Ale pan Darty by to mohl zkusit.
4: Tak vysoko si netroufám.
0: Pánové, na vašem sportu je zajímavé to, co na všech ostatních. Je to prostě hra. Zvon, koně běží jako o život, každou chvíli se mění majitele a znovu zvon a závod a sázky a kolotoč peněz. Pane Darty, vaše paní je velmi hezká žena.
4: To není přesné. Moje manželka je nejkrásnější žena, jakou znám.
0: Kdyby se vám chtělo přijít s ní na mou jachtu, provezu vás po moři.
4: Děkuji vám, pane Profonde, ale moje žena moře přímo nenávidí.
0: Já ho taky nezbožňuju.
4: Tak proč jachtaříte?
0: Nevím o žádné lepší zábavě.
4: Byl jste ve válce?
0: Ano. Přiotrávili mě plynem. Nepříjemná věc. Ale co je dnes příjemné, že... Pane Forsythe, půjdete do dražby o tu klisnu?
5: Víte přece, že končím.
0: A vy, Darty?
4: Nemám na ní dost peněz. Vyvolávací cena je 600 liber.
0: A skončí na 700-800. Pojďte se podívat.
6: Nikdo víc? Opravdu nikdo? 750. Poprvé, po druhé...
0: Promiňte, pánové.
6: Ano, vidím. 800. 800 poprvé, po druhé, po třetí.
7: Pojďte se na ní podívat zblízka.
5: Fešanda, ale proč jste ji kupoval? Co pak máte zájem o koně?
7: Co vás napadá? Pane Darty, přijal byste tu klisničku jako dar pro svou ženu.
2: Cože?
7: Ne, jak vás to mohlo napadnout? Pane Darty, nechtěl jsem se vás dotknout. Viděl jsem za války spoustu peněz na zbrojním průmyslu a neznám větší potěšení, než udělat občas radost svým přátelům.
4: Pane Profunde, já vám za tu klisnu do půl roku splatím cenu, kterou jste za ní zaplatil. 800 liber není krabice doutníku.
7: Tak dobře. A nebo víte co? Necháte si ji u sebe, než ji budu chtít zpátky. Jinak si s ní dělejte, co budete chtít.
4: Ale prozatím patří vám. Do poslední splátky.
7: Na tom nezáleží. Přijďte na svačin.
4: Stričku Georgi, co je to za člověka?
5: Milionář. Snob. Jinak docela zábavný chlapík.
4: Je to slušný člověk?
5: Těžko říct. Ani nevím, jestli je to Francouz nebo Belgičan. Produkt války.
4: Tuhle se otáčel okolo mé matky. Předtím se dvořil ženě strýce Soumse. Zřejmě by si rád zaflirtoval s mou ženou.
5: Dneska moc lidí žije ze dne na den. A po nás potopa.
4: Strýčku Georgi, smím se vás na něco zeptat? Je to delikátní věc, ale já jsem diskrétní.
5: Copak, Vale?
4: Jde o nějakou aféru mého tchána Joliona a jeho ženy. Vím, že Irena byla předtím ženou strýce Soumse, ale rozvedli se a po mnoha letech si Irena vzala...
5: Milý hochu, tahle historie je stará 30 roků, proč se k ní vracet?
4: Protože se kolem ní zbytečně chodí po špičkách. Zrovna teď se k nám stěhuje Julianův nejmladší syn, to je nevlastní bratr mé ženy.
5: No a co?
4: No a do toho má přijet Soumsova dcera Flair. Co teď?
5: Hodit minulost za hlavu.
4: Ale jak se tvářit před těmi dětmi?
5: Jaké pak děti, je jim 20. A všechno se to semlelo 10 roků před tím, než se narodili.
4: Setkají se u nás poprvé v životě.
5: Já bych řekl, že je bude zajímat spousta jiných věcí, než historky jejich rodičů z minulého století. Prostě jim řekněte, náhodou se tu sešlo vzdálené příbuzenstvo. Toto je Flair, tohle je John a basta. Jaké pak dlouhé řeči o rodokmenu.
0: John byl ve chvíli setkání s Flair tak ohromen, že nedokázal promluvit. Věděl, že nejlepší je mlčet, protože se neuměl přetvařovat. Za to Flair zůstala klidná, jako by Johna viděla poprvé v životě. A nebýt jemného stisku její dlaně, byl by myslel, že ho opravdu nikdy předtím nezahlédla. Teprve po večeři zůstali na terase chvilku sami.
8: Smím vám říkat, Johne?
2: Budu rád.
8: Momentálně se mně zdá rozumnější tvářit se, jako kdybychom se dnes viděli poprvé v životě.
2: Ale proč?
8: Mezi našimi rodinami není něco v pořádku.
2: Vždyť se neznají.
8: To se neví, něco tu nehraje. Proto jsem předstírala, že jsme se nikdy neviděli.
2: Ale to si pak nebudeme moct spolu povídat.
8: Ale ano. Staneme ráno, ještě než se rozední, půjdeme se projít a všechno si povíme.
2: Ale jak jim to vysvětlíme?
8: O to se nestarejte. Co myslíte? Opustila jsem tehdy v té cukrárně svůj kapesník schválně?
2: Ne, to bych si nedovolila.
8: Ale ano, udělala jsem to schválně.
2: Proč?
8: Bože, vy jste dítě. Pojďte, už musíme dovnitř, aby nás nezačali podezírat. Ráno budeme mít víc času.

0: Dobré jítro, Flair.
1: Pro boha, jak dlouho tu sedíte?
0: Nemohl jsem se dočkat.
1: Vzal jste něco k jídlu?
0: To mě nenapadlo.
1: Provedli jsme pitomost, budeme mít hlad.
0: Mám kousek čokolády, vemte si ho.
1: Rozdělme se a povídejte mi něco.
0: Když já se bojím, abych vás nenudil.
1: Pojďte dál mezi stromy, jsem je moc vidět.
0: Vás by to mrzelo, kdyby nás viděli?
1: Mně ne, ale jim by to třeba nebylo vhod.
0: Co myslíte, že mezi našimi rodinami není v pořádku?
1: Třeba je v tom nějaký spor o majetek. Vy jste chudá rodina?
0: Naštěstí ne, protože já se nikdy nenaučím vydělávat peníze.
1: Kdybyste to uměl, asi byste se mi nelíbil.
0: Ale tím odpadá i možnost jejich majetkového sporu.
1: Rodiče jsou divní. Pořád od nás něco vyžadují, namítají, odmítají. Nedají pokoj, dokud nebudeme staří. Jakoby život bez tak nebyl strašně krátký.
0: To máte pravdu. Je hrozně krátký. Když člověk chce všechno poznat...
1: A užít si, střídat lásky.
0: Já budu milovat jen vás.
1: To se neříká takhle nahlas. Ale smíte mě za to políbit na tvář?
0: Flair.
1: Kolik je hodin?
0: 6:30.
1: Proboha. Přijdem pozdě a začnou si na nás dávat pozor. Johne, pamatujte si. Potkali jsme se náhodou. Vyšli jsme si jen tak na zahradu, aby nám líp chutnala snídaně a zabloudili jsme. Umíte trochu lhát?
0: Moc ne.
1: Tak to radši nechte na mě. Půjdu teď o kus napřed. Možná se vám budu zdát surová, ale to bude jenom na oko.
0: Tamhle je val.
1: Zamávejte na něj. Křikněte.
2: Vale, tady jsme.
3: My jsme zabloudili.
1: Teď půjdu napřed já.
2: Kam jste se to zatoulali?
3: Ten váš John říkal, že to tu zná a zabloudil. To tedy bude pěkný farmář. Trdlo. Víckrát s ním nepůjdu ani okolo domu. A vy mu radši povězte na krk cedulku, aby se nestratil.
4: Johnovi zatrnulo u srdce. Flairin hlas zněl tak přesvědčivě, jako by všechna příkrá slova byla myšlena doopravdy. Čím dál víc si připadal jako ve snu. Flair se nesla před ním jako přízrak, jako nezemský květ zalitý ranním sluncem.
5: Tak nás tedy Viktor Price, jeho hlas co by vypravěče, provedl další v pořadí 10. částí 12-dílné rozhlasové dramatizace románu Johna Galsworthyho Saga rodu Forsythů. Pro rozhlas román zdramatizoval František Pavlíček a my posloucháme 12-dílný seriál, který natočil režisér Ivan Hrs. A v dnešní, tedy 10. kapitole, účinkovali František Němec jako Soames, Vendulu Křížovou jsme slyšeli jako jeho dceru Flair, v roli jeho ženy Annette Simonu Postlerovou, Joliona hrál Jiří Plachý, jeho dceru June Veronika Žilková, Holly Martina Hudečková, Irenu Daniela Kolářová, jejich syn na Johna Jan Šťastný, Bořivoj Navrátil hrál bratrance George a Lukáše Hlavicu jsme slyšeli v roli manžela Holly Valdartita. Dále účinkovali Pavel Trávníček, David Matásek, Viktor Price, už řečeno, Eduard Pavlíček, Josef Novák a řada dalších herců. Dramatizace románu Johna Galsworthyho Saga rodu Forsythů pokračuje na Vltavě zase příští neděli, kdy vám nabídneme poslední dvě části, tedy část 11. a 12. Tedy přesně za týden budou Forsythové pokračovat ve svém rodinném dramatu a spolu s nimi se nám už naposledy otevře svět, ve kterém se o majetek pečuje téměř stejně úzkostlivě jako o rodinnou čest. Hra pro pamětníky na Vltavě zase příští neděli, poslouchejte od 15. hodiny.

Možná jste poznali, možná ne, to byla filmová melodie Ennia Morriconeho ze snímku Sicilský klan z filmu z roku 1969 v hlavních rolích s Jeanem Gabenem, Lino Venturou a Alanem Delonem. Režisér Henri Verneuil v jednom z rozhovorů později přiznal, že právě hudba Ennia Morriconeho stojí minimálně za čtvrtinou úspěchu celého filmu Sicilský klan. My se k filmové hudbě vrátíme dnes odpoledne, a to v 16.30, kdy bude dnešní klapka patřit skladateli, který se jmenoval John Barry. Byl to Angličan, skladatel a také dirigent a především autor hudby k 11 filmům s Jamesem Bondem, včetně známého úvodního motivu. A během svého života získal dokonce 5 Oscarů právě za filmovou hudbu. John Barry v dnešní klapce v 16 hodin a 30 minut a v 17 hodin vás Vltava pozve k vizitce. Jejím hostem bude dnes přírodovědec a biolog Jiří Sádlo. Rád se pohybuje na pomezí vědy a literatury a vedle vědeckých textů píše i beletrii. Je potřeba smiřovat a to smíření musí spočívat v tom, že se do přírodovědy přijme zdravá míra subjektivity. Tak to říká mimo jiné Jiří Sádlo v dnešní vizitce. Jaké žabomyší války se snaží na poli botaniky a ekologie uhasit anebo alespoň mírnit? A v čem tkví sociologický rozměr rostlin? Padl už předsudek vůči rostlinné říši, že hrách je nedokonalý pes? A čím ho fascinuje takzvaná sídelní kaše městských periferií? Tak to jsou jen některé z otázek, na které bude Jiří Sádlo, přírodovědec a biolog, odpovídat v dnešní vizitce. Poslouchejte od 5. hodiny odpolední. Teď máme 16:45 a je to čas, kdy trochu zalistujeme kalendářem kulturních výročí a připomeneme si, že právě 13. září roku 1819, tedy před 207 lety, se v německém Lipsku narodila klavíristka a skladatelka Klára Víková, která se později stala manželkou skladatele Roberta Schumanna. Byla to jedna z největších klavíristek 19. století, patřila mezi první umělce, kteří uváděli náročné programy s vysokou hudební kvalitou, a to z paměti. A jak její manžel Robert Schumann, tak blízký přítel Johannes Brahms si po celý život velmi cenili jejich hudebních rad. A velkého uznání dosáhly také některé z jejich vlastních skladeb, ovšem ona sama věřila, jak říká, že žena by neměla chtít komponovat. A my si ze skladatelské dílny Kláry Schumannové teď poslechneme 3 preludie a fugy pro klavír s opusovým číslem 16, hraje Hélène Bosky.

0: Klavíristka Ellen Bosky a její nahrávka Tří preludií a fuk s opusovým číslem 16 skladatelky a klavíristky Clary Schumannové. Připomněli jsme si, že tato umělkyně se narodila 13. září roku 1819. My už na Vltavě v rámci dnešního odpoledne za chvíli změníme hudební žánr a připomeneme si dílo skladatele, který přijal nabídku, která, jak se říká, změnila život. John Barry byl osloven poté, co se nelíbilo hudební téma pro Jamese Bonda od jiného skladatele. Nabídku přijal, jeho hudba se líbila a tím začala 25-letá spolupráce mezi Johnem Barrym a sérií o Bondovi. My hudbu Johna Barryho budeme poslouchat už za malou chvíli v dnešní filmové půlhodince Klapka.
1: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vám i nadále pěkné nedělní už pozdní odpoledne přeje Martina Kolajová. Držitel 5 Oscarů za hudbu, autor soundtracku k 11 dílům Jamese Bonda a přes 50 let tvořící skladatel. Tak to je Angličan John Barry. Jehož skladbám pro film věnovala Kristýna Šrámková dvoudílný pořad. Ten první díl jste slyšeli buď to v neděli, tedy pardon, v pátek večer. Můžete si ho stále také poslechnout v archivu pořadu na webových stránkách naší stanice, tedy Vltavy, anebo v aplikaci Můj rozhlas. No a ten druhý díl pro vás máme připravený právě teď.
2: Klapka.
3: První díl Klapky věnovaný anglickému skladateli Johnu Barrymu jsme skončili u roku 1968. A právě tady navážeme druhým dílem, kterým vás bude, milí posluchači, i tentokrát provázet Kristýna Šrámková. Za svou více než 50-letou kariéru v oblasti hudby získal Barry celým jménem John Barry Prendergast řád britského impéria. Britskou tematiku měla i většina filmů, ke kterým skládal hudbu, třeba 11 dílů o agentovi 007 nebo historické eposy zasazené do anglické minulosti Lev v zimě a Marie Stuartovna královna skotská. Mezi těmito dvěma historickými filmy složil Barry v roce 1969 hudbu k filmu Půlnoční kovboj. Ten získal 3 Oscary za nejlepší film, režijní debut Johna Schlesingera a za scénář, který byl adaptací stejnojmenného románu, který napsal James Lee Herlihy. Do hlavních rolí naivního Texasana, který přijel do New Yorku za kariérou gigola, byl obsazen John Voight a podvodníčka trpícího tuberkulózou si zahrál Dustin Hoffman. Půlnoční kovboj byl na konci 60. let jedním z prvních filmů, který hojně využíval popové interprety a jejich dobové písně. John Barry kromě skládání dohlížel i na výběr této hudby a sám k tomu poznamenal. Ten film se dodnes promítá na filmové škole na Kalifornské univerzitě jako ukázka toho, jak by se písně měly používat ve filmech. Koupili jsme jen pár písní a pro zbytek jsme sehnali mladé autory, aby scény opatřili hudbou. A proto písně ve filmu fungují, protože byly napsány přímo pro něj. Všichni asi budete znát úvodní píseň filmu Everybody's Talking, kterou naspíval Harry Nilsson, a možná i hudební téma hrané na foukací harmoniku v podání belgického jazzmena Tuce Tielmanse, které dokonale podtrhuje atmosféru filmu.

Ve stejném roce jako Půlnoční kovboj vznikla i další bondovka s názvem Ve službách jejího veličenstva. Píseň pro film složil Barry společně s textařem Halem Davidem, mimochodem autorem písně Raindrops Keep Falling on My Head. Píseň pro šestou bondovku se jmenuje We Have All the Time in the World a naspíval ji Louis Armstrong. Seana Conneryho v tomto díle vystřídal australský manekýn George Lazenby. Tvůrci se vrátili k této písni ještě v závěrečných titulcích posledního dílu Není čas zemřít z roku 2021, kde Bonda hraje Daniel Craig. Máme všechen čas na světě byla Armstrongovou poslední nahranou písní. O dva roky později zemřel na infarkt.

To byla ukázka z 6. Bonda s názvem Ve službách jejího veličenstva. A my u anglické královny ještě zůstaneme, i když se v čase posuneme hodně naspátek. Do zvuku alžbětinské Anglie stylizoval Barry svou hudbu pro film Marie Stuartovna Královna Skotská. Výpravné historické drama zasazené do konce 16. století a krásné skotské přírody přináší příběh dvou nesměřitelných žen ve výborném hereckém podání Vanessy Redgrave jako Marie Stuartovny a Glendy Jackson v roli Alžběty I. V soundtracku použil skladatel kromě slavnostních fanfár a pochodových bubnů i skotské dudy.

Příběh King Konga, obrovského opa z ostrova Lebek, byl poprvé sfilmován v roce 1933. King Konga natočil v roce 2005 i režisér Peter Jackson před svým velkoprojektem trilogie Pána prstenů. A jedním z remakeů King Konga byla i verze z roku 1976, ke které skládal hudbu John Barry.

Film, kde se prolíná hudba Johna Berryho s rapsodií na Paganiniho téma Sergeje Rachmaninova. Tak to je romantické sci-fi z roku 1980 s názvem Kdysi dávno. V příběhu o cestování časem za dávnou láskou v podání Christophera Reevea a Jane Seymour doplňuje nostalgicko-romantickou atmosféru právě hudba. V roli vysokoškolského profesora, autora knihy o cestování časem, se tu objevuje i Jiří Voskovec. A tady už je ústřední melodie filmu.

John Barry se bondovkám věnoval od roku 1962 do roku 1987. Poslední díl s jeho hudbou byl Dech života, ve kterém se sám skladatel objevil v roli dirigenta a titulní píseň naspívala skupina Aha. Tvůrci Bonda si jeho hudbu chválili pro opojnou směs dechů, jazzu a svěžích melodií. Barryho potom vystřídali třeba David Arnold pro 5 dílů Bonda, Thomas Newman pro 2 a nebo Hans Zimmer pro poslední díl Není čas zemřít. Chronologicky by teď měl přijít na řadu film Vzpomínky na Afriku, ale ten si necháme na konec dnešní klapky a uděláme skok až do roku 1990, kdy Barry dostal svého posledního, 5. Oscara za hudbu k filmu Tanec s vlky. Film, který režíroval Kevin Costner a také si v něm zahrál hlavní roli poručíka Dunbara, získal celkem 7 Oscarů. Natočen byl na motivy stejnojmenného románu Michaela Blakea, který byl i autorem scénáře. Tanec s vlky znamenal comeback filmu s westernovou tematikou

Kostnera vždy inspirovaly velkolepé orchestrální partitury a tak se rozhodl, že vyprávění a rozsáhlý příběh filmu Tanec s vlky podpoří tradičním orchestrem. Obrátil se proto na Johna Barryho, jehož hudba v něm podle jeho slov vždy rezonovala a hluboce ho dojímala. Skladatel se v té době právě zotavil z 2 roky trvající vážné nemoci. Scénář na něj udělal dojem a byl velmi motivován ke vzkříšení své filmové hudby. Hudba k filmu Tanec s vlky je jeho nejdelší soundtrack ze všech. Skladatel poskytl vhled do svého přístupu během jednoho z rozhovorů. Přestože je to velká a dlouhá partitura, musela být zvláštním způsobem velmi jednoduchá. Dan Barry je velmi jednoduchý, slušný člověk. Je to krásný příběh o jeho setkání s kmenem Sioux a má v sobě jakousi čistotu. A to bylo nejtěžší, udržet tu jednoduchost v hudbě po většinu času. A takhle zní hlavní téma filmu, pojmenované po hlavní postavě poručíku Johnu Dunbarovi.

Záměrů sfilmovat román Karen Blixen Out of Africa bylo několik, ale žádný neuspěl, až odhodlaný režisér Sidney Pollack s pomocí scénáristy a milovníka Meryl Streep Kurta Lutkyho vytvořili po dvou letech scénář k filmu Vzpomínky na Afriku. Do hlavních rolí obsadili zmiňovanou herečku a Roberta Redforda. Mezi skladatelem a režisérem panovala zpočátku tvůrčí neshoda. Pollack chtěl použít africkou hudbu, zatímco Berry byl přesvědčen, že zapotřebí tradiční západní orchestr. V jednom z rozhovorů vyprávěl, jakými argumenty se mu podařilo režiséra přesvědčit. Sydney nejde o Afriku. Odehrává se to sice v Keni, ale je to viděno skrze dva lidi, kteří jsou do sebe bláznivě zamilovaní. Je to hlavně jejich příběh v kulisách Afriky. To, že se skladatelský záměr Berrymu podařil, dokládá, že za film dostal v roce 1986 Oscara i Zlatý glóbus. Kritika o tomto soundtracku mluví jako o dokonalém zachycení obrazu ve zvuku v tónině savany. Berryho melodické kompozice dobře ladí se záběry rozlehlé krajiny. Jsou založené na lyrické smyčcové melodii, která plynule přechází mezi harmoniemi. Americký filmový institut dal tuto hudbu na 15. místo svého seznamu nejlepších filmových skladeb v historii. Hudba z filmu Vzpomínky na Afriku, jedna z nejkrásnějších melodií z tvorby Johna Berryho, uzavře druhý díl klapky věnované tomuto skladateli. Příjemný zbytek dne, ideálně v širokém tempu Berryho hudby, vám od vltavského mikrofonu přeje Kristýna Šrámková.

0: Oscarová hudba z filmu Vzpomínky na Afriku právě uzavřela dvoudílný pořad Kristýny Šrámkové věnovaném anglickému skladateli Johnu Berrymu. Přání Kristýny Šrámkové, abychom i dál zůstali v hájemství hudby filmového skladatele Johna Berryho, bohužel nesplníme, protože už za malý okamžik vás pozveme k vizitce, jejímž hostem bude biolog a přírodovědec Jiří Sádlo. Vrátíme se k pořadu, který jsme v premiéře vysílali letos v srpnu, a od 18. hodiny bude vltavským éterem znít hudba z jednoho z nejvlivnějších jazzových alb vůbec. Právě za to je považováno album Johna Coltrane'a I Love Supreme.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Celé to rozlišení příroda versus člověk, kultura versus natura jsou v podstatě už dneska demodé koncepty, protože dneska už vidíme, kolik přírodního je uvnitř člověka a kolik kulturního je uvnitř zdánlivě nedotčené přírody. Říká botanik a spisovatel, poutník po krajině a její pozorovatel Jiří Sádlo, který přijal pozvání do vizitky. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, působí v Botanickém ústavu Akademie věd. Zabývá se vývojem krajiny v posledních 12 tisíci letech i její současnou proměnou v kontextu klimatických změn, globalizace a suburbizace. Komentuje témata, jako je příměstská příroda, rostlinné invaze a naopak relikty, biodiverzita, ochrana a přetváření přírody, vztah kultury a přírody v kulturní krajině, humanitní a přírodovědný přístup k péči o krajinu. Rád se pohybuje na pomezí města a neměsta, vědy a literatury. Vedle vědeckých textů píše i beletrii a eseje. Jeho esejistickou knihu Krajina, průchod okolím v příkladech, zařadil časopis A2 do českého literárního kánonu po roce 1989. Dál Jiří Sádlo napsal například poetický deník Prázdná zem, knihu Praha a Brno, nebo ve spolupráci s malířkou Kateřinou Piňosovou a titul Skutečná tvář květin. Tak, já se musím zeptat, pane Sádlo, když jste šel teď do studia, po cestě vás něco potěšilo, něco rostlinného nebo živočišného, na co byste zaměřil? Tady teď na Václavském náměstí se kutá svoji lupu, kterou máte všude sebou.
2: Jasně, ale šel jsem od metra parkem, který dělal velmi dobrý odborník na zahradní architekturu Ondřej Fous a opravdu se mu to povedlo. To člověk může říct až teprve po třeba 3-4 letech, protože teďka už je vidět, že ten park umí stárnout.
1: Už po 3-4 letech, já jsem si říkala, že vy se pohybujete v těch úplně
2: optimálně,
1: jiných.
2: Samozřejmě, dimenzí. Optimálně by bylo ještě počkat, ale už teďka je tam prostě vidět, že to je opravdu jako velmi solidně založený a naopak je tam jedna malá část, kterou chytili, nevím proč, nějaký ševci a to je prostě ozelenění. To není, jo, tam jsou najednou ty sektory, tady bude jeden druh, tady bude druhý druh. Žádná kompozice, jak se to v nějakém zahradnictví nakoupilo, tak to tam vedle sebe napráskali a má to všechny nectnosti zahradní architektury na sídlištích, na začátku 90.
1: Já jsem si právě říkala, nakolik se tohle mění v těch parcích, že prostě máme opravdu ty políčka pro ty jednotlivé květiny a plodiny.
2: Teďka právě začal krásný trend, který jako je, tam nejde o žádnou jako biologickou odbornost, tam jde o estetiku. Přišel pán nějaký Američan, udělal si, projel si celou zeměkouli, možná virtuálně, a zjistil, že celý ten starý kánon, že modrou dáváme ke žlutý, zelenou k červený, že je to naprosto umělý a vylhaný a vlastně se člověk uklidní teprve pořádně, když vidí tmavomodrá proti světle modrý. V tom jedna oranžová tečka. Takhle vypadá ta přirozená optická diverzita, jo, optická rozmanitost, že ty jo, bílá, který je vždycky strašně moc, to jsou ty nejhojnější kytky, a ta tomu dává pořád takový jako závoj před tím, co řekl, bílá, to není dost nobl, bílá je obyčejná, no tak není, bílá umí dokonce mít i mnoho různých odstínů až po světlou šedou a po takovou lesklou porcelánovou, jako když vytáhnou z pece čerstvě udělaný hrnek.
1: Čili se vracíme, máte pocit, když byly ty jako módní trendy, které jsme si tak jako trochu vymysleli, protože jsme chtěli vidět vedle sebe tu modrou a zelenou a červenou, tak se vracíme k tomu, co tady nabízela ta, alespoň tak, jak ji známe, původní příroda?
2: Co je vlastně jako přirozenější. No,
1: tam to vás potěšilo po cestě.
2: Tam ten druhý způsob je taky jako legitimní a samozřejmě ho budeme ho zachovávat v nějakých asi tradičních kompozicích, tradičních parcích, ale prostě teďka je trendy tohleto a ten důvod je velmi dobrý, že to je opravdu daleko přirozenější a normálnější a neukazuje tu nadvládu člověka nad přírodou.
1: Mm-hmm. No a když jsme vás zvali do vizitky, tak jste psal, že právě odcházíte do terénu a že žhavá příroda ve žhavé Praze je pro vás o moc lepší než mlhavé podhůří, které vás čeká potom. Tak si říkám, že vy jste tedy asi jeden z mála, který si tu rozpálenou Prahu užívá, jakkoliv nám ji tedy teď aktuálně schladila ta noční krásná bouřka a raní liják. Ale vy a žhavá Praha?
2: No, já opravdu nejsem asi dobrý člověk na otázku, co s těma vedrama dělat. Já je prostě miluju.
1: Já jsem ji taky nepoložila, jo? Já jsem se ptala, proč milujete žhavou Prahu.
2: No, protože mám rád všechny klimatické extrémy. I neextrémy. Prostě mě počasí vždycky těšilo a popřávám si ten luxus mít rád i mráz, i mrholení, i hic.
1: Takže máte rád celou škálu, nejen extrémy.
2: Mám rád celou škálu.
1: Dobře, ale když tedy si říkám, že si jdete užít žhavé Prahy, tak předpokládám, že se neprocházíte tady po rozpáleném Václaváku nebo nesednete do neklimatizované tramvaje, že jdete do jiných tedy zákutí.
2: Ale částečně i tak. Jo? Částečně i tak. Teďka zrovna dlouho nepršelo a všechny ty kytky, které jsou tady nepůvodní a které jsou z těch subtropických, tropických oblastí a který rostou jako takový tichý proletariát mezi dlážděním, tak ty přesně si tohle to užívají a protože ty ostatní pochcípali, tak jsou najednou vidět.
1: No jo, ale teď mi řekněte, zrovna jsem se nad tím zamýšlela, když jsme tuhle jeli s dcerou, tak se člověk podívá na tu krajinu a i městskou tedy a jak říkáte, všude to, co tady je tady naše mírného podnebného pásu je hnědé, žluté, usušené. No a ten pocit skutečně, že mi to potom připomínalo tu středomorskou krajinu, že si připadám, nevím, jak kdybych jela v Chorvatské nebo Itálii. Akorát, že bohužel tam potom za nějakým kopečkem, no tak je už to moře a my ho tu nemáme, tak to vám nechybí, když si užíváte tady ty subtropické nebo tropické rostliny.
2: No, jako správnému Čechovi mě samozřejmě moře chybí, co jsme všechno neudělali, počínaje pozdravem ahoj, aby jsme si to moře nějakým způsobem zpřítomnili, jo. Ale tak jako prostě se člověk samozřejmě smíří, samozřejmě místo toho máme vody tekoucí i stojaté, samozřejmě máme přehrady, z kterých nevím, jestli mám být nadšenej, nebo spíš velmi rozpačitej. Teďka se někdo opovážil, Vojta Kotecký, říct, že už žádný velký nový přehrady stavět nebudeme. A dostal tak nabančeno od davu, že si neváží práce předků. Jo? A navíc, já tam mám chatu, že jo? Tak s těma, ale opravdu, že už asi jako není teda kde stavět velký přehrady.
1: No,
2: jo.
1: Dobře, tak to jste tak trošku od toho moře. Já jsem si říkala, že když tady, rozumí, takže když tady máme jako ty rostliny a teď tu vyschlou krajinu, tak když říkáte vlastně, já si to užívám, tak jestli to je patřičné, myslím ty, protože opravdu máme tady hnědožluto.
2: No jasně. Člověk si říká, já bych měl být smutný. Prosím vás, my jsme měli loni 20 kilo fíků. Jo.
1: Takže vy hledáte ty drobné takže jako já, radosti.
2: Ono je děsná spousta prací, i velmi vědeckých, který jako se zabývají tím, co dělat proti klimatické změně. A strašně málo těch, kteří říkají, jak si ji teda pěkně užít.
1: No, Dobře, já tomu taky rozumím, jenom jsem si říkala, že když třeba berete jako benefit, že si můžeme u nás vypěstovat fíky, fajn, ale jestli to jako vyváží, když ten fík si přece jenom v rámci globalizovaného trhu můžu koupit už kdekoliv a je tady ze Španělska a nemusím k tomu mít tady tropy, tak jestli to vyváží potom, nevím, taková negativa, že se třeba jako rapidně blížíme tomu oteplení o 1,5 stupně.
2: No jo, to je právě to, že z té klimatické změny se stalo to, čemu říkal Umberto Eco, jak je to slovo, vždycky ho zapomenu, pojmovej fetiš. Mm-hmm. Pojmovej fetiš je podle Eka něco, co je upředeno tak, že to vylučuje další diskusi, ale přitom ji na sebe strhává. A dokonce je to někdy upředeno tak, aby tuto funkci plnilo. Jo, nemáme o čem mluvit, no tak si budeme povídat o klimatický změně, hned se budeme polarizovat, seš Spartan nebo slávista, když seš slávista, tak musíš mít tento názor, jo, nebo tento názor je pravicový, tento názor je a priori levicový.
1: Je pravda, že určitě klimatická změna vyvolává velké emoce.
2: Velké emoce.
1: No a teď nevím, jestli právě potom třeba zase ten přístup, že řeknete, pojďme se podívat na ta pozitiva a užívat si to, jestli to potom nemůže zase vést k tomu, že to vypadá, že trochu to jako téma zlehčujete, přitom sám jako přiznáváte, že si uvědomujete tu problematiku.
2: Ano, jasně. Jak to bylo za covidu? Byl obrovský rozdíl mezi televizí a rádiem, dokonce všema rádiem a všema televizma. Televize se pokoušeli postihnout tu skutečnou podstatu a metali ve výsledku vlastně chaotickou skrumáž informací. Rádia říkali, prosím vás, první věc, sedněte si, udělejte si kafe, kdy jste měli naposled možnost být doma a udělat si v 10 hodin dopoledne kafe. Píte ho pomalu, vychutnávejte si ho. A přitom se uklidňujte. To úplně nejhorší jsou impulzivní reakce. Takže já se vlastně daleko víc než klimatické změny bojím právě těch jaksi zuřivých, polarizujících, impulzivních reakcí u národa.
1: A národů. To chápu. Zároveň si přesně říkám, že asi potom je tou cestou trošku, jak vy ironizujete nebo naznačujete a otevíráte tady tu diskuzi potom, byť i trochu, řekněme, někdy kontroverzně. Tak to je váš cíl, jako nasvítit to i odjinut.
2: I odjinut. Já jsem v podstatě spíš centrista. Čili snažím se o vyvážený pohled, který v sobě má i trochu té smířlivosti, víc než té naštvanosti. Jo, a ctnost by k tomu se jmenovala temperanci. A to se vždycky říkalo jako umírněnost. Jasně, to jsou ty, který jsou slabí a mlžej, ale ve skutečnosti je to ctnost najít na správnou záplatu na správný pytel. Jemnou na jemný, hrubou na hrubý.
1: Mm-hmm. Tak dobře. Dnes je v naší vizitce Jiří Sádlo, botanik, spisovatel. Mluvíme o jeho přístupu, jakým způsobem otevírat například téma, jako je klimatická změna, ale mluvíme o tom, jak on vnímá krajinu, o tom budeme mluvit i nadále, ale teď přišel čas na to, abychom si zahráli první píseň, kterou jste pro nás vybral, tak ta se opravdu ale váže k tomu krásnému počasí, které nás dnes postihlo, a tedy déšť. Tak já vás poprosím, jestli byste mohl tu píseň uvést.
2: No, je to píseň ze začátku v českém prostředí ze začátku 60. let, čili vlastně už v okamžiku svého zrodu byla trošičku demode. Jo? Zpívá Jiří Vašíček, dneska vlastně už jako skoro zapomenutý zpěvák, a původně je to Mladej Bekot.
1: Ano.
2: Dokonce i s tímto námětem přeloženo téměř jako.
1: A ta píseň se jmenuje
2: Ano,
1: vrátil déšť.
2: Ten den, kdy se vrátil déšť.

0: ten den, kdy se vrátil déšť, tak to opravdu úplně tematicky dnes vybral náš host Jiří Sádlo, botanik, spisovatel, poutník po krajině a její vášnivý pozorovatel. A mě vlastně zajímá ta vaše perspektiva, kdy propojujete vědeckou, uměleckou či humanitně orientovanou rovinu, tak jak se vám to děje, kde konkrétně třeba ve vaší vědecké perspektivě prospěl ten přístup umělecký, literární a kde naopak? Jak se to ovlivňuje?
1: No, já je popravdě řečeno od sebe ani příliš jako nejsem ochoten rozlišovat.
0: A to vám trošku jasně, jako že potom kolegové vědci vyčítají, ale to si obhájíte.
1: Jo, určitě,
0: tam.
1: Určitě. A i to je vlastně jako v konkrétních věcech třeba legitimní, tak pod tam jako samozřejmě jako ustupuju, anebo se naopak snažím to opravdu jako do té vědy pořádně, poctivě převrátit. Teďka třeba jsme měli článek, je ve stavu zrodu, ale vlastně už někdy snad doufejme vyjde, který takovou tu tradiční konvenci, že agát to je nepůvodní a do české přírody proto nepatří a proti tomu, ale je užitečný a proto do české přírody patří, tak se snaží úplně rozvolnit tuhle tu opozici, a prosím vás, už se na tuhle tu žabomyší válku vykašleme, když to jsou úplně nesouměřitelné otázky. Mm-hmm. Jo? A k tomu náhledu úplně člověk bez opuštění vědy jako nedojde. Jo? Že jedni říkají, agát je užitečný, a druhý neříkají, on je škodlivý. Jo? Je pro nás užitečný v krátkodobé perspektivě a druhý říkají, ale v dlouhodobé perspektivě je škodlivý.
0: No.
1: No tak to je velmi
0: těžké. Co si z toho vzít?
1: Co si z toho vzít, jo, tak to je přesně.
0: A zajímá vás teda ta krátkodobá perspektiva nebo ta dlouhodobá? Přece
1: no
0: asi
1: v obě dvě, no. Právě že v obě dvě.
0: A co si teď, jako, co s Trnovníkem a Kátem, co jste s tím teď?
1: No, ono se ukázalo, že co se vždycky říkalo, že zhoršuje biodiverzitu, tak ten zrovna ne. Hmm. Ten ji jako záludně mění ve svůj prospěch. A hraje si s ní, ale to s dovolením třeba duby nebo buky dělají taky. Mm-hmm. Jo.
0: Já jsem se zasekla teď na dubu, protože jsem rozená dubová, tak vidíte, tak takhle agát. Ale, no, ale těch rostlin právě takhle je vícero, třeba bolševník, že? A tak vy teď vlastně...
1: Zrovna u bolševníku je to poměrně jasný. Tam je to jasný. Ten je nešťastný už svým jménem.
0: No jo, ale tak když právě uvažujete potom o těchto tématech, které jsou botanické, ryze botanické, a pak tedy si tam jako literát dáte krásně nějakou takovou subverzní rovinu přemýšlení a ten spor jako můžete hodit takhle někam jinam, jo?
1: Ta subverze. Hlavně já se snažím humanizovat objektivitu. Aha. Humanizovat přírodní vědy. Těch inženýrů, který hřímali, jak ty humanitní vědy a vůbec všechno humanitní by se mělo nejlépe zakázat anebo včas objektivizovat, aby z toho teda byla vážně ta věda. Tak těch už bylo opravdu spousty. Ono to je potřeba smiřovat a to smíření musí prostě spočívat v tom, že se zdravá míra subjektivity do té přírodovědy, která samozřejmě má z velmi dobrých důvodů objektivní složku, musí přijmout. Mm-hmm. Jo? Protože konec konců, když subjektivitu přiznávají i matematici a fyzici, a u nás se pořád říká, nebuďme objektivní, a vlastně jako pracujeme se sociálníma konstruktama. To jednou říkal David Štor, že téměř nelze napsat rozumný článek o lese, aniž člověk musí překonávat ty starý archetypy, včetně přímo toho prostě freudovského archetypu toho lesa. Jo. teďka nevím, jestli freudovskýho nebo jungovskýho, aha, pardon. Ty, jo? Ale v podstatě jako i freudovskýho, protože...
0: S lesem někdy.
1: No, to je ta pana, která má být jako přemožena, že
0: jo? No a to se dostáváme k sociologii rostlin taky, když vy vlastně se zabýváte právě tímhle, to je ta fytosociologie, čili přistupujete k rostlinnému společenství podobně, jako je sociologie člověka, je to tedy tak? Pak se tam tady uplatňují tyhle archetypy,
1: no určitě,
0: Freuda, Junga.
1: Popravdě řečeno, on to je koncept, který je velmi starý a dnešní plant ecology vlastně by se taky dala obrazně přirovnat k nějaký sociologii. Mm-hmm. Dokonce často mnohem víc, protože tam už se přímo zachází rovnou, třeba funkční ekologie rovnou řekne, máme tady dvě rostliny toho samého druhu a oni se spolu perou. Jak to vlastně dělají? Jaký informace si mezi sebou vyměňujou? Mm-hmm. Jo? Čili jako celá ta ekologie rostlin má tenhle ten sociologický rozměr.
0: No jo, ale tak... Vy to takhle dlouho pozorujete a myslím, že se to v současné době taky stává velkým tématem, jakým způsobem právě spolu komunikují ty, které rostliny, jaký je právě ekosystém celého lesa, jak se dorozumívá. A teď to připadá mi, že to je čím dál tím víc vidět a víc populární, zatímco vy tady ale se tomu věnujete už dávno.
1: Tak ono se dlouho říkalo, jasně, ty kytky jsou takový jako primitivní, takový jako, hrách je nedokonalý pes.
0: Jo? Hrách je nedokonalý pes.
1: Protože nemá duši například. Jo? Zatímco teďka jako vidíme v posledních, ale 100 letech teda. Jo? Čím dál tím víc, jak ten rostlinný svět vypadá zdánlivě jako něco pasivního, jenom něco, rostlina je prostě od toho, že roste a jiné vlastnosti moc jako nemá. Jo? Zatímco to chování, to se jakoby dlouho pomíjelo, celý to 19. století a až to 20. a do současnosti se najednou prostě ukazuje, že jsou to stejně aktivní tvorové jako živočiši, akorát tím jsou jako pomalí a mají ty kořeny, kde sedí na jednom místě, tak to vypadá, že ne, ale už mezi těma kořenama například je ta mafie hub, který dělají úplně jako neuvěřitelné věci, do kterých se velmi těžko, jako do každé mafie, velmi těžko vidí, jo, co se to tam vlastně děje. No a to je prostě jako když by člověk přišel na bitvu u Lipan na Marolda, řekl, no jo, ale ty husiti se nehejbají, tak to asi, tam se asi nic neděje. No tak děje akorát.
0: Akorát to není tak patrné u živočichů, u zvířat. Co tedy víme teď v 21. století, nebo objevujeme o duši rostlin?
1: Na to se zeptejte kolegů. Já se ta rostlina sociologie, ta se zabývá spíš těma subkulturem. Mm-hmm. Spíš právě tomu, co je blížší krajině, než těmhle s těm jako jednotlivým, drobným.
0: A tak nebavil jste se o tom s kolegama? Mě by to teď jste mě, jako, jo, s tím hráchem a psem jste mě k tomu navnadil.
1: Jasně. Tak, no,
0: vy jste určitě jaký přemýšlel o duši rostlin, ne?
1: Duše rostlin, o tom psal Bohumil Němec, který zároveň byl botanik a asi i jednou kandidoval na prezidenta prvorepublikovej a to byl takový jako pozdní ozvěna té naturfilozofie. Jo, ale s tou jsme se celkem z dobrých důvodů jako rozloučili, protože si udělala svůj okruh problémů, na který už jako koukáme dneska úplně jako z jiných důvodů. Tak duše. Kolegové animisti by řekli, no duši má všechno. Andersen by to řekl. Duši má i vyškrtnutá zápalka. A ta duše se změnila v okamžiku, kdy ji někdo škrtnul, jo, a teďka teda ten oharek má prostě taky duši, ale jinou. Jednou říkala hezky v Meteoru Fatima Cvrčková, jak když se člověk pořádně podívá na to, jak ta řeka meandruje, jak si chytře ty meandry tvoří, jak si je prořezává, jak se někdy v sobě dokonce, teďka už mluvím trošičku, úplně ji asi necituju, jak se někdy i sama v sobě zmate a nedokáže ze svých meandrů vybřednout a udělá takovou tu úplně rozsáhlou na Sibiři, je to třeba častně v Kanadě, jo, rozsáhlou bažinu, která téměř neteče, jo, páč se to prostě v sobě zaciklilo, tak je velmi těžký jako uvěřit tomu, že ta řeka není živá. Jo? Že to prostě není. Jo? A přitom tam samozřejmě jako neřekneme, ano, a teďka mi tu duši najděte. Jo.
0: Tak teď se mi zdá, že jsme se trochu zameandrovali do mé otázky, ale že jste mi tak řekl o těch kolezích, ale...
1: No ne, tak otázka zněla, jak je to s tou duší. No, tak,
0: jak si co vy si myslíte?
1: Jak je to s jedincem vůbec? Teď každá větívka jabloně je samostatný jedinec, který se s těma ostatníma stýká a potýká, jak by řekl Jungmann? Ne. Jungmann? Stýkání a potýkání.
0: Možná ano. A teď nebo palec?
1: Ne, tak nevím.
0: To nevadí. Tak
1: to nevadí.
0: Opravdu jsme se zameandrovali.
1: Stýkání a zameandrovali. Já vlastně takhle teda musím se přiznat, že to je dost častý u mě systém právě toho myšlení, který je přesně takhle jako jde po těch spirálkách a vrací se zpátky a ano. Takhle. Takže já se... Omlouvám, že nejsem dost sick at non.
0: Ne, to vůbec nevadí, já se jenom vždycky pokusím nějak vrátit. A teď si vypomůžu další hudební ukázku, kterou jste pro nás vybral. A to je Igor, francouzský muzikant, hudebník. A vybral jste Nervous Waltz, tak jestli nám prosím můžete uvést tuhle skladbu?
1: Tak první je, že Igor, protože to byl totiž jeho myša, když on byl mladý a ráčkoval. A druhá věc je, že ono to začíná jako naprostá klasika, možná, že to je dokonce vypůjčený z nějaký klasiky, velmi pravděpodobně, a poté je tam to, co je častý, bylo to vždycky častý celou modernu, že napřed se dá pár akordů a potom se to nějak jako změní, udělá se to po modernu. Jenže on je v tom daleko radikálnější a není to jen tak destrukce nebo zmodernizování. On to začne silážovat. On to převrstvuje, míchá do toho Japanese noise, míchá do toho různý etna, různý subkultury a výsledkem je jako nový syntetický tvar, který prostě není tím tradičním výsměchem, jo, a my jsme teďka jako modernější, ale je to naopak zapojení toho starého do nových kontextů, který jsou různorodý, včetně právě jako různýho pokřivování, včetně drastických střihů a nových sešívání a podobně. Jo, mě to strašně evokuje. Celý jsme na to přišli s mým synkem, když mě vez autem podél Zachumutovem podle té obrovské lomové jámy, po té, co jsme sjeli z relativně panenských Krušných hor, říká, tyjo, tak teďka už tomu rozumím. A pustil mi tyhle ty Igory a je to přesně jako ono, tady jste prostě najednou ten svět zdánlivě. Pamatuju si Krušné hory a pak jsem zavřel oči, abych to neviděl. Ne, tady je právě v obojí a velmi pěkně v syntéze.
0: Hudební krajina Igora.

0: Igor ve vizitce na Vltavě. Posloucháte Český rozhlas Vltava a dnes je naším hostem botanik, spisovatel Jiří Sádlo. Máte-li nějaké dotazy, pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi a přečteme vaše podněty a otázky. Když jsem říkala, že se vlastně zabýváte mimo jiné sociologií rostlin, tak ale vy zkoumáte taky vztahy mezi lidmi a rostlinami nebo s přírodou obecně, tak to je asi jako komplikovanější ten lidský fenomén a rostliny, než rostliny sami mezi sebou.
1: Jasně, to je ještě

0: na zbytečně dlouho. Jo, a je to vlastně jako to, že jsme si uvědomili, že speciálně v Evropě jsme tady s přírodou úplně těsně spjatý. To znamená, ona ovlivňuje nás a my ovlivňujeme jí minimálně těch 7,5 tisíc let. No tak to přeci nemůže být 7,5 tisíc let trvající válka, jak jsme si to mysleli ještě v nějakých 50. 60. letech.
1: Jo, že prostě zlý buď,
0: člověk,
1: nebudu, ano.
0: Ano, člověk je zl podle Ruso a v podstatě, jo, venkov,
1: ničitel
0: venkov
1: přírody.
0: A indiáni, ty jsou jako spanilí, jo, a člověk je městský a ten jenom ničí a mučí. Jo, no tak kdyby to takhle bylo, tak už tady opravdu bude to ocelové město nebo ten svět v roce 2000. Když jsme byli malí, tak jsme to takhle kreslili
1: na výtvarce,
0: že jo, a napřed se to kreslilo, jako, že to je dobře, ty oblaka barevných kouřů. A potom se do toho vložila ekologie, tak se kreslilo stejně, ale s tím opačným znamínkem, že to je špatně, že takhle prostě dopadneme, že takhle to bude vypadat těsně před tím, než se ten než bude zkáza světa, než se ten ekosystém celý rozvrátí. Jo.
1: A vy vnímáte vlastně v tomhle nějaký posun? A vy se právě specializujete na ty oblasti.
0: Ten posun je, že najednou děsná spousta lidí průmyslu. Říká ne. V pořádku jsou krásné parky, v pořádku je krásný venkov, v pořádku jsou rezervace ve městě. A co ještě patří do městské přírody? No takový ten zelený bordel, ale to se nebojte, my vám to vememe bagrem.
1: Mm-hmm. Jo? A ten vy máte rád, to jsou ty periférie.
0: A to je přesně to. Raketově roste prostě počet lidí, kteří říkají, no tohle to je přesně to, co nás zajímá. Mm-hmm. To je to, co je prostě pro nás sexy. A říkají to i lidi, kteří říkají, no my jsme z vesnice, teďka bydlíme v Praze, no tak tam jsme chodili do lesa na palouk, no tak teďka chodíme prostě do té Agátiny, jo, nebo do těch vysokých psích trávníků s cestičkama. No a je to prostě stejně dramatický, stejně zajímavý, jako byla ta tradiční příroda na venkově. Mm-hmm. Jo? Čili takovýhle, a jsou to lidi bez nějakého speciálního biologického podobně vzdělání, je to úplně normální střední vrstva s běžnýma zaměstnáníma. Jo? Čili opravdu, že člověk tu změnu klientely najednou začal vidět a zaplať pámbu i teda jako urbanisti to začínají a krajiny, architekti to začínají
1: takže
0: reflektovat.
1: Řekněme, postmoderní romantika bude tedy ne z lesů, vod a strání, ale bude to tedy na brownfieldech, skládkách a smetištích?
0: No v podstatě jako ano, protože teda respektive bude to v té obrovské členitý suburbánní zóně. Strašně dávno už, někdy tak třeba 20 let zpátky, říkal Osamu Okamura, osvícený bratr toho druhého Okamury, architekt, no venkov je mrtev. Aha. Venkovanství existuje, to se zachovává, ale už to není venkov. Mm-hmm. Jo, už to má úplně jiný...
1: Už je to předměstí města, žádný, nebo aby no, právě tomu přibližování a ovlivňování se města a venkova se věnujete?
0: Máme, jasně, dneska máme v podstatě posledních pár fláků nechráněného venkova. Buď to je to chráněný venkov, Šumava, jo? Nebo je to venkov odumírající, který se připravuje na tuto velkou změnu, a nebo je to už v tom procesu té změny, té suburbizace, která prostě z města, ošklivě se tomu říká sídelní kaše, ale to je jenom pro ty, kteří to neumějí číst.
1: Aha.
0: Je to prostě
1: stejně... Vy v tom vidíte něco hezkého.
0: Já v tom vidím něco velmi, minimálně velmi pestrýho a jsem opravdu fascinován, jak by řekl... Mě to prostě, mě to fascinuje. Promiňte, že se k tomu pořád vracím. To říkal detektiv Colombo. Colombo. Jo, do češtiny se fascinace...
1: Opravdu se snažím chytat ty vaše meandry.
0: Fascinuje mě ta nová fáze krajiny.
1: Aha,
0: jo.
1: Aha.

0: Není to úplně okouzlení. Fascinace se do češtiny mm-hmm. často překládá jako okouzlení, mm-hmm. ale to není ono. Spíš jsem z toho paf. Mm-hmm. Prožívám ten pocit asi, co prožíval Mácha v okamžiku, kdy viděl, že se ta krajina okolo něho s výjimkou těch jeho míst pustých a nesličných, těch bouraček, těch šibeničních vrchů, těch zřícenin, mění v takovou tu krásnou friendly krajinu, mm-hmm. jo, která je bezvadná, akorát, že je strašně dokonalá a tím strašně nudná. Mm-hmm. Jo? A jemu tam prostě zůstaly tyhle ty místa a v tom okamžiku se najednou prostě objevují tito romantici, jo? Kaspar, David, Friedrich, Mácha a na druhé straně začátky ochrany přírody, kde taky jako se říkalo, no tak ježiš, takovýhle starý les, no tak to chce sekeru.
1: Hmm. Tak teď jste se tady dotkl spojení s literaturou s Karlem Hynkem Máchou, tak navážu tady dotazem Davida Šutery, našeho pravidelného posluchače, který posílá pozdrav pro hosta a ptá se, jak vnímáte právě propojení krajiny a umění a jestli můžete prozradit i vaše oblíbené dílo nebo umělce.
0: No, umělce krajiny. Popravdě řečeno, mě teda okamžitě naskočilo něco úplně, jako je to pořád krajina, ano. Michal Michajlovič Prišvin. To byl jeden z prvních, který šli úplně jinou cestou, než je tato postrusovská tradice a který právě jako uviděl v přírodě někde hluboko na Rusy vlastně tu téměř lidskou bytost. Ježiš, já si musím
1: to nevadí. Vypnout. To nevadí. Tady se právě dívám na Michala Prišvina, Zlatý luh, kniha u nás například vyšla.
0: Veliká hvězda, mm-hmm. ještě jako několik. No a tam je prostě úplně jiný, jasně, že jako neevropský, jo,
1: úplně jiný.
0: Ale pohled, který spíš by vypadal, jak by psali osvícení indiáni, kdyby touto cestou se včas vydali. Jo, najednou prostě ta krajina je živá až do toho posledního kamínku na cestě, až do vody, která přitání crčí přes oblásky.
1: Říká Jiří Sádlo, botanik a spisovatel, který je dnes hostem ve Vizice a přišel čas na další muziku, na další hudbu, Philip Glass, Dance Number One, tak také jenom prosím o krátký úvod.
0: No a tam právě bude ta jednoduchá, to je minimalismus, je to z konce 80. Glassovi nadávají, že je to takový popik minimalistický, že ten správný minimalismus je ještě jako jiný, ale mně se to teda líbí právě tou živostí, tou hravostí a tohle to zrovna je ze série jeho 5 minimalistických tanců. A tenhle ten zrovna vypadá přesně jako to jarní tání, který je výrazově vlastně strašně chudý. Tam není moc na co se koukat. Prostě ta je voda a crčí dolů ze střechy. Tak si to poslechněte.
1: Ano, část tedy.

0: Dostáváme se do finále dnešní vizitky s botanikem a spisovatelem Jiřím Sádlem. A my jsme to nakousli před písně nebo před skladbou, že jste mluvil o tom, že se jako proměňuje přece jenom už ten určitý styl vztahování se k tomu přírodnímu a k tomu kulturnímu životu, městskému a venkovskému. A vy někde jsem zaznamenala, že mluvíte jako o hipsterství v tomto ohledu. Co tím přesně myslíte? Je to dobře nebo špatně?
1: Jasně. Zase
0: hipsterizace
1: to je,
0: krajiny.
1: Ano, všeobecná hipsterizace krajiny. To je samozřejmě takový jako můj hloutej bonmot, který pořád opakuju, pač se mi líbí.
0: A mě zaujalo, abyste...
1: Protože je to, pro mě je to kontrast toho aktivistického přístupu. Dokud jste aktivista, tak jdete jedním směrem, kdo má jiný názor, musí být buď to přejinačen, anebo bude proklet. Zatímco hipster se rozčiluje jenom, pokud je mu příjemné se rozčilovati. Ukazoval mi to Jan Trejbal někde v Šárce, kde je starý, kde je zvláštní místo plné totemů. V devadesátkách ještě si ty totémy vzájemně poráželi a ničili, protože jedni byli Indiáni, druhý byli Kelti, třetí byli Praslovani a podobně. A teďka se to díky právě tomu jako smířlivému hipsteření, nezávaznému, úplně proměnilo a proměnilo se to v takovou jako syntézu, zase mnohovrstevnou, těch bejvalejch jako a již vyčpělejch mýtů s dětským novotvořením. Protože ty lidi mezi tím, jak si zestárli a s odpuštěním se rozmnožili, a ty děti už na to koukají úplně jinou perspektivou.
0: No tak to je dobrá zpráva.
1: A najednou, jo, a to je velmi dobrá zpráva.
0: To se nám hodí do finále dnešní vizitky, ale ještě stihneme jeden e-mail od Víta Hostomského. Děkuji za vaše zajímavé odborné povídání, pane Sádlo, děkuji, že kromě jiného poučení. Dozvěděl jsem se teď od vás o botanikovi Bohumilu Němcovi, na kterého už jsem se podíval za chodu tohoto vysílání na Wikipedii. Ano, to já tady taky během diskuze hodně dělám. Oceňuji vaši stať o petřínské vegetaci, artefakt i divočina v publikaci geologa Jana Zavřela a kolektivu Pražský vrch Petřín 2, druhé vydání nakladatelství Paseka. V této publikaci, kde je 31 autorů, mám i svou stať Křížová cesta na Petříně. Jak vzpomínáte na tuto spolupráci s doktorem Zavřelem a jestli byste něco k petřínské vegetaci mohl ještě k dnešku říct?
1: K petřínské vegetaci? No, to by bylo na dlouho, protože tam je nějaký teďka, nebo před zhruba 5 lety, tam se tam pohádali místní, kteří říkali, nic nesmíte kácet. A lidi, kteří naopak říkali, my tam obnovíme barokní zahradu a to znamená všechno vykácet. Jaký je současný stav? Popravdě řečeno nevím a jsem rád, že nevím, protože mně to přišlo opravdu jako prostě velmi, velmi nešťastně nastartovaný začátek diskuse.
0: No my jsme právě, už asi nám zbývají 2 minuty, tak si tak říkám, co ještě otevřít, ale tak zajímá mě, co přesně třeba teďka máte za bádání. A jestli jste spíš na poli literatury teď, anebo
1: ne,
0: poli vědy?
1: Ne, žádná, jenom
0: věda?
1: Jenom už tu vědu, protože nakonec to prostě jako vyhrála. Například teda teďka bádáme v Krkonoších, to je strašně zajímavé, jak ty Krkonoše se změnily a jak se změnili tam opět lidi. Dřív to bylo, boženo, on se zajímá, on říká, že ho zajímají nějaký kytičky, měli by je dát k lopatě, jo? A dneska, aha, vy jste ekolog, no to je dobrý, nesmíte se dát. Aha. Takže paradoxně ty motorkáři udělali něco strašně dobrýho. Oni si proti sobě prostě ten...
0: Ty obyvatele
1: ta rovnováha prostě mezi... Jo. Obyvatele tam bohužel skoro žádný nejsou.
0: Mezi těmi, kteří tam jezdí na těch své...
1: To je bohužel smůla, že ty Krkonoše, tam není žádný overturismus. Tam už nikdo z těch původních nebydlí.
0: No to je jasný. No tak děkuju moc, botanik, spisovatel Jiří Sádlo, že jste přišel do dnešní vizitky. A ještě prosím na závěr, jestli nám uvedete tuto skladbu Heinricha Biebera, skladatele 17. 18. století, spíš 17.
1: No, on byl tak, jako on byl Němec, ale ze Stráže pod Ralskem. Takže každý rozumný národ by řekl, ne, to je Čech, akorát, že mluvil německy. Jo, a znal se, kamarádil se s Vejvanovským, no tak... Teda, jo? A co je mi, teďka uslyšíte jiný typ jednotvárnosti. Tentokrát jsou to ty borový, já tam úžasně vidím ty borový lesy mezi Mimuní a Mácháčem. Je to jenom z borovice. První dojem je ta fádnost, ale velebná fádnost. Tu tam uslyšíte. Druhá je ta organizace do těch ortogonálních rastrů, který jsou taky vlastně už jako barokního původu. A třetí je ta jemnokresba těch větviček, protože každý ten čtvereček má ty stromečky, každý stromeček má miliardu větviček, na každý větvičce je miliard jehliček. Tak schválně, jestli se vám to tam taky objeví.
0: Tak to je růžencová sonáta, posílá nám ji teď Jiří Sádlo, botanik, spisovatel, poutník po krajině a její pozorovatel. Moc vám děkuji, že jste byl s námi ve studiu. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Thank you.

0: V rámci víkendové vizitky jsme se vrátili k návštěvě přírodovědce a biologa Jiřího Sádla, který byl hostem Karolíny Koubové letos 17. srpna. Vizitku od pondělí vysíláme tak jako každý všední den vždy po 10. hodině dopolední. V pondělí bude hostem vizitky filozof Matěj Cípik. V úterý překladatelka Jarmila Horáková, ve středu ve vizitce přivítáme architekty roku Tomáše Koumara a Lukáše Éla. Ve čtvrtek přijde do studia vizitky Petr Linhart a v pátek pak filmařka Pepa Lubojacky. Vizitka na Vltavě každý všední den mezi 10. a 11. hodinou dopolední. Teď tu máme 18. hodinu, posloucháte Vltavu.
1: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Jazzový podvečer.

Na vltavských frekvencích posloucháte jedno z nejúžasnějších alb jazzové historie. Spirituálně laděnou čtyřidílnou svitu Love Supreme, kterou natočil fenomenální americký saxofonista a skladatel John Coltrane ve spolupráci se svými osvědčenými spoluhráči. Na studiové nahrávce z roku 1964 účinkuje jeho klasické kvarteto v personálním obsazení McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, kontrabas a Elvin Jones, bicí nástroje. Velebná moc lásky, která vyzařuje takřka z každého tónu Coltraneova transcendentálního projevu, oslavuje jeho osvobození z osobní krize spojené s předchozí drogovou závislostí. Svrchovaná umělecká přesvědčivost Trainova uskutečněného duchovního přerodu z něj takřka přes noc učinila novodobého jazzového věrozvěsta. Pro celou řadu jeho muzikantských následovníků srovnatelného se zakladateli největších světových náboženství. Po emocionálně vzrušených částech Acknowledgement, Resolution a Pursuance si poslechněte ještě úryvek závěrečného žalmu. Úchvatnou hudební meditaci, vyjadřující Coltraneovo díku vzdání nejvyššímu stvořiteli. Z vltavského studia v Praze na Vinohradech vám pevné zdraví a hodně lásky vinčují také Jiří Slavičínský a Jiří Starý.

0: To byla poslední ukázka z alba, které je všeobecně považované za jedno z nejlepších alb kvartetu Johna Coltrane'a. Album I Love Sabrina věnoval mu dnešní jazzový podvečer Jiří Starý. Jazzový podvečer na Vltavě zase zítra v 18 hodin.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Četba na pokračování.
0: A my se opět, milí posluchači, o tomto čase na Vltavě společně setkáváme nad stránkami románu amerického spisovatele Petera Benchleyho, který se stal předlohou ke slavnému filmu Stevena Spielberga Čelisti. Z románu Čelisti čte Honza Hájek a nám nezbývá, než si představit moře, klidnou hladinu a ploutev, která se objevuje právě tam, kde bychom ji opravdu nečekali.

Lidé všeobecně uznávají nejvyšší možnou délku žraloka 9 metrů, řekl Hooper. Ale ta číslice není ověřená. Je to, jak říká Quint, jestli zítra uvidí třeba 20-metrového, přijme ho taky. Skutečná děsivá je představa, která člověkem otřese a může být i pravdivá, že dole v hlubinách žijí až 30-metroví bílí žraloci. Blbost, poznamenal Quint suše. Netvrdím to, říkám jen, že by to mohlo být, hájil se Hooper. Stejná blbost. Tak snad ano, snad ne. Podívejte se, latinské pojmenování pro tohoto žraloka je Carcharodon megalodon. Ryba, která existovala před 30 nebo 40 tisíci roky. Máme skamenělé zuby megalodonta. 15 centimetrové. To by odpovídalo rybě o rozměrech 25 až 30 metrů. Ty zuby jsou přesně takové jako zuby dnešních velkých bílých. Chci tím jenom říct, že tyto dvě ryby patří ke stejnému druhu. Kdo může dokázat, že megalodon skutečně vyhynul? Proč by vyhynul? Nedostatek potravy nemá. Když se v moři uživí velryby, je tam dost žrádla i pro žraloky takové velikosti. Protože jsme zatím nikdy neviděli 30-metrového bílého, neznamená to, že neexistuje. Neměl by důvod, proč by se přibližoval k hladině. Jeho potrava je v hlubinách. Mrtvý by nevyplaval na břeh, protože nemá plovací měchýř. Dovedete si představit, jak by takový 30-metrový bílý vypadal? Dovedete si představit, co by mohl udělat? Jakou sílu by měl? Ani bych nechtěl, otřásl se Brody. Byl by jako lokomotiva s tlamou plnou řeznických nožů. Chcete říct, že ten náš je jen mládě? Zeptal se Brody a začínal mít pocit osamění a zranitelnosti. Ryba tak obrovská, jak ji popisoval Hooper, by mohla rozžvíkat loď na třísky. Ne, tohle je dospělá ryba. Jsem si tím jist. Ale je to jako s lidmi. Někteří jsou malí a jiní větší. Co bych za to dal, kdybych jednou mohl vidět megalodonta? Vy jste se zbláznil, řekl Brody. Kde pak, člověče, přemýšlejte trochu. Bylo by to stejné, jako najít sněžného muže. Leďte, Hooper, ozval se Quint. Nemyslíte, že byste mohl s těma pohádkama už přestat? Starejte se raději o návnadu. Rád bych tu rybu chytil. Jistě. Hooper se vrátil na své místo na zádi a začal zase nabírat sběračkou vnitřnosti a házet je do moře. Myslíte, že se vrátí? Ptal se Brody. Nevím, řekl Quint. Nikdy nevíte, co tyhle parchanti udělají. Z kapsy vylovil blok a tušku. Natáhl levou paži rovně ke břehu. Zavřel pravé oko a díval se podél ukazováku levé ruky. Pak něco načmáral do bloku. Pohnul rukou o několik centimetrů doleva. Znovu se podíval a napsal další záznam. Viděl, jak ho Brody zvědavě sleduje, a tak řekl: chci vědět, kde jsme. Kdyby se ta ryba do večera neukázala, víme, kam máme zítra jet. Brody se zadíval k pobřeží, clonil si oči rukou a pomrkával, ale všechno, co viděl, byla jen mlhavá šedá čára pevné země. Co si vyznačujete? Maják na mysu a vodárnu ve městě. Ty dvě se řadí různým způsobem podle toho, odkud na ně koukáte. Vy je vidíte? Brody si namáhal zrak, ale podařilo se mu zahlédnout jen nerovnosti pobřeží. Jistě, i vy byste je viděl, kdybyste strávil na moři 30 let jako já. Hooper se usmál a podotkl. Vy si skutečně myslíte, že žralok zůstane na jednom místě? Nevím, ale tentokrát jsme ho našli tady a ne jinde. Drží se vytrvale v blízkosti emity, poznamenal Brody. Protože tam má co žrát, řekl Hooper. V jeho hlase nebyla žádná ironie ani popichování, přesto jeho poznámka zapůsobila na Brodyho jako jehla bodající do mozku. Čekali 3 hodiny, ale žralok se neukázal. Pohyb moře ochabl a brázda za lodí byla pomalejší. Něco po páté Quint řekl. Měli bychom skončit, pro dnešek je toho dost. Kam myslíte, že ten žralok odplaval? Zeptal se Brody. Byla to spíš řečnická otázka. Věděl, že mu na ní nikdo přesně neodpoví. Kamkoliv, řekl Quint. Když o něj stojíte, nejsou k mání. Když je nechcete vidět nebo když je nečekáte, ukážou se. Dělají všecko obráceně, parchanti. Neměli bychom tady zůstat celou noc a házet návnadu? Ne, ne, jak už jsem řekl, všeho moc škodí. Došly nám zásoby a vůbec 24-hodinový den mi neplatíte. Seženu ty peníze. Uděláte to? Quint chvíli uvažoval. Ne,
Sice je to lákavý, ale nevěřím, že se dneska v noci ještě něco semele. Brázda s návnadou by byla moc veliká a zmatená. I kdyby ten holomek přišel až k boku lodi a podíval se na nás, vůbec bysme o tom nevěděli. Leda by se do jednoho z nás zakousnul. Platil byste mi jen za to, že se vyspíte na prknech paluby. Máte asi pravdu, řekl Brody. I vaše žena bude radši, když vás bude mít v noci doma. Nemám ženu, řekl Quint. Promiňte, není co, nikdy jsem ji nepotřeboval. Quint se otočil a vyšplhal po žebříku na můstek. Ellen chystala zrovna večeři dětem, když u dveří zařinčel zvonek. Hoši se dívali v obývacím pokoji na televizi. Ellen zavolala. Otevřete někdo, prosím? Slyšela otevírání dveří, nějaký hovor a o chvíli později se na prahu kuchyně objevil Larry Vaughn. Naposledy ho viděla před 2 týdny. Změna, která se s ním za tu dobu stala, ji poděsila. Oči měl zapadlé a jejich barva Ellen připadala světlejší.

Asi na dobro. Nemám, co bych tady dělal. Co bude s vaším podnikem? Je pryč. Nebo spíš brzo bude. Říkal vám Martin o naší rozmluvě? Ellen kývla hlavou. Jsem si jist, že o mě nemáte nejlepší mínění. Nemám právo vás soudit, Larry. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Doufám, že mi to věříte. Věřím. Opravdu. Kolik toho ví Eleanor? Nic. Chudinka. Rád bych jí toho ušetřil, jak jen to bude možné. Proto se chci odstěhovat. Má mě ráda. To víte. A nesnesl bych, aby se to mezi námi nějak zkazilo. Von se naklonil nad dřes. Někdy si myslím, vlastně jsem si to často myslel celá léta, že my dva bychom se byli k sobě bezvadně hodili. Ellen se začervenala. Jak jste na tohle přišel? Jste z dobré rodiny. Já musel tvrdě bojovat, abych se s některými lidmi seznámil. Vy je všechny znáte. Hodili bychom se k sobě. Hodili bychom se i do Emity. Jste rozkošná, hodná a silná. Byla byste pro mě skutečným přínosem. Myslím, že bych vám poskytl život, který jste milovala. Ellen se usmála. Nejsem tak silná, jak si myslíte, Larry. Nevím, jestli bych byla tak dokonalým přínosem. Moc se podceňujete. Doufám, že se Martin uvědomuje, jaký poklad ve vás má. Von dopil a položil sklenici do dřezu. Snění k ničemu nevede. Přešel kuchyň, dotkl se Eleni na ramene a políbil ji do vlasů. Zbohem, děvče. Vzpomeňte si někdy na mne. Ellen se na něj podívala. Vzpomenu. Políbila ho na tvář. Když dala chlapcům večeři, šla nahoru a posadila se na postel. Život, který jste milovala, řekl Von. Jaký by byl život s Larry Vonem? Měla by peníze a všude by ji přijímali. Nebyla by přišla o způsob života, jemuž od dětství přivykla. Nepocítila by touhu obnovovat si sebevědomí a potvrzovat vlastní ženskost. Nebylo by zapotřebí zahazovat se s hůprem. Vlastně tomu sama nevěřila. Stejně by ji k něčemu podobnému dohnala nuda jako většinu žen, které trávily dovolenou v Emity, zatímco jejich mužové pracovali v New Yorku. Život s Larry Vonem by plynul bez starostí a překážek, naplněný lacinými zážitky. Začala si uvědomovat, jak bohatý je život s Brodym. Byl mnohem lepší, než jaký by jí byl nějaký Larry Von mohl poskytnout. Spojení malých nezdarů a drobných triumfů, které dohromady tvořily něco, co se podobalo štěstí. Čím víc o tom přemýšlela, tím víc poznávala, co času a citu vyplýtvala ve snaze udržet si sny svého mládí. V tom ji přepadl strach. Strach, že už je příliš pozdě, že se může něco stát dřív, než toto nové poznání vychutná. Podívala se na hodinky. Bylo 6:20. Martin měl být už dávno doma. Něco se stalo, pomyslela si. Prosím tě, Bože, jen ne jemu. Ze zdola zaslechla otevírání dveří. Vyskočila, běžela do haly a utíkala dolů po schodech. Ovinula paže kolem Brodyho krku a políbila ho vášnivě na ústa. Oh, pane Bože, řekl, když ho konečně pustila. Tomuhle říkám přivítání.

Tohle si na loď nepustím, prohlásil Quint. Stál zády k lodi proti Brodymu a Hooperovi. Mezi nimi byla hliníková klec. Měla něco přes 180 cm na výšku, půl druhého metru na šířku a metr na hloubku. Uvnitř byl kontrolní panel, nahoře dvě valcovité nádrže. Na podlaze ležely láhve se stlačeným vzduchem značky Scuba, regulátor, maska a speciální potápěcký oblek. Proč ne? Namítl Hooper. Moc neváží a mohu ji strčit někam, kde nebude překážet. Zabere moc místa. Právě tohle jsem říkal, prohodil Brody. Ale nechce nic slyšet. Co to k ďasu vůbec je? Protižraločí klec, vysvětloval jim Hooper. Potápěči je používají, aby se chránili, když plavou v moři. Dal jsem ji přivést z Woods Hole v nákladáku, který právě odjel. Co s ní chcete dělat? Až vyslídíme rybu, nebo až ryba vyslídí nás, spustím se v kleci do moře a udělám si několik snímků. Nikomu přede mnou se ještě nepodařilo tak velikého žraloka vyfotografovat.

fotografovat. Ani nápad, řekl Quint. Tahle věc na mou loď nesmí. Proč ne? Protože je to blbost. Rozumný člověk ví, kam až může zajít. Ten váš nápad s klecí přesahuje všechny meze. Jak to víte? Prostě to vím. Taková velká ryba zhltne vaši klec k snídani. Myslíte? Já ne. Možná, že do ní vrazí. Třeba po ní i chňapne, ale nevěřím, že by se jí doopravdy pokusila spolknout. Ale jo, jestli uvidí vevnitř něco tak šťavnatýho, jako jste vy. Pochybuji. Nechte toho, povídám. Podívejte se, Quinte. Tohle je pro mne jedinečná příležitost. A nejen pro mne. Nenapadlo by mě to, kdybych byl včera tu rybu neviděl. Je jedinečná. Aspoň na této polokouli. I když lidé filmovali velké bílé žraloky už dřív, žádný nevyfotografoval 7metrového bílého plovoucího volně v moři. Nikdy. Řekl, abyste toho nechal, vložil se do spodu brody. Tak toho nechte. Kromě toho si za vás nechci brát odpovědnost. Vyplouváme na moře, abychom tu rybu zabili, a ne, abychom ji filmovali. Jakou odpovědnost? Za mě odpovědný nejste. Ale jo, jsem. Tenhle výlet hradí město Emity. Co řeknu, to platí. Hooper se obrátil ke Quintovi. Zaplatím vám. Quint se usmál. Kolik? Nechte toho, zasáhl Brody. Je mi jedno, co řekne Quint. Já říkám, že tu klec s sebou nepovezeme. Hooper ho ignoroval. Mluvil ke Quintovi. $100. Hotově. A předem, jestli chcete. Sáhl do kapsy u kalhot a vytáhl náprsní tašku. Povídal jsem ne, vyštěkl Brody. Co tomu říkáte, Quinte? 100 babek na dlaně. Tady jsou. Hooper odpočítal 5 $20 bankovek a podal je Quintovi. Nevím, váhal Quint. Pak natáhl ruku po bankovkách a řekl, krucifix, co je mi do toho, jestli se někdo chce rád zabít. Jestli vezmete tu klec na palubu, nedostanete svých $400, obrátil se Brody ke Quintovi. Pro sebe si však myslel, když se chce Hooper zabít, ať si to udělá někde jinde. Když nevezmete na palubu klec, prohlásil Hooper, nepůjdu tam ani já. Jděte do hajzlu, zavrčel Brody. Pro mě za mě si zůstaňte na suchu. Quint s vámi asi nesouhlasí. Co, Quinte? Chcete vyplout na moře a chytat rybu jen s šéfem policie na palubě? Jak by se vám to zamlouvalo? Najdeme si za vás náhradu, řekl Brody. Tak se do toho pusťte, vyjel na něj Hooper. Hodně štěstí. Tohle nemůžete udělat, prohlásil Quint. Ne tak zčista jasná. K čertu s tím, vykřikl Brody. Poplujeme až zítra. Hooper se může vrátit do Woods Hole a hrát si tam se svýma rybičkama. Hooper měl zlost, strašnou zlost, a dřív, než si to mohl rozmyslet, vykřikl. Můžu si najít jinou zábavu, třeba nějakou paničku. Sakra, zapomeňte na to. Nastalo několika vteřinové dusivé ticho. Brody zíral na Hoopera a nemohl uvěřit tomu, co slyšel. Nebyl si jist, kolik bylo v Hooperově poznámce skutečné podstaty a kolik prázdné hrozby. V tom ho přemohl vztek. 2 skoky se ocitl u Hoopera, popadl ho oběma rukama za límec a sevřel mu prsty kolem krku. Co jste to řekl? Co to znamenalo? Hooper sotva dýchal, zatěl nechty do Brodyho prstů. Nic. Snažil se couvnout, ale Brody ho stiskl ještě pevněji. Co jste tím mínil? Nic, říkám vám, že nic. Měl jsem vztek, něco jsem říct musel. Kde jste byl minulou středu odpoledne? Nikde. Hooperovi vystoupila na spánku žíla. Pusťte mě! Mě uškrtíte! Kde jste byl? Brody přitlačil. V motelu! Teď mě pusťte! Brody povolil sevření. S kým? Zeptal se a v duchu se modlil. Pane Bože, jen ať to nebylo s Ellen, ať má věrohodné alibi. Zdej si, Vikrovou, lháři! Brody ho znovu popadl za krk. Cítil, jak se mu oči plní slzami. Proč jsem lhář? Jak to sakra myslíte? Hooper se kroutil, aby se osvobodil. Daisy Vikrová, je totiž lesbička. Co jste spolu dělali, háčkovali? Jak se mu Brodyho prsty vrývali do krku, smysly mu přestávaly sloužit. Brody ho pustil a strčil do něj. Hooper dopadl na zem a sál do plic vzduch. Co vy na to? To jste takový frajer, že dokážete znásilnit i lesbičku? Hooperovi se rychle vyjasňovalo v hlavě. Přišel jsem na to, až když bylo pozdě. Jak to? Chcete mi namluvit, že s vámi šla do motelu a teprve tam se na vás vykašlala? Žádná taková by s vámi do motelu nešla. Jenže Daisy šla,
Zoufale se snažil udržet tempo s Brodyho otázkami. Řekla, že chce, že je na čase, aby to zkusila. Pak to prostě nešlo. No, bylo to strašné. Nedělejte ze mě blbce. Vůbec ne. Můžete si to ověřit. Hooper věděl, že výmluva je slabá. Brody si to může snadno zjistit. Nic lepšího si však nedokázal vymyslet. Až půjde večer domů, zavolá Daisy Vickrovou z telefonní budky a požádá jí, aby jeho lež potvrdila. Nebo se jednoduše do Emity už nevrátí. Ověřím si to, ujistil ho Brody. Na to můžete vzít jet. Quint se rozchrchtal. Tohle je nejsrandovnější věc, co jsem kdy slyšel. Chtěl se vyspat s lesbičkou. Brody se pokoušel číst v Hooperově tváři, ale Hooper upíral oči vytrvale na dok. Tak co, ozval se Quint, pojedeme dneska nebo ne? Zaplatit mi musíte stejně, Brody. Brody měl chuť plavbu zrušit, vrátit se do Emity a vypátrat pravdu o Hooperovi a Ellen. Co když bude pravdou to nejhorší? Co udělá? Půjde za Ellen? Zbije ji? Odejde od ní? Co by tím získal? Musí mít čas na rozmyšlenou. Obrátil se ke Quintovi. Pojedem. Sklecí? Sklecí. Když se ten hlupák chce nechat zabít, nehodlám mu v tom bránit. Dobře, tak jedem. I s tím cirkusem. Hooper vstal a šel ke kleci. Dopravím ji na palubu, řekl chraptivě. Vy dva ji postrčte k okraji doku a nakloníte směrem ke mně. Brody s Quintem šoupali klec po dřevěných prknech. Brody ho překvapilo, jak je lehká. I s potápickou výzbrojí uvnitř nevážila víc než půl metráku. Brody skočil na palubu. Jedeme. Nezapomněl jste na něco? Zeptal se Quint. Na co? Na moje 400. Brody vytáhl z kapsy obálku a podal ji Quintovi. Vy budete prachatej, Quinte. To právě chci. Odvažte lana na zádi, jo? Sám odvázal lano na přídi a ve středu paluby a hodil je na dok. Brzo za sebou zanechali maják na misu Montauk a namířili na jeho západ. Jak loď rytmicky najížděla na dlouhé vlny, Brodyho zuřivost postupně opadávala. Vylezl na kapitánský můstek. Quint mu udělal místo vedle sebe na lavici. Zasmál se. Málem došlo k pitomí rvačce, co? To nic neznamená. Ani bych nemyslel. O co vám jde? Myslíte, že vám přeří spaničku? Potlačované obavy, zhuštěné v jedné surové větě, Brody ho znovu vyvedly z míry. Co je vám sakra do toho? No dobře, ale kdybyste se mě zeptal, řekl bych vám, že on to v sobě nemá. Nikdo se vás na to neptá. Brody si přál změnit téma. Zeptal se tedy, jedeme na to stejné místo? Jo, jo, už to nebude dlouho trvat. Máme nějakou šanci, že tam ta ryba zase bude? Kdo ví, nic jiného dělat nemůžem. Tuhle jste říkal v telefonu, že člověk musí být chytřejší než ryba. To je všechno? Je to jediné tajemství úspěchu? Jo, jediný. Ryby musíte oblafnout. To není žádný kumšt. Oni jsou strašně pitomí. Nikdy jste nepřišel na chytrou rybu? Nikdy. Brody si vzpomněl na potěuchlou šklebící se tlamu, která na něj civila z vody. Nevím, nevím. Včera ta ryba vypadala hrozně zlá. Jakoby chtěla být zlá. Jakoby věděla, co dělá. Prdlajs, ta neví vůbec nic. Mají ryby různé vlastnosti? Ryby? Chechtal se Quinn. To byste je dělal lepší, než jsou. Nemůžete se na ně dívat jako na lidi, i když lidi jsou někdy stejně pitomí, jak ryby. Ryby dělají všelijaký věci, ale po čase se naučíte znát všecko, co dovedou. Pak to vlastně nebude boj s nepřítelem. Ne. Vemte si například instalatéra, který chce uvolnit zacpaný odpad. Bude držkovat, mlátit do toho francouzákem, ale nebude si přitom myslet, že se s někým pere. Už jsem taky narazil na mizernou rybu a ta mi dala zabrat. Musel jsem na ní jít jiným způsobem. A existují ryby, které nemůžete chytit? No jistě, ale to neznamená, že jsou chytrý nebo potměšilí. Prostě nemají hlad, když je chytáte, nebo jsou pro vás moc rychlí. Nebo jste jim nenabít tu pravou návnadu.

0: Honza Hájek a v jeho podání 18. část četby na pokračování z románu amerického spisovatele Petra Benchleyho Čelisti. Četbu z překladu Gizely Šmídlíkové připravil Michal Plzák a natočila režisérka Izabela Šenková. Četbu z románu Čelisti uvádíme v premiéře na Vltavě jako dovětek k našemu letošnímu prázdninovému projektu Filmové leto 2026. Četba na pokračování z Benchleyho Čelistí má 20 částí, to znamená, že nám k poslechu zbývají už poslední dvě. Takže zítra opět o 18. hodině a 30. minutě nás čeká kniha, která inspirovala legendární Spielbergův film. No a čeká nás také moře, které rozhodně nebude klidné.
1: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
2: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
1: To vše v září ve vltavském Sedmém nebi.
2: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doručkou.
1: Každý den v 7 večer.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: A Monika Načevá spolu s Janou Kománkovou nás v Sedmém nebi čekají už za pár minut v neděli 13. září přesně v 19 hodin, jen co dospívá Sting.

Stinka jeho píseň Fragile, která pochází z jeho druhého studiového alba Nothing Like the Sun. Sting ho natočil v roce 1987. A nedělní 13. zářijový večer právě teď dospěl k 19. hodině. Posloucháte Český rozhlas Vltavu.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, zvu vás k poslechu zářijového dílu Sedmého nebe s Načevou. Je zde se mnou a hudbu vám vybrala novinářka, hudební publicistka, rozhlasová moderátorka, DJka, autorka pár knih, Jana Kománková.
2: Dobrý večer.
1: My si budeme s Janou pouštět vinily, hurá, takže my začneme rovnou. První skladbou, jestli ti to nevadí, takhle šup do akce.
2: Jdem do toho. Překrásná skladba od anglické kapely Dorothy Colum, což je v podstatě jednočlenný projekt takového velmi uzavřeného chlápka Vinnieho Reillyho, který je v podstatě jako zalezlý a občas udělá nějakou hudbu, teď o něm leta nebylo slyšet. Nové písničky z něj museli tak jako pod tlakem psát jeho přátelé a tohle to je z jejich, jako řekněme, nejkrásnějšího období, starší písnička, která se jmenuje Smile in the Crowd.

0: My jsme začínali spolu v kultuře ve stejnou dobu. Taky jsme spolu dost kamarádili. Já jsem v devadesátkách bydlela v Akropoli, kde ty si občas za mnou přišla, pouštěli jsme si Underworld, Massive Attack, Portishead. Pamatuješ se na to?
1: Pamatuju si, jo, a bylo to hezký. Viděla jsem z toho jednu fotku, kterou jsem vystrachala doma, kde sedíme na nějaký dece na zemi. Já nevím, proč tam nebyly židle, ale seděli jsme na zemi.
0: Já jsem neměla židle.
1: Aha, tak proto. Já jsem si říkala, jako z té fotky asi tam to židle nebyly k dispozici.
0: Ne, já jsem na ně neměla peníze, víš.
1: No, ale jako byl čas na to, aby jsme si pouštěli tu krásnou hudbu. No. Takže to byly velice příjemné návštěvy a takový jako mini večírky, které jsme tam dělali. To
0: bylo ty jsi v té době právě byla populární jako DJka Rádia 1, kam já jsem taky chodila dost na rozhovory a psala si hlavně o vlastně elektronické muzice v rubrice Trends and Dance v časopisu Rock and Pop, který byl tenkrát takový jediný hudební časopis možná u nás, ale byl teda jako docela dost čtený. A tato rubrika byla hrozně jako důležitá, teda pro mě třeba jo, protože já jsem se tam vždycky těšila, co se tam jako novýho dozvím. Proč vlastně jako ty jsi začala s tím Trends Dance?
1: No mě ta hudba oslovila. Já jsem v tom časopise pracovala, když jsem tam nastoupila, tak jsem poslouchala ještě hodně různý kytarový kapely a pak začala tahle nová tehdy elektronická hudba. A já jsem měla pocit, že to musím všechno těm lidem říct. A tehdy jsem teda začala se dohadovat s kolegy, který spíš propagovali ty klasičtější rockové věci a spala jsem jim tuhletu hudbu. Jim se to zase neúplně líbilo, ale měli v sobě nějakou otevřenost a zejména Vojtěch Lindauer a Ivan Vinč to brali jako tak, jako nám se to nelíbí, ale tak si tady hrej. Takže mi tam nechali takovou vlastně rubriku, jako časopis v časopise a tam vlastně se psalo o téhle nové hudbě, aby se to úplně třeba nemydlilo s tím rokem. Ono se o tom i trochu psalo jinak, byly tam třeba recenze singlů od Libora Lisího nebo takový kratší formáty, které vlastně v té rokové části pak třeba nebyly. Takže to bylo takové jako takové hřiště. No.
0: Ano, ano. Jsi byla důležitá osoba prostě, to vím. A teď máš vlastně hudební web Proti šedi, kde...
1: On není jenom hudební. On
0: jo, to
1: jako
0: není hudební, kulturní spíš.
1: Kulturní, já jsem už vlastně dávno, už třeba před 20 lety, jsem nechtěla psát jenom o hudbě, protože mně přišlo, že vlastně ten svět je širší a že já bych ráda těm lidem řekla víc věcí. A už vlastně, když jsem pracovala v jednom časopise, jmenem Yellow, ten už dávno neexistuje, tak jsem tam měla rubriku o internetu, tehdy byl nový internet, tak jsem tam měla články, jako co je to blok a jak si ho založit. A když ten web jsme zakládali, tak to mělo být nejenom hudba, ale i spousta dalších témat, protože ten život je širší a přijde mi fajn jako mít víc možností, takže je tam hodně jako jednak umění, jsou tam výstavy, cestování, je tam jídlo, všechno možné.
0: Aha, vidíš to. Takže Proti šedi, CZ?
1: No, přesně tak, je to prostě proti té šedi, proti té všednosti,
0: jasný.
1: Řekněme. No.
0: Je to v názvu. Tak si představíme druhou skladbu, prosím.
1: Druhá skladba, já bych se tady jako hrozně rozpovídávala.
0: Já vím, ale bylo by o čem.
1: Marconi Union je taková dvojice takových anglických profesorsky vypadajících pánů, kteří dělají ambientní hudbu, která nejenom, že má být intuitivně taková, řekněme, uklidňující nebo navozující nějakou náladu, ale oni skutečně jako udělali i skladby, které v má člověku a měřitelně snižujou třeba krevní tlak, takže má to jako nějaký opravdu účinky, oni to hrozně zkoumají, jak ten zvuk funguje. A jednak je to sama o sobě nádherná hudba, oni udělali jedno album, jednorazovou spolupráci s baskytaristou Jav Oblem, který hrál ve spoustě dalších anglických kapel, funguje i samostatně, hráli v Praze.
0: Známe.
1: Je úplně úžasný. A to spojení je podle mě naprosto jedinečný. Ta hudba je nádherná, takže jsem přinesla jednu ze svých nejoblíbenějších vinylových desek, která vznikla v spoluprací tady těch dvou entit a ta skladba se jmenuje Wealth, jako bohatství, samozřejmě myšleno bohatství, nikoliv materiální.

0: Jano, ty jsi navštěvovala třeba taneční party?
1: Jo.
0: Nebo chodila, rave party v 90.
1: Jo, jasně.
0: Jo,
1: takže jo.
0: Já musím říct, že já jsem se vždycky těšila na ty tvoje novinky na Rádiu 1. A ty jsi napsala i knihu o Rádiu 1.
1: Mm-hmm.
0: Jak tě to napadlo? Bylo to jako, že to někdo řekl, nebo byl to tvůj nápad?
1: Ne, to byl ten případ, když se člověk jednoho dne probudí a ten nápad se od někud vynoří a já jsem si prostě jednoho dne řekla, jako, jak to, že vlastně neexistuje kniha o Rádiu 1.
0: Mm-hmm.
1: Existují knihy o prostě něčem, co je velmi krátkodechý, je to třeba nějaký malý televizní pořad, který funguje jeden rok a je o tom kniha. A Rádio 1 v té době fungovalo přes 30 let a vlastně o něm nikdy žádná publikace nevznikla. Hmm. A tak jsem si říkala, že to musím udělat hned, než to udělá někdo jiný. A nejdřív jsem vlastně vůbec ani nevěřila tomu, že to ještě není, že přes ani v těch devadesátkách to nikdo nějak nesepsal a tím spíš bylo nutno to udělat. No,
0: no a ještě dvě knihy si napsala. Všechny ty tři knihy vlastně byly docela jako v malým časovým období napsaný, to obdivuju. Další kniha byla Klub 27, Navždy mladí.
1: To jsem psala ještě předtím a to byla taková jako spíš, já bych tomu řekla, spíš jako série článků. To bylo pro Albatros a byly to profily různých muzikantů a je to víc jako novinářská práce, jako prostě kniha od A do Z.
0: A pak Češi v Berlíně.
1: A Češi v Berlíně jsem udělala potom Rádio 1, to jsem udělala před rokem a něco. A to jsou vzpomínky lidí, kteří právě v tom Berlíně žili, který, protože ten Berlín je místo, kam spousta z nás jezdí za nějakou inspirací, za kulturou, spousta lidí se tam i usadila. A tohle jsou lidi, kteří tam jako nějakou dobu zůstali nebo zůstávají ještě teď a jsou to jejich vzpomínky a zážitky.
0: Tak aby jsme teďka dokončili tu knihařskou, tady tu tvoji práci, tak máš teď rozepsanou zatím svoji poslední knihu.
1: Já jsem se rozhodla, že udělám knížku o zmrzlině a zatím narážím na to, že si všichni myslí, že to je nějaká metafora, že prostě to je nějaká beletrie, kde zmrzlina je jako nějakou věcí zástupnou, ale to je fakt jako o zmrzlině. Protože mi přijde, že to je jako skvělý fenomén a že vlastně je to taková denní věc pro celý svět, je to běžná záležitost, ale ta věc má svoji vlastní historii, má spoustu z historických souvislostí, je to vlastně hrozně fascinující téma, nejenom co se do ní dá dát, ale proč se někam dostala, proč se někde jí souvisí co s tím, jaká byla kde válka, nebo jaká byla migrace. A je to fascinující. Takže jsem to dala dohromady. Teď jsem, ty písmenka už jsem jako sestavila. Teď se dávají dohromady se stovkama fotek, které jsou úplně nádherný, protože starý reklamy na zmrzlinou, nebo třeba starý krabice na zmrzlinový kornouty italský, i s tou typografií a s těma obrázkama jsou naprosto fascinující materiál. To by vyšlo na samostatnou publikaci. Takže teďka to jsem sepsala, teď to vlastně visí na portálu Hit, kde jsou předobjednávky.
0: Takže lidi, kampaň?
1: Je tam prostě kampaň, kde si lidi můžou tu knížku objednat, případně tam jsou odměny další, jako
0: jo.
1: Prostě
0: to známe, předobjednáme si.
1: Tak,
0: ano,
1: a
0: ano.
1: Vyjde to na podzim, v listopadu to bude v obchodech. No.
0: Krásný. Takže teď jdeme na třetí skladbu.
1: Třetí skladba je taková zádumčivá, je to z živýho koncertu pánů Jansena, Barbieriho a Kárna, což jsou lidi, kteří se pohybovali kolem kapely Japan. A Japan proslavil sice David Sylvian jako zpěvák, ale ty lidi, co tam s ním hráli nebo se podíleli na té jeho hudbě, jsou taky strašně důležitý a myslím si, že tohle je jako nádherná hudba a pokud to má být do mého srdce v tvém pořadu, tak je to velmi srdeční záležitost.

0: To byla Taneta Tekaram, taková hodně srdeční záležitost pro mě taky. Já jsem to vybírala právě s tím záměrem, že to jsou písně, které mě někdy v životě nějak opravdu oslovily do hloubky. A tohle je jedna z desek, které vyšly těsně po revoluci v rámci takové první vlny vydávání licenčních zahraničních alb v Česku. A Taneta Tekaram, jako skvělá zpěvačka s naprosto úžasným hlasem.
1: Ano, je to tak, já si ji moc dobře pamatuju, já jsem z ní byla úplně unešena.
0: Právě, já jsem byla úplně hotová, protože jsem, pro mě ten hlas byl jako zjevení odjinut. Já jsem si tehdy ještě pořídila z kapesního, kromě téhle desky, ještě jednou desku od Season Vega. Stočila jsem si to na kazetu, aby se ty vlny neošoupala a tu kazetu jsem se vždycky pouštěla večer před spaním, takže když mě celý svět štval, já jsem se chtěla trochu sklidnit, protože v tom dospívání jsem samozřejmě byla neustále na něco naštvaná, tak mi tohle dodávalo sílu.
1: No, tak to je paráda. Tak a další vinyl tady máme připravený.
0: Další vinyl je taky z vlny těch licenčních desek, tak je to z roku, tohle z roku 90 dokonce. Je to přímo ten originální vinyl, možná tam bude slyšet nějaký praskání, protože se opravdu točilo hodně na několika mých různých gramofonech, tedy ještě na gramofonech mých rodičů. Lou Reed a John Cale v té době už Velvet Underground neexistovali, oni byli nějakou dobu i docela pánové rozhádaní, ale pak se spojili a udělali desku k poctě Andymu Warholovi, se kterým samozřejmě interagovali spoustu let a nějak se dokázali dohodnout a ta deska je naprosto úžasná. Podle mě prostě tam každá píseň má svoje místo. Já jsem vybrala Forever Change, což je taková výrazná věc, byla i na koncertech natočená, ale jsou tam i takový napůl mluvený slova, opravdu spousta vzpomínek, zvláštních niterných věcí. Je to nádherný.
1: Jo, pro mě to taková klasika.

0: píseň?
1: Je to tak, jsou to Cure, hodně starý Cure, písnička Faith, která byla natočena ještě, když zpěvák Wilbur Smith bydlel se svýma rodičema, natočil to někde doma, to první demo, jako u svých rodičů. Aspoň se to tak traduje, teda já jsem u toho nebyla. Mě tehdy bylo asi 6 a dozvěděla jsem se o téhle desce až zpětně. A je to skladba dlouhá, smutná, ale zároveň plná naděje a je tam naprosto úžasně řečeno, že prostě člověk z něčeho odchází a zbude mu teda jenom ta víra, že to bude zase dobrý.

0: No a my tady máme před poslední skladbou, nás čeká rozloučení. Tak Jano, já jsem byla hrozně moc ráda, že jsi přijala to moje pozvání. Jsem moc ráda, že jsem tě i po dlouhý době znovu potkala. Jsme se potkali na Nebe je rudý na křtu, kdy jsi pokřtila tuhle desku. To jsem byla šťastná.
1: Skvělý, protože vlastně ty okolnosti kolem tý tvojí reedice nás zase tak nějak jako ano, spojili po ano. letech, kdy jsme se jako nevídali.
0: Ano.
1: Tak jim jako jsme ano. tak jako každá šli trošku jinudy, ale
0: ano. A znovu se to vrátilo do Akropole.
1: Tak, přesně
0: tak.
1: A mě to udělalo radost taky přesně tě vidět a povídat si s tebou, ať už kolem toho křtu, nebo dneska. Ty písničky, které jsem přesla, jsou často hodně dlouhý, takže ani nezbylo moc času si kolem nich vyprávět, ale možná je to tak dobře, možná prostě to nejlepší, co těm lidem se dá přinést ode mě dneska, ano. jsou ty písně samotný a ano. ne nějaký naučný plky okolo, ano. který možná nejsou bez potřeba.
0: Tak já tě poprosím, aby si teda uvedla tu poslední píseň.
1: Leonard Cohen, věc, která mi přišla vhodná na závěr a je to taky hudba, ke který se občas obracím i dneska, když mám pocit, že mě všechno leze strašně na nervy a všechno je špatně a něco se nedaří nebo nějaký zklamání. A u Cohena mám pocit u spousty jeho skladeb, že on prostě už to zažil přede mnou a mě a komukoliv jinému o tom je schopen vyprávět takovým způsobem, že člověk získá nějaký posílení možná, nebo jak bych to asi nazvala. A tohle je přímo píseň o konci, respektive on z takového dávného mýtu udělal píseň o konci milostního vztahu, jako už to takhle udělal v mnoha případech. A teď si k tomu ještě přizvala Sharon Robinson, což pro spoustu lidí byla jenom nějaká žena, která s ním spolupracovala na deskách a na koncertech, ale ona sama má třeba Grammy za svoji vlastní tvorbu, takže je to, řekněme, jako jejich spolupráce a není to tak, že by to byla nějaká jenom paní, která má pěkný hlas. Takže krásná píseň o loučení a koncích ano. Alexandra Leaving. A děkuji moc za pozvání.
0: Děkuji. A já se s vámi taky loučím spolu s mojí hostkou Janou Kománkovou. Mějte se krásně, buďte silní a pozorní k bližnímu svému.

Leonard Cohen a hudební tečka za dnešním nedělním vydáním pořadu Sedmé nebe. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, 4 minuty nás dělí od 20. hodiny, 4 minuty nás dělí od pokračování našeho veskrze hudebního vysílání. Čeká nás koncert Bez hranic, čeká nás Futurissimo, četba na pokračování a nedělní večer uzavřeme půl hodinkou se soudobou hudbou, dnes hudbou Luboše Sluky. Teď ale Gary Barton a Chick Corea.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: A posloucháte Český rozhlas Vltavu v neděli 13. září. Máme minutu po 8. večerní.
5: Český rozhlas Vltava.
6: Umění slyšet.
4: A od mikrofonu Vltavy vás zdraví a krásný večer přeje opět Martina Kolajová a zvu vás na další pokračování nedělního vltavského večera, který je dnes opět večerem veskrze hudebním a nás už za malou chvíli čekají dva koncertní záznamy. Nejprve záznam koncertu tria The Tiger Lilies a pak budeme poslouchat průkopníky moderního klezmeru The Klezmatics. V 10 večer pak strávíme hodinku s hudbou unikátního spolku iránských skladatelek. V roce 2017 založili tři iránské komponistky, které žijí ve Spojených státech, onen iránský spolek skladatelek a inspirovali k tomu prostý fakt. Během svého vyrůstání v Iránu narazila jedna z nich na ženy, ale jen v roli zpěvaček a interpretek, nikdy ne skladatelek. A co začalo jako jednoduchý nápad uspořádat koncert z děl žen skladatelek, se během následujících let rozrostlo v platformu, která se skupuje umělkyně z početné diaspory i přímo z Iránu, ve kterém navzdory příkazům chodit zahalená a nespívat na veřejnosti, tamní ženy často statečně porušují obé. Do unikátního světa, unikátního spolku iránských skladatelek, tedy vstoupíme s dnešním pořadem Futurissimo ve 22 hodin. 11. večerní pak bude časem, kdy přijde na řadu ona výjimka a tou bude další část četby z románu Jolanty Trojak Svatava. No a s 13. říjnovým dnem i celým týdnem se pak na vlnách Vltavy rozloučíme opět hudbou. Tentokrát to bude hudba z pera českého skladatele Luboše Sluky. Takový tedy bude dnešní pátek, nedělní večer na Vltavě, milí posluchači. Čeká nás tedy hudba v mnoha podobách, ať se vám Vltava hezky poslouchá.
5: Koncert bez hranic.
7: U dalšího dílu koncertu bez hranic vás vítá Pavel Zelinka. Dnes se vydáme za dvěma kapelami, které na první pohled stojí v docela odlišných hudebních světech. Přesto mají překvapivě mnoho společného. Obě vznikly ve druhé polovině 80. let ve velkoměstském prostředí, obě si vzaly za základ hudbu s hlubokou historií a místo pietního oprašování tradice ji začaly používat jako živý materiál pro vlastní tvorbu. Newyorští The Klezmatics proměnili klezmer a jidiš písně v otevřenou směs jazzu, folku, punkové energie i společenského komentáře. Londýnští The Tiger Lilies zase z předválečného kabaretu, šansonu, opery a pouličního divadla vytvořili vlastní svět černého humoru, grotesky a nečekaně silné melancholie. Právě tyto dva svébytné přístupy k tradici dnes představíme vedle sebe. Nejprve se přeneseme do finského Tampere, na jednu z nejvýznamnějších světových přehlídek World Music, Womex. The Klezmatics zde 24. října loňského roku odehráli showcase, který už svým načasováním předznamenával významné období v historii kapely. V roce 2026 totiž The Klezmatics slaví 40 let existence. Skupina vznikla roku 1986 v newyorské East Village a sehrála zásadní roli v tom, že se klezmer přestal vnímat pouze jako historická hudba východoevropských židů. Frank London, Lauren Sklenberg a jejich spoluhráči jej od počátku spojovali s jazzem, gospelovou hudbou, punkem, balkánskými rytmy i současnými politickými a společenskými tématy. Výsledkem nebyla rekonstrukce minulosti, ale hudba, která se k tradici hlásí a zároveň neustále zpochybňuje a rozšiřuje. Jako jediná klezmerová kapela v historii získali The Klezmatics cenu Grammy za album Wonderwheel, na němž zhudebnili doposud nepoužité texty Woodyho Guthrieho. A právě Guthrieho stopa je slyšet i v koncertu, který dnes uslyšíme. V programu se potkají tradiční jidiš skladby s autorským repertoárem kapely a také s texty amerického folkového klasika. Zazní například Hanukkah Geld nebo závěrečná Lolilo. Vedle ní najdeme Shinrele Perele, skladbu spojenou už s přelomovým albem Written and Juice, a také Undu Akerst, dělnickou píseň, která se následně objevila na letošní výroční desce We Were Made for These Times. Na pódiu v Tampere se představili Frank London na trubku a klávesy, zpěvák Lauren Sklenberg na akordeon a piano, Lisa Gutkin na housle, Matt Derrier na klarinet, saxofon a kaval, Paul Morissette na kontrabas a cymbál a Richie Barshay na bicí a perkuse. Přibližně 35-minutový záznam tak nabízí The Klezmatics ve velmi koncentrované podobě, jako kapelu, která dokáže během několika taktů přejít od melancholie k tanečnímu vytržení a od staré melodie k hudbě jednoznačně patřící do současnosti. Začneme tradiční klezmerovou skladbou Kermeleš in Ades. Přeji vám příjemný poslech.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Posloucháte koncert Bez hranic, zdraví vás Pavel Zelinka. Za námi je vystoupení The Klezmatics z loňského Vomexu ve finském Tampere. 8 skladeb a něco přes půl hodiny hudby připomnělo, proč tato newyorská sestava dokázala během 40 let vytáhnout klezmer z historických vitrín a proměnit jej v otevřený hudební jazyk, do kterého se vejdou tradice, improvizace, politika i obyčejná radost z hraní. Koncert uzavřela Loli Lo, další z písní spojených s texty Woodyho Guthrieho. Teď se z Finska přesuneme domů, přímo do centra Prahy. A tentokrát nepůjde o záznam převzatý od zahraničního rozhlasového partnera Evropské vysílací unie, ale o vlastní nahrávku Českého rozhlasu. The Tiger Lilies vystoupili 4. května letošního roku v pražském Lucerna Music Baru. Byl to druhý ze dvou večerů, který zde britské trio odehrálo v rámci turné Serenade from the Seaver. Kapelu založil roku 1989 zpěvák, akordeonista a autor Martin Jakes a během více než 3 desetiletí kolem ní vznikl hudební svět, který se dodnes vzpírá jednoduchému pojmenování. Sami Tiger Lilies používají označení Dead Umpa, ale stejně dobře můžeme mluvit o temném kabaretu, anarchické opeře, šansonu, punku i groteskním varieté. Jedním z jejich největších mezinárodních úspěchů se stalo divadelní představení Shockhead Peter, oceněné 2 Oliver Awards a album The Gory End, natočené s Kronos kvartetem, které jim přineslo nominaci na Grammy. Ústřední postavou ale zůstává Martin Jakes a jeho nezaměnitelný falzet, piano a akordeon. Spolu s ním dnes Tiger Lilies tvoří kontrabasista Adrian Stout, který používá také pilu a theremin, a bubeník a perkusionista Buddy Butenop. Jejich groteskní maska bývá natolik výrazná, že občas zastíní jednu důležitou vlastnost kapely. Za černým humorem a provokací se často skrývají velice smutné písně o lidech odstrčených na okraj společnosti. Právě k ním se Martin Jakes vrací na album Serenade from the Seaver. V 80. letech žil v londýnském Soho a z okna svého bytu pozoroval svět prostitutek, dealerů, narkomanů, drobných gangsterů a dalších postav, které později začaly zabydlovat jeho písně. Nová deska se k této zkušenosti po letech vrací nikoliv jako kroman.

antické pohlednici starého Londýna, ale jako ke směsi nostalgie, absurdity a tragiky. Pražský koncert proto stojí z velké části právě na novém materiálu. Zazní celkem 7 ukázek. Vedle nich se ale trio vrací i hlouběji do vlastní historie, včetně desek, které v 90. letech definovaly jejich společný, potouchle černý, ale zároveň citlivý rukopis. Závěr koncertu pak přinese také velmi současnou a nezvykle přímočarou Birds Are Singing in Ukraine z alba Ukraine, které Tiger Lilies natočili jako reakci na ruskou invazi. Před námi je tedy podstatně delší druhá část dnešního koncertu Bez hranic. The Tiger Lilies živě v pražském Lucerna Music Baru v záznamu Českého rozhlasu ze 4. května 2026. Začínáme dvojicí Soho Song a The Way It Goes. Přeji vám příjemný, když v případě Tiger Lilies možná ne vždy úplně pohodlný poslech.

Graham Grimm.

come out, she won't come out, she won't come out to play.

0: fuck Putin.
1: Hudbu v mnoha podobách přináší nedělní večer na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Právě teď se uzavřel náš pravidelný koncert Bez hranic, ve kterém jsme dnes poslouchali The Klezmetics a trio The Tiger Lilies. A teď nás čeká Futurissimo, hodinka, která nás nechá nahlédnout do unikátního sesterství spolku íránských skladatelek.
2: Futurissimo. Dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Slabihoudek. A začneme citací. Co pro mě znamená IFCA? Na mysli mi vytanou dvě slova. Naděje a domov. Toto společenství je pro mě novým domovem, ve kterém se plní sny. Taková slova najdete na webových stránkách spolku íránských skladatelek. V angličtině Iranian Female Composer Association, zkráceně tedy ono IFCA, nebo IFCA. Slova jedné ze členek dobře vystihují hlavní misi se skupení, které vzniklo v roce 2017, když se ho po společném brainstormingu rozhodli založit tři mladé skladatelky Nilufar Nurbakhsh, Anahita Abbasi a Aida Shirazi. Inspirovali k tomu prostý fakt. Během svého vyrůstání v Iránu narazila Nurbakhsh na ženy jen v roli zpěvaček a interpretek, nikdy ne skladatelek. Tendence přisknout tvůrčí a vedoucí role mužům panovala i v oblasti vážné a nové hudby, která má v Iránu dlouholetou tradici. Spolek se stal útočištěm, novým domovem pro ty, kterým do té doby chybělo institucionální zázemí. Dnes má organizace bezmála 100 členek, často těch, jež Irán během svého dospívání opustili. I když se spolek snaží podporovat i umělkyně přímo v Iránu, je to pochopitelně čím dál tím náročnější. Od zahájení války s USA jsou na denním pořádku výpadky proudu a internetového spojení a jak mi Nurbakhsh prozradila v e-mailovém rozhovoru, sotva se jí daří udržovat kontakt s nejbližší rodinou, natož aby měla přehled o tom, co se děje v hudební oblasti. Některé záležitosti se ale v Iránu nemění už několik desítek let. Od islámské revoluce v roce 1979 nesmějí v Iránu ženy solově zpívat na veřejnosti. Podobně jako nenošení hijábu může porušení takového nařízení vést k tvrdým trestům. V realitě 21. století to zažily i ženy, které na sociální sítě nahrávaly krátká hudební videa. Kombinace zpěvu a chybějícího závoje působí na teokratický režim jako červený hadr. Naposledy se o tom přesvědčila zpěvačka Parastu Ahmády, kterou za její hudební livestream s kapelou odsoudili k 74 ranám bičem a také ke dvouletému zákazu uměleckého vystupování a cestování. Podobných příběhů lze vyhledat desítky, nic to ale nemění na tom, že, jak říká Nurbakhsh, iránské ženy byly vidět na každém protestu proti vládě už od dob revoluce a platí to dodnes. Hudbu, kterou si v dnešním Futurissimu pustíme, nicméně vytvořili členky početné a po celém světě rozeseté iránské diaspory. Zakládající členky spolku IFCA žijí v Americe. Spousta jich našlo novou vlast v Kanadě, hlavně v Torontu. Další žijí a studují v Německu, Francii, Británii, Nizozemí a dalších zemích. Členky spolku iránských skladatelek vychází z obrovského množství různých estetik a žánrů. Co je ale podle Nurbakhsh spojuje, je větší zřetel na spolupráci, na sdílený aspekt umělecké tvorby a také silný pocit vděčnosti, která plyne z privilegované pozice života ve svobodných společnostech. Je tu také jeden další výrazný aspekt, i když se netýká úplně všech členek. Jde o spojování různorodých prvků hudebních tradic západu a východu. Mezi východem a západem zní název každého druhého hudebního pořadu či alba, ve kterém se skladatelé z blízkého i dálného východu potkávají s těmi evropskými či americkými. Výjimku v tomto ohledu neudělal ani label Alpha Classics a všem dobře známá housistka Anne Sophie Mutha. Společně letos vydali album East Meets West, východ potkává západ, kde Mutha hraje skladby jihokorejky Unsuk Chin, Němce Jerga Widmana, Brita Tomase Adéze a Iránky Aftab Darviši. Darviši, skladba pro solové housle Liků, otvírá celé album. A je to dílo, které onu ideu spojování východních a západních hudebních prvků plní naprosto dokonale. V jednu chvíli Anne-Sophie Mutter hraje hudbu, která připomíná virtuózní kadence romantických houslových koncertů, aby se náhle pozastavila v mikrotonálním terénu, odkazujícím na pěvecké i hráčské techniky perských skladatelů a hudebníků. Darviši studovala v Teheránu a později v nizozemském Hágu, kde svá studia kompozice dokončila v roce 2015. O pár let a několik úspěšných premiér později vydává v roce 2019 debutové album Thousand Butterflies, Tisíc motýlů, u německo-iránského labelu 30M Records. Na toto album narazila Anne-Sophie Mutter a prý si ihned zamilovala Darviši hudební jazyk. A záhy na to ji poprosila o vytvoření sólové skladby. Liku, tedy výsledek oné zakázky, je název takzvaného Mugamu, tedy hudebního modu, který vznikl na geografickém území mezi Afghánistánem a Íránem. Historicky se tento žánr hrál a zpíval pomocí tamních strunných nástrojů a fléten. Konkrétně jde o gejčak, což je loutna, na kterou se hraje smyčcem, a donali, tedy pár malých fléten, na které se hraje současně. A když se zpívalo, předmětem takových písní bývá zarmutek a stýskání po blízkých. V tomto případě Aftab Darviši vyjadřuje stesk po těch, které si vyžádaly rozsáhlé protesty v Iránu v roce 2022. Ty tehdy souvisely se smrtí mladé dívky Mahsy Amini, kterou umučila mravnostní policie poté, co ji zatkla pro nesprávně nasazený hidžáb.

To byla skladba Liku od Aftab Tarviši. Na housle hrála Enso Fimuta. Povídáme si dnes o spolku iránských skladatelek, zkráceně IFCA, který v roce 2017 založili tři iránské skladatelky žijící v USA. Jedna z nich byla Anahita Abbasi, jejíž hudba zazněla i v Čechách, například na festivalu Music Olomouc v roce 2021. Abbasi, která žije střídavě v New Yorku, Paříži a německém Flensburgu, v roce 2010 vytvořila skladbu pro solové čembalo a vícekanálovou elektroniku pro svého krajana, v Čechách žijícího čembalistu Mahana Esfahaniho. Pojmenovala ji Interwined Distances, tedy provázané vzdálenosti. Esfahaniho jednoho dne skladatelka posadila k nástroji a vyzvala ho k improvizaci. Hodiny materiálu, které tehdy nahrála, Abbasi zpracovala v drsně znějící elektroakustickou stopu. Vzdálenosti se v ideálním koncertním prostředí propojují mezi hráčem, čtyřmi reproduktory, posluchači i akustikou sálu. Pustíme si verzi z Esfahaniho alba Musique s otazníkem na konci. Pro informaci dodávám, že skladba zazněla v roce 2018 v Praze na festivalu Contempulse a zvuk jindy střídmého nástroje tehdy naplnil skrze znásobení a distorzi prostor sálu Dox Plus až po okraji.

Čembalo a jeho zvuk znásobený čtyřkanálovou elektroakustickou stopou. Dozněla skladba Interwined Distances od Anahity Abbasi. Posloucháte Futurissimo dnes o spolku iránských skladatelek. Kromě toho, že IFCA, jak zní anglická zkratka spolku, sdružuje iránské skladatelky a umělkyně, pravidelně také pořádá koncerty, workshopy a společná umělecká díla. Jako jeden z hlavních cílů si zakladatelky spolku stanovily podporu mladých autorek z Iránu i z diaspory prostřednictvím uvádění jejich hudby, objednávání nových děl a mentorování. Koncerty se konají nejčastěji ve Spojených státech a nahrávky vycházejí na amerických či evropských nezávislých labelech. V současném Iránu už je sice ženám dovoleno studovat perskou i západní hudbu na různých univerzitách a akademiích, represivní režim nicméně větší část talentovaných hudebnic vypudí za hranice. Jednou z posledních možností, jak dostat tvorbu členek IFCA z diaspory do Iránu, donedávna představoval Tehran Contemporary Music Festival, založený v roce 2016. Turbulentní politické události posledních let ovšem těmto snahám nepřejí a festival už neexistuje. Aktivitám vznikajícím v diaspoře se ale daří dobře. V roce 2023 vydal spolek společně s violončelistou Brianem Thorntonem z Clevelandského orchestru album s názvem Sirventes. A v současnosti vzniká kolektivní komorní opera s názvem Nava Aves. Jejíž premiéra by se měla tento podzim odehrát v Torontu. Hlavní hrdinka, Nava, je v opeře vězněna islámským režimem kvůli nenošení hijábu. Pravý důvod ale spočívá v tom, že její otec, vědec, našel klíč do světa snů a režim ho chce získat a tento svět ovládnout. Ve vězení Navu navštíví tři významné iránské básnířky. Rabia Balchi z 10. století, Tahiri Kurat al-Ain z 19. a Forou Farochsát z 20. S jejich pomocí si Nava uvědomí svoji vlastní sílu a podaří se ji osvobodit. V úvodu jsem citoval jednu členku, která tvrdí, že IFCA se stal domovem, díky kterému se jí daří plnit sny. Opera Nava Aves je symbolem takového kolektivního splněného snu těch, kteří nechtějí nebo nemohou Irán opustit. Ani krvavě potlačené protesty sen o svobodě do země ještě úplně nezadupaly. Situace v Iránu může vzbuzovat zármutek, tak jako v případě skladby Liku od Aftab Darviši, ale také vztek, zlost, snad i zuřivost. Pustíme si nyní skladbu Rage Screamed, Rage Stolen, Rage Silenced, tedy zuřivost vyřčená, ukradená a umlčená. Napsala ji jedna ze zakladatelek IFCA, Aida Shirazi. Původním impulzem byla pandemie koronaviru, ale komentář skladatelky je univerzálnější, říká. Často si kladu otázku, jaká je role umělce ve světě, který se nachází na samé hraně imploze. Možná, že vztek spojený s kreativitou a touhou věci radikálně změnit k lepšímu je právě to, co potřebujeme. Krátká skladba, kterou právě uslyšíte, znázorňuje takový vztek spíše v jeho první fázi, kdy zatím jen zuřivě, ale tiše bublá pod povrchem. Schválně, jestli poznáte, jaké nástroje skladbu vlastně hrají.

Dozněl Rage, Screamed, Rage Stolen, Rage Silence od Ayi Shirazi. Jednalo se o skladbu pro dva klavíry. Hráli Ryan McAvoy McCallow a Andrew Zhou. Další zajímavou členkou iránského spolku skladatelek je Elnaz Seyedi, která je dlouhodobě usazená v Německu. Před pár lety jí tam na soudobou hudbu zaměřený label Vergo vydal profilové album. Seyedi je spíše introspektivně zaměřená umělkyně, která pro své skladby hledá inspiraci v jiném umění či abstraktních myšlenkách. Název jejího alba i skladby, kterou za chvíli uslyšíme, takový přístup dobře ilustruje. Jmenuje se A Sun of One's Own, tedy vlastní slunce nebo slunce obracející se k já. Paprsky hudby Elnaz Seyedi opravdu míří kam si do nitra. Jde o pomalu plynoucí hudbu, pod kterou se odvíjí více či méně zřetelný temný dron. Monolitické dílo pro ensemble je inspirováno obrazem Slunce od Edvarda Munka a je plné napětí, které způsobuje zneklidňující kombinace velmi nízkých a velmi vysokých frekvencí. Je s podivem, že i tak celkový zvuk působí kompaktně. Seyedi to se zvukem a jeho tisíci různými odstíny a nádechy prostě umí.

Dozněla skladba A Son of One's Own od iránské skladatelky Elnaz Seyedi. Hrál Komas Ensemble. Dnešní Futurissimo o spolku iránských skladatelek se chýlí ke konci. Niloufar Nurbakhsh, která organizaci spolu s Anahitou Abbasi a Aidou Shirazi v roce 2017 založila, mi v e-mailovém rozhovoru píše o unikátním sesterství, které díky IFCA vzniklo. Co původně vypadalo jako skromný projekt s nejasným koncem, se rozrostlo do aktivní komunity bezmála stovky nadaných hudebnic. Je pro mě důležité, říká Niloufar, že díky IFCA jsme se stali viditelnými nejen pro veřejnost, ale také pro nás samotné, že jsme se našli navzájem a mohli společně růst. Mezi skladatelkami jsou ve spolku i ženy, které výrazněji tíhnou k tradiční perské hudbě. A tam, kde je domov, nesmí se zapomenout ani na jeho základní kameny. V hudbách autorek, o kterých jsme se dnes bavili, tak či onak figurují kořeny perské tradiční hudby. Jak vlastně takové kořeny zní, si připomeneme v následující závěrečné ukázce. Jde o improvizaci s názvem Coming of God, příchod Boha, od Elshan Khazimi. Rodačka z iránského Isfahánu, skladatelka a virtuózka na perské drnkací nástroje tár a setár, neplést s o mnoho novějším indickým sitárem, se v posledních letech intenzivně věnuje objevování, studiu a interpretaci radifu, tedy kolekce starých perských melodií, které byly ve své době předávány pouze ústně z generace na generaci. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Jiří Slabihoudek.

0: Elshan Ghasemi právě dohrála kompozici Coming of God na třístrunný nástroj setár. Její dílo, které vychází z dávnověké perské hudební tradice, uzavřelo dnešní Futurissimo, ve kterém nás jeho autor Jiří Slabihoudek seznámil s aktivitami a členkami spolku iránských skladatelek. Ten už od svého vzniku v roce 2017 pomáhá ke zviditelnění iránských umělkyň, zejména těch žijících v diaspoře.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
3: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
3: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Především hudební je dnešní nedělní večer na vlnách Českého rozhlasu Vltava, ale teď je tu jediná výjimka a tou je četba na pokračování z knihy Jolanty Trojak Svatava. Čeká nás teď 12. část v podání Terezy Hofové.

Sotva se stáhla opona, přihnal se ke svatavě její agent s županem a s vytřeštěnýma očima. Je tady. Jeho hlas se zajíkal vzrušením. Celou dobu z vás nespustil oči. Kdo? Nechápala unavená umělkyně, která se ještě vzpamatovávala z hlubokého tranzu. Howard Thurston, nejznámější americký kouzelník, vykřikl nadšeně. Svatavě to jméno nic neříkalo. Místo radostné reakce se jen mlčky opřela o agentovo rameno a s úlevou si zula podpatky a požádala Ostrého o sklenici vody. Tak co jsem dneska provedla? Kontrolovala svůj dnešní výkon, když si sedla a soustředěně si mnula kotníky. Nikomu nedal vědět předem a prý kvůli vám přerušil evropské turné. Vedl si Ostrý dál svou. Chce vás poznat. Hned! Svatava si z vlasů vyndala tiáru a nechala je rozpuštěné spadnout na ramena. Takže žádné škody? Připomněla manažerovi svou otázku. Kromě toho, že jste pozurážela půlku Prahy a odstavila dva reflektory, nic vážného. Spěšně shrnul její výkon. Ještě štěstí, že ten Američan neumí česky, poznamenal s úlevou. A pojďte už, celebrity se nenechávají čekat. Za necelou čtvrt hodinu dostrkal jakž takž upravenou svatavu ke kouzelníkovu stolu. Karetní král, nejskvělejší magik světa, ten, který přechytračil Hermana a tak dále a tak podobně, mistr Howard Thurston osobně, oznámil jí Ostrý s patřičnou pompou a lusknutím přivolal číšníka a poručil lahev šampaňského. Poté si přišoupl židli ke své svěřenkyni. Howardovo striktní no jej však velmi rychle vymrštilo zpátky do pozoru. Kousl se dortů poprášených perletí a neochotně vyklidil rádius hvězdné dvojice. Tvůj čas ještě přijde, povzbuzoval se v duchu. Svatava s údivem pozorovala kouzelníkův doprovod. Početnému chumlu, jenž se bojovně schromáždil za Thurstonovými zády, jednoznačně dominovaly dlouhonohé blondýny vrhající opovržlivé pohledy na pražské kabaretní umělce, kteří se srotili pro změnu v jejím týlu. Sama v sobě nenašla sílu jejich vyzývavá gesta oplácet. Ve svém těle se poslední dobou cítila jako v hrnci vroucí vody. Už několik týdnů ji sužovala palčivá bolest, která se táhla od středu zápěstí pravé ruky a vrcholila v oblasti prsu. Když se dnes zahlédla v zrcadle maskérny, upřímně se sama sebe zděsila. Ani silná vrstva líčidel nedokázala překrýt fakt, že její otisk ve hmotě nezadržitelně bledne. Ví o tom. Od pasu dolů se už téměř necítí. Po pódiu se pohybuje nejistě. Proto se o ní začalo šuškat, že pije. A čím dál obtížněji se vzpamatovává z jevištních extází, jež jsou však nahony vzdálené blaženým stavům katolických mističek. Možná se ptáte, proč jsem tady, promluvil Američan konečně, zatímco mu masér, jenž ho na jeho cestách doprovázel, decimoval krční páteř, jako by to byl on a ne svatava, kdo se právě potil na pódiu. Proč jste tady? Položil Ostrý po chvilce trapného ticha, kdy dotazovaná nijak nereagovala, vynucenou otázku. Zámořský iluzionista se prudce vstyčil do pozoru a udělal rozhodný krok vpřed, čímž se ocitl v komfortní zóně svého protivníka. Já jsem se Milánku obětoval, vykřikl dramaticky, dýchaje mu přitom zpříma do přepudrované tváře. Já, Howard Thurston, největší americký iluzionista všech dob, jsem se vydal na křížovou výpravu. A víš ty nicko, proti komu ji vedu? Ostrý, omámený Howardovým sex appealem, se ochotně zhostil role hloupého a nechápavě zakroutil hlavou. Proti těm okultistickým šmejdům, kteří nám zabírají místo na slunci a kazí kšefty, rozkřičel se už na celé kolo. Svato svatě ti tady především slibuju, že si na každé své štaci jednoho z těch podvodníků vyhmátnu a před vyprodaným sálem ho veřejně znemožním.
Dokážu světu, že svedu stejná kouzla. A to prosím pěkně, bez boží pomoci. Dodal už klidněji, za to se značnou dávkou cynismu. Pak se konečně otočil ke svatavě a drzeji pohlédl do očí. A tahle vaše primadona bude první motýl, kterého si s rozkoší přišpendlím do sbírky. Mr. Thurston, bojácně jej oslovil ostrý, slečná Vesper vám nerozumí. What? Obořil se na něj Američan. Neumí anglicky, přispěchal její agent s vysvětlením. OK, pomyslel si Howard znechuceně, takže celou tu dobu se tu bavím s hotentotem. S námahou vydechl. Pak se svatavě upřeně zadíval do očí a před svým obličejem bojovně skřížil ruce. Encounter, fight, napovídal jí netrpělivě. Svatava jen bezradně pokrčela rameny. Kouzelník anglicky zaklel a vytáhl z kapsy tygří mast. Nahlas řekl jen well, well, well. Pak vnořil prsty do mentolové pasty a pečlivě si jí promnul spánky. Byl byste té lásky? Sykl konečně k ostrému a oznámil tady golemovi v sukních, že bych s ním rád veřejně poměřil své schopnosti?

Toho večera bylo ve varietním baru nezvykle rušno. Ženy různého věku i společenského postavení se svorně tísnily u klavíru, nespouštějíce oči z bílého králíka, který disciplinovaně poskakoval po jeho klaviatuře sem a tam. Bez jediného kiksu se mu podařilo suverénně interpretovat americkou hymnu. Po dokončení své exhibice hupsl na klín Howardu Thurstonovi, který ke králičímu obojku připnul stříbrný řetízek a uznale zvíře podrbal za ušima. Bože, vypadá tak nečesky, vzdychla jedna z kouzelníkových obdivovatelek a stejně jako ostatní ženy bažící po autogramu přidala do kroku. Náhle nečekaně vyjekla. Její nárt bolestivě drtil čísi podpatek. Lo siento, omlouvala se horlivě Fernandez Velas, jež Howarda na cestě po Evropě doprovázela. Ale z jejího bojovného výrazu se omluva vyčíst rozhodně nedala. Slavný iluzionista nechal svou kubánskou milenku na pospas českému temperamentu. Posadil si králíka na rameno a nonšalantním krokem se vydal k baru. Zezadu jištěn osobním strážcem. Tak co, mladej? Na pultu přistál jeho bílý cylindr. Rozumíš anglicky? Poté, co Jidu mlčky přikývl, se Howardovi zřetelně ulevilo. Díky bohu, už jsem se bál, že si v téhle díře s nikým nepopovídám. Víš, občas se cítím strašně sám. Ale dost sebelítosti. Co myslíš, vyhraju já nebo ta vaše... How do you call her? Opět nemohl z paměti vydolovat její jméno. Chloe Vesper, kněžka mysticismu. Odtušil barman bezbarvě a pečlivě vyleštil místo, kam se chystal americké hvězdě postavit skleničku. Right, hlesl místo toho otráveně a poručil si old fashioned a velkého panáka rumu pro svou gorelu. Mystici, média, okultisti. Zdá se to jenom mně, nebo se s nimi v poslední době roztrhl pytel? Věřil bys tomu, že u nás jedno médium dokonce kandidovalo na prezidenta? Ať si vyvolávají duchy nebo hledají kámen mudrců, když je to baví, ale for God's sake, ať se nám nepletou do biznisu. Něco ti řeknu. Nahnul se k Jiduovi přes barový pult. Možná to vypadá, že jsem za vodou. Uchopil se za klopy svého drahého smokingu. Ale opak je pravda. Zlaté časy iluzionismu jsou dávno pryč. Naše řemeslo je v těžké krizi. Jakoby nestačil ten zpropadený biograf, teď tu máme i okultisty. No řekni, co je to za lidi? Odkud se vyrojili? Vždyť se ani neumějí na svůj výstup pořádně oháknout. Potácejí se po pódiu jako opilci, říkají tomu, že jsou v tranzu a předvádějí ty svoje materializace. Bože, říkám tomu snad materializace, když vytáhnu králíka z klobouku? Neříkám. A víš proč? Protože kouzelničina je poctivá práce. A Jesus Christ, neděláme přitom ze sebe polobohy. Máme hbité prsty, nic víc, nic míň. Vzal si nabízený koktejl a velkoryse se napil. Takže k věci, stišil kouzelník nenápadně hlas. Tady máš $100 a za každou užitečnou informaci dostaneš další. Zajímá mě všechno. Kolik ta vaše diva vstává, co si dává k snídani, kolikrát týdně trénuje, kdo jsou její milenci, chci znát její silné stránky, ale hlavně její slova.

Džidu na bankovku chvíli apaticky hleděl, jako by nad něčím přemýšlel, a pak je rázným gestem přisunul zpět k tazateli. Okultisté, média, mystici, ozval se konečně. Zdá se, že je všechny házíte do jednoho pytle, mistře. Radím vám, měl byste si v tom udělat pořádek dřív, než začnete promýšlet vhodnou taktiku. Proč? Všechno je to stejná verbež. Ulevil si Thurston a názorně si odplivl. V tom si s vámi, pane, dovolím nesouhlasit. Už jsem jich za svůj život pár potkal, ale nebudu se vnucovat. A na důkaz svých slov se vrátil k rozdělané práci. OK, OK, tak se hned neurážej. Džidu se Američanovi upřeně zahleděl do očí. Rozdíly mezi okultisty a mystiky existují. Ten největší spočívá v jejich motivaci. Oba chtějí proniknout do vyšších sfér ducha, poodhrnout závoj tajemné bohyně Isis, blá, blá, blá, doplnil kouzelník znuděně slogan, který si pamatoval z poutače své soupeřky. V případě okultisty ale tyhle vzletné fráze jen maskují veskrze přízemní pohnutky, pokračoval barman. Okultista totiž netouží po bohu, ale po moci. No vždyť to říkám, zvolal Američan vítězoslavně a znovu si odplivl. Zatímco mystik kultivuje svoji mysl. Okultistu žene touha ovládnout mysl druhých. Mystik se pomocí práce se svou myslí prohlubuje směrem dovnitř. Okultista naopak překračuje mentální hranice druhých a uzurpuje si území, jež mu nepřísluší. Já věděl, že ty jejich rituály a vykuřovadla jsou jen jedno velké divadlo. Zvolal Howard při opile a opět sáhl po pití. To bych netvrdil, odporoval Džidu. Tyto obřady jsou staré jako lidstvo samo a mágům se je tisíciletou praxí podařilo dovést k absolutnímu mistrovství. Jejich úkolem je co největší silou působit na lidské smysly a rozšiřovat tak pole jejich vnímání. Chodíte do kostela? Howard zmateně přitakal. Pak nezapomínejte, že to byly právě tři mágové, kteří se jako první poklonili betlémskému jezulátku a určili jej jako budoucího spasitele. A ta skrytá tvář? Zeptal se nedočkavě. Asi vás zklamu, pokračoval Džidu. To jediné, co okultista potřebuje k tomu, aby mohl tvarovat cizí mysl k obrazu svému, je vůle silnější než vůle jeho protějšků. Všechna ta teatrální gesta mají pouze maskovat důmyslnou práci s podvědomím protivníka. Vyžaduje chladný, analytický přístup, ostré lokty a železnou vůli. Na druhé straně ringu může stát jedinec jako vy, celé společenství nebo, v nejspupnějších případech, i Bůh. Člověče, mluvíš jako kniha, skočil mu kouzelník ohromeně do řeči. Můj agent říkal, že Praha je magické město, ale že to budou okultismu rozumět i bartendři, to mi zatajil. Ještě jsem neskončil, přerušil ho Džidu chladně. Zbývají ještě mystici. Ti se pro svou neuchopitelnost jakékoliv definici vzpouzejí, takže se omezím na jejich vzájemné porovnání. Okultista přes svou sebestřednost nevidí velikost Boha a chce být za každou cenu hybatelem světa. Mystik sebou naopak nechává hýbat. Je to jasné? Okultistu fascinuje mezisvět, kterým mystik jen prochází a moc se tam nezdržuje. Už tomu rozumíte? Mystik je neporazitelný. Síla, která jej pohání vpřed, je totiž mnohonásobně silnější než vůle. A to je co? Láska, odtušil Džidu stručně. Zašrouboval rozpitou láhev a dal ji zpátky na polici. Naleje mi tady někdo? Ozval se rozhořčený host na druhé straně baru. Ale jistě. Hbitě naskočil do své role Džidu. Howard jej od baru zadumaně sledoval. Počkej, vzpomněl si náhle. Neřekl jsi mi to nejdůležitější. Ta vaše Chloe... Je to okultistka nebo mystička? Džidu novému zákazníkovi uvážlivě odměřil prcka vermutu, až poté se otočil k americké celebritě a potutelně se usmál.
Na to si už budete muset, maestro, přijít sám.

V hlavním sále je přetopeno a ve vzduchu visí nervozita. Za režisérským pultíkem sedí Giuseppe a tváří se ustaraně. Na klíně šustí výstřižky z anglosaských novin, jež se týkají svatavy na profesního vyzývatele. Ostrý, jenž se uvelebil vedle, naproti tomu působí uvolněně. V kapesním zrcátku si kontroluje líčení a se zaujetím si prohlíží nové náušnice. Na pódiu stojí kněžka mysticismu. Vypadá mizerně. Uvědomujete si, jaké se nám díky Thurstonovi dostane publicity? Švitoří Ostrý nadšeně. Nemluvě o tom, kolik vyděláme na vstupném. Jenom dneska mě interviewovali troje noviny. Troje noviny. Říkám vám, bude to souboj století. Raději by se směl starat o svatavinu formu, spražil jej šéf. Můžeme považovat za zázrak, že včerejší vystoupení zvládla. Ať už souboj dopadne jakkoliv, varieté to pomůže. Trval na svém Ostrý. A to zase prr. Obořil se na něj rázně Pepe. Přece toho amerického náfuku nenecháme vyhrát. Tak s tím, obávám se, už nic neuděláme. Zhodnotil Ostrý věcně zbídačelý stav své svěřenkyně. Myslím, že se nám její potenciál podařilo dokonale vytěžit. Jo, kdyby se Howard objevil o pár měsíců dřív, tak to je jiná. To by byl na lopatkách raz dva. Principál musel nerad uznat, že agent má pravdu. Neměli jsme ji tolik přetěžovat, odtušil Ostrý po chvilce vzácného sebezpytu. Najednou neměl na parádění chuť. Mám o ní starost. Máš starost o ní nebo o svůj vejdělek? Spražil její principál ironicky. Protože jestli to podělá, dodal s patřičným důrazem, budete na dlažbě oba. Kdybyste dovolili, ozval se náhle Gidu, jenž se za barem dosud v tichosti chystal na večerní směnu, já bych se svatavy ujal. Jak ujal, co to mele? Reagoval podrážděně Ostrý. Co si to ten čmout dovoluje vstupovat jim do hovoru, když tu řeší obchody? No, že bych ji trénoval, napovídal Gidu trpělivě. Ty? Vyprskli oba pobaveně. Gidu se vzepřel na rukou a mrštně přeskočil barový pult. No proč ne? Domnívám se, že proto mám tu nejlepší kvalifikaci, argumentoval sebejistě, hledě Ostrému zpříma do očí. Nezapomínejte, že před vámi stojí uprchlý mesiáš, pronesl sebevědomě. No a jednou z odborných kvalit bohočlověka je přece schopnost dělat zázraky. Ten kluk má pravdu, zastal se jej sarkasticky Pepe. Nezapomínej, že ho drilovali na Boha. A Bůh je co? No přece všemohoucí. Odpověděl si sám a rozesmál se na celé kolo. Tak prosím, ukaž nám, co ta tvoje svátost dokáže. Přitom se zlomyslně ušklíbl na Ostrého. Když už nic, alespoň si užijí trochu zábavy. Spasitel nehodlal rozpačité antré protahovat. Kolem krku si přehodil utěrku tak, jak to dělají boxeři s ručníkem předtím, než vyrazí do ringu. Pánové, do boje s nejslavnějším magikem současnosti musíme tasit ty nejsilnější zbraně, začal Zostra. Proto se obávám, že nám svataviny materializace již nebudou stačit. Papá Pepe zpozorněl. Má pravdu, pokýval přitom souhlasně hlavou. Jak nebudou stačit? Ozval se Ostrý popuzeně. Vždyť jde o mistrovský kousek, který nemá ve světě obdoby. Oháněl se snad posté novinovými titulky. Poněkud ohraný kousek, řekl bych, spražil ho Gidu. Tím už nikoho neohromíme. Co tedy navrhuješ? Zajímal se Pepe. Gidu je nechal na odpověď záměrně pár minut čekat. Pánové, výsledkem mého snažení by mělo být číslo, které dosud nikdo na západě nedokázal zopakovat. Oznámil jim pevným hlasem a po očku přitom zkontroloval svatavu. Napadlo mě, že by se tady svatava nechala pohřbít zaživa. Pronesl s pohledem jehněte.
Po těchto slovech zůstali principál s ostrým jako opaření a Jidu věděl, že má vyhráno. Zjevně ohromený Pepe barmanovi naznačil, aby se k němu naklonil. Poté stišil hlas na minimum a hlavou nenápadně kývl k pódiu. Přežije to? Zeptal se s obavami v hlase. Int bez váhání přikývl. Jde o přísně tajnou jogovou techniku. Slibuju, že Svatavu dostanu do takové duchovní kondice, ve které nebude mít na světě soupeře. Jediné, co potřebuju, je trocha soukromí a klid na práci. Dodal ještě a výmluvně pokynul směrem k ostrému. Ty kluku ušatá, já věděl, že v tobě něco je. Prolomil napjaté ticho Pepe, jenž neskrýval nadšení. V duchu již slibované číslo produkoval. Její vystoupení by se muselo přesunout do exteriéru. Počet diváků by nebyl limitován místy k sezení. Mohl by se tudíž výrazně znásobit. Publikum by se navíc mohlo u zázraku střídat v turnusech, neboť předpokládal, že Svatava podzemí nějakých pár hodin vydrží. Když si spočítal možnou tržbu, v duchu zajásal. Máš moji důvěru, pronesl nahlas a aby svá slova stvrdil, podal Jidovi ruku. Poté odlepil tučné pozadí od režisérské židle a s pokřikem natrhneme tomu Američanovi prdel, za sebou hlučně zavřel dveře. Svatava si ani nevšimla, že s Indem v sále osaměli. Zatímco strnule stála na scéně, v mysli jí vířily vzpomínky na všechny lékaře, fyziky i psychiatry, před nimiž kdy byla nucena exhibovat, na všechny přístroje, na které byla za svůj paranormální život napojena, i na nekonečné seznamy mrtvých, jež musela vyvolat ze záhrobí. Z její paměti se chaoticky vynořovaly nespočetné tranzy, kterým podléhala na forbíně, na večírcích i na karu, střídané v ostrých střizích obsahy mozkových kůr cizích lidí, ve kterých dokázala vyčenichat myšlenky, jež před sebou ukrývali i oni sami. Mezi útržky jejich vzpomínek se agresivně draly Emanuelovi prsní vycpávky, hrozivě nabývající na objemu, rozhořčené dopisy diváků i děsivě podsvícená tvář amerického kouzelníka. Zvláštní, pomyslela si. Dosud měla matný pocit, že s ní barman soucítí, ale ukázalo se, že je stejný jako ostatní. I on toužil po penězích a senzaci. Nebude to sice její první experiment, ale v kostech cítí, že možná bude poslední. No co? Mrtvá zaživa se už stejně cítí. Tak teď to akorát provedou doslova. Jidu ji lusknutím vrátil zpět do reality. Zbal si věci. Instruoval ji šeptem stručně. Za 15 minut se potkáme u zadního vchodu. Ale co ten souboj? Bránila se zaskočeně. Vždyť se právě s vedením domluvil na jejím výcviku. No tak, jde se. Popoháněl ji netrpělivě. Na vysvětlování není čas. Svatava se přesto nehýbe. Co pak to nechápeš? Nepřestával naléhat. Tohle angažmá skončilo. Podal varietní hvězdě ruku, aby jí pomohl z pódia. Po chvilce váhání jej poslechla. Na chodbě se rozdělili. Viditelně rozrušená Svatava nenápadně prošla zázemím varieté do svého pokoje, sundala ze skříně kufr a začala do něj nazdař Bůh pěchovat své věci. Když měla zbaleno, naposledy se po pokoji rozhlédla. Tohle angažmá skončilo. Zopakovala si nahlas ohromeně Jiduovu větu. Když se řítila dolů po schodech, po letech pocítila lehký záchvěv štěstí. Bez povšimnutí se prosmíkla chodbou, otevřela zadní východ a pak doslova vypadla na ulici. Na prahu svobody se ale zarazila a křečovitě se přitiskla ke zdi. To ne. Vyjekla ve snaze překřičet burácející stroj.

Jolanta Trojak a její román Svatava na Vltavě jako předpůlnoční 15-dílná četba na pokračování. A právě jsme si v podání Terezy Hofové poslechli 12. část. Četbu připravila Petra Hinčíková a natočil režisér Jakub Doubrava. A už dnes několikrát zaznělo, že nedělní večer i ten dnešní je na Vltavě především večerem hudebním, tak po literární půlhodince jsou tu na závěr opět melodie a tóny, které nás tentokrát vyprovodí až do půlnoci.

Pěkný poslech pořadu Soudobá hudba, milí posluchači, vám přeje z brněnského studia Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme do komorního díla hudebního skladatele Luboše Sluky. Ten se narodil v Opočně v roce 1928. Jeho hudební zálibu významně podpořila rodinná tradice a především otec Antonín Sluka, který byl zaníceným amatérem, pěvcem, hráčem na několik nástrojů a také dirigentem. Luboš po gymnaziálních studiích působil jako typograf v Opočně a současně jako sbormistr místních pěveckých spolků. Na pražskou konzervatoř přišel až 22letý. Absolvoval dirigování a skladbu. Ve studiu skladby pokračoval na Akademii muzických umění v Praze u Jaroslava Řídkého a také ve třídě Pavla Bořkovce. Důležité také pro něj bylo studium filmové a scénické hudby u Václava Trojana. Výrazně na sebe upozornil v roce 1956 sonátou pro violončelo a klavír, jejíž invence navazující na hudební dikci Janáčka a znamenitá instrumentální dispozice přesvědčivě dokumentovaly talent i technickou připravenost mladého skladatele. Písňové cykly komponoval Luboš Sluka často na texty českých básníků Františka Hrubína, Václava Čtvrtka, Josefa Václava Sládka a mnoha dalších. Písňový cyklus Jako tehdy nám zaspívá Jana Hrochová, na klavír hraje Martin Hroch a v poslední písni Na lesní roh také Antonín Kolář.

Dozněl písňový cyklus Jako tehdy od Luboše Sluky. Zpívala Jana Hrochová, na klavír hrál Martin Hroch a v poslední písni Na lesní roh Antonín Kolář. Slohový svět, který si Luboš Sluka vytvořil, se stal základem větší části jeho další kompoziční tvorby. Zůstal na poli melodicko-harmonického vyjadřování a tonality, byť často krajně rozšířené a komplikované. To vše se snoubí ve smyčcovém kvartetu z poloviny 70. let 20. století od Luboše Sluky. Ten nám teď zahraje Talichovo kvarteto.

Dozněl smyčcový kvartet od Luboše Sluky. Hrálo Talichovo kvarteto. Milí posluchači, v dnešním pořadu Soudobá hudba jsme si připomněli některá komorní díla českého hudebního skladatele Luboše Sluky. Pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači, stanice Český rozhlas D-dur je dnes podruhé na návštěvě u Vladimíra Bukače, skvělého violisty, profesora Vysoké školy hudby v Drážďanech a na Královské konzervatoři v Bruselu. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den vám i posluchačům a děkuji za tuto krásnou možnost promluvit s vámi na stanici D-dur Českého rozhlasu.
1: Dnešní setkání, kterým vás bude provázet Rafael Brom, otevřeme braniborským koncertem číslo 6 B-dur BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha. Hraje muzika Antiqua Köln, řídí Reinhard Goebel.

0: Tak to byl 6. braniborský koncert B-dur Johanna Sebastiana Bacha BWV 1051. Hrála muzika Antiqua Köln, řídil Reinhard Goebel. Dalším tématem k rozhovoru je účinkování v mistrovských kurzech. To je také součást vaší hudební kariéry.
1: No ona, tato činnost logicky jak si navazuje nebo se prolíná s tou pedagogickou činností, protože máme dneska i mimo jiné kurzy, které nejsou, třeba v rámci toho mezinárodního projektu Erasmus, ale ten Erasmus umožňuje vlastně výměnu pedagogů po celé Evropě, po spřátelených vysokých školách, takže i díky tomu jsem zván na různé školy, vystoupil jsem už, já nevím, kde všude, možná si to nedělám, totiž statistiku nikde, ani si to nepíšu, ale pamatuju si matně, jezdíval jsem pravidelně do Ženevy v Paříži, na té slavné škole jsem byl několikrát na kurzech, Bratislava, Budapešť, já se snažím jezdit do těch východních zemí, protože tam vidím obrovský potenciál v té mladé generaci. Řekl bych, možná větší než na západě. A mně to je sympatický, protože ty lidi jsou jiný, ty mladí lidi jsou jiný. Řekl bych, že mají pořád stále ty konzervativnější hodnoty v sobě. Mám je prostě moc rád, ty lidi. A takže se snažím jít takzvaně na východ, Budapešť, Peč, Debrecenu, byl jsem v Římě na ty slavný Santa Cecilia univerzitě a tak dále, takže tahle ta činnost mě taky moc baví. Jednak je to i o tom, že si kolikrát třeba člověk i tam vybere studenta nebo student, respektive si vybere mě a mám několik studentů, kteří na základě mých kurzů pak se ucházeli do studium na jedné ze dvou škol. Mám studentky z Rigy. Takže mě ta činnost jako velmi baví, že jednak i vidím díky tomu cestování na jiných univerzitách vlastně úroveň své třídy, což mi taky jako baví, protože si říkám, no tak to zase tak není úplně špatný. Jo, anebo řeknu si, tady třeba tam ta škola je přece jenom ještě v něčem, mají tu úroveň vyšší, ale je to velmi zajímavý určitě.
0: Já měl vždycky pocit, a taky jsem si to ověřil na svém otci a na svých dětech, že nejsem dobrým pedagogem svých dětí. Jak jste na tom vy?
1: To není nikdo, to vás může ujistit.
0: Ne.
1: Já si myslím, že to z principu nemůže fungovat. Dám typický příklad bez, řekněme, konotace na nějakou výuku něčeho. Máte svoje vlastní děti. Doma je pořád jako vychováváte, říkáte si, ty děcka zlobí a tohle to dělají špatně a tamto. A pak ty děcka jsou ve škole a říkají, úžasní děti, ty jsou tak vychovaný a vy tomu nemůžete věřit, protože ty děcka doma samozřejmě si dovolí něco jiného. A to samý, když jsem učil svého nevlastního syna, který dneska je v Americe, dirigent, tak jsem ho učil na violu a nejprve na housle, pak na violu a to byl stres pro mě, ale pak přišel někam jinam a ty kontory říkali, ten kluk hraje velmi dobře na ten nástroj, to je, jako je fajn a takové je vyrovnané, takže to určitě platí. Je dobrý, když třeba ty rodiče tu a tam můžou dohlídnout jo, na to cvičení, na ten nástroj, když to je klavír, housle, a aby nedělalo třeba různé chyby, ale to dítě se neřekne, ale mami, prosím tě, neříkej mi to, jo, nekecej mi do toho. A vím, že jeden můj spolurodák z Olomouce, Jarda Kobita, fagotista, České filharmonie, dneska tam je první fagotista, s tím se znám taky od studií a on mi říkal, víš co, já jsem šel na ten fagot jenom kvůli tomu, že otec hrá na klarinet, aby by do toho nekecal.
0: Takže jste neučil vaši dceru?
1: Ne, ona je klaviristka, moje dcera. Tu učila moje manželka bývala a měla tady samozřejmě vedení u paní docentky Vlasákové. Dokonce vystudovala i bakaláře na Pražské akademii muzických umění ve třídě Borise Krajného. A ačkoliv dneska vystudovala už je inženýrka ekonomie, tak hudbu už úplně neprovozuje, ale prožili jsme spolu nádherný dny, kdy ona opravdu i hrála. Myslím si, vyhrála nějakou soutěž taky v Praze a hrála s orchestrem Grigův klavírní koncert. A máte nahrávku, no vidíte to, no tak to je úžasný. No a já jsem měl opravdu tu dojemnou radost, musím říct, kdy jsme spolu vystoupili na společném koncertě k mým 50. A to vám řeknu, že to mě opravdu dojalo, protože si vzpomněte, že to dítě máte od malička, ty plínky a to všechno. A pak najednou na tom pódiu stojí nádherná mladá žena, která s vámi soucítí a hraje hudbu dohromady. To je opravdu hrozně silný zážitek. Abo aspoň pro mě to byl. Takže z toho pódia mám krásnou nahrávku taky a velmi obdivuju svoji dceru, protože opravdu vystudovala dvě školy a dneska se věnuje také krásné činnosti, ne úplně ekonomii, ale mimo to, že teda vede akademii v Telči, kterou už taky umělecky vedu já, ona ji vede jako po stránce exekutivy, tak máme nádhernou spolupráci. No.
0: Určitě by bylo vhodné uvést vaši společnou nahrávku z narozeninového koncertu, ale to dnes nemůžeme. Jsou jisté přechodné zábrany, ale vybral jsem z fondu Českého rozhlasu její nahrávku sonáty číslo 2 Pavla Kopeckého. Hraje Maria Anna Bukačová.

0: Marie Anna Bukačová hrála sonátu číslo 2 pro klavír od Pavla Kopeckého. Zmínil jste Telč, pojďme se věnovat Telči.
1: Já bych stručně jenom osvětlil, vlastně, jak to vzniklo. Nechci tady zacházet moc do historie, ale vlastně ta akademie česko-francouzská vznikla na popud bývalého starosty, pozdějšího i ministra kultury pana Jehličky, který spolu s bývalým tehdym ředitelem francouzského institutu založili právě tento česko-francouzský projekt s odkazem na známou vynikající dechovou školu Francie a významnou českou smyčcovou. No a vymysleli tento projekt i proto, aby ta Telč, tohleto náhradní městečko, opravdu, který je výjimečný svojí architekturou a všem, taky se mu dostalo nějaké prestiže a jména v zahraničí, což se teda povedlo a ta akademie vlastně od roku 1994 běží neustále, každým rokem a přes různé, řekněme i různá těžká období jsme nakonec, si myslím, tu akademii dotáhli do úrovně, kdy může směle konkurovat jiným akademiím jako ve světě. A máme velmi dobrý ohlasy a studenty ze zahraničí, z mnoha zemí, Japonsko, Čína i Austrálie. A na té akademii opravdu angažujeme špičkové evropské pedagogy, což je vlastně cílem, jo? Dovést ty pedagogy pro naše české studenty, aby nemuseli za nimi jezdit. A myslím si, že se nám to jako daří. Máme i koncert lektorů. Studenti si můžou zahrát na 3 koncertech, které organizujeme v nejbližším okolí, na zámcích a tak dále. Tak mám z toho upřímně velkou radost. Jenom budu doufat, že na to budou pořád nějaké finanční prostředky, abychom to mohli udržet v této kvalitativní úrovni.
0: Tedy lektory jste vy, Ivan Ženatý a další.
1: A další, ano, na violončelo, to je Francouz, jeden dneska z nejvýznávanějších pedagogů v Evropě, Jérôme Pernaud. To jsme my, smyčce, pak tam máme 3 dechy, flétna, hoboj a lesní roh. No a na lesní roh tam býval po celou dobu, asi 35 let, André Cazale, první solohornista orchestru Radio France, který vlastně vychoval v akademii v Telči Přemysla Vojtu, Čecha, který uspěl na mezinárodní scéně úplně úžasně a dneska je profesorem na Volkswang Hochschule SNU. A zastává místo významného hornisty v Evropě, hraje ve špičkových orchestrech i na pozvání nebo tak. Takže ten vlastně po něm převzal tu štafetu, protože to je nádherný paradox nebo nádherná situace, kdy vlastně ten Andrej vychoval svého nástupce. Stejně tak, jestli se ještě mohu vrátit k Noře Žumlíkové, to mě teď napadlo, tahle konotace, protože Nora Žumlíková studovala na té Královské konzervatoři, kde učím já, kdysi u Karlova Neste, houslisty, pedagoga. No a mně se na tom strašně líbí, že vlastně já jsem její žák a dostal jsem se potažmo zpátky zase na tu Královskou konzervatoř jako pedagog.
0: V tom bude něco duchovního?
1: Něco tam bude, ano. Protože já jsem na tu školu ani jako nějak necílil, ale byl jsem osloven, že potřebuju tam pedagoga dobrého, pokud možno pedagoga na violu, no tak jsem říkal, já už toho mám dost, jako myslím v dobrém slova smyslu už ty práce. A tak ještě, abych se ucházel o jinou školu, ale jo, prosím tě, přijeď, aspoň na ten konkurs. No tak jsem přijel na konkurs a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Už tam jsem 8. rokem, letí to strašně ten čas.

0: Mě by zajímal váš přerod z houslí na violu. To je těžké životní rozhodnutí.
1: Ano, já jsem s tím bojoval mnoho let, ale protože mě moje profesorka už Grumlíková říkala, ty máš dobrý ruce, ty jsi mohl hrát na violu, ale na violu tě je škoda, říkala, jo. Já jsem vlastně chtěl dirigovat nejprve. Já jsem od malička měl sen, že budu dirigentem, jo. A paní Grumlíková říkala, na to si ještě počkej, to můžeš vždycky později dělat. A samozřejmě později, až na to úplně došlo, mám samozřejmě nějaký dirigentský i jako debuty a tak dále, baví mě to. A studoval jsem i na dvou kurzech dirigování v zahraničí, v Sankt Peterburku a ještě ve Vídni. Takže si občas tu a tam zadiriguju menší ansámbl. A abych se vrátil teda k tomu přerodu z houslí na violu. Mně se ten nástroj strašně líbil, jako zvukově, svojí barvou temnou, jo, tou hloubkou. I de facto mě zaujal, jsem to pak vždycky bral tam kolegům na ty konzervatoři violistům z ruky ten nástroj, tak mě zaujalo to, jak je to příjemně velký. Jo, protože já mám poměrně tlustý prsty a relativně dlouhý, takže ty housičky pro mě byly, to je třeba typický příklad Slávek Matoušek, nechápu, jak on ze svojí fyziognomií může hrát na ty housličky, které mě dneska přijdou po té době, kdy už jsem na housle nesah asi 25 let, mě přijdou jako dětská hračka, jak kdyby měl tenkrát ty plechový housičky, jak jsem dostal v 5 letech, jo. No ale k tomu přerodu ještě chci říct, že ta viola mě pořád fascinovala, tak jsem jako na to hrál tak jako vždycky bokem a říkal jsem si, to bylo pěkný. No

0: Dá se říct, že rozhodnutí přišlo až v Japonsku. Já jsem tam přijel jako do toho komorního orchestru jako houslista, první houslí. Jsem seděl na zástupce tam koncertního, ale pak tam byla možnost hrát na nějakých koncertech jako violista, protože neměli tam moc violistů. Ale druhým rokem jim chyběl solo violista. Byl vypsán konkurs, tak bylo nabídnuto, a nechceš to teda zúčastnit, když máš tu violu, tak rád a tak dále. Já říkám, no tak dobře. Tak jsem se toho zúčastnil, ten konkurs jsem udělal a seděl jsem v tom komorním orchestru na pozici solo violisty další rok a půl z těch třech let, který jsem tam pobýval. No, ještě jsem tenkrát uvažoval, že bych šel na nějakou velkou soutěž violovou, ale to už mi, ať jsem teda pracoval hodně v Japonsku, de facto se nevěděl, jestli je čtvrtek, pátek nebo neděle, tak už mi na to nezbyla energie ani čas se připravit na velkou soutěž, aby to mělo smysl. Tak to už jsem trošku vzdal, ale potom jsme chtěli někam do Evropy zpátky, no a v ten moment pozvali jsme do Japonska orchestr Purarum Pragensis. No a tam jsme měli nějaký menší turné s ním, já jsem jako solista hrál na violu a vím, že tam tenkrát hrála paní Talichová, manželka pana Talicha violisty, a říkala, hele, v kvartetu hledají ještě jako sekundistu, ty bys nechtěl na ty housle zpátky. Já jsem říkal, no, to je zajímavý samozřejmě, to byla výzva. Jo, takže jsem se nakonec rozhodnul, přijal jsem to místo tenkrát na pozici sekundisty. No a pak se situace vyvinula tak, že se tam uvolnilo místo. Hrál jsem souběžně housle viola. No a pak jsem v roce 2000 teda převzal ten post toho violisty jako takový a vlastně od té doby už jsem na housle nesáhnul, se říct. Vybudoval jsem si repertoár, nastudoval jsem mnoho skladeb, abych samozřejmě jednak je znal. Potom, když jsem začal učit, tak nemůžete učit to, co neznáte, že jo. No a pak mě to tak pohltilo, že jsem vlastně už i hledal skladby, které jsou nenahrané, a z toho vzniklo tak mnoho těch nahrávek pro ten český i jiný rozhlas. Takže to byl můj přerod k viole.
1: A výsledkem byla řada nahrávek, mezi nimiž je také smyčcový kvartet F-dur Maurice Ravela.

0: To byl smyčcový kvartet F-dur Maurice Ravela. Hrálo Talichovo kvarteto ve složení Jan Talich a Roman Patočka housle, Vladimír Bukač viola a Petr Prause violončelo. Nemluvili jste s mistrem Sukem o viole? On taky hrál na violu.
1: Ano, měl taky fyziognomicky tomu docela blízko, ale úplně to téma jsme se nedostali. Bych o něm věděl, jako jak, ale on to měl spíš jako takový jenom odbočení si k tomu nástroji, ale myslím, že byl duší houslista. Ono, jako se říká, že violista musí mít tu duši k tomu taky, jo, protože viola je jiný nástroj než ty housle. Já to i vidím na těch studentech, ty houslisti jsou takový hodně ambiciozní, ty violisti jsou takový jako klidnější, řekněme, ne tak extrovertní, nebo jak do, samozřejmě, je to hodně individuální, no.
0: Viola je tak trochu relaxační nástroj kvůli svému zvuku a tembru.
1: Já jsem rád, že jsem na ty housle hrál. Víte proč? Protože on se říká, že violisti jsou bývalí špatní houslisté. Já s tím nesouhlasím. Možná v nějakých osobních případech to tak může být, že někomu na ty housle nejde, řekne, hele, běž na tu violu. Ale dneska už jednak té literatury solové je tolik náročné, že bez opravdu výborné techniky nebo technického potenciálu už se nemůžete dostat někam moc daleko. A ty nároky jsou samozřejmě čím dál větší. A já jsem rád, že jsem o ty housle hrál, protože jsem opravdu pod vedením mé profesorky Grumlíkové byl i nucen a motivován hrát technická cvičení a myslím si, že dneska bych bez toho neobstál vůbec.
0: My jsme probrali vaši návštěvu v Japonsku, ale nezmínili jsme se o tom, že vám tam japonsko-italská společnost natočila kompaktní disk.
1: Je to japonská firma, která má sídlo v Japonsku, ten majitel žije v Japonsku, ale je to Ital. Já jsem se s ním dokonce osobně sešel při letošní návštěvě v květnu v Osace. Je to moc milý pán a samozřejmě těch návštěv od té doby, kdy jsem tam působil 3 roky, bylo hodně. Naposledy jsem tam byl, když nepočítám letošní květen, tak asi před 7 lety. Takže tam mám pořád ty vazby. No a jak této nahrávce nebo k tomuto projektu došlo, já jsem natočil tuhletu hudbu před několika lety ve studiu na hudební škole v Drážďanech. Tam je fantastický studio a nádherný sál. A říkal jsem si, to je skvělá příležitost, když mi to škola umožní, tak jsem vlastně vytvořil nahrávku, která je svým způsobem, řekl bych, poděkováním violistům, kteří posunuli tu hudební literaturu dál, ať už díky svým úpravám známých skladeb jiných. Třeba jeden z nich je ruský, já mu říkám, ruský violaguru Vadim Borisovský. Jo, to je vlastně profesor tehdejší všech významných ruských violistů. A nebo William Primrose, že jo, nebo Leonard Artis a tak dále. Tak já jsem tu disku vlastně, to je taková kompilace, řekněme, úprav z jiných známých skladeb pro jiné nástroje, ale já považuji ty aranžma za opravdu fantastický. Takže jsem tam tu desku vytvořil, včetně 2 doplňujících skladeb od mého kamaráda a vynikajícího klaveristy a skladatele Adama Zkoumala, který napsal 2 krásné skladby. A že jsem tu desku vytvořil a hledal jsem vlastně pro ní nějakého nakladatele. Protože ta deska vyšla jenom v omezeném nákladu v edici jako vysoké školy drážďanské, ale jak už tak bývá, jsem se setkával se samým neúspěchem, s odmítáním, že nemáme kapacity, nemůžeme a tak dále. Tak jsem to pak pustil k vodě a letos někdy, já nevím, v lednu, mi přišel e-mail o této společnosti, že poslouchali moje nahrávky na YouTube a že si nemám nějaký projekt, že bych se mnou chtěl natočit CDčko. No tak mě napadlo, že toto CD nespatřilo de facto světlo světa nebo na tom světovém trhu, že bych ho mohl jako nabídnout. Tak jsem jim to nabídnul a oni potom skočili. A co bylo teda naprosto ještě dokonalý, že jsem den před odletem do Japonska v květnu, v pondělí mi přišel balík, kde jsem měl 50 hotových CDček. Takže já jsem je rovnou vzal sebou do Japonska na to menší turné a tam se ta vlastně dneska prezentovala. No a ten majitel té společnosti, trochu říct, že je nadšenej z té naší spolupráce a nabídl mi, že bych chtěl udělat ještě 2. díl s tím samým titulem, s jinými skladbami samozřejmě, že jo. Tak to byl ten projekt, který jsem měl na mysli, no.
0: Co byste si přál z toho disku nabídnout posluchačům?
1: No, já tam mám všechny nahrávky, trochu si říct, že stojí za poslech, ale nemůžeme přehrát všechny. Tak jestli by byl čas, tak já jsem si vybral 3 tituly. Byla by to první ta Campanella Nicola Paganiniho, první track. Pak je devátý track, který mám moc rád, je to Rachmaninov melodie opus 3. A na závěr bych rád prezentoval teda nahrávku mého kolegy, vynikajícího kamaráda Adama Zkoumala, tu kompozici, která se jmenuje Šálik. Je to arabský tanec. Byl vlastně inspirován, když byl se svojí ženou někde na Blízkém východě a on mi tu story vyprávěl, já už jsem to, se přiznám, se zapomněl. Takže ta hudba je velmi zajímavá, má ten arabský trošku šmrnc a je to dost těžká, řekl bych, jedna z nejtěžších skladeb, co jsem hrál.
0: Jsou tam mikrointervaly?
1: Nejsou, ale je tam úžasná kadence, která je napsaná velmi volně a já jsem si tam dovolil se souhlasem skladatele Adama si tam trochu zaimprovizovat a myslím si, že to snad vyšlo. No. Nedá se to jako napsat do not úplně, jo? Ta kadence, která je uprostřed. A myslím si, že nám to spolu hezky vyšlo. Jako, no? Vzájemně se tam inspirujeme na té nahrávce přímo, že to není v notách úplně, jenom částečně.

0: Tak to byly ukázky z kompaktního disku, který vydala japonsko-italská společnost. Byly to Campanella Nicola Paganiniho, Melodie opus 3 Sergeje Rachmaninova a Šálik arabský tanec Adama Skoumala. Hráli Vladimír Bukač viola a Adam Skoumal klavír. Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháte pořad Návštěva u Vladimíra Bukače. Návštěva u excelentního violisty. Pořadem vás provází Rafael Brom. Řadu vašich nahrávek jsme už v pořadu Návštěva uvedli. Můžeme se zastavit u dalších titulů, konkrétně u katalogu vydavatelství La Dolce Volta. Ten je výjimečný. Vedle české hudby nabízí komplety kvartetu Beethovena, Mendelssohna a Mozarta. A také kvartety Jana Václava Kalibody. Kromě toho je tam úžasný cyklus 7 posledních slov Ježíše Krista na kříži. To je unikátní. Kalichovo kvarteto ho hrálo také na koncertě SHF ve Štramberku. Spolu s Mozartovým klarnetovým kvintetem A-dur solo měl Igor František.
1: Vlastně ta nahrávací činnost je třeba říct právem, že to gro se odehrálo ještě v tom původním složení Talichova kvarteta, ve složení Petr Messierer, Jan Talich violista, Evžen Rataj a ten Jaroslav Kvapil, sekundista. Takže oni vytvořili po vítězství, jak jsem zmínil, už té soutěž v Janu, tak jim byla nabídnuta spolupráce pro jednu francouzskou firmu a myslím, že to byla tenkrát firma Calliope. Vytvořili teda konkrétně třeba komplet beethovenských nahrávek, ale já jsem pak přistoupil do toho kvarteta, kdy se už dodělávaly třeba komplety těch Mozartových kvartet, tak na tom se částečně podílím já, protože jsem byl jenom vlastně z prvních té nové generace. Za pana Kvapila jako ještě na sekundu. No a těch nahrávek byla spousta, ale pak došlo k obměně personální, nebo generační, řekněme spíše, toho kvarteta. No a my jsme už pak začali vymýšlet i tituly zajímavé, které nebyly natočeny, takže jsme třeba jedni z prvních na světě, ne jedni, úplně první na světě jsme natočili komplety Mendelssohnových kvartet. K tomu se váže úžasná historka, protože jsme měli koncert v Los Angeles v nějakým krásným sále a o přestávce za námi přišel jeden takový pán, měl pouzdro na dva nástroje a říkal, pánové, můžu vám něco tady ukázat? Tak jsme si tak říkali o přestávce, no, co nás ten pán tady ruší, jako zrovna, co nám jde ukázat zrovna, jako no. A on říkal, ale to se vám bude líbit. A jsme říkali, dobře, tak otevřel futrál, no, a měl tam dvoje housle, ale ne takový, měl tam Partner del Jazzu a Stradivárky z roku 1714, toho zlatého období. Nádherný dva nástroje, asi pět smyčců v hodnotě každé 40 tisíc dolarů. Takže v tom futrálu měl, nevím, 20 milionů dolarů dohromady. A říkal, jak se vám to líbí, zahrajte si na to. Jak jsme si na to zahráli, teda kolegové, já už jsem hrál violu, že jo. A když chcete, tak druhou půlku koncertu si na to zahrajte. Tak samozřejmě to jsou nástroje, které člověk může vzít a hrát rovnou, jo. Tak jsme to tak opravdu udělali, znělo to fantasticky a on říká, víte co, vy máte v plánu ty Mendelssohny, že jo. No tak já budu jít do Prahy. A já vám ty nástroje vždycky půjčím. Že on lítal kvůli nám do Prahy, protože ta pojistka byla tak postavená, že ty nástroje neměly být v jiných rukách než v jeho. Že on nemohl nám ty nástroje dát, aby jsme je přivezli sem my a tady to natočili. Takže on vždycky lítal asi 7krát do Prahy na vlastní náklady. Přiletěl, byl to lékař, vzpomínám si, a velmi, velmi šikovný a vzdělaný pán. No takže vlastně tato nahrávka těch Mendelssohnových kvartet je na tyto nástroje všechny, no. No a vím, že po nás potom to začali natáčet i Emerson Quartet, ty Mendelssohny, ale my jsme v tom objevili obrovskou genialitu toho Mendelssohna. To je taky jeden ze skladatelů, který byl dlouho

0: díky tomu objevili, no.
1: Jako další hudbu můžeme nabídnout kvarteto Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Tady je smyčcový kvartet S-dur opus 44 číslo 3 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Talichovo kvarteto ve složení Jan Talich a Petr Maceček housle, Vladimír Bukač viola a Petr Prauze violončelo.